až se nočním chladem pil, ať se na nuconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmout dám. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší si najmout dám. Jo-ho-ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

gra. Se zhrtnou třeba zítra, tomu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hlucom spíší ty najmou ptá.

Myslel jsem si, že na dnešek budu připravovat oldies podle historických žebříčků, ale když jsem se lépe podíval do kalendáře, zjistil jsem, že květen má 5 nedělí. Takže až za týden, dnes vám bude dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk nabízet starou muziku jen tak, jak se říká, na co jsem ve fonotéce zcela náhodou položil ruku. Ten první kousek, to je ale záměr. Thank you.

Znám místo, kde nikdo nepláče, kde se nikdo nebojí, tam tě vezmu. To zpívali ve svém moderním gospel songu The Staple Singers a přesně před 49 lety byli tou písní právě na třetí příčce horké stovky Billboardu. O týden později to byla dvojka a za 14 dnů jednička. Ohřáli se na vrcholu jen jeden týden, sesadil je svým hitem Candyman Sammy Davis Jr.

dvě krátké písničky ze svých singlů, které v roce 1961 bodovaly v popovém žebříčku, vám zaspíval pianista a trombonista Clarence Frogman Henry. Připomíná mi, Fece Damna je o 9 let mladší, letos je mu tedy úctyhodných 84 let. Přezdívku Frogman dostal podle interpretace svého hitu Ain't Got No Home. Teď tu mám dvě orchestrálky, obě jsou na přání.

paní Milena Zabáková si napsala o Cherry Pink and Apple Blossom White, ale bez prodlouženého čtvrtého tónu, jak je to běžně slyšet. Hraje to tak málo kdo, u nás v rytmu čači Václav Hybš, do Oldies spadá nahrávka Billyho Vaughna. No a pan Václav Matějka si vzpomněl na valčíček Chiribiribin, který v roce 1966 nahrál náš soubor Sonet, řízený Karlem Sodomkou.

Léto se blíží, tak snad není od věci připomenout si v porovnávací rubrice také písničku Karla Štědrého Čekám tě na rohu. Zazněla v televizním pořadu Vysílá studio A v listopadu 1964, doprovázel ho samozřejmě Točr, autorem textu je Jiří Štajdl. Originál pochází z B strany singlu Američana Briana Highlanda Sealed with a Kiss a má letní název Summer Job.

Řekl jsem, že uslyšíte, na co jsem náhodou ve fonotéce položil ruku. Tak třeba na první album Michaela Nesmise a The First National Bandu z roku 1970 s názvem Magnetic South. Michael byl, možná to víte, v letech 1966 až 70 zpěvákem a kytaristou skupiny The Monkees. Také komponoval a ze zmíněného alba uslyšíte jeho písničky Little Red Rider a Mama Nantucket.

Jak už jsem asi zmínil, nemám na administrativu žádného pomocníka, takže pokud se vám stalo, že jsem vaše hudební přání nesplnil a ani jsem vám neodpověděl, prosím za prominutí a ozvěte se znovu. Stejně tak se mohlo stát, že jsem některou nahrávku zařadil do porovnávací rubriky dvakrát, prostě proto, že jsem si ji zapomněl odškrtnout. Tak také promiňte.

Marie Rotrová zaspívala písničku s názvem Jedenkrát, doprovázel ji Ostravský rozhlasový orchestr. Autorem textu je Eduard Krečmar, rok vzniku pravděpodobně 1966. Rozhlasová nahrávka se dochovala, jako už mnohokrát, jen díky tomu, že si ji nějaký hudební fanoušek doma z rádia nahrál. Originálem je píseň Italky Rity Pavone z roku 1964 Just Once More.

Drobné Ritě Pavone bude letos v létě 76 let. Snažil jsem se na internetu zjistit, kolik vlastně měří, ale údaje jsou nejednotné. Našel jsem 1,49 m, ale také 1,53 m. Jisté je, že tato turínská rodačka bodovala v Americe jedním singlem, další bublal pod stovkou. V Británii dva úspěšné singly, doma jich měla, pokud jsem dobře počítal, v žebříčku 40.

To bylo z výběru raných nahrávek bratrů Nevillových z Louisiany z doby dávno předtím, než se všichni čtyři sešli ve skupině The Neville Brothers. Album má název Aaron a Art a jejich New Orleanský rock'n'roll a beat z let 1955 až 62. Slyšeli jste dvě Aaronovy nahrávky ze singlu z roku 1961 I'm Waiting at the Station a How Many Times.

Třetí porovnávání Zdeněk Mann v písni Pouze ty. V listopadu roku 1974 ho doprovázel orchestr Iva Pavlíka a textoval Jaromír Nohavica. Až v roce 1976 vydal Suprafon jako A stranu singlu, takže nahrávka si někde odležela asi rok a půl. Vzorem jí byl jeden ze zásadních hitů raného diska, debutový singl Američana George McRae Rock Your Baby z poloviny roku 1974.

Náhodně se ve fonotéce vybral také Američana Darrella Bankse. Jeho pěvecká kariéra netrvala ani 4 roky, čítá 2 alba a 7 singlů a začala v polovině roku 1967. A jak skončila? Výstřelem policisty mimo službu, který měl spor s Banksovou přítelkyní. Vybral jsem písně No One Blinder Than a Man Who Would See a My Life Is Incomplete Without You.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies nebo třeba identifikovat starou nahrávku, pište na poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, 702 00 Ostrava. E-mailový kontakt je oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 723 102 513. Začali to dnes The Staple Singers, tak to i zakončí. Opatrujte se, Rhythm and Bluesová čtyřka z roku 1974 má název City in the Sky.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná naplno, připraven Patrik Rozehnal, ještě přede mnou někdo už otevírá ústa.
2: Ano, Kateřina Macháčková. Vítám, zdravím.
1: Ano, to je
2: krásné odpoledne.
1: Když děláme docházku, ale je to tak.
2: Ano.
1: Můžeme začít. Všechno. Ano. Předmět nazvaný humor za mikrofonem.
2: Ano, humor. Ježíši Kriste, to zavazuje.
1: Jo.
2: Nejlepší je bezprostřední humor.
1: Bezprostřední humor.
2: Ano.
1: Dobře, vyhlašujeme dneska volnou zábavu.
2: Ano. Humoriáda.

0: Tak, taky jsme optimisté. Věříme, že tahle hodina dobře dopadne i pro Kateřinu Machačkovou, která jako host. A teď jako na úvod pro koho? Koho vytáhneme?
1: Ano, já bych ráda slyšela Lubomíra Lipského s Václavem Lohnickým, kterého jsem leta moc dobře znala. A to, ta scénka se jmenuje Oddělení kýblů.
2: Dobrý den. Dobrý den, prosím vás, pane informační. Prosím vás, kde je tady oddělení kýblů?
3: Iglu? Iglu?
2: Ne, iglu, kýblů.
3: To si až v létě, pane, v zimě jsou iglu vyprodaný.
2: Ne, říkám iglu, kýblů.
3: Jo, kýblu, tak ano. Moment, to se musím podívat do seznamu. Říkáte kýbl?
2: Ano.
3: To je vodka, že jo? Kabelky, kartáče, karty. Nechcete radši karty?
2: Co pak o to, ale momentálně jaksi nemám na karty čas. Prosím vás, kýbl.
3: Kefir, kimono, klobásy, kmín, kmínka, vis, alaš, knobloch, to je vedoucí. Kouřové rovory, krupice, krupky, kruti, brka. Koukejte, co my všecko máme. Kukačkové hodiny bez kukačky. Kukrku.
2: Počkejte, co to je? Kukrku.
3: To je divadelní kukátko na řemínku.
2: Prosím vás, zkuste to třeba pod N, ano, N, jako nádoby.
3: No. Nadávky. Nadávky vys reklamační oddělení.
2: Tak pod V, jako větší nádoby.
3: Vě. Tady, věstonická, Venuše, vys suvenýry z umělé hmoty. No,
2: tak se podívejte pod U, jako umělé hmoty, ano?
3: U. Hele, tady to bude. Umělé květiny, umělé řasy, umělé boky, umělá... To se vás netýká. Uklízecí potřeby.
2: No pozor, to by mohlo být uklízecí potřeby.
3: Uklízecí potřeby, vys manželské povinnosti. Aha, tak tadyhle hadry na podlahu, podlaha na hadry, vázy, denní vázy, noční, vědra.
2: Vědra.
3: Vědra bez ucha, vědra s uchem.
2: Ano, vědra s uchem.
3: S uchem, vědra pánská, vědra dámská, chcete pánský nebo dámský?
2: Jaký je v tom rozdíl?
3: Dámský jsou na míru z donešeného materiálu.
2: No tak pánský, prosím, které je to patro?
3: Sedmý, ale jestli vám můžu poradit, tomu prodavači něco takhle jako přistrčte, rozumíte? Bokem.
2: Bokem, aha, myslíte jako umělým bokem, jo? No, samozřejmě, tak sedmý patro vpravo, děkuji vám, nashledanou. Dobrý den, prosím pěkně, já bych prosil jedno pánské vědro s uchem. To jste vy?
3: Křužbám, prosím. A kdo jako?
2: No, teď jsem s vámi mluvil dole, v informacích.
3: No tak to ne, prosím, to byl můj bratr.
2: Jo, bratr, no tak proto. A to se zřejmě dvojčata, víte?
3: No tak seří dvojčata jsme, jenomže bratr je až z druhého manželství. Jaký vaše přání, prosím?
2: No tak já bych nutně potřeboval pánské vědro s uchem, prosím vás.
3: Jo, tak ve vědrech to jsme bohužel vyvědraní.
2: No tak, když dovolíte, já bych tady měl jaksi pro vás tadyhle takovou maličkou sdělanou.
3: To nemuselo být. Ale že jste to vy, tak by se tu snad něco našlo.
2: No tak.
3: Přejete si nízké a úzké, nízké a širší, vyšší a úzké, vyšší a široké.
2: No tak radši nějaké větší, ano.
3: A v jaké barvě, prosím? Můžete mít bílé, šedé, modré, krémové, béžové, hráškové, zelené, fialové, hnědé nebo snad růžové?
2: No tak to jsem teda na rozpacích safra, tak mi dejte třeba to růžové, ano.
3: Prosím, tady je, hned vám to zabalím.
2: Ne, to ani nemusíte. Víte, já hrozně pospíchám.
3: Ale co pak?
2: Ono totiž u nás v bytě hoří.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Na přání Kateřiny Macháčkové, Lubomír Lipský a Václav Lohnický. Ten tu tak často nebývá v těch ukázkách.
1: No ne, tak on jako moc, myslím, z těchto scénkách nevystupoval. No. Ale měl humorný role jako ve filmech různě. Jako,
0: takové ty menší, typické.
1: Ano, Marečku, podejte mi péro, nebo jo, Hujer.
0: Už je čas,
1: jo, Hujerovi, už je čas.
0: Ne, bážný,
1: ale on byl takovej jakoby kvapnej i v civilu. Já ho znám, protože v podstatě já jsem v jeho první inscenaci hrála, když mi bylo 22, když mě vzali do Libně do divadla, a hrála jsem v moc jeho inscenacích a vím, že...
0: On jako, teda režíroval.
1: On tam režíroval, tam nehrál. No a on měl třeba báječnou éru, jako v podstatě v 60. letech, kdy se tady hrál takovej budovatelský repertoár, tak tam se hrál Olbie Williams, Americký hry. A opravdu to byly třeba evropský premiéry těch věcí, jako kdo pak by se, nebo kdo se bojí Virginie Woolfový, Olbie, byl dokonce na premiéře. dobře seděl.
0: To je legendární představení.
1: No, úžasný. No a on třeba na první čtení, to tak všichni koktáme, ten text, jo, někdo si to ani nepřečet, a on už běhal se stopkama po hledišti a už měřil, jak to bude dlouhý to představení. Jo. Takovej kvapnej, jako o pět kroků, jako hujer už je čas, o pět kroků napřed.
0: A to, aby pak věděl, kdy krátit, nebo jako to, proč to?
1: No,
0: aby pak nahlásil do programu, napište tam, že to bude trvat 128 minut. Jo,
1: nebo... o tom jsem nepřemýšlela, to je zajímavý. Tak asi to...
0: Jo. No tak musí mít nějakou představu asi.
1: No ne, právě, a měl časovou. A jo. Nebo běhal třeba, když bylo první představení, nebo pro důchodce dopoledne, tak běhal mezi takhle po straně jako hlediště, ano. A nabádal diváky, kdy se mají bavit.
0: Jo? Kdy se jako zasmát.
1: Ano, opravdu. No.
0: Smějte se, paní, smějte se.
1: Ano, tady, jako, nebo, a tak nebo mimicky aspoň jako naváděl jako k smíchu, nebo jo. Teď jako nic.
0: Chodil na kontroly potom, když se hrál třeba X-tá repríza, tak je tohle dělal.
1: Tak na tou reprízu asi.
0: No, jako... nemyslím jako nějaké další. Jako
1: no, ne,
0: to...
1: ale tak jako on chodíval, ale ne jako, to byli někteří jako o Tomar Kryček, který chodili na každý představení. Jo. A po každým jsme dostali na stroji připomínky, jo. Ale pak byli, kteří to nikdy neviděli, že jo, to představení už.
0: A to jste jako... obdrželi potom při další návštěvě divadla, jste dostali v obálce jako
1: ano,
0: nebo dopis.
1: Jsme tam měli na vrátnici, na vrátnici. Aby jsme se na to mohli připravit.
0: Paní Macháčková, máte tady od pana Kryči vzkaz?
1: Ano, my už jsme věděli, my už jsme šli na jisto.
0: Jo, a co to třeba bylo? Jako, bylo to hustý?
1: Tak nebyl, no tak celkem, já jsem byla jako obrněná, ale vím, že třeba u Krejče, já jsem vždycky měla strašnou trému a měla jsem hrozný mindráky, že jsem strašná a jednou na zkoušce jsem právě ve zkušebně takhle byla strašná a on po té zkoušce řekl, dneska byla nejlepší Kateřina a mě vám tak psychicky jako pomohl, posílil mě, že od té doby vím, že i studentům, když učím, vím, kde je potřeba pomoct.
0: Kateřina Macháčková, náš dnešní host, vybrala Lubomíra Lipského vedle Václava Lohnického. A právě toho si můžeme dopřát ještě s Miroslavem Homolou, tedy Lubomíra Lipského v další ukázce v konkurzu na Vrátného v baru. A nebo povídka v podání z úst Jiřího Grossmana, proč chci vést zanedbanou mládež z návštěvního dne pořadu Semafor. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou, když pošlete heslo Humor mezera a A nebo B na telefonní číslo 90 011 04. K tomu Vašek Neckář.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Volejte, vytvářejte svůj pořad, teď rozhodujete o tom, jestli ta další ukázka bude s Lubomírem Lipským, Miroslavem Homolou nebo s Jiřím Grossmanem. Vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900 a je tu taky SMS-kové číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B. A zvedáme dnes telefon s Kateřinou Macháčkovou.
2: Ano.
1: Komu? Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den.
1: I vám? Tak hlasujte, ano. Vybírejte.
2: Dobrý den.
3: Můj k vás v Borozerovi.
1: Taky.
3: Chtěl
2: děkujeme.
3: Chtěl bych paní Macháčkou podpořit vybrání, souhlasím s ní.
1: Pana Lipského tedy. Dobře,
2: ano.
1: Tak jo.
2: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme za ten bod. Kdo dál?
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Dobrý
4: den, paní Macháčková.
2: Vám také.
4: Přeju vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji po Patriku pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné čtvrteční ráno. Moje jádice Růžena z Rychnovska, nashledanou.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme moc.
1: Ještě někdo se přidá?
5: Jo, přidává se Světlá Hora.
1: Ano.
5: Zdravím úžasného hosta Kateřinku Macháčkovou.
2: Děkuji moc.
5: A souhlasím, skvělý výběr. Prosil bych pokračovat.
1: Dobrá, Lubomír Lipský, Miroslav Homola, konkurs na vrátného v baru.
6: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
7: Aha.
6: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
7: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivý?
6: No ano, taky se stávají takové případy.
7: Tak to neplníte plán, víte?
6: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
7: Ano.
6: Pán se patřičně setne.
7: No.
6: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
7: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho Růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
6: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
7: ano.
6: Koho pustit dovnitř.
7: Ano.
6: Přijdou k vám cizinci.
7: Jo.
6: Poznáte podle toho, že...
7: Že mají peníze.
6: Ale ne, že...
7: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
6: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
7: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl te přívá na břítov, Hanálko.
6: No, vidíte.
7: U nás.
6: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
8: Bonsoir, monsieur.
7: To je Francouz.
6: No,
7: to se, jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, foj, monsieur, foj, foj, asi je na kole, no, a nastavím ruku.
6: A co, když přijde s dámou?
7: Tak nastavím dvě.
6: No, tak, tak dál.
7: Ano.
8: Good evening.
7: A je. Angličan. To spíš Angličan, víte?
6: Angličan,
7: nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, lucky strike.
6: No.
7: Hello, Dolly. Cocaine, bait, okay. A nastavím ruku.
6: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore, avete un tavolino libere?
7: A je, znám.
6: A?
7: Jak se řekl sera, poznal jsem, to je jich.
6: No, prosím.
7: Sera, jich, tak Budějovice a tak, víte? V tom případě řeknu servu signore, piškum prečin záno, čumendo, šupito presto, vonima gore, čau. A nastavím ruku.
6: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz
7: hier? Ja, kisti hnat, kisti hat. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
6: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
7: Ano.
6: A co když k vám přijde Čechoslovák?
7: No, proč ne? No. Znouze i Franta dobrý.
6: No jo, ale co když přijde takhle? Márastovina, Báruško. Hrejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
7: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
6: Výborně, dál.
7: Ano.
6: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
7: Poženu svinským krokem.
6: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
7: Jož. V tom případě, pardon.
6: Ne.
7: A kdybyste chtěl, tak...
6: Ne, já to nechám úplně na vás.
7: Výborně, tak se přijatej.
6: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte? Aha. Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
7: Ano.
6: Nechaj se, prosím. Urážet spropitný.
7: Ano, je, pan vedoucí, ještě jste mi připomněl. Hlejte, s tím spropitným, jako co vyšacuju,
6: jo,
7: tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
6: Výborně, pane Hlustvý Sihák, jste přijat.
7: Děkuju, ocivě, děkuju.
1: Humoriáda. Lubomír Lipský, Miroslav Homola, cítili jsme se s nimi v baru. V baru někdy byla, chodila nebo hrála něco barového?
9: Kačka já barového?
1: Mahračka. No, zpěvačku.
9: Tak já myslím, no zpěvačku jsem nehrála, já jsem byla ta naivka, tak do 40 jsem hrála ty naivní dívenky v baru. No, v baru ani si nepamatuju, jestli jsem někdy byla.
1: A poprvé, kdy?
9: Poprvé, kdy jsem byla v baru.
1: No.
9: Tak jako párkrát zase to já jsem nebyla tak jako naivka, no ale vím, že jsme jako tak jako, no párkrát jsem byla v baru, no chodila třeba ve Varech na festivalu a tak, ano. No ale takže by sama, tak v podstatě já bych tak řekla, že ve čtvrtém ročníku na DAMU jsem měla už dítě. Takže já vlastně měla od začátku dítě, jo. Takže jak si teď...
1: Zbary byl útrum.
9: Ano, no, takže ten život by se jako uspořádával trošku jinak, než jako
1: no,
9: by tak
1: jasně,
9: ty...
1: Do baru, jak teď,
9: že volno a tak. No takže to bylo takový...
1: Maximálně do mléčného baru.
9: No ale mléčný bary, to bylo úžasný.
1: No to jo.
9: Mléčný bary, snídaně v mléčném baru, no. To zmizelo.
1: No, bylo se.
9: A v baru taky, no, v baru jo. To je taky. Pamatuju si na filmovém festivalu v Moskvě jako s Milošem Skalkou, jako, ale tam to bylo zábavný, protože tam byly jako hvězdy z celého světa, ale nikdo neměl ruble, stejně jako my, tak jsme si chodili vždycky i před cizíma filmama klanět takzvaně a za to jsme dostali 50 rublů, aby jsme potom utratili v tom baru, jo. Takže takovýhle, ale takže světový americký hvězdy, všichni jsme jeli autobusem do nějaké kina. A tam jsme se poklonili za 50 rublů. To přece je úžasné.
1: Jo, jak dlouho jste tam byli?
9: Byli jsme tam týden, po 10 dní. No, bylo to úžasné.
1: Kolik se dá stihnout filmu za den?
9: No, ne, tak já jsem tak jeden asi, myslím, nebo dva. Tak nebylo čas.
1: Aby nepoznali, že sakra chodí, ty herci vypadají všichni stejně.
9: No, a tehdy byli noví Cikáni jdou do nebe, ty tam ty hvězdy, ty tam zpívali a takový to bylo opravdu, jsme byli všichni světoví.
1: Humoriáda je tady, kterou posloucháte a vytváříte. Za malou chvíli opět.

0: trochu RIA v našem vysílání díky Karlu Gottovi právě teď.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A pokračuje Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou. Vyčerpali jsme dvě ukázky, zůstali jsme u Lubomíra Lipského, nechtěli ano. jste změnu, tak co nabídneme teď, co vybereme?
2: No já bych myslela, tady se mi zase takový ukazuje další jméno, Jiří Cízler, ano. což byl takový mnohostranný umělec. A tak tam tady je Olučku Nekudovi v hotelu v Ostravě, Jiří Cízler.
3: V tomhle tom smyslu byl výborný. My jsme jednou byli v Ostravě, ještě jednou taky. A to byla taková schůze všech herců a zpěváků, já nevím, co všechno to tam bylo. A byla to taková jako, no, schůzka prostě, jako, že se vyměňovali názory, kde, kdo, jak, prostě kde hraje a kam se a takovýhle ty věci. A on prostě v tom... My jsme přišli do hotelu a tam v tom hotelu prostě on, no, přišel, že jo, vyspal se. A v noci se tam stala strašná věc, že prostě náhle všechno prostě jako tam přišel nějaký obrovský chlap, takový bavorák to byl a teď si vzal nějaký tři holky a táhnul je do pokoje, jo, ale tam byly mříže a on vzal ty mříže a vyrval je úplně z těch zdí, protože měl strašnou páru. No a šel s nima nahoru někam a to byl ten první příběh a druhý příběh byl, že ještě někdo prostě, jo, jeden náš kolega prostě zapomněl klíč od pokoje, tak si šel říct od druhej, no a ono to, oni ho neměli nějak, tak tam zavolali nějakýho člověka, který prostě ty dveře jako vyvrátil, jo, a ono to taky se štíplo, po jedné té straně se to celý štíplo. No a on prostě ráno jsme se zbudili, já jsem přišel k němu a říkám mu, to teda včera si teda vypadal, to bylo hrozný. On byl po dvou panákách hotový, jo. A to bylo strašně, a co ty si tady provedl? On, a co, prosím tě, teď on byl takový bázlivý. Co, jako co, já mám, no, vzal jsi si tři holky, jo, šel jsi s nima na pokoj, vyrval si dveře, kde se v tobě ta síla vzala, to nevím tedy. Ale ještě si šel nahoru prostě a tam si rozmlátil dveře, protože tam byla nějaká holka, chtěl si se tam dostampat. To není možný, přece to jsem já nemohl udělat. Vám, tak se pojď podívat, blbče. Dovedl jsem ho k těm dveřím, kteří byli ještě vyvrácení. On říkal, jo, to jsem nemohl já udělat, no to je vyloučený, přece to je připitomej, to je, jak se a proč a tohle. Já pám, no ne, to bylo tvoje, chtěl si tam ty čudly, tak prostě jako se tohle stalo, no a pak si ještě vyvrátil dveře tam nahoře, on, to není možný, já jsem tam nebyl nahoře, a pán, tak se pojď podívat, a tam viděl ty vštíplý dveře, tak už to bylo hotové. A teď měl celou tu dobu, co jsme tam měl problém, jo, jak se dostat z toho hotelu, aby to nemusel platit, jo. Já říkám, ale já ti pomůžu, jsem tvůj kamarád, nebo mě, já půjdu k tím, jo, k tomu, jak tam stojí ten pán, který a řeknu, budu se s ním bavit a ty podlezeš prostě pod tím takhle, no a jo, budeš pryč, já ho prostě zaměstnám, buď klidný. Skutečně se to stalo, já jsem šel dolů, on měl kufřík ještě, tak mi ho dal, abych ho nes, jako, a plazil se takhle pod tím prostě do ven. A to byla ještě od toho pultu, kde tenhle člověk byl, tak byl ještě kus prostě k těm dveřím, který venkovním, jo. A jakhle z poštyrech, tak ten pán se kouká, pán, prosím vás, co to dělá pan Nekuda, co mu je, že je poštyrech, a pán, to je takový jeho fór, že on dělá pejska a jestli dívejte, on ještě potom zvedne nožičku a počurávám ty vrata a pak odejde v klidu. No.
0: Za začínali spolu, Kateřina Macháčková a Jiří Cízler?
2: Ano. Já si pamatuju, já jsem jako dítě jsem vyrůstala v Českých Budějovicích a už ve 4-5 letech jsem hrála, odnášela Komediantum činky. A tam hrál Jiří Cízler v orchestru na housle a můj táta Miroslav Macháček to režíroval, maminka Věra Štiborová hrála Mařenku, zpívala a táta tam objevil jako komediální talent Jiřího Cízlera, takže nakonec hrál roli Vaška, to je takový ten komický nápadník té Mařenky.
0: A tohle se říká, že on vlastně z toho orchestřiště vylez tady na to jeviště pomyslně, ano. Ale jak to ten táta jako objevil, co ten Jirka dělal, víme to?
2: Já nevím, tak mě byly 4 roky, já nevím.
0: Jako jestli to nevyprávěl,
2: nevím, co jsem dělala,
0: jako, jestli tam dělal nějaký opičky nebo komentoval to nějak, nebo
2: tak asi
0: přehrával.
2: Jo, ale tak možná bych ještě nějaký jako žijící vrstevníky jako našla. A to je zajímavá otázka.
0: Co bylo tím opravdu
2: impulzem? No ne,
0: impulzem?
2: A tak on, to asi bylo nejen během té zkoušky, že? Jasně. Takovej ten, on byl strašně, že to muselo všechno ven z toho Jirky, jo.
0: Živelný.
2: Takže všemi směry, že jo. No, takže asi tam, no. A pak se ještě ukázalo, jak byl muzikální, že teda dobře zpívá, no.
0: Hraje, režíruje.
2: Taky. Režíruje, potom režíroval, že jo, s Uršulou Kulkovou v těch malých formách, že jo, Semaforu. V kladivadle, hrál v seriálech.
0: A vy dva jste se potkali nějak při hraní nebo nevěště?
2: Tady v tom, v té prodané nevěstě. Jinak ne.
0: No tak ale to je originální jako potkat se.
2: No ano, ne,
0: s tak to je,
2: ano.
0: Většina lidí může vzpomínat na ně jako na herce, kolegů takhle ano, hereckých ano. A takhle jako... Že
2: já si schválně našlo, najdu, kolik mu bylo, když mě byly 4 roky. V roce 55, no já si tady vygooglím, jako kde se narodil.
0: Teď už všichni počítají, ano. Přinutili jsme je. A hlavně prosím, ale taky hlasujte a vybírejte, protože já vám teď dám k přemýšlení další jména. Máme tady Jiřího Cízlera a když už to padlo to semaforské období, kde se taky vyskytoval jako režisér, tak nabídnu Miloslava Šimka a Luďka Sobotu ve scénce Hádky na lavičce. Vybíráte si buď mezi show Jiřího Cízlera s Luďkem Nekudou, anebo Hádkou na lavičce s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. 731 800 900 telefonní spojení sem do studia, to SMS-kové 90 011 04. A teď vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Vy si tuhle hodinu trochu s námi sestavujete dohromady. Tak do toho. Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál a vám dejme prostor přes telefonní linku 731 800 900. Dáváme vám ho společně s Kateřinou Macháčkovou dnešním hostem. Kdo je na telefonu a vybírá si z nabídky humoriádnické?
2: Dobrý odpoledne, tady Bohumír Zdrnovic. Já vás zdravím oba dva.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Já by si...
1: Cízlera anebo Šimka se sobotou Cízlera?
2: Šimka.
1: Dobře, tak jo.
3: Děkujeme moc za tip.
1: Ať se daří, mějte se pěkně a přepojujeme na dalšího. Vítejte u nás.
4: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva.
3: Děkujeme.
4: A přála bych si pana Šimka.
1: Pana Šimka s panem Sobotou. Dobře.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkuju, hezký poslech, mějte se pěkně. Ať už cokoliv děláte, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěl
1: Bčko. Taky Bčko. Šťastnou cestu, tedy odhaduju, že je člověk někde v koutě ukryt. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, tady Alena z Plzně.
1: Ano.
6: A já bych chtěla taky pana Šimku.

0: Snažím trošku pobavit.
1: Výborný. No. Se mi snažíte pobavit tím, že mi začnete vykládat, že tam někdo umřel, jo?
0: No,
1: jste na tom k smíchu.
2: No dovolte, laskavě. No.
0: Já vás snad nežádám, abyste se tomu ještě smál, ne?
1: A mám snad breče.
0: No jistě, on tam nejde umře nějaký můj známý a vy si tady dřepíte jen tak a už.
1: No,
0: a nic, jo?
1: Samozřejmě no. Nic, byl to snad můj známý, čověče.
0: A co bych
1: vykládám já vám no. O tom, že minulej týden se tamhle ženil švehli.
0: No to snad je rozdíl, ne?
1: Jaký rozdíl, no. Pane, já v tom zas tak velký rozdíl nevidím, víte. Kdybyste znal tu jeho Satori, tak mu spíš budete přát, aby nežil. Jako ten váš Brambora.
0: Fábera se jmenoval.
1: Jedno, jak se jmenoval, já ho neznám. No. Já vám jenom říkám, že ta ženská švehlíka u moří, to byl persona chlap, ten vážil 123 kilo, pane. Dneska se běžte na něj podívat na tom plandaj šaty. Ten kvůli ní zhubnul už o dobrý 3 kilo, pane. Jsi
0: na něj chodil dívat, čověče, co mě tady unavujete s nějakým špekounem?
1: Mluvte slušně, žádnej špekoun, persona chlap. Ten měl na tu váhu výšku, ten měří 155 cm, pane, víte? Vyjadřujte se jako študovaný člověk.
0: Proč bych se tak měl vyjadřovat?
1: Kvůli mě?
0: No, co mi do vás, čověče?
1: To neříkejte tohle.
0: Co mi do vás?
1: Neopakujte to, milej pane, bude konflikt.
0: Co mi do vás?
1: On to opakuje.
0: Já to budu opakovat třeba 7x zase.
1: Nebudete.
0: Co mi do vás?
1: No, ještě jednou.
0: Co mi do vás?
1: To bylo 7x. No. Vidíte, vy jste se splet jen o jednu nakonec. Vy máte určitou dávku inteligence, že jo?
0: No. O tom nepochybujte, protože já kdybych mohl nebo chtěl, respektive spíš mohl než chtěl, respektive naopak.
1: Ano, já vás
0: protože objektivní a tohle a tam a kdyby potom ještě mě a klacky pod nohama, ha, to byste se díval.
1: Teď se mi promluvil ze srdce, člověče. No? Víte, že já jsem vám vlastně nerozuměl. To bylo asi na mě až moc inteligentní.
0: No to se nedivte, já tamhle otevřu kolikrát i skříň nebo okno a pak...
1: Aha, jo.
0: Řeknu i to, co jsem ani nechtěl.
1: Mě začínáte zajímat. No? Napřed jsem teda byl zoufalej, protože jste mě spíš popudil, jo? Protože...
0: No to se nedivte, víte, on taky tamhle někde někdo umře a vy tady nic?
1: No nic, no. Samozřejmě, no. Protože ho neznám, že jo?
0: No a co teda já, kdyby se mnou...
1: Co kdyby s váma, no co?
0: No to seklo!
1: Jako na plocho takhle?
0: No.
1: No tak taky nic, protože vás taky neznám, pane.
0: No neznáte, ale jsem člověk.
1: No jo, člověk. No, s tím se musíte vypořádat sám. Já jsem taky člověk a taky se s tím snažím vypořádat.
0: No dobře, tak dobře, no jo. Ale co kdybych byl teda pes a štěk a teda kočka.
1: Kočka, jestli máte čas a nebojte se nahoru, můžete být i veverka, pane, mě to je jedno, to je váš život.
0: Kocour, zůstaňme u kocoura.
1: No prosím, tam
0: kdybych byl kocour, zoufale mňouka je, žáda je, jde kolem vás, mléka nemaje.
1: No, kocouři obyčejně nemají mléko, na to si musíte zvyknout.
0: No a kdybych třouce kolem vaší nohy, mléka nemají, žáda je vás o vaše vlastní mléko. Dal byste mi svoje vlastní mléko?
1: To tak vypadá asi. Jo, čověče, no. Já jsem blázen, no. Který chodí po ulici s konvem a rozdává mlíko.
0: No, vidíte. No, a teď mi ho nedáte.
1: No, nedám, protože nejste pes ani kočka, navíc nemňoukáte.
0: Ale jsem člověk, pane,
1: no,
0: víte.
1: To tady zase člověk.
0: Člověk.
1: No. To se vůbec staráte o to, komu já bych dal svý mlíko, pane.
0: Já mám strach, aby vám neskysilo.
1: Tak dáme.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Už to tady možná kdysi říkala, ale ne třeba úplně v plné verzi. S Luděkem Sobotou vy jste si užili výlet do zámoří ve své době.
5: Ano, do Havany na filmový festival. Ano.
4: No.
5: A jeli jsme dvě skupiny. Jedna jela speciálem a to byla skupina Kon, Vondráčková a tak.
4: To bylo letadlem a ostatní pluli lodí.
5: Ano, který tam, ne. Který tam jako mě, celý týden chystali vystoupení. A pak jsme byli skupina. Já, Luděk Sobota a kádrový ředitel z Barandova a my jsme vlastně tam čekali jenom na to uvedení těch filmů. Můj film tam ku podivu nepřišel, nevím jestli Luďkův, ale my jsme měli kruce auto, takže vlastně já jsem pochopila, o co se jedná, takže jsme si potom jsem organizovala s tím šoférem náš čas.
4: Vy jste dorazili na filmový festival a ten film tam neposlali nebo nedorazili?
5: Ne, ten film tam nepřišel.
4: Takže ho tam nikdo neviděl?
5: Ne, tak jsem tam byla jen tak jako,
4: Já bych vám řekla, o čem ten film je.
5: Ale já už ani nevím, který to byl, no nějaká taková veselohra, no nevím. To bych si musela dohledat, no ale bylo to báječný. S Luďkem Sobotou, jako už na letišti vlastně, jako on se strašně bál do letadla, já taky.

0: Já on tam potkal nějakého kamaráda v té hale a ten měl, a vypili jsme mu flašku whisky, takže jsme byli úplně jako omráčený, ale bylo pikantní, my jsme letěli linkou a měli jsme všechny možné lahůdky, co tam byly, když to ta skupina v tom speciálu, ty měli vepřovou, karbonátky a českou kuchyni, jo, když to my jsme měli mezinárodní kuchyni, no tam, takže jsme se tak jako trošku jako tam ovínili, no vím, že Luděk Sobota měl sebou nějaký menší obnos, ten se mu první večer hned ztratil. Já jsem sebou měla $17, který se sbírala celá rodina, ale my jsme stejně nikam, jako to, tam nebylo co kupovat ani kam jít.
1: Tak co jste si přivezli jako vzpomínku na Kubu a Havanu?
0: Vzpomínky. Nezapomenutelné, ne, to mi nikdo neveme. No. A tak ten večer jsme viděli.
1: Ano, a Havana jaká?
0: Havana byla krásná, ale byla zřejmě ve stejném stavu nebo v technických jaksi vymožeností, jako je teď.
1: Ano.
0: A bylo to, jako byli jsme tam v roce asi 86 a bylo to tak, jako, nebo možná později v těch 70. letech a bylo to na úrovni toho 57. roku, kdy byla ta revoluce, že jo? Hmm. Auta a tyhle ty, že jo, všechny technické vymoženosti, což vy jste sám říkal, že jste tam byl
1: ano,
0: v 80.
1: Ano, 80. let a pořád
0: stejné. A to byl stejný autopark.
1: Pořád je to tam stejný možná.
0: Ano, pořád. No ale příroda úžasná.
1: Ošuntělejší, ano, no, příroda krásná,
0: ale
1: souhlasím.
0: Ty havaňanky všechny nosí, no, měly furt zatáčky celý den,
1: ano.
0: A květy, aby byly krásný večer, jo. A teď my jsme všude tam jako džungle a tak nás vzali do botanické zahrady, kde teprve pěstovali zákrsy, jo. A paní právě v těch natáčkách, v takový maringoce, nám prodala lístky. No ne, to byly jako neskutečný zážitky.
1: Vzpomínky. Kateřina Macháčková a její vzpomínky vyvolané Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Můžeme ještě pokračovat s tou hádkou na lavičce nebo si dopřát ukázku z filmu Homolka a Tobolka z pera Jaroslava Papouška. Výměna pokojů s paní Motlovou, Šebánkem, Husákem, Růžičkou, Janžurovou a dalšími. Vybíráte si ale vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Víte všechno, tak do toho. Nesmí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se můžete připojit. Souboj číslo 3 v dnešní humoriádě, Miloslav Šimek, Luděk Sobota nebo Homolka a Tobolka, filmová ukázka. Kdo pak je na telefonu? Přejeme dobrý den s Kateřinou Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
2: A hlasuji pro pana Šimka s panem Sobotou.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas. Mějte se pěkně. Vítáme dalšího hned v zápětí.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Macháčková.
3: Děkuji moc.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro Béčko.
1: Dobře.
4: Tobolka a Tobolk.
3: Ano, děkujeme.
1: Ano, střídačku, dobrá. Ještě jeden telefon. Vítejte.
5: Zdravím, Světlá Hora, po druhé, volím Béčko.
1: Volíte Béčko.
3: Děkujeme.
1: Dobře, tak jo, dívám se ještě, jak to dopadlo v SMS-kách. Tady je to převaha Aček, takže Miloslav Šimek, Luděk Sobota, ještě to dokončíme, ty jejich hádky.
6: No. Polívka vřeteš, no, a vypadněte pryč. To byla moje lavička, tady jsem seděl já. Jděte pryč.
7: Vy do mě strkáte.
6: No, nestrkám.
7: No. Jste na mě strčil?
6: Já na vás strčím úplně. Strkám do člověka tady.
7: Dobře, do člověka se strčil?
6: Ano.
7: Do člověka?
6: No, jděte pryč.
7: Do takovýho člověka.
6: Ano, který má hroší kůži.
7: Jo, jo.
6: Vemte si svých pět švestek a jděte pryč.
7: Já si vemu svých pět prášků.
8: Ten mi dá. To víte, člověče, počkejte.
6: Co je vám? Sedněte si.
8: Ne, to zase za to nestálo, čeče, já vás trochu, abyste dostal barvu. Co je vám?
6: No? Lékař, doktor, rychle, tady lékař někde. Doktor
7: Říha.
6: Jenom Fogl, Vojtěch Fogl.
7: Co se stalo?
6: Pane doktore, strašná věc, tady v parku snědl člověk nějaké prášky.
7: Jaké to byly prášky?
6: No to já nevím, pane.
7: No tak se ho zeptejte, člověk.
6: Ano, já se ho zeptám. Hej, člověče, máte štěstí, zde lékař, jaké jste to snědl prášky?
7: Já nevím.
6: No on neví. Pane doktore.
7: Ty doktor Říha, prosím pěkně, co se
6: stalo? Zdvořilo stranou Fogl, ten člověk neví, jaké snědl prášky.
7: No já ví, že neví, a kde je má ty prášky?
6: No to já zase
7: nevím. No tak se ho zeptejte, každá minuta je drahá.
6: Já se ho zeptám. Člověče, doktor vyzvídá, doktor je zvědavý, chce vědět, kde máte ty prášky.
7: V žaludku,
6: aha. Pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím
6: pěkně. Ano, Fogl. Pane doktore, on má ty prášky v žaludku.
7: Já vím, že mám v žaludku, a kde má ty, co nedojel.
6: Já nevím, zase já,
7: pane doktore. Tak se vzejte každá minuta, jeho těho vám zobák na roce.
6: Nezvěďte na mě, že asi nenechám nadávat o doktora, kvůli vám. A to bude asi Lenora, koukejte, vstává. Kde máte ty zbylý prášky?
7: Kapře.
6: No, kapře. Tak, pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím.
6: No, Fogl, on má ty zbylý prášky v kapse.
7: Tak mu je vemte a podejte mi.
6: Jo, já vám je vemu. Čeče, dejte sem ty prášky, no. Tady jsou. No, vidíte. Tak, pane doktore, je to tady, už jsem to z něj dostal, tady jsou ty prášky.
7: Celasko?
6: No, celasko.
8: Ježiši Kriste, on si bral celasko, pane doktore. Co s tím uděláme, pane doktore?
6: Co musíte s tím něco udělat, jste doktor.
7: Co řvete, vy bláte, byl to snad váš celasko?
6: Nebyl, to musíte věřit, já bych mu celasko nikdy nedal.
7: A proč byste mu nedal vitamin C, vy nelido?
6: Vitamin C bych mu dal, celaskon bych mu nikdy nedal, doktor.
7: Vitamin C, to je přece celaskon.
6: Vitamin C, co? Promiňte, já jsem si to poplet ciankáli, pane. Tak ciankáli bych mu dal rád, celaskom bych mu nedal, věříte mi?
7: Víte co?
6: Ano, co ne?
7: Běžte se uklidnit někam hodně rychle do ksoví.
6: No, jo, to už potřebuji další dobu, nashledanou, doktor.
7: Je celaskon, no, vidíte, člověče, to je dobře, že ho berete. Vemte si klidně ještě. Děkuji vám, pane doktore, prosím vás, a mohl byste mi ještě nějaký celaskon předepsat, to byste byl laskav. No, jestli vám to udělá dobře, tak já tady mám někde recepty, podívejte se, zajdete si do lékárny, tady vám to napíšu, víte, kde je lékárna? Tak já vám to napíšu, podívejte se, tady 3x, 6x, 8x celaskon, děkuji, pane doktore, dobře. Kde je ta lékárna? Jo, lékárna je vedle mandlu, tamhle vzadu. Jo, tam to zdá, pane doktore, za mě vytahovali mandle. No vidíte, člověče, tak teďka už mě znáte, tak přijďte k nám na kliniku. Teď, když vás dám, tak chytnu za kliku i na kliniku. Pochlejte, děkuju, pane doktore, tak prosím, jdeme spolu, až po vás. Zavěřte se do mě, ne, děkuji, já vám dávám přednost, děkuji. Nešlapte mi na nohu, vícela skole, nezlobte se, pane doktore, já jsem zvyklý z vám.
0: Humoriáda.
1: Jsme na konci. Kateřino, moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
3: Já děkuji moc za pozvání a bylo to krásné odpoledne. Výborně. S posluchači, s vámi.
1: Je to tak. Já, tak si dejte celasko, ať udržíte dobrou náladu, ano. A zítra zase s Humoriádou. Bude tu Saskia Burešová, druhá její návštěva.
3: Zítra je to bych jí ráda pozdravila i osobně. Tak moc.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: CHEP plánuje rozsáhlou opravu zimního stadionu. Součástí prací bude i odvodnění areálu. Karlovy Vary mění starý orientační systém z 90. let za nové informační tabule a směrovky. Většina škol v Česku omezuje používání mobilních telefonů. Dnes bude oblačno, místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno u zpráv s Matějem Štechem. Za opravu zimního stadionu zaplatí CHEP přibližně 600 milionů korun. Práce se budou týkat například nových parkovacích míst nebo taky zastřešení malé ledové plochy. Prioritou ale bude odvodnění celého stadionu. Jak říká místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj, práce by mohly začít příští rok.
2: Letos by měla být dokončena pouze projektová dokumentace pro stavební povolení, případně zahájeno stavební řízení. V dalším roce by mělo následovat projekt pro realizaci stavby. Tam dlouhodobě působí spodní vody z přilehlého bývalého pivovaru a naším cílem je hlavně tuto vodu podchytit a následně využívat pro závlahu v areálu Lokomotiva.
0: Na projekt by chtělo město využít taky část peněz, které získá za prodej pozemku strategického podnikatelského parku. Karlovy Vary instalují nové informační tabule a směrovky ve městě. Nahradí původní orientační systém, který už podle radnice neodpovídá současným potřebám návštěvníků ani obyvatel. Nové prvky se objeví hlavně v lázeňském centru a u nejvytíženějších turistických míst. Podle zástupkyně ředitele kanceláře architektury města Kateřiny Havlíkové bude nový orientační systém osazený do poloviny června.
3: Informační prvky budou umisťovány strategicky na vstupech do města, ať už se jedná třeba o terminály, o nádraží nebo o sběrná parkoviště. Bude také graficky přehlednější a bude sjednocený po celém městě.
0: Nový orientační systém bude stát téměř 6 milionů korun a většinu nákladů pokryje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. 93% škol v Česku má ve školním řádu stanovená pravidla pro používání mobilních telefonů. Ostatní školy je zatím nemají, ale více než polovina z nich je plánuje zavést, většinou od příštího školního roku. Vyplývá to z květnového šetření Ministerstva školství, do kterého se zapojily skoro všechny české školy. Mezi hlavní rizika spojená s používáním mobilů řadí školy kyberšikanu, neoprávněné natáčení nebo vznik návykového chování. Pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
4: Co se týká omezení o přestávkách, tak jsem velmi rád, že více než polovina škol na prvním stupni má omezení, respektive zákaz mobilních telefonů, což je zase v duchu té metodiky, která doporučuje aktivní trávení přestávek a systém aktivní školy.
0: Metodiku pro nastavení pravidel používání mobilních telefonů rozeslalo Ministerstvo školství školám v únoru. Evropský parlament přijal rezoluci o podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Vyzval Evropskou komisi, aby narušování hodnot Evropské unie v zemi posoudila a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Europoslanci vyjádřili znepokojení nad zhoršujícím se stavem demokracie, oslabováním nezávislosti justice nebo politickými zásahy do veřejnoprávních médií. Tyto systémové nedostatky podle europarlamentu ohrožují ochranu finančních zájmů 27. Pokud slovenská vláda situaci nezlepší, zemi hrozí částečné zmrazení evropských fondů.
1: Sport.
0: Házenkářky Kinžvartu zvítězily v druhém finále na hřišti Slavie Praha 35-33 a vyrovnali sérii na 1-1. Rozhodující utkání budou hostit v sobotu. Bronz získali hráčky Mostu, které zvítězily v Písku 38-32 a sérii ovládly 2-0 na zápasy.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno, místy přehánky, k večeru ubývání srážek i oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vany slabý, přes den přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nemáme v regionu v tuto chvíli hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré jitro a hlavně bezproblémový začátek 21. májového dne přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 5 hodin a 5 minut a právě začíná náš ranní program Dobrého rána. A ten pro vás otevírá Jitka Brošková. Já vás všechny zdravím a mohu slíbit, že nás taky dnes čeká pestrý hudební proud plný informací z našeho regionu, plný zajímavých reportáží, příspěvků a také plný pravidelných rubrik a dobré ranní pohody. No a hned na začátek to bude anketa s dětmi Ahoj rádio na téma panika. A v prvním ranním příspěvku připomeneme jednu zajímavou dětskou knihu. Lisa, její bratři Lasse a Bosse, sestry Anna a Brita a kamarád Ole. Tak s touhle šesticí se v dětství potkal leckdo z nás. Děti ze švédského Billerbynu teď znovu ožívají u nás v rozhlase a víc uslyšíte už za chvíli. Ale všechno po pořadě, náš ranní proud pohodové muziky otevřeme dnes s písničkou od Dalibora Jandy a já vám přeji hezký poslech.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co je to panika?
1: Panika je, když je třeba nějaká válka a někdo panikaří, že nechce, aby umřel.
2: Panika je to, že lidi se leknou a utíkají.
3: Třeba tak se ztratilo, tak panikaří, že nevíš, kde máš ten svůj domov.
4: Panika je, že třeba když třeba spaneš z postela.
5: To je to, že někde něco, někdo utíká.
6: To je taková postavička, může se s ní hrát.

0: Spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary se probouzíte do čtvrtečního rána a v našem regionu je oblačno, teploty se pohybují kolem 9 stupňů Celsia a během dne čekejme srážky a večer ubývání oblačnosti.
1: Počasí.
0: Je čtvrtek na 6 a 2 minuty, převažovat bude oblačno s lokálními přeháňkami, později odpoledne budou srážky ustávat a k večeru bude ubývat oblačnost až na skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách naměříme 13 až 16 stupňů. Fouká slabý vítr, během dne to bude přechodně mírný západní až severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Nové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré a biozátěž ta je mírná.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Tereza Mašková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Čtvrteční dobré ráno se nám postupně rozjíždí a my jsme rádi, že jste si zapli rádio a naladili se naše vysílání. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary a za 7 minut bude 17:30. Koupání na ostrově, hledání Hastrmana u mlýna anebo uvíznutí ve sněhové bouři. I taková dobrodružství prožívá 6 dětí z Billerbynu. Populární kniha švédské spisovatelky Astrid Lindgren teď ožívá jako audiopříběh tady u nás v rozhlase. Posluchače jim provede herečka Bára Hrzánová.
1: Teď vám budu vyprávět o velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi.
2: Pamatuju si, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a ilustrovala ji Helena Zmatlíková a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom mezi těma oknama, to jsem strašně záviděla. A podobnosti tam byly, že jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
3: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Billerbynu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
2: Měli jsme podobný vlastně společenství, podobný party, jako ty děti z Billerbynu.
1: Jak se vy, děti z Billerbynu, dnes dostanete domů?
2: Ona se umí radovat úplně ze všeho. A to se mi strašně líbí a to si myslím, že máme společný. Tak on to má každý člověk, akorát někdo to v sobě pohřbí a někdo ne.
3: To si myslí o hlavní hrdince, vypravěčce Lise. Astrid Lindgrenová knihu psala mezi lety 1946 a 1966. U nás se na pultech knihkupectví poprvé objevila v roce 1962. Proč text oslovuje i současnou nejmladší generaci, si nedokáže vysvětlit režisér Aleš Vrzák.
4: Ta jakási naivita toho textu, která ale ukazuje nějakou jako čistotu v rodinných vztazích, v tom, co je kamarádství, co je vztah k přírodě. A ono to teď teda vyznívá hrozně transparentně, ale jsou to nějaké základní hodnoty, kterým se vlastně ta švédská klasika věnuje.
3: A právě proto je pořád tak oblíbená i mezi českými dětmi?
4: Pro mě je to záhada. Já vlastně, když vnímám svět, v kterém se pohybují děti, tak mi přijde, že se vlastně posunuje jinam, než je tahle ta základní hodnotová čistota. Takže asi ta obava o ten hodnotový svět nemusí být veliká.
3: První audioknižní zpracování Dětí z Billerbynu vzniklo před 11 lety. Tehdy si text vybrala Libuše Šafránková.
5: Jmenuji se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzo mi bude 8.
3: Děti z Billerbynu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipy dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Historické stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.
1: Šesté.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Za opravu zimního stadionu zaplatí CHEP přibližně 600 milionů korun. Práce se budou týkat například nových parkovacích míst nebo taky zastřešení malé ledové plochy. Prioritou ale bude odvodnění celého stadionu. Karlovy Vary instalují nové informační tabule a směrovky ve městě. Nahradí původní orientační systém, který už podle radnice neodpovídá současným potřebám návštěvníků ani obyvatel. Nové prvky, které vyjdou na asi 6 milionů korun, se objeví hlavně v lázeňském centru a u nejvytíženějších turistických míst. Klub přátel města Karlovy Vary zahájil veřejnou sbírku na obnovu zaniklé sochy karlovarského poutníka. V roce 1912 ji nechal postavit místní turistický klub, ale po válce ji obyvatelé rozbili. Cílem sbírky je získat finanční prostředky na výrobu nové sochy, která by se na jaře příštího roku mohla vrátit na původní podstavec nedaleko rozhledny Diana. Evropské instituce se v takzvaném trialogu shodly na podobě obchodní dohody se Spojenými státy. Ta má zajistit nízká cla ve vzájemném obchodu mezi 27 a USA. Tarify by tak měly pro drtivou většinu zboží zůstat na 15%. V africkém Kongu, kde vypukla epidemie eboli, není v cestovatelském systému DROST registrovaný žádný Čech. Uvedlo to české ministerstvo zahraničí. V sousední Ugandě také nemocí zasažené je v systému 8 Čechů. Před cestami do obou zemí ministerstvo varuje. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Olnikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou. A dnes bude oblačno, místy přehánky a teploty do 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 3. třídy mezi obcemi Zadní Chodov a Trstěnice na Chebsku je z důvodu opravy zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Do čtvrtečního rána s datem 21. května vstáváte spolu s rádiem vašeho kraje a dnes mají svátek ženy a dívky jménem Monika. Tak určitě budeme Monikám blahopřát ve vysílání po 6. hodině, nicméně když tu mám nachystanou písničku Všechno nejlepší od nedvědů, tak už i Monikám věnuji a věnuji ji také vám všem, kteří máte právě dnes své narozeniny. Tak tedy vše nejlepší, je 17:30 a 2 minuty. Hezké dobré ráno.

0: Píseň z filmového muzikálu Noc na Karlštejně v podání Heleny Vondráčkové a s hudbou Karla Svobody a textem Jiřího Štajdla se usadila právě v dnešním Dobrém ránu a to nám teď vyplní výběr očekávaných událostí a do té 6. hodiny ještě stihneme ohlédnutí za kulturou našeho regionu. Tak tedy, co se dnes očekává? V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference GlobeSec Forum, tedy třídenní program, který zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů ze 680 zemí, což je dosud nejvíce. Na akci dnes promluví i moldavská prezidentka Maja Sandu či předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola. A do Česka by měl tento týden přijet i šéf ukrajinské diplomacie Andrej Sibiha. Uctěním památky obětí holokaustu dnes v Brně začne festival Meeting Brno a zároveň také setkání sudeto německého krajanského sdružení SDL, které se poprvé koná v Česku. Piety na pátém nástupišti, odkud z Brna odjížděly židovské transporty, se zúčastní vedení SDL společně s Nikem Vintnem, jehož otec Nikolas zachránil před hrůzami koncentračních táborů stovky československých dětí. Organizátoři pozvali také dvě Vintnovy děti, a to Evu Pedok a Milenu Grenfell-Baines. Olomoucké muzeum umění dnes v podvečer zahájí výstavu k 80. narozeninám fotografa a dokumentaristy Jindřicha Štrejta. Jeho díla jsou v mnoha světových galeriích od New Yorku až po Tokio. V Olomouci kurátoři představí zhruba 50 dosud nepublikovaných fotografií, především z bývalých Sudet. A opera Národního divadla a Státní opera dnes uvedou premiéru inscenace opery Dialogy karmelitek francouzského skladatele Francise Poulenca. Premiéra představení v režii Barbory Horákové Joly a hudebního ředitele Státní opery Hermana Bumera se uskuteční ve Státní opeře při letošním ročníku festivalu Pražské jaro. V titulní roli Blanche de la Force se představí Jana Sibera. Markýze de la Force stvární Paul Gay a v roli rytíře de la Force vystoupí Daniel Matoušek. Za 5 minut bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hudební budíček do dnešního rána se nám postarala francouzská formace Gypsy Kings a jak dnes bude?
1: Počasí.
0: Dnes máme oblačnou oblohu, teploty se pohybují kolem 9 stupňů Celsia a převažovat bude oblačno s lokálními přehánkami. Později odpoledne budou srážky ustávat a k večeru bude ubývat oblačnost až na skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 13 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude přechodně mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná. Ještě přidám informaci o čase, za minutu bude 6:45. Dobré ráno.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Za 12 minut bude 6 hodin, kam vás dnes pozveme. Tak Muzeum Karlovy Vary zve na výstavu Aspekty přírody vize Alexandra von Humboldta. Návštěvníci se tak mohou seznámit se sbírkou spojenou vědcem přelomu 18. a 19. století, který se také vypravil na několikaletou expedici do Jižní Ameriky. Na komentovanou prohlídku se můžete vypravit do špitálního kostela všech svatých v Jáchymově. Začne ve 14 hodin a sraz všech zájemců je před hlavním vchodem do kostela. V Chebské galerii výtvarného umění zaujme výstava nazvaná Nedokončený autoportrét. V prostorách Velké galerie představuje imaginativní tvorbu Veroniky Holcové, jedné z nejosobitějších současných tuzemských malířek. Komentovaná prohlídka zaměřená na život krále Velké Británie Edvarda VII. Začne v 15 hodin a 30 minut. Sraz zájemců o zhruba dvouhodinovou prohlídku lázeňského města plnou historek o životě panovníka, který se Mariánské lázně zamiloval, je před turistickým informačním centrem na hlavní ulici. Městská knihovna v Ostrově nabízí přednášku o Zikmundu Lucemburském. Archivář a historik Oldřich Smola seznámí zájemce s životem syna Karla IV. A to od 17 hodin. Městské divadlo v Sokolově nabízí koncert s názvem PS Iveta. Hudební projekt, který mapuje kariéru nezapomenutelné zpěvačky Ivety Bartošové z hity jako Knoflíky lásky, Léto, Málo mě zná, anebo Dej mi ruku v podání zpěvačky Šárky Vaňkové začne v 19 hodin. A klub Paderewski v Karlovarské Husovce má dnes od 7:30 večer na programu koncert písničkáře Miroslava Palečka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Kraj zmodernizuje dětskou jednotku intenzivní péče v karlovarské nemocnici. V Chebu na krajanský spolek někdo nastříkal hákové kříže, město to odsuzuje. Muž, který by mohl být nakažený ebolou, už je v péči lékařů pražské nemocnice Bulovka. Dnes bude oblačno, místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Karlovarský kraj hledá zhotovitel rekonstrukce dětské jednotky intenzivní péče v nemocnici Karlovy Vary. Práce vyjdou na téměř 30 milionů korun a zahrnují stavební úpravy, výměnu rozvodu, včetně vzduchotechniky, nové sociální zázemí a další moderní prostory, říká mluvčí kraje Jana Boučková.
4: Součástí oddělení bude také samostatný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí, který rodičům nabídne možnost odpočinku i zázemí pro práci díky dostupnému Wi-Fi připojení. Nová dětská jednotka intenzivní péče bude disponovat 4 standardními lůžky s možností navýšení kapacity až na 7 lůžek. Součástí pracoviště budou rovněž 2 samostatné izolační boxy, umožňující oddělit pacienty podle jejich zdravotního stavu.
3: Přímo na oddělení bude nepřetržitě přítomný sloužící lékař a součástí bude taky sesterna pro zajištění nepřetržitého provozu. Po dobu rekonstrukce nebude omezený provoz dětské jednotky intenzivní péče. Na výlohy Svazu Němců region Chebsko a komunitního osvětového společenství v Chebu někdo v noci na dnešek nastříkal sprejem nacistické symboly. Podle starosty města Jana Vrby z hnutí ANO vedení radnice vandalský čin na Facebooku odsoudilo. Případem se zabývá policie. Podle posledních informací nechalo město nacistické symboly odstranit. Americký lékař, u kterého je podezření na nákazu ebolou, už je ve speciálním zařízení v pražské nemocnici na Bulovce. Po 11. hodině večer přistálo na letiště Václava Havla speciálně upravené letadlo, které ho dopravilo z Afriky. Právě tam přišel do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou. Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové začali lékaři hned po jeho přemístění do speciálního boxu s vyšetřením.
5: Pacient je bezpříznakový a budeme pokračovat samozřejmě v těch dalších vyšetřovacích postupech a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, ale zatím to vypadá příznivě a uvidíme během následujících dnů, samozřejmě je to krátká doba.
3: Američan zůstane v Česku v izolaci minimálně 3 týdny. Právě tak dlouho totiž může trvat, než se nemoc projeví. Evropské země odsoudily izraelské zacházení s aktivisty z mezinárodní flotily. Ta mířila s humanitární pomocí do pásma Gazy. Izraelská armáda lodě zastavila tento týden v mezinárodních vodách a aktivisty převezla do Izraele. Tamní ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir poté přidal video, na kterém spoutané klečící aktivisty ponižuje. Jeho chování odsoudil i izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Evropské země, včetně Francie, Británie a Itálie, zacházení označily za nepřijatelné. Italská vláda si kvůli tomu předvolala izraelského velvyslance. Celkem izraelská armáda zatkla 430 aktivistů. Sport. Hokejová reprezentace vyhrála na mistrovství světa nad Itálií 3-1. Češi ještě v 5. minutě poslední třetiny prohrávali 0-1. Střelecky aktivní byla i obraná dvojice Jiří Ticháček, Marek Alšer. Druhý jmenovaný dal první gol v reprezentaci a pomohl tak k obratu.
6: Celý ten zápas jsme vlastně s Jirkou Ticháčkem si dali ten cíl, prostě střílet všechny ty puky. Některý možná byly zbytečně vystřelený, ale každá tam může padnout a myslím si, že na konci jsme skončili hodně přes 10 střel oba dva a prostě jedna tam padla a za to jsme strašně rádi, že jsme mohli takhle pomoct týmu.
3: Nakonec rozhodující branku dal Jakub Flek. Do prázdné branky se trefil v poslední minutě Dominik Kubalík. Češi aktuálně vedou tabulku skupiny ve Friburgu. Všechny týmy ale nemají stejný počet zápasů. Další utkání čeká národní tým v sobotu odpoledne proti Slovensku.
2: Počasí.
3: Dnes bude oblačno, místy přehánky, k večeru ubývání srážek i oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vany slabý, přes den přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Situace na silnicích v regionu je v tuto chvíli bez hlášených dopravních nehod.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Domácí prostředí zatím není v českém finále Interligy házenkářek výhodou. Po Kynžvartu totiž ve své hale prohrála i Slavia. A tak se boj o titul rozhodne až v posledním možném zápase. Více uslyšíte už za pár minut v Dobrém ránu, které okoření taky písničky od Marka Ztraceného a hudební legendy skupiny Olympic. Budeme i gratulovat a s meteorology si povídat o počasí, tak ať vám nic neuteče. Přeji všem hezký poslech a krásné ráno, máme 5 minut po 6. hodině.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

Čas nám pádí o 106, za 2 minuty bude 6:45 a s vámi a pro vás Český rozhlas. Přejeme vám pěkné ráno 21. májové a pokud má někdo z vás narozeniny, tak mu posíláme po našich frekvencích velkou gratulaci. Mohlo by vás zajímat, že narozeniny dnes taky oslaví bývalý československý fotbalový brankář Ivo Viktor, kterému je 84 let. Český kytarový virtuos Lubomír Brabec slaví 73. narozeniny. Dalším oslavencem je český herec Ivan Vyskočil, který slaví kulaté 80. narozeniny. 52. oslaví český rychlostní kanoista, dvojnásobný olympijský vítěz z roku 1996 z her v Atlantě Martin Doktor. A bývalá česká profesionální tenistka Lucie Hradecká slaví 41. Na dnešní den připadá Světový den kulturního rozvoje a k dnešnímu svátku popřejeme ženám a dívkám jménem Monika. Tak toto ženské křestní jméno má svůj původ v řeckém monos, což znamená jediná, jedinečná, sama nebo osamělá. Jiné výklady uvádí, že jméno je odvozeno z latiny ze slova monere, tedy poradit, přeneseně rádkyně, případně, že tedy jméno pochází z fénického jazyka a znamená bohyně. Tak tedy Monikám k svátku a všem dnešním narozeninovým oslavencům přejeme jen to nejlepší a posíláme písničku od Blondie.

0: počasí.
1: Ladíte rádio vašeho kraje na hodinách 6.18 a z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu se nám právě teď hlásí meteorolog Martin Adamovský. Já vás vítám, dobré ráno přeji.
2: Hezké ráno.
1: Tak s jakým počasím tedy otevíráme v našem kraji nový den?
2: Tak obloha je většinou polojasná nebo oblačná, přeci jenom nějaká oblačnost se vyskytuje, výjimečně se nám může někde objevit i slabonka a přeháňka, i teď v následující řekněme hodině, hodině a půl. Teploty jsou ale docela vysoko, v těch nižších polohách většinou kolem nějakých 10 stupňů.
1: Mm-hmm. A jaké počasí nás pak čeká přes den?
2: Tak dnes ještě té oblačnosti bude trošičku víc, hlavně odpoledne, to nám přibude nějaká kupovitá oblačnost, takže se nám částečně může až zatáhnout. Teploty budou samozřejmě vyšší než teď po ránu, většinou naměříme do nějakých 22 stupňů nebo 21 spíš, takže řekněme kolem těch 19-20 v těch nejnižších polohách. Také odpoledne budou ty přehánky malinko četnější než jsou teď, ale nebude jich tolik, budou spíš slabé a měly by ustávat k večeru večer. To se nám začne zároveň i vyjasňovat. Vítr by měl foukat dnes víceméně jenom slabší.
1: Předpověď počasí nám nabídl meteorolog Martin Adamovský. Moc vám děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Ať už doma nebo v práci, anebo třeba právě teď na cestách, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. A od hudby pojďme teď za sportem. Finále českého playoff Interligy házenkářek rozhodne až poslední možný zápas. Slavia mohla boj o titul v Praze ukončit, jenže s Kynžvartem prohrála 33-35 a série je srovnaná na 1-1.
1: Slavistky měly po delší době skutečně domácí prostředí. Po rekonstrukci haly se totiž vrátili do Edenu.
2: Pro nás to je letos takový putování po republice, kdybych to řekla takhle. Přišlo plno lidí, chtěli jsme to doma urvat, ale bohužel to nevyšlo, nicméně neskládáme hlavy dolů a pojedeme v sobotu do Chebu, porveme se o to.
1: Adriana Míšová i její spoluhráčky ze Slavie ale doufali, že série rozhodnou v Praze a budou mít osmý titul v samostatné historii. Jenže zatím ho nezískali. Většinou totiž doháněli náskok motivovaných soupeřek, i když psychicky se připravovali.
2: Ta mentální stránka je důležitá a prostě je to ženský sport. Nicméně nebyli jsme daleko od toho, ale pak jsme v posledním útoku udělali technickou chybu a Kynžvart to potrestal a skončilo to o dva. Nedá se nic dělat.
1: Posteskla si slávistka Adriana Míšová. Žije tak naděje házenkářek Kynžvartu, že premiérově zažijí mistrovskou radost. A posílila je i výhra na Slávii. Nálada je.
3: A teď si myslím, že po tomto zápase skvělá, že se nám to fakt vydařilo a já doufám, že nás poženou naši skvělí fanoušci. Kdyby jsme vyhráli tento titul, tak by to bylo určitě historický proházená Kynžvart.
1: Vyprávila z 9 góly nejlepší střelkyně zápasu v Edenu Tereza Filipková. Kynžvart ještě pár blízkých let naspátek nebyl mezi elitou. V minulých sezónách ale bral stříbro a bronz. A v tomto ročníku se musel vyrovnávat s odchody nebo zraněními některých opor. I proto trenér Petr Sabatka říkal.
4: Jako jsme se vyspořádali v průběhu celé sezóny s takými krizovými situacemi. Verili sme, že ideme to otočiť, že budeme lepšie hrať ako doma. Bol to emocionálne veľmi náročný zápas pre všetkých. Myslím, že aj diváci sa bavili.
1: Kto sa bude radovať z českého titulu medzi házenkáskami, se rozhodne v sobotu v Chebu, kde hraje Kynžvart domácí zápasy. Z pražského Edenu Mirko Vasič, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj hledá zhotovitele rekonstrukce dětské jednotky intenzivní péče v nemocnici Karlovy Vary. Práce vyjdou na téměř 30 milionů korun a zahrnují stavební úpravy i celkovou modernizaci prostor. Přímo na oddělení bude nepřetržitě sloužící lékař a součástí bude taky sesterna pro zajištění nepřetržitého provozu. Na výlohy Svazu Němců region Chebsko a komunitního osvětového společenství v Chebu někdo nastříkal sprejem nacistické symboly. Vedení města vandalský čin na Facebooku odsoudilo. Případem se zabývá policie. Karlovarský kraj rozdělí obcím více než 15 milionů korun na podporu sboru dobrovolných hasičů. Peníze hasiči využijí například na pořízení termokamer, elektrocentrál, dýchacích přístrojů, radiostanic nebo vybavení pro zásahy u lesních požárů. Společnost ČES poprvé vydala takzvané zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun. Peníze z nich plánuje použít na financování svého dlouhodobého majetku nebo projektů. Ty ale nesmí být nějak spojené s fosilními palivy. Úrok dluhopisů společnost stanovila na úrovni téměř 4,4% se splatností v roce 2034. Evropský parlament přijal rezoluci o podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Vyzval Evropskou komisi, aby narušování hodnot Evropské unie v zemi posoudila a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Europoslanci vyjádřili znepokojení nad zhoršujícím se stavem demokracie, oslabováním nezávislosti justice nebo politickými zásahy do veřejnoprávních médií. Licenční komise fotbalové asociace České republiky neudělila licenci nezbytnou proto, aby mohli i v příští sezóně hrát druhou ligu České Budějovice, Ústí nad Labem, Chrudim a Příbram. Kluby se mohou odvolat. A dnes bude oblačno, místy přehánky a teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce plynovodu zúžená vozovka v ulici Fričova, Jáchymovská a Krušnohorská.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Krátké zprávy s Matějem Štechem skončily v půl sedmé a dvě minuty a hezký poslech a příjemné vstávání přejeme spolu s naším hudebním proudem. Právě teď se v něm usadí písničky, co nestárnou, od Karla Zicha a Michala Davida. A vynechat byste neměli ani pravidelné kalendárium Petra Jungmana, tak nás poslouchejte dál a vstávejte a posnídejte spolu s námi.

0: písnička od Michala Davida si našla své místečko v našem ranním vysílání. No a já prozradím, že v tom odpoledním vás pozveme na festival Řetízkárna do Jáchymova, který se uskuteční od 29. do 31. května. Pozvánku připojí a o letošním programu pohovoří dnes po 15. hodině náš host dobrého odpoledne a tím bude Petr Pijáček za organizační tým. Dívám se na hodiny, za 5 minut bude 6:45. Počkejte si na předpověď počasí a užijte si písničku od Aby. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Svou hudební stopu zanechala v dobrém ránu slavná švédská hudební skupina ABBA a v našem karlovarském kraji je většinou oblačno a teploty se nám pohybují aktuálně mezi 8 až 12 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Je 6:45 a ráno a dopoledne bude většinou polojasno nebo oblačno, výjimečně se objeví přehánka. Kolem poledne a odpoledne pak bude přibývat kupovitá oblačnost s četnými slabými přehánkami a ty budou později odpoledne a k večeru pak ustávat a začne se postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 16 stupni. Vane, slabý vítr, během dne to pak bude přechodně mírný západní až severozápadní vítr do 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé přes den, ale pak budou dobré a biozátěž ta je dnes na prvním stupni, tedy mírná.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 21. května. Vše nejlepší Monikám. A s vámi je Petr Jungmann. První telefonní linka v Praze byla zavedena před 145 lety v roce 1881. Spojila byt podnikatele Bedřicha Freje s kanceláří jeho vysočanského cukrovaru. Frej se stal druhým uživatelem telefonu v Čechách. Hovor jinak v té době nebyla žádná láce. 3 minuty stály tolik, co 2 metráky uhlí. Mimořádný lidový soud v Praze vynesl před 80 lety v roce 1946 rozsudek smrti nad německým nacistickým politikem, státním tajemníkem úřadu říšského protektora a válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Veřejně popraven byl 3 hodiny po dokončení čtení rozsudku a po zamítnutí všech milostí. 22. května na dvoře pankrácké věznice před zraky 5000 lidí. Přesně před 20 lety hrál náš hokejový tým finále šampionátu v lotyšské Rize. Se Švédy boj o zlato prohrál 4-0 a skončil stříbrný. Fotbalisté Plzně poprvé vyhráli ligový titul před 15 lety v roce 2011. Zajistili si ho výhrou 3-1 v předposledním kole nad Ostravou. Bezpilotní letouny americké armády zautočily před 10 lety na vůz, ve kterém jel z Iránu do Pakistánu vůdce afgánského hnutí Talibán Mulla Muhammad Mansur. Na milimetr přesný útok dronů raketou Hellfire Mansur ani jeho řidič nepřežili. Kulatou 80 slaví dneska herec Ivan Vyskočil. Lékař, politik, předseda Pirátů, bývalý primátor Prahy, Zdeněk Hřib má dnes 45. A já přeju hezký den.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: CHEP plánuje rozsáhlou opravu zimního stadionu. Karlovarský kraj podpoří dobrovolné hasiče v regionu. Většina dotázaných si myslí, že nadcházející sudetoněmecký sjezd v Brně neovlivní vztahy Česka a Německa. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Za opravu zimního stadionu zaplatí CHEP přibližně 600 milionů korun. Práce se budou týkat například nových parkovacích míst nebo taky zastřešení malé ledové plochy. Prioritou ale bude odvodnění celého stadionu. Jak říká místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj, práce by mohly začít příští rok.
4: Letos by měla být dokončena pouze projektová dokumentace pro stavební povolení, případně zahájeno stavební řízení. V dalším roce by mělo následovat projekt pro realizaci stavby. Tam dlouhodobě působí spodní vody z přilehlého bývalého pivovaru a naším cílem je hlavně tuto vodu podchytit a následně využívat pro závlahu v areálu lokomotiva.
3: Na projekt by chtělo město využít taky část peněz, které získá za prodej pozemků strategického podnikatelského parku. Karlovarský kraj rozdělí obcím více než 15 milionů korun na podporu sboru dobrovolných hasičů. Peníze hasiči využijí například na pořízení termokamer, elektrocentrál, dýchacích přístrojů, radiostanic nebo vybavení pro zásahy u lesních požárů. Dotace na pořízení nových cisternových automobilových stříkaček získají jednotky v Chebu, Kinšperku nad Ohří a v Nejtku. Pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
5: Řada obcí investuje také do zvýšení odbornosti členů jednotek, například rozšířením řidičských oprávnění skupiny C pro členy zásahových týmů. Podporu získají například jednotky v Merklíně, v Otročíně, Chýši, Hroznětíně, Kraslicích, Rotavě, Lokti, Božím daru, Horním Slavkově, ve Žluticích a nebo v Potůčkách.
3: Peníze hasiči využijí taky na modernizaci komunikačních prostředků a zajištění energetické nezávislosti požárních zbrojnic prostřednictvím záložních elektrocentrál. Na brněnském výstavišti má zítra začít sudetoněmecký sjezd. Bude součástí festivalu Meeting Brno. Na českém území se má konat vůbec poprvé. Největší podíl dotázaných v bleskovém průzkumu agentury Median pro Radiožurnál neočekává, že by sjezd výrazně ovlivnil budoucnost česko-německých vztahů. Odpovědělo tak 38% respondentů. Skoro pětina si ale myslí, že se sjezd promítne negativně a téměř stejný počet předpokládá pozitivní dopad, říká analytik agentury Median Vojtěch Dufek.
6: Negativní dopady častěji očekávají zejména voliči SPD ze 46% a voliči Stačilo z 57%. Zatímco pozitivní vliv častěji předpokládají voliči koalice Spolu z 36%.
3: V průzkumu odpovídalo mezi 14. a 18. květnem více než 1000 dospělých. Kubánská vláda odmítá americké obvinění svého dlouholetého lídra Raula Castra. Washington ho obvinil ze čtyřnásobné vraždy při sestřelení dvou letounů kubánským vojenským letadlem v roce 1996. Castro byl v té době ministrem obrany. Americký prezident Donald Trump zároveň Kubě pohrozil a oznámil, že Spojené státy zemi osvobozují. K eskalaci ale podle něj nedojde. Sport. Český cyklista Pavel Bittner přijde kvůli zranění kotníku o etapový závod 4 dny v Dunkerque. Na sociálních sítích o tom informovala jeho stáj Picnic Post NL. Bittnera natlačili během závěrečného sprintu ostatní jezdci na železnou bariéru. 23-letý závodník si natrhl vaz v kotníku a pád mu způsobil i hlubokou tržnou ránu. Bittner nemluvil o tom, jestli je v ohrožení jeho plánovaný start na Tour de France.
1: Počasí.
3: Dnes bude většinou polojasno nebo oblačno a výjimečně přehánka. Kolem poledne a odpoledne oblačno s četnějšími slabými přehánkami. Ty budou později odpoledne a k večeru ustávat a začne se postupně i vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vany slabí, přes den přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Dopravní situace v regionu je bez hlášených dopravních nehod.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Chytat se dá lecos, od ryb přes míče až po lilek. Nevěříte? Tak za malou chvíli nás čeká anketa s dětmi Ahoj Rádio s naší další všetečnou otázkou a bude to hned po písničkách, co nestárnou, od Věry Špinarové a Miroš Birky, tak se na ní počkejte. A taky připojíme jednu zajímavou pozvánku do Karlových Varů, kde bude možné si v sobotu vyzkoušet lukostřelbu, šerm anebo jízdu na veslařském trenažéru. No a bude to možné v areálu krajského úřadu ve Dvorech. Počkejte si na podrobnosti a poslouchejte nás dál. Máme 5 minut po 7. hodině.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co to znamená, když někdo chytá lelky?
1: Rybaří sbírá lelky. Žeby sbírá žraloky.
2: Sbírá jejich ploutve.
3: Sbírá jejich ocasy.
4: Že třeba něco jako chytá, třeba něco, co mu třeba jako uteklo nebo něco takového.
5: Třeba kdyby nikoho nikdo lovil, třeba antilopy lovit.
6: Jakože někdo chytá lilek.
7: A

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, naše ranní vysílání je 7:45 a většinou je tedy polojasno nebo oblačno v našem karlovarském kraji. Výjimečně se může někde objevit i přehánka. Kolem poledne a odpoledne pak bude přibývat kupovitá oblačnost s četnějšími slabými přehánkami a ty budou později odpoledne a k večeru ustávat a začne se postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 13. Vaneslabý vítr, během dne to pak bude přechodně mírný západní až severozápadní vítr do 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré. A biozátěž je dnes na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Můj hudební budíček do dnešního rána nám přichystala kapela Krištof a za 9 minut bude 7:30. Tak hned několik sportů během jednoho dne si můžete vyzkoušet v sobotu v Karlových Varech. Krajský úřad pořádá den otevřených dveří s podtitulem Pohneme krajem. No a víc nám k tomu teď řekne mluvčí kraje Jitka Čmoková, kterou zdravím ve vysílání a přeji hezké dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno do studia i všem posluchačům.
0: Tak proč jste tedy zvolili podtitul Pohneme krajem?
1: Karlovarský kraj v letošním roce spustil kampaň zaměřenou na prevenci zdraví, protože data o zdravotním stavu našich obyvatel nejsou příliš pozitivní. A právě prevenci chceme podpořit prostřednictvím pohybu a taky ukázat návštěvníkům všech generací, že sport může být přirozenou součástí každodenního života.
0: Tak znamená to tedy, že si návštěvníci mohou přijít zasportovat?
1: Přesně tak, celý areál ve dvorech se v sobotu promění ve velké sportoviště, kde budou připravená jednotlivá stanoviště s různými sporty a každý návštěvník si je může vyzkoušet. Bude to například lukostřelba, velmi oblíbený disc golf, šerm, jízda na veslařském trenažéru, volejbal, florbal, box, judo, basket, hokej, badminton, orientační běh, atletika nebo taky šach. Pro starší návštěvníky bude připraven kurz chůze s holemi, tedy Nordic Walking, s kratičkými procházkami po areálu, ale třeba také yoga na židli. A armáda České republiky bude

0: Jak i z našeho vysílání víte, vznikne tu nové technické zázemí, dispoziční úpravy a celkově modernější prostředí pro pacienty i zdravotnický personál. Vyhlášení zakázky schválili radní Karlovarského kraje. Po dobu rekonstrukce, která potrvá přibližně 10 měsíců, nebude provoz jednotky přerušen ani omezen. Dětská jednotka intenzivní péče Karlovarské nemocnice je jediná v kraji. Dočtete se, že 10 dospělých psů, 2 štěňata a 5 kohoutů odebrali veterináři z chovu ve svaté Kateřině na Tachovsku. Podle odborníků žila zvířata v otřesných podmínkách. Zůstávala v dřevěné kůlně bez světla a tísnila se v malých nebezpečných kotcích. Prostory byly plné výkalů a kostí. Zvířata sice byla dobře živená, ale podmínky pro chov byly mimořádně nevhodné.
1: No a co jsi se dočetla v regionální příloze Mladé fronty dnes?
0: Karlovarský kraj řeší, co dál s nemocnicí v Sokolově. Ta je v jeho majetku, ale provozuje ji společnost Penta Hospitals CZ, které ovšem na konci roku 2029 končí nájemní smlouva. Karlovarský kraj se proto rozhodl, že vypíše koncesní řízení na pronájem a provozování nemocnice. Zástupci Penty už dopředu avizovali, že se do řízení přihlásí. List se také vrací ke včerejší nehodě autobusu, ke které došlo včera u Oseku na Rokycansku. Autobus se školáky skončil v příkopu poté, co se pod ním utrhla krajnice v okamžiku, kdy objížděl traktor silničářů sekajících trávu. Téměř polovina dětí mířících na hodinu plavání potřebovala ošetření. 13 školáků a jednu učitelku odvezli záchranáři do nemocnic, většinou s lehkými poraněními nohou a hlavy.
1: Tak to byl přehled regionálních novin a Dana Jelínková, děkujeme a naslyšenou.
0: Naslyšenou a krásný den všem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak ráno a dopoledne čekejme většinou polojasno nebo oblačno. Výjimečně se může objevit i nějaká přeháňka. Kolem poledne a odpoledne pak bude přibývat kupovitá oblačnost s četnějšími slabými přeháňkami. A ty budou později odpoledne a k večeru ustávat a začne se postupně vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia. Na horách od 13 do 16 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to pak bude přechodně mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré a biometeorologická předpověď ta hlásí jedničku, tedy stupeň mírné zátěže.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.

0: Svou písničkou Na ostří nože nás právě teď potěšila zpěvačka Eva Farná, která se momentálně pilně připravuje na své tři velké koncerty v pražském Edenu. Uskuteční se 13., 14. a 16. června a Eva Farná na nich oslaví se svými fanoušky 20 let na hudební scéně. Takže máte-li rádi její písničky, pospěšte si, protože vstupenky rychle mizí. Za 9 minut to bude 8. hodina, v tento čas se dozvíte, co nového u nás v karlovarském regionu i ve světě. Čerstvé zprávy totiž pro vás chystá Matěj Štech. A ještě připomenu, že odpoledne byste neměli vynechat po 13. hodině pořad Alex a host. No a my se teď dozvíme, koho si Alex Minářová pozvala a na co se dnes bude ptát.
1: V Alex a host si budu povídat se zpěvačkou Terezou Maškovou, vítězkou 5. řady soutěže Československá superstar. Vyniká nejen svým hlasem, ale také tím, že si ji snad už ani nedokážeme představit bez její typické barvy vlasů, tedy růžové. Kdy se setkala s Karlem Gottem a co pro ní znamenalo být na jeho koncertu před Skokanem? Začínáme po 13. hodině, nalaďte si nás.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary instalují ve městě nové informační tabule a směrovky. Dva lidé zemřeli na Chebsku při dopravní nehodě. Nanoplasty podle vědců z Akademie věd poškozují ochranou vrstvu plic. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Matěj Štech. Karlovy Vary instalují nový informační a orientační systém ve městě. Nahradí původní tabule a směrovky z 90. let. Město za nový systém zaplatí téměř 6 milionů korun a většinu nákladů pokryje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Podobu nového značení připravila kancelář architektury města, říká zástupkyně ředitele Kateřina Havlíková.
2: Rozcestníky budou mít jednoduchou podobu kovového sloupku, na který bude umístěno až 7 směrovek. Budou mít modrou barvu a budou odkazovat na městské cíle. Zlatavé prvky potom odkazují do lázeňských lesů.
0: Instalaci nového orientačního systému město dokončí do poloviny června. Dva lidé zemřeli ve středu pozdě večer při dopravní nehodě u Velké Hleďseby na Chebsku. Motocykl se tam srazil s chodcem. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému, včetně vrtulníků. Jak uvedla mluvčí zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje Simona Kratochvílová, přes veškerou snahu záchranářů se řidiče ani chodce nepodařilo zachránit. Vědci z Akademie věd odhalili, jak do plic pronikají nanoplasty, miniaturní úlomky umělé hmoty poletující vzduchem. Pomocí nově sestrojeného mikroskopu sledovali látky na povrchu plicních sklípků.
3: Když dýcháme, ty lipidy se dostávají tam a zpátky, a když tady je zabudovaná nějaká částice, je schopna se taky dostat dále.
4: Popisuje Lukáš Cviklik z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejerovského. Nanoplasty podle něj poletují volně ve vzduchu.
3: Hodně těch nanoplastů vzniká v našich podmínkách domácích. Jejich zdrojem jsou třeba koberce, nádoby, domácí vybavení.
4: Podle vědců mohou tyto nečistoty pronikat kromě plic i do očí a na ně se chtějí zaměřit v dalším výzkumu. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Francouzská finanční prokuratura do konce tohoto roku rozhodne o možném trestním stíhání českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Francouzské úřady vyšetřují jeho nákup vily na jihu země. Podle deníku Le Monde Babiš koupil prostřednictvím řetězce offshoreových společností v přepočtu za 350 milionů korun. Prokuratura zkoumá, jestli přitom nedošlo k praní špinavých peněz nebo daňovému úniku. Babiš v minulosti všechna obvinění popřel s tím, že nákup nemovitosti proběhl v souladu se zákony.
5: Sport.
0: Házenkářky Kynžvartu si vybojovali v českém finále Interligy rozhodující zápas. Na Slávii vyhráli 35-33 a srovnali sérii na 1-1. O titulu se rozhodne v sobotu v Chebu, kde hraje západočeský tým domácí utkání. Nejlepší střelkyní souboje v pražském Edenu byla z 9 góly Tereza Filipková, která věří v dobrou náladu v družstvu Kynžvartu.
6: Teď si myslím, že po tomto zápase skvělá, že se nám to fakt vydařilo a já doufám, že nás poženou naši skvělí fanoušci. Kdybychom vyhráli tento titul, tak by to bylo určitě historicky proházená Kynžvart.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno nebo oblačno a výjimečně přehánka. Kolem poledne a odpoledne oblačno s četnějšími slabými přehánkami. Ty budou později odpoledne a k večeru ustávat a začne se postupně i vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vany slabí, přes den přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V tuto chvíli jezdíme v Karlovarském kraji bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Napadlo vás někdy, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě?
5: Tak v rubrice Co v učebnicích nebylo, je už za chviličku spočítá Martin Písařík. No a taky vám v následujících minutách nabídneme další díl seriálu Sudetské stopy. Tentokrát zamíříme na přátelské setkání Čechů a českých Němců do skoku na Karlovarsku. Je 8 hodin a skoro 5 minut a na programu další písničky, co nestárnou, od Petra Reska a Michala Tučného. Tak ať se máte s námi hezky.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Včera oslavila své kulaté 80. narozeniny a my jsme jí přáli na rádiu vašeho kraje, americká zpěvačka a herečka, kterou známe jako Cher.
1: Počasí.
0: Je 8:45 a ve vysílání vítám meteorologa Ivo Bomana. Hezké dobré ráno vám přeji.
2: Také dobré ráno.
0: Tak jakou máte pro nás předpověď počasí pro dnešní den?
2: Tak podívejme se na aktuální situaci. Na obloze máme místy polojasno, na jiných místech oblačno, teploty kolem 13-14 stupňů. Během dne bude zpočátku ještě oblačno až polojasno. Výjimečně se může objevit ještě nějaká slabá přeháňka k večeru, ale už bude oblačnost ubývat, až se zcela vyjasní. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách maximálně k 17 stupňům. Vítr bude vát mírný, západní či severozápadní, od 2 do 5 metrů za sekundu.
0: No a jestli pak se už zítra dočkáme sluníčka?
2: Sluníčka se dočkáme se i vyšších teplot. V noci nás čeká minimální oblačnost, jasná nebo skoro jasná obloha. No a zítra skoro jasno až polojasno. Polojasno by mohlo být někdy během odpoledne, kdy bude přibývat kupovité oblačnosti, jinak ta obloha bude převládat v modré bezoblačné barvě. Ráno se ještě ojediněle může vyskytnout taky nějaká ta mlha, ale byla by jen krátkodobá. Teploty v noci 10 až 7 stupňů, zítra přes den 20 až 23 stupňů Celsia, na horách téměř ke 20 stupňům. Vítr už jen slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: O počasí jsem si povídala s meteorologem Ivo Bomanem. Hezký den, naslyšenou.
2: Také hezký den, naslyšenou.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Vinohradské stopy.
1: Seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s původními obyvateli našeho regionu Sudetské stopy tentokrát zamíří na česko-německou mši do osamělého kostela. Stojí v lese na místě bývalé obce Skoky na Karlovarsku. Bývalí rodáci žijící v Německu a jejich děti se tam vždy začátkem května schází z Čechy, ale často také z potomky Němců, kteří se vyhnuli odsunu. Potkávají se tam v přátelské atmosféře už přes 40 let, bez exhibicí politiků i bez většího zájmu širší veřejnosti.
2: Panenko Skákavá.
3: Právě za panenkou Skákavou, tedy za panou Marii Skokovskou, míří do poutního kostela navštívení Panny Marie 1. května především bývalí rodáci i místní lidé z širokého okolí. Procesí jde za duchovními od nedalekého křížku na poli směrem od polomu ke kostelu. Lidé zpívají česky, německy a nemůže chybět ani popěvek v latině. V čele procesí chodí už desítky let za katolické společenství Ackermann Gemeinde také páter Klaus Erlein z bavorského Würzburgu.
4: Moje maminka se narodila u Tomašlic. Ještě máme příbuzny tam. Ja.
3: Dlouholetým organizátorem česko-německé mše je Richard Šulko, který sám strávil dětství v německé menšině na rodném Plzeňsku.
5: Máme co děkovat paní Marii. Obzvlášť v dnešní době, když víte, co se děje na politické scéně, když sledujete, co se děje se setkáním s sudetským Němci třeba v Brně, ukazovat přátelství, víru, společně ve víře se modlíte, to, co tady většinový obyvatelstvo potřebuje, takže proto to děláme.
3: Poznamenává organizátor poutě Richard Šulko. Do Skoků dorazila i skupina Rakušanů, evidentně příbuzných, doprovázejících starší dámu v jejich středu, která se míří vždycky začátkem května už přes 30 let.
6: Wir kommen aus Oberösterreich und meine Eltern sind gebürtig aus Schaub.
3: Přijeli jsme z Horního Rakouska, moji rodiče pochází tady z blízkého Pšova a vyprávěli mi, jak chodili pěšky do Skoků na procesí. Pochází odtud i moje sestřenice, se kterou jsem se tu už před lety potkala. Připomněla Rakušanka, jedna ze zhruba stovky lidí, kteří přijeli na mši. Na setkání nemohla chybět ani Elfrída Šulková.
7: Já sem chodím každý rok už 20 let a moje prarodiče sem chodili, rodiče sem chodili.
3: Co říkáte tomu, jak kostel obnovují?
7: No, je to krásné, že se někdo do toho pustil, jakože to snad zachovají. Zvonek dávali novej, ten taky funguje.
3: Já teď sedím pod stanem s nádhernou vyhlídkou na kostel navštívení Panny Marie ve Skokách s Jiřím Šírlem, předsedou spolku Pod střechou.
8: Celých těch 20 let to spíš byl boj o oživení toho poutního místa, než o jeho obnovu. To, že sem lidé vlastně přicházejí do Skoků, dneska už jich je kolem těch 5, 6, možná 7 tisíc ročně, dává smysl nejenom tuto památku zachránit, ale i opravit a vrátit do toho původního stavu.
3: Uzavírá předseda spolku Pod střechou Jiří Šerl další z dílu seriálu Sudetské stopy. Ze Skoků Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudetské stopy.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane... Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
5: Půl deváté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Karlovarský kraj hledá zhotovitele rekonstrukce dětské jednotky intenzivní péče v nemocnici Karlovy Vary. Práce vyjdou na téměř 30 milionů korun a zahrnují stavební úpravy i celkovou modernizaci prostor. Přímo na oddělení bude nepřetržitě sloužící lékař a součástí bude taky sesterna pro zajištění nepřetržitého provozu. Na výlohy Svazu Němců region Chebsko a komunitního osvětového společenství v Chebu někdo nastříkal sprejem nacistické symboly. Vedení města vandalský čin na Facebooku odsoudilo. Případem se zabývá policie. Karlovarský kraj rozdělí obcím více než 15 milionů korun na podporu sboru dobrovolných hasičů. Peníze hasiči využijí například na pořízení termokamer, elektrocentrál, dýchacích přístrojů radiostanic nebo vybavení pro zásahy u lesních požárů. Archeologové a památkáři varují před chystanou novelou stavebního zákona. Ta chce zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Podle odborníků by to ale mohlo vážně ohrozit mimořádné objevy a vzácné nálezy. Ministerstvo pro místní rozvoj ovšem tvrdí, že bez změn se velké stavby zbytečně zdržují a prodražují. Rakouský soud poslal na více než 4 roky do vězení bývalého člena kontrarozvědky Egista Ota. Podle rozsudku pracoval pro ruskou tajnou službu a předával jí citlivé informace i data z rakouských úřadů. Šlo o jeden z největších špionážních procesů v Rakousku za poslední desetiletí. Fotbalisté Karviné vyhráli MOL Cup a zajistili si účast v předkole Evropské ligy. Ve finále Karviná otočila vývoj skóre duelu s Jabloncem a zvítězila 3-1. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Dvě osobní auta bourala v anglické ulici v Aši.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 2 minuty po půl deváté a pokud jste si nás naladili právě teď, tak připomenu, že s vámi je rádio vašeho kraje. Dnes je čtvrtek 21. května a na dnešek připadá Světový den kulturního rozvoje. No a k svátku popřejeme ženám a dívkám jménem Monika. Toto ženské křestní jméno má svůj původ v řeckém monos, což znamená jediná, jedinečná, sama nebo osamělá. Jiné výklady uvádí, že jméno je odvozeno z latiny ze slova monere, tedy poradit, přeneseně rádkyně, případně, že jméno pochází z fenického jazyka a znamená bohyně. Tak Monikám posíláme k svátku písničku od skupiny Divokej byl, no a už za chvíli budeme soutěžit.

skupinu Divokej byl vystřídala v Dobrém ránu zpěvačka Helena Vondráčková a já doufám, že už jste připraveni a nachystaní. V dnešní soutěži potěšíme dnes vás, milovníky anebo milovnice a majitele koček. V dnešní soutěži totiž můžete vyhrát Kočkolit, speciální stelivo do kočičí toalety, 12-kilové balení a k němu přidáme postup do nedělního slosování v rámci naší týdenní soutěže o poukaz na dvakrát green fee na golf v Mariánských Lázních. Tak zahrát si s námi můžete právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. Naše časomíra ve studiu ukazuje 8.39 a v Dobrém ránu se teď můžete zapojit do soutěže o 12-kilové balení kočkolitu Intersant Odor Lock Max Care, který spojuje špičkovou hygienu s prevencí zdravotních problémů. Toto stelivo je z přírodního jílu a obsahuje diagnostické granule, které pomáhají včas upozornit na potíže, jako jsou onemocnění močových cest anebo cukrovka, a to jednoduše a bez stresu pro kočku. Díky technologii Smart Odor Shield účinně neutralizuje pachy, a to až na 40 dní. Pro víc informací se můžete podívat na webové stránky krmiva-pučálka.cz. No a to není vše, jak už jsem zmínila, tak nejstarší golfové hřiště u nás,

0: května v našem odpoledním vysílání a poukaz v hodnotě 2800 korun může být váš. Řečeno bylo, myslím, že vše. Ještě jednou přesto zopakuji, připomenu, telefonní kontakt do soutěže je to číslo 221 55 37 37. Tak, telefonní linka už je obsazená. Kdo pak se dovolal? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Lída z Kláštrce.
0: Já vás zdravím, paní Lído. Tak jakého mazlíka máte doma? Kocourka nebo kočičku?
1: Já doma nemám žádnýho, ale dcery mají kočičky a pejsky.
0: Aha.
1: Takže mám miláčku hodně.
0: Dobře, dobře, dobře. Tak soutěžíme tedy o kočkolit, speciální stelivo do kočičí toalety a k němu ještě o postupové místo do nedělního losování. Takže hned se ptám, dobře poslouchejte soutěžní otázku, paní Lído. Ptám ano. se, pro koho jsou určena krmiva značky Pučálka? Vyberte z možností, zda za A pro domácí mazlíčky, nebo za B pro hospodářská zvířata, anebo za C pro exotická zvířata.
1: Pučálka, jo?
0: Ano. Hm.
1: To je zajímavý název, ale no, bude to jenom takové hádání, no. Já si myslím, že to bude pro ty domácí zvířata.
0: Ano, je to tak, pro domácí mazlíčky, to je správná odpověď, je to tak. Paní Lído, vyhráváte a postupujete do nedělního losování. Velká gratulace ode mě a pěkný den. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Vaším společníkem ve čtvrtek je rádio vašeho kraje. No a dnes dopoledne čekejme většinou polojasnou nebo oblačnou oblohu. Výjimečně se může vyskytnout nějaká ta přehánka. Kolem poledne a odpoledne pak bude přibývat kupovitá oblačnost s četnějšími slabými přehánkami a ty budou později odpoledne a k večeru ustávat a začne se postupně i vyjasňovat. Nejvyšší teploty povyskočí na 18 až 21 stupňů. Celsia. Na horách naměříme 13 až 16 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to pak bude přechodně mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou stále ještě mírně nepříznivé, později přes den ale budou dobré a biometeorologická předpověď přináší jedničku, tedy stupeň mírné zátěže. A ještě připojím teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 21. května. Minimální teplotu minus 2,5 stupně naměřili Karlovy Vary, Olšová Vrata v roce 1965, zatímco maximální, to nejvyšší teplotu, to zaznamenali v kraji Františkovy Lázně v roce 2007 a bylo to 30,2 stupně Celsia.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Tereza Mašková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

písnička Franky Dlouhán od Františka Nedvěda, syn. Písnička Franky Dlouhán od Františka Nedvěda si našla místečko v našem programu, ale už se přibližuje 9. hodina. Ranní vysílání vystřídá po zprávách dopolední program Českého rozhlasu a tím vás provede Stanislav Jurík. Tak zůstaňte s námi, od mikrofonu se s vámi loučí Jitka Brošková. Já vám všem přeji příjemný den, mějte se báječně, mějte se fajn.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji. O čem se mluví? Rozhovory s lidmi, kteří k tomu mají co říct. O čem se mluví? Každý čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V blízkosti Mariánských lázní začíná modernizace silnice druhé třídy. V Karlových Varech začala veřejná sbírka k záchraně historické sochy. Z Národního parku České Švýcarsko odjeli dobrovolní hasiči. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Krajská správa a údržba silnic zahajuje třetí etapu modernizace silnice druhé třídy v blízkosti obce Zádub Závišín.

0: u Mariánských Lázní. Stavební práce potrvají 3 měsíce. Podle ředitele krajských silničářů Jiřího Šlachty úpravy za téměř 27 milionů korun omezí dopravu.
1: Je to 1,8 km dlouhý úsek, který vlastně navazuje na ty předchozí, které byly realizované ty první dvě etapy v loňském a předloňském roce. To znamená, tady by mělo vlastně dojít k úpravě propustku a celkového vlastně zajištění a stabilizace té silnice.
0: Klub přátel města Karlovy Vary zahájil veřejnou sbírku na obnovu zaniklé sochy karlovarského poutníka. V roce 1912 nechal postavit místní turistický klub, ale po válce ji obyvatelé rozbili. Cílem sbírky je získat finanční prostředky na výrobu nové sochy, která by se na jaře příštího roku mohla vrátit na původní podstavec nedaleko rozhledny Diana, říká za organizátory akce Jarmila Klsák.
2: Lidé se mohou zapojit do sbírky díky QR platbě na transparentní účet, na který se sami i potom následně mohou podívat, kdo všechno už přispěl. Většina lidí už to zná a pokud ne, tak v podstatě si jenom stáhnete aplikaci své banky, tam si otevřete QR platbu, naskenujete kód pomocí fotoaparátu a zvolíte platbu, kterou chcete a pošlete.
0: Na obnově památné sochy spolupracuje Klub přátel Karlových Varů s představiteli lázeňského města i karlovarského kraje. Hasiči opustili místo, kde v Národním parku České Švýcarsko hořelo. Skončila totiž 2týdenní lhůta pro nepřetržitý dohled nad požářištěm. Plochu o rozloze asi 100 hektarů nedaleko Rynartic na Děčínsku pomáhalo strážcům hlídat 6 jednotek dobrovolných hasičů. Neznamená to ale, že dozor nad chráněným územím úplně končí. Pokračuje mluvčí parku Tomáš Salov.
3: Ten přímý dohled sice končí, ale to neznamená, že Národní park nebo ta plocha bude úplně bez dohledu. Přecházíme do standardního režimu, kdy máme v pohotovosti dronové stanice, které jsou vlastně autonomní a bude vlastně pokračovat standardní prevence.
0: Anglická rozhlasová stanice Caroline omylem oznámila smrt britského krále Karla III. Podle ředitele Petra Moora to zavinila chyba počítačového systému. V éteru omylem zazněl vstup, který mají všechny britské rozhlasové stanice připravený pro případ úmrtí panovníka. Zaměstnanci rádia se následně omluvili posluchačům ve vysílání i na sociálních sítích za způsobené nepříjemnosti.
4: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno nebo oblačno a výjimečně přehánky. Ty budou později odpoledne a k večeru ustávat a začne se postupně i vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vany slabý, přes den přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V anglické ulici v Aši havarovala 2 osobní auta a na průtahu Karlovými Vary na úrovni Teska směrem do centra je z důvodu stavebních prací zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Na začátku čtvrtečního dopoledního programu Rádia vašeho kraje stojíme před několika otázkami. Například, jak přežít svatbu? Odpoví v rubrice Úsměv prosím Halina Pavlovská. Ještě předtím, ale to budou otázky daleko závažnější. Co vede člověka ke zločinu a proč se někteří lidé do vězení vracejí opakovaně? Odpovědi hledají kriminologové ze Západočeské univerzity v Plzni v novém mezinárodním výzkumu. A o něm bude řeč už za chvilku.
4: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Kriminologové z katedry antropologie Západočeské univerzity v Plzni se zapojili do rozsáhlého mezinárodního výzkumu o příčinách kriminality. Společně s odborníky z dalších zemí budou zkoumat životní příběhy vězňů v Evropě, Africe i Asii. Výzkumníci chtějí zjistit, jakou roli hraje rodina, práce, prostředí nebo podoba státu v tom, proč lidé páchají trestnou činnost. Výsledky mají pomoci při nastavování prevence kriminality i práce s odsouzenými. Tématu se věnuje náš regionální stopař Jiří Trnka. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Proč někteří lidé se vydají na dráhu zločinu a proč se část z nich po návratu z vězení dopouští trestné činnosti znovu? Právě na tyto otázky hledají odpovědi kriminologové z fakulty Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Zapojili se do mezinárodního projektu s názvem Crime Life, který podporuje odborníky z několika zemí světa a zároveň i propojuje. Výzkumníci budou sledovat životní příběhy lidí odsouzených k nepodmíněnému trestu vězení v Česku, v Norsku, v Turecku, Nigérii, anebo Indii, anebo také Kolumbii. V každé zemi povedou opakované rozhovory s desítkami vězňů a vězenkyň a zároveň uskuteční rozsáhlé dotazníkové šetření.
0: No a co chtějí odborníci během toho výzkumu zjistit?
1: Podle kriminologa Václava Valcha ze Západočeské univerzity je cílem pochopit, jak lidé sami popisují události a rozhodnutí, která je přivedla do vězení. Výzkumníky zajímá také to, co mají, jaký mají životní příběhy odsouzených, co mají společného a v čem se naopak liší podle země nebo společnosti, ve které žijí. Právě rozdílné fungování rodiny, státu nebo třeba vězeňského systému může podle odborníků výrazně ovlivnit další život člověka po výkonu trestu.
0: K čemu mohou výsledky výzkumu sloužit v praxi?
1: Účastníci bádání chtějí připravit doporučení pro zaměstnance vězeňské služby nebo probační a mediační služby. Zjištění mají pomoci lépe nastavit práci s odsouzenými a také programy, které mají zabránit návratu ke kriminalitě. Projekt podpořila Evropská výzkumná rada a jeho součástí bude také digitální platforma s materiály pro odborníky z různých zemí světa.
0: O zajímavém průzkumu kriminologů hovořil Jiří Trnka. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Helena Pavlovská nám teď řekne, jak přežít svatbu.
2: Kolem mé svatby se moc štráchů nenadělalo. Byla tajná. Nebyly na ní rodiče, příbuzní ani peníze. Můj svatební model tvořily šaty, ve kterých má maminka v roce 1949 promovala. Byly z žoržetu. Měla jsem k tím oranžové podkolenky a zeleno-bíle pruhované boty na slaměném klínu. Vlasy mi zdobila mašle. Když jsem vycházela z Vyšehradu, byly tam dvě holčičky. Která je nevěsta, ptala se jedna. A ta druhá jí s absolutní převahou odpověděla. No přece ta černá. Můj jeden velmi dobrý přítel měl taky skromnou svatbu. Jen pár hostů, svědci, nevěsta. Už 7 let spolu žili v jednom bytě. Nešlo o žádnou romantiku. Nevěsta věděla, že její vyvolený je nesmírně roztržitý. Přesto mu dala prstýnky na starost. Když se oddávající ve svém projevu blížil k větě vyměňte si prsteny, tak se na mého kamaráda nevěsta zděšeně podívala a v očích jí zasvítil otazník. Máš je? A můj kamarád si v tu chvíli uvědomil, že prstýnky nechal na svém psacím stole. A protože můj přítel je a byl cholerik, a protože je cholerik, který přímo nenávidí, když ho někdo upozorní, že udělal chybu, tak se přestal ovládat a z nervozity, ze vzteku na sebe sama a z napětí vůbec, na celou svatební síň na nevěstu zařval. Drž hubu, nebo tě zabiju! Žijí spolu dodnes šťastně. Má rada, jak přežít svatbu, zní. Nelpěte na detailech. Jiný můj kamarád si měl brát svou snoubenku, když už byla v 8. měsíci těhotenství. Kamarád ale onemocněl a měl 40 horečku. Příbuzní byli neoblomní. K svatbě musí dojít. A tak ženicha prakticky v bezvědomí přitáhli na obřad. Všechno proběhlo jakž takž. Když ale poslanec vyzval novomanžele k polibku, tak se ženich k ničemu neměl. Důležitý je fakt, že měl nejen horečku, ale taky měřil skoro 2 metry a nevěsta měla jen 1,50 m. Tiskla se k němu, šplhala po něm, vyskakovala, nic. Ženich nezabíral. A když to celé trvalo nějak dlouho, tak ženich s krůpěmi potu, zoufale, hlasitě a bez polibku vydechl. Ale já už bych si fakt lech.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ve Velkém divadle v Plzni v 19 hodin začíná činoherní představení Na větrné hůrce. Na setkání před premiérou můžete přijít v 18 hodin do foaje Malé scény. Na neformální akci souboru muzikálu si popovídáte s tvůrci a protagonisty nové inscenace Obejmout vlny. Na plzeňské scéně Moving Station pokračuje mezinárodní festival Nastevřeno. Je to festival divadelní a dnešní program začíná v 18 hodin. Pokračuje také festival ZUŠ Open. Ve výstavní síni Masné krámy v Plzni začíná v 17 hodin koncert Základní umělecké školy Jižního Plzeňska. V Tachově pak začíná v 18 hodin v Základní umělecké škole absolventský koncert žáků hudebního oddělení. Nová výstava Koně a křídla a motýly je otevřená v budově Městského úřadu v Černošíně. Vystavovatelkou je Helena Nuhlíčková z Kladrub a uvidíte její nejoblíbenější fotografie. Otevřeno je v provozní době úřadu. Městské divadlo v Sokolově nabízí koncert s názvem PS Iveta. Hudební projekt, který mapuje kariéru zpěvačky Ivety Bartošové z hity jako Knoflíky lásky, Léto nebo Málo mě zná, v podání zpěvačky Šárky Vaňkové začne v 19 hodin. A klub Paderevsky v Karlovarské Husovce má dnes od 7:30 na programu koncert písničkáře Miroslava Palečka. O čem budeme v dopoledním programu mluvit dál? Chcete si napustit bazén? Můžete si objednat cisternu s čistou vodou, kterou vám vodárna Plzeň doveze až na zahradu. Jak tahle služba funguje a proč by ji majitelé bazénů měli využít, řekneme už za pár okamžiků.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze bohu.

0: 4 minuty po půl desáté, přejeme hezké dopoledne. Vodárna Plzeň nabízí po celé léto rozvoz cisteren s pitnou vodou pro napouštění bazénů. Díky využití vody z cisteren se mohou majitelé bazénů vyhnout tomu, že poškodí vodovod sobě, sousedům nebo že vyčerpají všechnu vodu z vlastní studny.
1: Právě přijela cisterna s pitnou vodou, aby napustila na zahradě v újezdě bazén. Od cisterny je potřeba natáhnout 20-metrovou hadici, aby voda dosáhla až k bazénu, který je v zadní části zahrady. Cisternu s vodou na napuštění bazénu si objednal Stanislav.
2: My jsme ji brali ze studny, ale tam měla takovou proměnlivou kvalitu, takže pak jsme si řekli, že vyzkoušíme teda ošetřenou vodu z vodárny.
1: Stejně jako Stanislav si vodu do bazénu nechává přivést i Romana z Plzně. Napouštět vodu z kohoutku jí totiž připadá nebezpečné.
3: Doslechla jsem se, že by to mohlo stáhnout vlastně sousedům tu vodu z jejich vodovodů a zároveň také z toho důvodu, že jsem si nechtěla vyčerpat vlastní studnu, takže tohle se mi zdálo k nejideálnější řešení.
1: Jak si lidé můžou cisternu s vodou objednat, se ptám mluvčí vodárny Plzeň Aleny Výborné.
4: Pro objednání je nejlepší navštívit rezervační systém, kde zákazníci najdou všechny detailní informace, jak ceník a kompletní vlastně obchodní podmínky a vše s tím spojené. Za službu zákazník zaplatí vodné dle platného ceníku, stočné se však neúčtuje. Připočítává se však cena za dopravu a manipulační poplatek.
1: Jak daleko můžete lidem tu cisternu s vodou dovést?
4: Hlavním místem dovozuje město Plzeň, Plzeň okolí a oblasti Kralovic a Nířan.
1: Díky napouštění bazénů z cisterny můžou majitelé předejít tomu, že by poškodili vodovod sobě nebo sousedům.
4: Pokud by totiž roztočil kohoutek naplno, mohlo by dojít vlivem nárazových změn hydraulických poměrů v potrubí k uvolnění usazení na stěnách a následnému nežádoucímu zakalení vody. A to nejen přímo v místě odběru, ale někdy i v poměrně širokém okolí. Způsob napouštění z kohoutku navíc není možno použít v lokalitách s nedostatečnou kapacitou vody.
1: Vodu do bazénu si můžou lidé objednávat až do začátku listopadu. Z Plzně Zuzana Waldmanová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Dneska je Mezinárodní den kulturní různorodosti, vyhlášen byl Valným shromážděním OSN v roce 2002. Je 21. května a všechna další výročí uslyšíte už za chvilku od Petra Jungmana v rozhlasovém kalendáriu. Petr Novák, Náhrobní kámen.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Čtvrtek 21. května. Vše nejlepší Monikám. A s vámi je Petr Jungmann. První telefonní linka v Praze byla zavedena před 145 lety v roce 1881. Spojila byt podnikatele Bedřicha Freje s kanceláří jeho vysočanského cukrovaru. Frej se stal druhým uživatelem telefonu v Čechách. Hovor jinak v té době nebyla žádná láce. 3 minuty stály tolik, co 2 metráky uhlí. Mimořádný lidový soud v Praze vynesl před 80 lety v roce 1946 rozsudek smrti nad německým nacistickým politikem, státním tajemníkem úřadu říšského protektora a válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Veřejně popraven byl 3 hodiny po dokončení čtení rozsudku a po zamítnutí všech milostí. 22. května na dvoře pankrácké věznice před zraky 5000 lidí. Přesně před 20 lety hrál náš hokejový tým finále šampionátu v lotyšské Rize. Se Švédy boj o zlato prohrál 4-0 a skončil stříbrný. Fotbalisté Plzně poprvé vyhráli ligový titul před 15 lety v roce 2011. Zajistili si ho výhrou 3-1 v předposledním kole nad Ostravou. Bezpilotní letouny americké armády zautočily před 10 lety na vůz, ve kterém jel z Iránu do Pakistánu vůdce afgánského hnutí Talibán Mulla Muhammad Mansur. Na milimetr přesný útok dronů raketou Hellfire Mansur ani jeho řidič nepřežili. Kulatou 80. slaví dneska herec Ivan Vyskočil. Lékař, politik, předseda Pirátů, bývalý primátor Prahy, Zdeněk Hřib má dnes 45. A já přeju hezký den.

chystáme zprávy na 10. hodinu, budou tady za 6,5 minuty, no a potom už přivítáme toužimáky. Jaké toužimáky? Nechte se překvapit. Těsně po 10.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Nový lékařský dům v Kinšperku nad Ohří nabídne 6 ordinací. Český rozhlas Plzeň zve na svoji páteční muzejní noc. Spotřeba energií v Česku na začátku roku mírně stoupala. Bude polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. V Kinšperku nad Ohří vzniká lékařský dům. Město do objektu bývalé mateřské školy a knihovny postupně přestěhuje některé lékaře. Už teď tam je obční ambulance s optikou a další ordinace budou vznikat postupně, říká nezávislý starosta Marek Matoušek.
2: Počítáme s tím, že by tam mohlo být 6 až 7 ordinací. On je rozdíl mezi ordinací pro praktického lékaře a pak samozřejmě pro chirurgickou ambulanci. Ty ordinace, které nejsou náročné na prostor, jako je chirurgická ambulance nebo ženský doktor, tak ty toho prostoru potřebují méně než ordinace pro praktického lékaře.
0: Město upravuje ordinace ze svého rozpočtu. S financováním radnici ale pomáhají krajské dotace. Český rozhlas Plzeň je i letos součástí Národního festivalu muzejních nocí. Už tento pátek je možné navštívit jeho budovu na náměstí Míru. Připravené budou 4 tematické prohlídky. První začíná v 17 a poslední v 21 hodin. Vysílacími a nahrávacími studii bude návštěvníky vůbec poprvé provázet moderátor Stanislav Jurík a zavede je i do rozhlasového muzea.
3: Když se podíváme na staré rozhlasové exponáty, na stroje, na kterých se pracovalo ještě v době, kdy jsem sem na sklonku 90. let přišel. No a jako takovou perličku jsem si vymyslel, že bych návštěvníkům něco zahrál a zaspíval u piana ve velkém činoherním studiu, protože je to nádherný nástroj a hraju na něj docela rád.
0: Místo na prohlídce si můžou zájemci rezervovat už teď, a to na recepci v budově rozhlasu na náměstí Míru. Spotřeba energií v Česku v prvním čtvrtletí rostla. Uvádí to energetický regulační úřad, podle kterého se na tom podepsalo hlavně chladnější lednové počasí. U elektřiny vzrostla spotřeba meziročně přibližně o 3%. Nejvýrazněji rostla u domácností. U plynu pak stoupla meziroční spotřeba hlavně kvůli velkoodběratelům, a to asi o 4,5%. Pokračuje mluvčí regulačního úřadu Jan Hamrník.
4: Spotřeba elektřiny i plynu začala růst už v loňském roce, a to zejména kvůli nižší teplotám a klesajícím cenám energií. Trend pokračoval také v letošním prvním čtvrtletí. Vliv mohly mít také stále příznivé ceny pro konečné zákazníky, které v prvním kvartále ještě prakticky neovlivňoval konflikt na Blízkém východě.
0: Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se snaží zabránit Palestincům v kandidatuře na místo předsedu Valného shromáždění Organizace spojených národů. Podle veřejnoprávního rádia NPR dokonce vyhrožovala diplomatům z palestinské delegace při OSN, že jim zruší víza. Stanice s odkazem na interní dokumenty vlády píše, že podle Bílého domu totiž kandidatura podkovává plán prezidenta Trumpa na mír v pásmu Gazy. Mluvčí americké vlády se k informacím odmítl vyjádřit. Diplomatickou roztržku nechtěli komentovat ani Palestinci.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno nebo oblačno a výjimečně, přehánky, nejvyšší teploty 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na Chebském mostě v Karlových Varech nefunguje světelná signalizace a srážka dvou osobních aut v Anglické ulici v Aši se došetřuje.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Představte si asijskou divočinu, žádný mobil a pouze 1 euro na den. Drsná reality show Asia Express hnala soutěžící na pokraj sil napříč Kambodžou, Laosem a Thajskem. A jak tuto zkoušku zvládli divácky oblíbení toužimáci, tedy Ivana Mikulová a Jiří Horník, jak moc show provězila jejich partnerský vztah, jak vypadalo natáčení a co je z tamní kultury opravdu vzalo za srdce, no to od nich už za chvilku uslyšíme, protože budou našimi dopoledními hosty.
1: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Jurík.

0: S našimi dnešními dopoledními hosty si bude v Karlovarském studiu povídat kolegyně Pavlína Kyselová, tak předávám slovo.
1: Přejeme příjemný poslech rádia vašeho kraje. Představte si, že jste vysazeni v asijské divočině, nemáte u sebe mobilní telefon, v kapse pouhé 1 euro na den a vaším jediným úkolem je dorazit do cíle rychleji než ty ostatní. Přesně o tom je celosvětově úspěšná dobrodružná reality show Asia Express, která soutěžící ženy na pokraji sil napříč Kambodžou, Laosem a Tajskem. A my dnes vyspovídáme divácky velmi oblíbenou dvojici, která reprezentovala náš region pod přezdívkou Toužimáci. Vítám ve studiu sociální pracovnici Ivanu Mikulovou a hasiče Jiřího Horníka, kteří sice ze soutěže předčasně vypadli, ale zanechali v ní obrovskou stopu. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den a děkujeme za pozvání.
3: Ahoj.
1: Než přejdeme k otázkám, jak taková drsná soutěž prověří partnerský vztah a jaké chvíle už byste nemuseli nikdy zažít, pojďme úplně na začátek. Zajímá mě, jak vás vůbec napadlo přihlásit se do takové drsné reality show.
2: Nás to vůbec nenapadlo. Mě přihlásila jednoho krásného dne, přišla kamarádka a říká: Ivi, já bych se chtěla s tebou přihlásit. A já říkám: a kam? Tak mi to ukázala. A já jí říkám, si se asi zbláznila, říkám, to nemáme vůbec žádnou šanci. Ona mě ale pořád přemlouvala, řekla mi, že chtěla jít s maminkou, pak se svojí kamarádkou. A já říkám, no tak já jsem jako třetí, teď si mě jako naštvala. A přesto jsme se teda přihlásili na její mobilní telefon, jsme se vyfotili, natáčeli jsme video a dávali nějaký údaje a poslali jsme to. A za 14 dní přišla SMSka, že se těšíme na první konkurs, že nás uvidí, a já jsem jí teda nevěřila. A tak jsme tak se nám to poštěstilo, ale bohužel kamarádka z rodinných důvodů nemohla. A já jsem poprosila Jiříka, jestli by mě do Prahy odvezl, a mezi tím jsem volala svému bratrovi Kubovi, jestli do toho se mnou půjde. A Kuba řekl, že ano, a byl strašně šťastný, že se mnou může této soutěže zúčastnit. A on se na mě vykašlal. Napsal mi SMSku: ségra, sorry, já jsem se z toho po a nejedu. Přijeli jsme do Prahy za mým druhým bratrem, přemlouvala jsem i jeho, ale ten ze zdravotních důvodů nemohl. Potom jsem telefonovala ještě našemu společnému kamarádovi a můj bratr to mi říká: ségra, hele, a já strašně chci, aby si tam zítra šla, ale nechtěla by si tady se zeptat svého kluka. A já říkám, a mě byla stydno. A je mi stydno i teď. Já se přiznám, že jsem opravdu vůbec nepřemýšlela nad tím. Vůbec mě Jiřík nenapadl, že by do takovéhle soutěže se mnou chtěl jít. Přece jenom on je klidnější než já. Já jsem takový střelec, plašan. A jsem mu za to neskutečně vděčná, že se mnou do této reality šel. A stalo se to nejlepší, co mohlo být.
3: Takže takhle to nebylo.
1: Jiří nám poví.
3: To byla pravda. Akorát večer jsme si šli hnout, byli jsme si podívali na večerní Prahu, s tím, že ráno někdy před 8 jsme měli být na Primě, takže Iva si nenařídila budíka nic, ta to chtěla skrečovat, ale my s Tomem jsme si toho budíka nařídili, ráno jsme stali, tak vstávej, že se tam jedeme podívat. Přijeli jsme na tu Primu a tam už si nás vyzvedli na vrátnici, teď nás někam zavedli, Ivu hned zavřeli do místnosti na nějaký pohovor. Já jsem byl požádán, jestli bych u toho stolku nevypsal papír s nějakou ochranou dat a mlčenlivosti. A oni říkali, tak půjďte dál. Jsem říkal, ne, já jsem tady jako šofér, já s tím nemám zatím nic společného. Tak tady chvíli počkejte. A pak nás vzali do místnosti, kde už sedělo nějakých 13 lidí před porotou a dvě stoličky bokem. A tam jsme nás posadili a začalo teprve to vyptávání. A tam teprve přišlo: a ty bys si se mnou do toho šel?
2: Já jsem se tě ptala.
3: A já jsem řekl, že z řidiče se stal soutěžící.
1: Je to tak, opravdu tady se mnou sedí dnes ve studiu rádia vašeho kraje Toužimáci. Vy, co sledujete tuto reality show, tak víte, že to není opravdu nic jednoduchého a že je to velmi náročná show. Když jsme tedy zmínili casting, tak byly nějaké, řekněme, věci, které jste se třeba na tom castingu ani vůbec jako nedozvěděli. A například samozřejmě to, že budete mít 1 euro, anebo to, že vlastně celou dobu v podstatě budete tak trochu žebrat. Ať už o odvoz, anebo i o spánek,
2: ne,
1: nebo
2: ne,
1: přespání.
2: Vůbec jsme nic nevěděli. Vlastně castingy byly o tom, první casting byl o pohovorech a druhý casting byl psychický a fyzický, jakoby dovednostní test.
1: No a co jste si teda s sebou zbalili, když jste toho moc nevěděli?
2: Bylo nám řečeno, že si máme zbalit, co chceme, že nám nemůžou říct, kam jedeme, takže jsme nakoupili přes internetový obchod nějaké sportovní oblečení, chtěli jsme se jakoby sladit, aby jsme měli stejný barvy trička, kraťasů, šusták tam byl, mikina tam byla. Asi batoh měl pak 15 kilo.
1: Myslím si, že i ve vašem případě jste našli určité třecí plochy, ale o tom se budeme bavit už za chvíli. Výběrové řízení a také divoké přípravy už jsou dnes vzpomínkou. No a my po písničce se vrátíme do momentu, kdy jste si poprvé stoupli na stopa. Tak zůstaňte s námi.

0: Jsme zpět, toužimáci jsou i nadále hosty rádia vašeho kraje. No a my už jsme zmínili, že vaším jediným způsobem dopravy byl právě ten už jaksi řečený stop. V cizí zemi, bez peněz, možná i jazyková bariéra, ne možná, ale určitě. Prakticky jste opravdu klečeli občas, Ivo, speciálně
1: vždycky
0: na kolenou.
1: Jsem klečela.
0: Tak pojďme si říct o tom průběhu. Zlepšovali jste se třeba v tom systému toho stopu? Poznali jste postupně, co na ně zabírá?
2: Ve stopu ten se nedá připravit. Musíme říct, že Kambodža na stop byla úžasná. Že lidi dobrosrdeční, zastavovali, chtěli radit a oni na tom byli právě stejně jako my. Oni tu angličtinu moc neznají, odbornou už vůbec ne. Takže těch pár slovíček, co jsme znali my, znali i oni a to nám pomáhalo. A v Laosu, tam to pro všechny bylo o 100% horší. V Laosu lidi měli strach zastavovat a proč nebo co nevíme, do dneška jsme se to nedozvěděli, ale v Laosu nebyl problém stopovat 2-3 hodiny.
3: V Kambodži 10 až 15 minut.
0: A bylo něco, co jste prostě zjistili, že opravdu jako fungovalo, jak jsem už zmínila, Ivo, vy jste klečela na kolenou, schovávala jste Jirku do pangejtu, nebo
3: ne.
0: Jak to bylo?
3: Ježík většinou stál za mnou, já jsem klečela a ještě jsme chtěli, aby batohy byly před náma, protože jsme zjistili, že někdy se poštěstí, že tu soutěž, jakoby ten znak někdo znal.
0: Pojďme říct, kolik vlastně párů je v té soutěži a jaký je systém té soutěže. Vždycky jste byli na začátku stejně, museli jste se dostat z bodu A do bodu B, kdo přišel pozdě, nebo prostě zkrátka tak, jak to šlo za sebou, tak ten potom vypadával. Pak tam byly ještě nějaké různé možné záchrany, ale kolik párů startovalo?
2: Tak dohromady startovalo 9 párů a většinou to bylo udělané tak, že jeden den se šla hra o amulet, to byla známá nějaká ta výhoda v té soutěži, nebo zase naopak problém. A vlastně po ukončení té hry o amulet se startovalo další kolo, aby už si člověk musel schánět toho stopa, ubytování a ten další den, kdo se dostal poslední, tak vypadával.
0: Je to tak, vy jste s 1 eurem si měli vystačit na přepravu, dopravu, jídlu.
2: Doprava se nesměla platit.
0: Ta se vůbec nesměla platit. Ne. Takže relativně nějaké denní potřeby, což je teda stravování.
3: Strava.
0: A po případě teda zdálo by se, že i nocleh, ale ten jste museli taky víceméně vyprosit.
2: Nocleh se nesměl platit.
3: Takže opravdu jenom na stravu a přes den hlad nemáte, protože chcete opravdu jet a být první, nevypadnout, takže není čas mít hlad. A jako fakt jsme ho asi ani neměli.
0: Nicméně o Ázii se obecně ví, že když vás tedy přijmou do svého domova, tak většinou i pohostí. Bylo to tak?
2: Určitě. Bylo to tak.
3: Bylo to tak. I to málo, co mají, tak se vždycky rozdělili a za to jsme jim byli vděční. Já nezapomenu na první večer, kdy jsme si hledali nocleh, asi až třetí nás dovedl do toho chrámu, kde byly malí děti a to mě dostalo, protože nám pak bylo vysvětlené, že v tom chrámu se ty děti dostanou vždycky jen tak, když ty rodiny na ně nemají peníze. Takže vlastně dovedou do chrámu a ty děti tam dostanou stravu, teplo a dělání, jakože jsou v suchu, když ne. Takhle jsem to myslela.
0: Obecně se dá říct, že jste se dostali do mnoha míst, situací a taky různých komunit, které byste asi v toužimi nepotkali.
3: Určitě.
0: Jaký byl ten přínos i z tohohle hlediska? Máte zážitky na celý život?
3: Určitě. Jako ty zážitky nám nikdo nevezme.
2: Je to zajímavý. Přesně jak říkáte. Dobyl dobrodružství, zážitky a to, co zůstalo v srdci a v hlavě. Protože si vlastně každý musí uvědomit, že člověk je odkázaný jenom jeden na druhého, takže pár na sebe a na věci, co si zbalíte do toho batohu. Jinak všechno ostatní je pase a záleží na vás, jak se s tím srovnáte, vyrovnáte a co vlastně uděláte. Jedno ranní probuzení v téhle pagodě jsme najednou zjistili, že nějaký 20 metrů vedle nás je sraz a byl tam takový mlžný opar, tak jsme se šli podívat a viděli jsme svítání nad Mekongem. Takže když vidíte tu ohromnou řeku, naproti nám vylejzá sluníčko, teď ten vodní opar a najednou si všimnete, že paní s děravejma konvema, přesně jak to je v těch filmech, na klacku chodí do toho Mekongu, nabírá vodu a zalívá si svoji zahrádku, kterou má na tom šikmým svahu. Jsou to prostě zážitky doopravdy jako s těma dětma v těch chrámech a tohle všechno, že nemají se všichni dobře jako my. A tam člověk teprve vidí, že nepotřebuje žádný movitý věci, že ke štěstí stačí strašně málo.
0: Ivo, přeci jen si už troufnu říci, že třeba takovou sprchu potřebujeme, toaletu potřebujeme. Jak jste prožívala tohle jako žena?
3: Nepotřebujeme. Přes den jsme na toaletu moc nechodili, protože vlastně to, co jsme vypili, voda nám byla dávána, tak vlastně vypotíte. Takže toaleta se řešit nemusela. Pokud jsme měli větší potřebu, tak ta možná byla tak jednou za 4 dny, protože nejíte, takže většinou až večer. Já bych řekla, že moje tělo hned příletem do Kambodže bylo v herním módu.
0: Možná někdy i fyzické vyčerpání a náročné úkoly nebyly to jediné, čemu jste museli čelit. A jak takový non-stop tlak v divočině prověří lidskou psychiku a vztahy, o tom si budeme povídat v závěrečném bloku, tak zůstaňte s námi.

0: Posloucháte vysílání rádia vašeho kraje. Ivana a Jirka, tedy toužimáci, vypráví o svých jedinečných zážitcích z reality show Asia Express. Už teď se dozvíte, zda je přepadla ponorka a co mohlo rozhodnout o jejich vypadnutí. V soutěži jste čelili neustálému tlaku, bez pochyby, jenom to dorazit včas a ještě při nejlepším první. A jak moc dostal v těchto podmínkách zabrat váš partnerský vztah?
1: Já bych se nejdřív vrátil k té psychice, nebo takhle, jestli fyzicky nebo psychicky. Já si myslím, že ta soutěž byla spíš náročná psychicky, protože si musí všichni uvědomit, že kamera je s váma 16 až 18 hodin denně, což znamená od brzkého svítání, kdy jsme stávali někdy 4., 5, nejdýl 6, to už muselo být, to se stalo snad jednou, a končili jsme nočním natáčením někdy kolem 11. hodiny. Takže to nebyla zátěž jenom pro nás, ale vlastně i pro ty kameramany a ty štáby, co s námi jezdili. Takže nevyspalí, to působilo na psychiku, plus vlastně ty přesuny a někdy ty fyzické úkony, soutěže a hlavně stres. Chytneme dneska stopa nebo nechytneme stopa?
2: Já jsem teda psychicky měla o hodně víc, když jsme stali na tom stopu a vidíte za každou dvojicí, vlastně každá dvojice má ještě auto, v kterým se přemisťuje producent a prostě servisní věci. Do toho auta my vůbec nesmíme. My si prostě musíme vzít svůj stop, takže my stojíme, stopujeme a teď vidíte prostě nějaký auto, jak přejede a za ním jde dodávka s číslem. Takže vy víte v tu chvíli, že vás přejedlo třeba zrádci a to nechcete. Takže pro mě to bylo hodně psychický.
0: Nicméně ten moment vypadnutí, ten bývá velmi emotivní, taky určitě smutný, protože kdo sledoval, ví, že jste se velmi stmelili celkově jako celá ta skupina. Dost jste si i pomáhali, většinou tedy i při těch soutěžích jste si fandili. Co se vám ale honilo hlavou ve chvíli, kdy jste se dozvěděli, že pro vás Asia Express skončí?
1: Já bych řekl spíš, že na začátku, po těch prvních etapách, si člověk uvědomil, že nepotřebuje vyhrát. Není to priorita. Ale zažít celý to dobrodružství až do konce, dostat se co nejdál a vlastně prožít si tu soutěž od A do Z. A tím, že to pro nás skončilo, a ještě my jsme se chtěli podívat do Tajska, že to skončilo na hranici s Tajskem, bylo to velký zklamání, bolelo to. A nebudu říkat, že i když člověk je tvrdý nebo tohle z toho, že neukápne slzička. Fakt to člověka mrzí.
2: Já chci říct, že strašně moc jsem chtěla do Tajska. A v době, kdy nám vyřizovali letenky domů, protože po soutěži po vypadnutí letíte hned domů, tak Jiřík rozhodl, že poletíme po své ose do Tajska, takže můj kluk zaplatil letenky, ubytování a jeli jsme do Tajska a za tomu moc krát děkuju.
0: Takže vy jste se prakticky o nic neochudili, ale já musím zmínit, Ivo, vás donutili sníst poměrně teda jako chutné věci. Bylo evidentní, že pro vás to bylo velmi těžké, řekla bych možná asi i nejtěžší. Těch všech ostatních soutěžících. Tak co
1: já bych to dodal, protože aby posluchači věděli, že se jednalo o smaženou tarantuli, ano. O čem se teď bavíte.
0: Smaženou tarantuli, mravence jste jeli, všechno
2: smažená
0: možný.
2: Tarantule, když se bojíte pavouku, když vidíte pavouka na zdi, tak křičí mi, říku, zabij ho a teď to vlastně musím sníst, to nechcete. Já jsem pořád čekala ještě, že z toho zadečku něco vystříkne, takže vlastně strašně jsem se bála, nevystříklo, jo? Takže to bylo štěstí, ale ono to spálený, hnusný, co musíte sníst, mělo ještě chlupy a ty drhly a potom to nesmíte ničím zapít než pálenkou. Já vypiju jenom sladký prostě pitíčko a tohle to bylo hrozný, takže mě se navalovalo opravdu, ale žaludek to naštěstí ustal a šlo se dál a v normálním životě, kdybyste mi tady dali tarantuly a jako ne, v žádném případě, ale ten adrenalin tam asi hodně pracoval. Pak jsme měli mravence, ano, stepovala jsem, dala jsem si tam hodinu stepu, ale je to opravdu jenom o hlavě, protože víte, že jíte mravence s larvama, Jiřík teda zkoušel, že je to rejže. Druhá věc byla ta, že vy teda 2 hodiny stojíte v Laosu na stopu, je velikánský horko a Jirka mi řekl, že to je jak okurkový salát a já jsem s ním souhlasila. Bylo to šťavnatý, kyselý, bylo to dobrý a musel jste to rozkousat dřív, než vás kousli mravenci.
0: To jsou také zážitky, na které se rozhodně nezapomínat. No, tak zkrátka, museli jste se s tím nějak popasovat.
2: Nechcete vypadnout, takže se musí všechno udělat.
0: Je to určitě i o tom překročit
2: svou hranici
0: a víc té komfortní zóny, ano. Jak se velmi s oblibou říká. Dali byste to ještě jednou? Otázka na závěr.
2: Určitě.
0: Toužimáci, děkujeme, že jste dnes přišli otevřeně se, podělili o své zážitky z této extrémní cesty a ukázali nám, co všechno se dá s 1 eurem v kapse zvládnout. Vaše pozitivní pozitivní energie, ta je totálně nakažlivá, to musím potvrdit. Takže pokud posluchači máte stejné choutky, momentálně je vypsán nový casting, toužimáci, mějte se fajn a přejeme vám krásné léto.
2: Ahoj. Vám taky, děkujeme, ahojte.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: rozhovoru s dnešními hosty, s Pavlínou Kyselovou, zpíval Pavel Bobek písničku od Cata Stevense. My jsme u dalšího dopoledního tématu. Ministerstvo pro místní rozvoj vymezilo v Karlovarském kraji 4 akcelerační zóny pro jednodušší výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Jedna z nich leží u Březové na Sokolovsku, kde stát počítá se vznikem solární elektrárny. Starosta obce proto svolal besedu s obyvateli, aby jim záměr představil a vysvětlil další postup. Lidé diskutovali také o plánu soukromého investora postavit větrnou elektrárnu v místní části Lobzy.
1: My víme, co teď rezonuje na sociálních sítích, co rezonuje mezi veřejností, a to je větrné elektrárny a akcelerační zóny.
2: Zahájil besedu s obyvateli nezávislý starosta Jaroslav Bělíček. Ministerstvo životního prostředí vymezilo jednu z akceleračních zón v katastru Březové v místní části Tisová.
1: Je to ta popílkárna vlastně, kde ten pozemek nemá žádnou hodnotu. Ta lokalita není vidět, je utopená v dolíčku, je obřovin zarostlá kolem dokola silnic, takže tam je minimálně, že nás to bude rušit, narušovat.
3: Ale já jsem se chtěl zeptat na ty větrníky na Lobze.
2: Největší obavy měli místní z možné stavby větrných elektráren v lokalitě Paseckého vrchu, v místní části Lobzy.
1: Většina lidí si myslí, že to je náš projekt, že my tam chceme stavět větrné elektrárny a podobně, ale to je soukromý subjekt a soukromá investice. V té lokalitě, kde mají být projekty 3 větrných elektráren, tak je tam stavba povolena, ale pouze pro rekreační účely, nikoli pro energetiku.
2: S případnou výstavbou větrných elektráren nesouhlasí obyvatel Lobzů Vladimír Pašek.
4: Bydlíme v bezprostřední blízkosti vlastně plánované výstavby. Těch důvodů, proč s tím jako celá obec jednohlasně nesouhlasíme, je jako celá řada. Mezi ty hlavní patří hluk, rušení zvěře lesní, cena nemovitosti.
2: A co solární elektrárna v Tisové?
4: To není vlastně v okolí mýho bydliště a zase úplně tolik se mi to nedotýká.
2: Na setkání se starostou dorazila také obyvatelka Březové Jana Muchnová.
5: Myslím si, že větrné elektrárny mají svůj význam, ale na správných místech, ale ne v blízkosti obydlí, jako jsme my, Březová, Lobzy a podobně.
2: Nezávislý starosta Jaroslav Bělíček byl s účastí několika desítek obyvatel spokojený.
6: Jsem rád, že občani na besedu přišli. Je vidět, že mají zájem o to, co se děje. A samozřejmě jsem počítal s tím, že může přijet někdo z takzvané organizované skupiny, který vlastně narušují tyhle ty jednání. A proto jsem rád, že jsme si tohleto vyříkali s místníma občanama, kteří tomu mají největší vztah a řeší tyhle ty problémy, a ne s někým cizím, kdo by mluvil do našich problémů.
2: 3 větrné elektrárny u Lobzů by měly měřit až 125 metrů. Podle starosty odbor životního prostředí krajského úřadu záměr investora v minulosti už dvakrát zamítnul. Z Březové u Sokolova, Václav Malý, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Auto většina z nás bere jako dopravní prostředek, jenže někdy se z něj stane hotel, azyl, nouzová noclehárna nebo dokonce místo, na které člověk po letech vzpomíná raději než na drahou dovolenou. Noční linka dneska otevře téma, když auto supluje ložnici. Někdo spal v autě během cestování, jiný po rodinné hádce, další po plese, koncertu nebo při dlouhé noční směně. To je docela téma i pro Honzu Macouna, moderátora dnešní noční linky. Můžete se mu pochlubit se svými zážitky po 23. hodině až do 1. hodiny raní. No a my už za chvilku v dopoledním programu úplně změníme téma, řeč nebude o autech, ale do 11. hodiny ještě stačíme navštívit křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu v Plzni. Teď bude hrát a zpívat zpěvák Sebastián. Záchranný bod. Hezké dopoledne.

0: Ještě 9 minut a bude 11 hodin. Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Plzeň je jednou ze tří křesťanských poraden v České republice. Služby poskytuje především žákům a studentům církevních škol na území plzeňské a českobudějovické diecéze. Přijímá ale i další klienty, jak věřící, tak nevěřící. V doprovodu ředitelky Evy Zábrocké teď nahlédneme do barevných vyšetřoven poradny, která se nachází v přízemí kláštera Dominikánů na Jiráskově náměstí v Plzni.
1: Vy jste vlastně na začátku mi říkal, že máte potíže se čtením. Můžete mi to konkretizovat, co vám dělá potíže?
2: Dělá mi potíže porozumět textu. Často si musím několikrát přečíst daný úryvek, abych tomu porozuměl.
1: Jsou nějaké texty, které vám opravdu jako ještě činí větší potíže? Je to buď odborný text nebo beletristický text?
2: Většinou ty staré české texty.
3: My máme v poradně 4 vyšetřovny. Nyní jsme vyšli z červeného pokoje. Na dveřích nemáme jmenovky. Chceme sejmout takový ten úřední drive.
4: Nyní přicházíme do žlutého pokoje. Žlutý pokoj je pokoj nebo vyšetřovna paní kolegyně psycholožky. Většinou má v péči malé děti, má pro ně zde i připravený hrací koutek, mají zde krasohledy a potom různé vkládačky na vkládání tvarů, základní nějaké předpočetní představy a samozřejmě v koši na hračky taky nějaké auto, pucle, omalovánky.
5: O děti v jakém věku se staráte?
3: Do poradny mohou přicházet klienti od 3 let věku do ukončení vyšší odborné školy, zhruba do těch 22 let.
6: My jsme začali chodit se synem na doporučení ze střední školy, z prvního ročníku, kam nastoupil, na informační technologie a ten obor nám nesedl, teda jemu. Tak jsme vyhledali služby téhleté poradny a pomůže nám to do budoucna při nástupu na novou školu střední.
5: Pomáhá víra v Boha při řešení nejrůznějších problémů?
3: Za mě ano. Já říkám ve své poradenské službě, že jsem v Božích rukou a že vnímám tu přítomnost Boha mezi námi i v tom kolektivu.
5: A do terapie promítá se nějakým způsobem víra v Boha?
3: Pro nás to křesťanství je jakousi nadstavbou. Někdo si pod křesťanstvím představí toho Boha a někdo úplně prostě to dobro v nás.
2: Pomohlo mi si tady s paní doktorkou popovídat. Jsou tady moc příjemní lidi. Je mi tu příjemně, je to tu hezký moc.
4: Nyní vás provedu čekárnou. Čekárna má proto, aby jsme ji trošku oživili, barevné podsedáky. Děti si s těmi podsedáky často hrají. A aby ta čekárna pro klienty měla nějaký živý prvek, tak po dlouhých diskuzích vyhrála želva. Jedni z prvních klientů nazvali želvu Boženou. Má vlastní papíry, takzvané jako dokumenty k tomu zvířeti, řádně založeny ve složkách, kde mají kolegyně personální dokumenty. Takže nejenže v personální dokumentech jsou dokumenty o Zábrocké, ale taky dokumenty o Boženě.
5: Na blízku každému přicházejícímu člověku. To je motto křesťanské pedagogicko-psychologické poradny v Plzni. Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovarský kraj finančně podpoří projekty na ochranu přírody. V Chodově na Sokolovsku ve směru na Vřesovou začala stavba nového chodníku. Policie zadržela aktivisty, kteří v Brně natřeli sochu Edvarda Beneše na červeno. Bude polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Rada Karlovarského kraje schválila dotaci na podporu projektů na ochranu přírody. Jedná se o projekty, které zároveň pečují o zraněná nebo ohrožená zvířata a zajišťují vzdělávání dětí i veřejnosti. Jak uvedl krajský radní Jan Vrba z Hnutí ANO, dotace ve výši 2 miliony 300 tisíc korun bude rozdělena do ekocenter, záchranných stanic, botanických zahrad, ale také na příměstské tábory, environmentální programy pro školy nebo monitoring chráněných druhů v regionu. V Chodově na Sokolovsku začala stavba nového chodníku v Husově ulici. Jedná se o směr na Vřesovou. Chodník bude dlouhý necelý kilometr a město za práci zaplatí přes 6 milionů korun. Podle vedení radnice se v místě zvýší bezpečnost chodců. Součástí prací bude taky odstranění starého přechodu pro chodce a posunutí značky Chodov blíž k městu. Zároveň by měla zmizet značka, která v lokalitě omezuje rychlost na 70 km v hodině. Na práce získala radnice dotaci. Policisté vyšetřují skupinu moravských aktivistů, kteří v Brně natřeli sochu Edvarda Beneše na červeno. Informaci serveru iDnes potvrdil Českému rozhlasu policejní mluvčí Pavel Šváb. Aktivisté na sochu pověsili ceduli, která Beneše označuje jako nacistu a škůdce Moravy. Policie to podle Švába vyšetřuje jako trestný čin poškození cizí věci.
4: Během úkonu na místě si povšimli dvojice mužů, jejichž popis odpovídal osobám na zveřejněném videozáznamu. Oba ztotožnili. Podezřeli se k úpravě, sochy doznali a podali k věci vysvětlení na služebně.
3: Rudá barva na Benešových rukou podle aktivistů symbolizuje mrtvé při odsunu sudeckých Němců. Právě v Brně zítra oficiálně začíná sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Z průzkumu agentury Median pro Radiožurnál vyplynulo, že to více než polovina lidí nepovažuje za správné. Rusko bude v nadcházejících desetiletích největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu, řekl prezident Petr Pavel na konferenci Českého rozhlasu Plus. Zúčastnili se jí i bývalý velitel ukrajinských ozbrojených sil Valery Zalužny nebo ukrajinská držitelka Nobelovy ceny míru Oleksandra Matvíčuková.
5: Bezpečnost musíme budovat v době, kdy to ještě nebolí.
6: Uvedl před zaplněným sálem kulturního centra Vzlet český prezident Petr Pavel. Jedním z dalších hostů byl i Valerij Zalužný.
7: Současná vojna má hybridní charakter.
8: Hybridní povaha moderní války znamená, že obvykle začíná skrytou fází, pokračuje bojem o lokální zájmy, vliv a zdroje a může přerůst až do plnohodnotné invaze a následně do existenční války.
6: Jednotlivá vystoupení bude možné si poslechnout ve vysílání stanice Český rozhlas Plus, a to už tento týden. Jaromír Marek, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Dnes bude většinou polojasno nebo oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia. Vane slabý západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlových Varech na Chebském mostě je mimo provoz světelná signalizace. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Lékař, zdravotní sestra a dvě laborantky. To byl tým na oddělení lékařské genetiky v Plzeňské fakultní nemocnici před 50 lety. O jeho zakladateli Františku Lošanovi uslyšíte za chvilku, a to v rámci pravidelné rubriky Náš příběh.
0: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

velkýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: a zajímavá místa našeho kraje.
1: A my vám dnes představíme plzeňského genetika Františka Lošana. Před půl stoletím stál u zrodu lékařské genetiky v Plzni. V současnosti František Lošan i ve svých 87 letech stále pracuje. Podílí se na aktivitách v Lions Clubu City a raduje se ze svých dětí, vnoučat i pravnoučat.
2: Pro medicínu jsem se rozhodl na základě rozhovoru s maminkou, která se vyjádřila v tom smyslu, že by bylo dobré, aby někdo z rodiny studoval.
3: Vypráví lékař František Lošan. Po studiích v Praze se začal věnovat pediatrii a odtud byl už jen krůček ke genetice.
2: Já jsem jako pediatr přicházel do styku často s vrozenými vadami u novorozenců. Tam genetika má velkou úlohu, takže to byla taková ta příprava, kterou jsem doplnil studiem v Dánsku.
3: V roce 1977 vzniklo samostatné oddělení genetiky na odloučeném pracovišti na Denisovo nábřeží.
2: Ty začátky toho samostatného oddělení při fakultní nemocnici v Plzni jsme byli ve čtyřech. Lékař, to jsem byl jmenovaný primářem já, měl jsem jednu sestru a dvě laborantky.
3: Kam se posouvá genetika?
2: To, co se dělá již v současné době, je onkogenetika. To znamená, zabýváme se vyšetřením rodin, kde je zvýšené riziko především rakoviny ženských orgánů, ale i rakovina tlustého střeva.
3: Vy pocházíte z muzikální rodiny. Na co vy sám osobně jste hrával?
2: Původně jsem začal na trumpetu a můj starší bratr chodil, jak se tehdy říkalo, do houslí, ale když slyšel, že trumpeta je trošku jiný nástroj, tak žádal, abychom si ty nástroje hudební vyměnili a nezbylo mi nic jiného, než teda převzít ty housle. Je to především oddychová záležitost a mám rád takzvanou vážnou hudbu.
3: Pojďme k tomu, co vás baví, jaké máte koníčky.
2: Vařím rád, naučil jsem se karlovarské knedlíky, umím dobrou svíčkovou s brusinkami a mám rád česká jídla, která jsem schopen připravit sám.
3: I ve vašich 87 letech jste stále aktivní.
2: Chodím na genetiku, starám se o dům, jinak se těším ze svých vnuků. Máme 6 vnučat a 1 pravnouče. A snažíme se setkávat hlavně o Vánocích.
3: Tak to máte ten dům hned plný.
2: To je hned plno a já se snažím taky připravit nějaké pohoštění a rád vidím, když jim to chutná.
3: Máte nějaké životní krédo?
2: No, životní krédo, řekl bych, pracovitost, poctivost a humanita. To jsem se naučil díky svému otci, který vybudoval řeznickou firmu, která byla velice úspěšná v Lounech a v roce 1948 o ní přišel, tak samozřejmě to byla nepříjemná záležitost pro celou rodinu, ale ze všeho se taky otec snažil dostat a pokračovat dál.
3: Vy jste jedním ze zakládajících členů plzeňského Lions Clubu.
2: Byl založen 1992.
3: Co tam děláte za hlavní aktivity a koho podporujete?
2: Podporujeme hlavně nevidomé a slabozraké prostřednictvím tyfloservisu. Je to především prodej svařeného vína, který je zdrojem našich financí, potom je to ples a pro ty nevidomé a slabozraké děláme hudební matinek a těšíme se, že se zase setkáme.
3: Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

První panelové sídliště v Karlových Varech vzniklo na místě čtvrti zničené bombardováním na konci druhé světové války. Tuhnice měly být symbolem moderního bydlení. Další díl seriálu Výtah mimo provoz uslyšíte už za chvíli. Právě.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Karlovy Vary si většina lidí spojí hlavně s lázeňstvím a historickým centrem, jenže součástí města jsou i panelová sídliště, která vznikala hlavně po druhé světové válce. Se seriálem Výtah mimo provoz tentokrát zamíříme do Tuhnic, prvního velkého panelového sídliště ve městě.
1: Ten výtah je zase mimo provoz.
2: Kateřinou Havlíkovou z kanceláře architektury města Karlovy Vary stojíme u jednoho z nejvyšších paneláků Tuhnického sídliště. Tak jak tohle sídliště vzniklo?
3: Pro vznik tohoto sídliště bylo klíčová jedna z nešťastných událostí ke konci druhé světové války, kdy Tuhnice, jejich velká část, podlehla plošnému bombardování a kvůli tomu i vlastně došlo k uvolnění velké části pozemků. A vzhledem k tomu, že po válce pro Karlovy Vary bylo lázeňství stanoveno jako úplná priorita, i ekonomická priorita, tak došlo třeba k přestavbě velké části městských domů v historické centru na lázeňské objekty. Velké části nájemníků, třeba právě z historických objektů, tak byly nabídnuty nové byty na tehdejší dobu nad standardním bydlení, které právě mělo vzniknout v Tuhnicích. Takže v těchto místech došlo nejdřív k projektu a potom k výstavbě úplně prvního karlovarského panelového sídliště, kde teď právě stojíme.
2: Tuhnické sídliště vyrostlo v 60. letech.
3: Projektováno bylo krajským projektovým ústavem, architektem Hořejším. Ten projekt byl, myslím, ukončen v 62. roce a pak následovala hned výstavba. Výstavba se koordinovala podle typu G57, což byl na tu dobu typický způsob, jak postavit panelový dům jako stavebnici, když bych to měla zjednodušit.
2: My teď přicházíme k takovému centru Tuhnického sídliště a to je Meteor.
3: Ten byl takovým středobodem celého urbanismu toho sídliště. Vedla k němu hlavní pěší třída, což je dnešní ulice Krymská, už v trochu pozměněné podobě. A ve společenském centru Meteor byla kavárna až se 170 místy. Byl tam také bar, taneční parkét, a restaurace a společenský sál, takže ten dům byl opravdu koncipovaný jako nové společenské centrum pro všechny obyvatele toho nového tuhnického sídliště. Těch mělo být až 3200 nových obyvatel v 960 bytech.
4: Alena, v podstatě já byla první nájemník tady, takže od roku 65.
2: No a jak se bydlelo v těch 60. letech?
4: No tak asi proti těm starým, že my jsme bydleli původně na Petříně, nahoře na Vyhlídce, což je stará čtvrť, takže ty byty byly moderní tenkrát. Jako byly jako dobře dělaný.
2: Pan Jan, paní
5: Helena.
2: Tak a jak se vám bydlí v tu?
5: Bydlí dobře, bydlíme tu kolik let, asi 45 nebo ještě víc.
6: Od roku 65.
5: No, my jsme se jenom přestěhovali tam odsud, tadyhle do Věžáku. Byli jsme bydleli v přízemí a tam byla tma, jak narostly ty stromy, tak jsme si našli tadyhle v 8. patře, takže už mě tam žádný strom nedožene.
2: Ten náš seriál se jmenuje Výtah mimo provoz. Vy říkáte, že bydlíte v 8. patře. Co děláte, když je výtah mimo provoz?
5: Oni jsou tam dva, vždycky jeden jde. Ještě se nikdy tady
6: nestalo se, že by nějaký nejezdil.
2: Tuhnice dnes patří k nejžádanějším adresám v Karlových Varech. Do centra je to jen pár kroků, blízko je řeka i lázeňské lesy. A i když tu na rozdíl od jiných karlovarských sídlišť nenajdeme výraznou uměleckou výzdobu, často se o Tuhnicích mluví jako o jednom z nejhezčích sídlišť ve městě. Jana Strejčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Rokycanech se dneska koná 19. ročník memoriálu Jindřicha Šmause. Na Masarykově náměstí soutěží profesionální týmy hasičů a záchranářů z Česka i ze zahraničí. Návštěvníci sledují realistické zásahy u dopravních nehod, moderní techniku i práci zdravotnických záchranářů. Soutěži přihlíží také náš regionální stopař Jiří Trnka. Hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne z Rokycan, tady Masarykovo náměstí dnes hostí 19. ročník memoriálu Jindřicha Šmause. Je to jedinečná soutěž, která spojuje profesionální hasiče, zdravotnické záchranáře, kteří společně zasahují u simulovaných dopravních nehod. Diváci tady v Rokycanech sledují realistické vyprošťování zraněných osob, zhavarovaných vozidel, poskytování první pomoci i práci týmů pod časovým tlakem. Součástí akce jsou také ukázky moderní techniky, preventivní stanoviště a živý přenos soutěžních pokusů na velkoplošné obrazovce. Mluvčím hasičů krajských je Petr Poncar. Petře, když čeští hasiči při vyprošťování sledují své kolegy ze zahraničí, tady třeba z Polska nebo Slovenska, má samotný zásah jiný rytmus než ten, na který jsme zvyklí tady u nás?
3: Já si myslím, že hasiči poznají ten rozdíl, ale člověk, který by byl, řekněme, obětí dopravní nehody u nás nebo na Slovensku nebo v Polsku, by ten rozdíl nepoznal. Ta kvalita té práce se napříč hasičskými sbory velice podobá, takže myslím si, že ani na Slovensku, ani v Polsku byste se nemuseli obávat o to, že by vám ta pomoc byla poskytnuta nějakým nekvalitním způsobem. Je to velice srovnatelné. Už jenom to, že jejich týmy jsou schopné soutěžit tady na této soutěži a získávat poměrně velmi dobrá umístění, značí to, že ta kvalita poskytovaných služeb z hlediska hasičských sborů je velmi vysoká.
2: Aktuálně tady zasahují nebo spíš soutěží podnikoví hasiči. Je to hasičský záchranný sbor letiště Praha. Ty se také dostávají dopravním nehodám?
3: Ku podivu ano. Přestože jejich rajónem je převážně letiště Praha, tak oni jsou zařazeni do integrovaného záchranného systému a za určitých podmínek k některým typům zásahů výjíždí i mimo letiště, takže ano, i oni jsou schopni zasahovat u dopravních nehod. A to nejenom u nehod leteckých, ale i pozemní techniky.
2: Ještě možná závěrem, my jsme tady zmínili slovo jako vyproštění, střihání. Pojďme to přiblížit posluchači, o čem se vlastně bavíme.
3: Tak bavíme se o souboru opatření, který hasiči dělají ve chvíli, co přijedou k dopravní nehodě, a jsou to taková opatření, aby se co nejrychleji zraněné osoby dostaly ven z těch havarovaných vozidel. A to buď můžeme udělat tak, že se nám povede otevřít dveře a osobu normálně vyndat, a nebo pokud dveře otevřít nejdou, my si musíme najít jakousi násilnou cestu k tomu, abychom se k pacientovi dostali. Snažíme se najít tu nejšetrnější, tu nejrychlejší, ale někdy opravdu musíme tu karoserii jako takovou rozbít, čili rozřezat, rozstříhat nebo roztrhat.
2: Poslední otázka, ptá se pojišťovna, zdali bylo nutné to auto až takhle rozstříhat?
3: Takhle, nás celkem nezajímá, na co se ptá pojišťovna, protože my bojujeme o čas a o zdraví pacientů, takže jak se potom k tomu staví pojišťovny, to už je jejich věcí.
2: Mluvčí hasičů Petr Poncar, děkuji. Soutěž hasičů a zdravotních záchranářů, kteří společně zasahují u simulovaných dopravních nehod, můžete tady na Rokycanském náměstí sledovat až do 15. hodiny.
1: Jiří Trnka, náš regionální stopař, děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

Cibulový med uleví při kašli a překvapivě ochotně ho prý užívají i děti. Jak se tato zázračná směs připravuje, to vás naučí Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady. Stane se tak už za chvilku, teď jsou tady Bonnie M.

0: Babské rady.
1: Konzumace cibule smíchané s medem, tak tomu se říká cibulový med. Pomáhá na hleny usazené v dýchacích cestách, na to, aby se rozpustily. Med zmírňuje štiplavou chuť cibule, která nemusí být každému příjemná a zároveň dodává organismu množství potřebných vitamínů. Nakrájíte si cibuli na drobné kousky a smíchejte ji s medem. Směs nechte několik hodin uležet a následně konzumujte. Cibule vypustí své extrakty do medu, ale med si zachová svoji sladkou chuť, takže směs bez problémů mohou konzumovat i děti. Přesto chuť cibulového medu nemusí být pro každého snesitelná. Při kašli a nachlazení stačí užívat lžíci medové šťávy 3x denně. Dá se užívat i tak, že si ji vmícháte do čaje. Pokud s cibulí a medem zkombinujete ještě žlutou kurkumu, máte šanci, že dokáže nejen potlačit kašel, ale i ozdravit vaše plíce. Hotový sirup vždy uchovávejte ve skleněné nádobě v lednici.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 4 minuty tady bude 12. hodina, přejeme dobrou chuť k dnešnímu obědu. No a informace o dnešní humoriádě mluví jasně. Hostem dnes bude televizní moderátorka a hlasatelka Saskia Budešová. Tak poslouchejte po 16. hodině.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V blízkosti Mariánských lázní začíná modernizace silnice druhé třídy. Karlovarské císařské lázně chystají true crime večer. Archeologové varují, že kvůli novele stavebního zákona můžou zmizet unikátní nálezy. A bude polojasno až oblačno, teploty do 21 stupňů. Dobré poledne, přeje Lenka Poláková. Krajská správa a údržba silnic zahajuje třetí etapu modernizace silnice druhé třídy v blízkosti obce Zádub Závišín u Mariánských lázní. Stavební práce potrvají 3 měsíce. Podle ředitele krajských silničářů Jiřího Šlachty úpravy za téměř 27 milionů korun omezí dopravu.
2: Je to 1,8 km dlouhý úsek, který vlastně navazuje na ty předchozí, které byly realizované ty první dvě etapy v loňském a předloňském roce. To znamená, tady by mělo vlastně dojít k úpravě propustku a celkového vlastně zajištění a stabilizace té silnice.
0: Císařské lázně v Karlových Varech se zítra stanou součástí Národního festivalu muzejních nocí. Od 18 hodin se do ní zapojí s komentovanými prohlídkami a odbornou přednáškou o rekonstrukci národní kulturní památky. Od 19 hodin se pak uskuteční True Crime večer. Policejní noc s podtitulem S povolením zatýkat návštěvníky zavede do světa skutečných kriminálních případů, vyšetřování i zákulisí policejní práce. Připravená bude beseda s brigádním generálním ve výslužbě Martinem Balážem a dokumentaristkou Martinou Eretovou. Pořadem provede Štěpán Javůrek. Archeologové a památkáři varují před chystanou novelou stavebního zákona. Ta chce zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Podle odborníků by to ale mohlo vážně ohrozit mimořádné objevy a vzácné nálezy. Ministerstvo pro místní rozvoj ovšem tvrdí, že bez změn se velké stavby zbytečně zdržují a prodražují.
3: Dnes může docházet k situacím, kdy průzkumy trvají nepředvídatelně dlouho. Tvoří tak problémy při rezervaci stavebních kapacit a tím blokují realizaci staveb, typicky těch nejrozsáhlejších.
4: Říká za Ministerstvo pro místní rozvoj jeho mluvčí Veronika Lukášová. Novela počítá s maximálně 6měsíčním terénním výzkumem. Ten se ale může u velkých staveb a mimořádných objevů prodloužit, upozorňuje ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Brně Baláš Komoróci.
5: Ten problém je v striktní časové limitaci trvání archeologického výzkumu, to může jít na úkor kvality záchrany.
4: Archeologové tak varují, že část cenných nálezů může zmizet dřív, než je vědci stihnou prozkoumat. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Francouzská finanční prokuratura do konce tohoto roku rozhodne o možném trestním stíhání českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Francouzské úřady vyšetřují jeho nákup vily na jihu země. Podle deníku Le Monde ji Babiš koupil prostřednictvím řetězce offshoreových společností v přepočtu za 350 milionů korun. Prokuratura zkoumá, jestli přitom nedošlo k praní špinavých peněz nebo daňovému úniku. Babiš v minulosti všechna obvinění popřel s tím, že nákup nemovitosti proběhl v souladu se zákony. Sport. Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku potřetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil gólman Dominik Pavlát.
6: Byl to strašně těžký zápas, vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni co měli, tak to byla šance a je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
0: Další zápas čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku. Počasí. Dnes bude většinou polojasno nebo oblačno, odpoledne místy přehánky, večer až vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, aby o zátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 210-42 u obce Krajková máme hlášený padlý strom na vozovce, na místě jsou hasiči.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
7: Zprávy v pravé poledne vám připravila a přinesla do vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary Lenka Poláková. Teď 5 minut po 12. hodině začíná pravidelná hudební hodinka písniček pro vás a na vaše přání. Připomínám telefon 221 55 37 37, e-mail do studia stále stejný, studio.vary@rozhlas.cz. Ještě připomenu web vary.rozhlas.cz, tam najdete veškeré kontakty. Dnes, 21. května, se podle našeho kalendáře slaví svátek Moniky, tak Monikám přejeme vše nejlepší. Na celém světě si dnes také připomínáme Světový den kulturní rozmanitosti pro dialog a rozvoj, který vyhlásila organizace OSN. Tak rozmanitý bývá i náš playlist této hodině, ve kterém nechybí ani dialogy s vámi. Věřím, že nejinak tomu bude i dnes. Cokoliv budete mít na srdci, jakoukoliv písničku budete chtít, tak volejte, pište do studia, přejte si. Těším se na vás, s vámi je dnes odpoledne Zlata Kinská. Teď už vám hraje skupina Saza a zpívá Celeste Buckingham.

Doznělo duet skupiny Slza, která naspívala tento hit se zpěvačkou Celeste Buckingham a měl název Na srdci. A ze srdce je poslané následující přání. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky od Hanky Zagorové Já nemám strach pro naši nejmilovanější babičku, prababičku a maminku Andělku z Bečova nad Teplou. Babičko, jsi pro nás obrovským darem a oporou. Děkujeme ti za všechnu lásku, péči a krásné chvíle, které s tebou můžeme prožívat. Přejeme ti všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně radosti a ještě spoustu let společně s námi. Máme tě všichni neskutečně moc rádi. S láskou tvoje rodina Zářeckých. Český rozhlas Karlovy Vary se moc rád k přání připojuje. Přeje hodně lásky, zdraví, pohody a klidu.

0: One More Time, Highland na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, teď už také hlas někoho z vás. Já vítám Míšu na telefonu, hezký den.
1: Hezký den, Zlatí. Chtěla bych nechat zahrát pro vás do rádia, mám vás hrozně ráda, vaše rádio. Chtěla bych to nechat zahrát i pro Vojtíška, který už se na něj těším, až přijde domů. Bylo by to pro mého manžela Milana k vám do rádia, hlavně pro ty posluchači, kteří poslouchají Karlovy Vary. A bylo by to od Kája Gota Srdce nehasnou.
0: Já už vám to připravuju, Míšo, já jsem si připravila Srdce jako kámen, tak ještě dejte nějaký vzkaz, já to mezi tím přidám.
1: Bylo to pro všechny lidi, který hrozně poslouchám v rádiu Karlovy Vary, hlavně vás, Zlatko, kterou fakt vás mám hrozně moc a moc ráda. Ráda vás poslouchám a prostě by to bylo pro všechny lidi, který poslouchají každý den Karlovy Vary.
0: Děkuju za přidání a také za ten kompliment. Je to moc milé. Míšo, my jsme rádi, že vás máme, naše posluchače. Mějte se krásně, hezký den, pozdravujte doma a zase naslyšenou.
1: Naslyšenou, Zlatíčko, naschledanou.
2: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista. Vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět
3: laskavá.

0: sobu chystá.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Tak to byla skupina Olympika, písnička s názvem Kufr. Léto se už blíží, spousta z vás zbalí pak kufr a vyrazí někam na dovolenou. Ovšem, Český rozhlas Karlovy Vary tady zůstává, my vám budeme hrát, hlavně pro ty z vás, kteří zůstáváte také s námi na západě Čech a budete nás v létě třeba poslouchat na zahrádce nebo někde na výletě cestou. A pokud byste si chtěli zpříjemnit i letní čas potom, tak je spousta krásných letních písniček. Před malou chvílí nám do studia volal pan Ruda z Lipavského údolí a malinko si posteskl, že hrajeme hodně takovou tu anglickou nebo americkou hudbu na našich vlnách. Když vidím ten poměr těch písniček, tak je to tak 1/3, 2/3 jsou určitě českých a něco málo těch slovenských. Měl velké přání zahrát písničku, kterou nehráváme na našich vlnách, a rád by poslal všem, co mají rádi třeba i jinou evropskou hudbu, španělskou, italskou a tak dále. Tak doufám, že jsem to Rudovi řídila přesně tak, jak jste chtěl. A já už tedy plním vaše přání na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, milí posluchači, kučerovci a kukurukuku.

0: Tak na přání našeho posluchače, pana Rudy z Lipavského údolí, doufám, že se mu písnička líbila. A já už teď vítám na našich vlnách dnešního oslavence. Moniko, všechno nejlepší k svátku, hezký den.
1: Přeji krásný den vám do studia a všem posluchačům a děkuji za přání. A tahle písnička, protože mám dneska svátek, ale i taky moje mamka, a tak tuhle tu písničku věnuju nám všem Monikám a i taky vaší kolegyni, redaktorce paní Červené. A písničku to bude na přání mamky, je to od Karla Kahovce, který je její oblíbený zpěvák, a Modřínu háj se jmenuje ta písnička. A přeji krásný den všem, i nejen Monikám, ale prostě všem.
0: My vám přejeme krásný sváteční den, užijte si to společně, dobrou chuť a naslyšenou.
1: Děkuji za zahrání a naslyšenou.

0: Nazaréta Love Hurts na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď už také někdo z vás na telefonu čeká, paní Anička z Ostrova. Hezký den. Aničko, zdumte si rádio, prosím pěkně, ať tam nemáme tu ozvěnu.
1: Dobrý?
0: Už snad dobrý. Hezký den ještě jednou.
1: Tak, ne. Dobrá, tak ještě u pěkný den. Já bych poděkovat Stroši Mírovi ze Sokolova, že na mě se vzpomíná s jeho mámou. Mámě Daně bych taky chtěla zahrát. Manželovi Františkovi, kamarádovi Vaškovi. Alence ze Sokolova. No a Standovi z Dolců. A Mírovi z Ostrova, to by asi všechno. A Alice ještě jednou z Ostrova.
0: Tak váš miláček Petr Spálený už vám hraje. Mějte se krásně. Zase někdy s vámi naslyšenou. Krásný den. Tak.

Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Roberta Flack na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, teď už Jarka ze Sokolova. Hezký den.
1: Hezký den a hezký den i posluchačům. A dneska si dáme takovou trošku taneční, pohybovou, na rozproudění krve. Je to od Justina Timberlakea, Can't Stop the Feeling. Něco jako nedokážu se tomu pocitu ubránit.
0: Tak jdeme na to, Jarko. Já doufám, že vy se hlavně neubráníte tomu si doma prsnout, protože ta písnička k tomu vyloženě...
1: Já tady sedím a když nic jiného si podupávám.
0: Super. Je super. Díky za song, díky za výběr. Krásný den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: byl Justin Timberlake na přání naší posluchačky Jarky ze Sokolova, tak já doufám, že si zatančila, že si třeba i zatančila Olga z Karlových Varů, která je také velkou tanečnicí a velkou posluchačkou našeho rádia. Teď budeme plnit přání jiné naší posluchačce. Na telefonu už čeká naše další posluchačka v pořadí. Hezký den, vítejte.
1: Dobrý den, já vás zdravím.
0: My vás také, Hani. Krásný den, dobrý den.
1: Všechny rádio a všechny lidičky, co mají rádi tu vaši krásnou hudbu, a tak si taky si jenom nechat pro radost zahrát písničku od Věry Martinové Brzy bude ráno. A přeju všem hodně, hodně sluníčka a zdravíčka. Mějte se moc krásně a někdy zase napředanou.
0: Moc vás zdravím. Vy jste od nás Karlových Varů, tak přání nepoletí daleko. Hani, krásný den, pohodový den, poslechněte si vaši oblíbenou. Naslyšenou.
1: Děkuju a nápodobně. Všem.
0: Díky.

Obyvatelé Březové u Sokolova mají obavy z plánované stavby 3 větrných elektráren v místní části Lobzy. Více podrobnějších informací uslyšíte ve zprávách v celou od Lenky Polákové. Po 13. hodině vás čeká pořad Alexa Host. Hostem pořadu dnes bude zpěvačka jménem Tereza Mašková. Určitě příjemné povídání a také hezké písničky, které v příští hodině zazní. Teď ještě jedno přání na konci této hodiny. Budeme přát my, Český rozhlas Karlovy Vary, protože dnes slaví svátek naše kolegyně Monika Červená, vedoucí redakce zpravodajství. Do Českého rozhlasu nastoupila v červnu roku 2003 jako externí spolupracovnice. Na pozici vedoucí redakce zpravodajství je od roku 2018. V současnosti má na starosti chod redakcí zpravodajství Českého rozhlasu v Plzeňském a Karlovarském kraji. Baví ji mimochodem literatura, film, hudba, rekreačně si zahraje volejbal nebo zaplave, no a také má ráda hudbu. Tak jedna její písnička, pro ní od nás vybraná, skupina Bon Jovi, Legendary, a já jí přeji vše nejlepší za nás všechny. Více informací najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. Přejeme vám krásný den spolu s námi, s rádiem vašeho kraje.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Lidé Březové u Sokolova diskutovali se starostou o plánované výstavbě 3 větrných elektráren v Lobzech. Benzin v Karlovarském kraji mírně zdražil, nafta je nejlevnější v zemi. NATO a Evropská unie by si podle prezidenta Pavla neměli konkurovat a bude polojasno až oblačno, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Obyvatelé Březové u Sokolova mají obavy z plánované stavby 3 větrných elektráren v místní části Lobzy. Na veřejné besedě se starostou upozorňovali hlavně na možný dopad projektu na krajinu a životní prostředí. Podle vedení města chce investor elektrárny postavit na soukromých pozemcích. Radnice proto uspořádala setkání, kde mohli lidé pokládat dotazy a vyjádřit své připomínky. Pokračuje nezávislý starosta Jaroslav Bělíček.
3: Lokalita u Lobzů je na hraně chráněné krajinné oblasti, ale je to lokalita, kde vlastně chce stavět soukromý investor. Větrné elektrárny mají svůj význam, ale ne zrovna u nás, kde se nám nelíbí to, že by zasahovali do našeho Slavkovského lesa.
2: Odbor životního prostředí krajského úřadu už v minulosti záměr investora dvakrát zamítl. Benzin v Karlovarském kraji mírně zdražil, nafta naopak zlevnila. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v regionu prodává v průměru za 42 korun 62 haléřů. Před týdnem byl o 14 haléřů levnější. O 47 haléřů na litru zlevnila nafta. Řidiči teď za ní dají průměrně 40 korun a 54 haléřů, což je nejméně v Česku. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, nejlevnější paliva v kraji prodávají na Karlovarsku. Nejdražší benzín je na Chebsku a nafta na Sokolovsku. Severoatlantická aliance a Evropská unie by se podle českého prezidenta měly navzájem doplňovat a neměly by si konkurovat. Petr Pavel to řekl na úvod bezpečnostní konference Globsec, která začala dnes v Praze. Mezi některými členy obou aliancí jsou ale podle prezidenta Pavla nevyřešené některé neschody.
4: Já jsem přesvědčen, že nastala doba pro to, abychom se snažili tyto faktory odblokovat v zájmu obou institucí a všech zúčastněných států, protože bezpečnost evropského kontinentu by neměla být rukojmím zájmů anebo protichůdných tendencí politických představitelů některých zemí.
2: Klinika v Berlíně přijala příbuzné amerického lékaře hospitalizovaného včera s virem Ebola. Manželka a 4 děti dorazili stejně jako on zvláštním letadlem z Demokratické republiky Kongo. Německo je přijalo na žádost Spojených států. Příbuzní lékaře se taky vyskytovali na severovýchodě Konga a byli s ním v kontaktu. Na rozdíl od něj ale mají negativní test na virus Ebola a neprojevují se u nich symptomy.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno nebo oblačno, odpoledne místy přehánky, nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Dejte pozor, v Jáchymovské ulici v Ostrově na Karlovarsku máme hlášený olej na vozovce a aktuálně se v regionu jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
5: Typické jsou pro ní růžové vlasy. I lucerna, kterou si svým koncertem podmanila, byla růžová. Bude jednou růžová i O2 Arena. Zpěvačka Tereza Mašková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den a děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
7: Proč je na světě nebe? Vím. Právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v klecích.

0: Alex a host zavítala zpěvačka Tereza Mašková. Píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, Dívej se na mě, je z vašeho druhého alba. Ano. Hraje se pravidelně na koncertech, musí, je to ta píseň, která musí zaznít?
1: Já tuhle písničku mám hrozně moc ráda, a takže když je ta možnost, tak samozřejmě ji hrajeme, jenom tím, že už jsem vydala, už mám 3 desky za sebou, tak člověk se snaží ten playlist prostě tak sestavit, aby tam bylo od každého něco, takže nedají se prostě hrát všechny ty písničky, ale když je ta možnost, tak ji velice ráda hraju.
0: Tak a zazněla třeba v O2 Univerzum? Vzpomenete si, jestli jste ji zpívala?
1: V O2 Univerzum bohužel nezazněla.
0: Tak v jedné Lucerně.
1: V Lucerně byla na obou, na všech třech, tak.
0: Vy jste před 8 lety vyhrála Superstar, ano, už je to 8 let. Během toho nebo poté jste vydala první desku, Zmatená,
1: přesně
0: která
1: tak.
0: Odpovídala vašemu rozpoložení, ano, jste se hledala,
1: ano.
0: Pak přišla druhá, třetí deska, mezi tím ale 3x Lucerna, O2 Univerzum letos v lednu.
1: Ano.
0: Co O2 Arena?
1: No samozřejmě je to ten cíl, je to ten sen, za kterým teď půjdu, a hrozně moc se těším na tu cestu tam, takže makám, co se dá, začínám dělat opět novou hudbu, vlastně odjela jsem jarní turné, teďkon se chystám na podzimní, takže doopravdy snažím se, aby ta cesta tam byla úspěšná. Dá se to říct takhle?
0: A aby byl potom úspěšný samotný ten koncert.
1: Přesně
0: a dá
1: tak.
0: Se očekávat, že se o O2 Arenu pokusíte, nebo budete ji plánovat, bude termín příští rok? Nebo to je příliš brzy?
1: To ještě ne. Všechno má svůj čas a ono to přijde.
0: Tak zatím si můžeme povídat tedy o těch úspěšných koncertech, které máte za sebou, ať už v Lucerně 3 koncerty, nebo jak už jsem zmiňovala, v O2 Univerzum, taková příprava na tu O2 Arenu.
1: Ano.
0: Dá se to srovnávat, Lucerna a O2 Univerzum?
1: Já bych řekla, že každý ten prostor je jiný, a hlavně v tom, že třeba Lucerna je pro mě doopravdy taková srdcová záležitost, protože byl to vlastně jeden z mých doopravdy prvních koncertů, který jsem kdy jako měla jako sama, že na který si mohli lidi koupit lístky, jo? Že pro mě to byl jako něco neuvěřitelného, že se to jako povedlo, že byla vyprodaná a že vlastně všechny 3 a hlavně ten prostor, tam už je to legendární prostor, ten tam prostě dejchá historie, a hlavně je to tam hodně takový, jak bych to řekla, jste si hodně blízko k těm lidem, což já mám ráda, je to hodně intimní. Za to O2 Univerzum, to už se bavíme jakoby doopravdy o velký hale, kdy ten kontakt s těmi diváky není tak blízký, ale zase na druhou stranu já se nedám, takže já nemám problém za těmi mými fanoušky jít, takže každý ten prostor je jiný a každý má svoje kouzlo.
0: Ano, to jste tam předvedla, když jste šla vlastně uličkou, jste se procházela sem a tam, takže jste si z toho udělala takovou Lucernu.
1: Přesně
0: intimnější.
1: Tak, já jsem si to udělala po svém.
0: Který z těch koncertů, nebo jste si více užila? Tak, se zeptám.
1: Ojojoj, to je
0: těžký.
1: Dá
0: se to srovnat i v tomto pohledu, nejenom tím prostorem?
1: Já si myslím, že možná první Lucernu, když jsem měla, tak jsem si užila, nechci říct, že víc, ale bylo to jiný, protože to zrovna vlastně bylo po té Stardance, kdy jsem se klepala nervozitou tím, že jsem musela tancovat, a doopravdy se mi jako vrátila tím taková ta teenagerská puberta. Nervozita, jo, kdy se mě klepalo úplně všechno. A v té Lucerně, jak jsem jako měla pocit, že tak a tady patřím, tohle jsem já, ten zpěv, moji fanoušci, tady jsem doma, tak tam jsem necítila vůbec nervozitu, což bylo hrozně zajímavý. Takže jsem si fakt jako užívala, že dělám to, co jako dělat mám v té první Lucerně. Samozřejmě ta druhá a třetí Lucerna už zase byla o něčem jiném, protože chcete to posunout prostě zase někam jinam, aby to bylo jiný, nechcete zklamat ty fanoušky, tak tam už zase nabíhala ta moje klasická nervozita, no a O2 Univerzum, to jsem se klepala jak ratlík.
0: No a že jo, řeší se, nebo určitě, samozřejmě pro vás je to nejdůležitější, aby se vyprodala, aby se kupovaly vstupenky, tak vy jako zpěvačka samozřejmě máte na to lidi, ale řešila jste zejména třeba první, druhá Lucerna, jako že jste se každý den podívala, jestli se prodali lístky, kolik se jich prodalo a jak to nejde?
1: Jo, určitě, jako byla jsem z toho opět nervózní, jestli se to podaří i teď vlastně po druhé. A musím teda říct, že mistr v tomhle tom je můj muž, že ten doopravdy jako non-stop co hodinu prostě sledoval ten prodej jakoby těch vstupenek, takže já jsem byla ovšem informovaná, někdy už mu říkám, prosím, už ne, už dost, aspoň jeden den, jako nechme to tak, ale samozřejmě člověku to nedá, je zvědavý, jak to prostě, jak to probíhá, no.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která má za sebou několik velmi úspěšných koncertů, ať už v Lucerně nebo v O2 Univerzum, a postupnými krůčky se dostane až k O2 aréně. Vy jste na tom posledním koncertě měla různé efekty, snesla jste se tam třeba z výšky, na závěsné konstrukci, tančili tam s vámi tanečnice, měla jste tam tuším i rachejtle, nebo jak se tomu říká?
1: Ano, takový ty konfety, vystřelovače.
0: Tak, ty konfety, tak jdete do všeho, co vám přichystají, navrhnou, nebo třeba i sama do toho promlouváte, jak bude vypadat koncert?
1: No, takhle, jako co se třeba toho lítání týče, tak já doopravdy se strašně bojím vejšek a nezvládám, nebo jako ne, že to nezvládám, ale mám z toho doopravdy strach, ale prostě když člověk jako vidí, že je to jako hezký a efektní, tak nějak jako v sobě, nebo ten adrenalin tak jako zapracuje, že na to potom jako nemyslíte, tak zrovna tu houpačku jsem jako s tím jsem dost bojovala, úplně jsem s tím jako nebyla ztotožněná, ale nakonec jsem ráda, že to teda všechno proběhlo. A co se týče veškerých těch jako efektů a tohle, tak to já teď musím pochválit svého muže, kterého doopravdy, který mi zároveň dělá i manažera, tak on na to má hrozně dobrý oko, že spoustu věcí jako vidí a řekla bych, že je až takový jako vizionář v tomhle tom, takže v tomhle tom já si nechám hodně poradit od něho i vlastně jako samozřejmě všechno se mnou konzultuje, že jestli se mě to líbí nebo co na to říkám, naopak mě třeba i přesvědčí o tom, to bude fakt dobrý, když se zvlítneš třikrát prostě, když vyletíš nahoru, jo, takže někdy trošku zabojujeme, ale většinou tohle to všechno jako vymýšlí on, no.
0: A jak se v tom zpívá? Myslím, na té houpačce.
1: Na té houpačce, no. Ty zkoušky pro mě byly dost jako, když jsem si říkala, tak tohle nedám, že doopravdy, a přitom nešla jsem až tak jako vysoko, nebylo to, jo, jako, že bych se z toho měla zbláznit, ale ty nervíky pracovaly a říkám, když už jste jakoby na tom koncertě, když už to jako běží, tak to nevnímáte, prostě tam je takovej jako, se v takový euforii, když vidíte ty lidi, jo, jak zpívají vaše písničky, odťukám, všechno funguje tak, jak má, a vy se prostě houpete, tak naopak to vlastně jakoby to, ten svůj strach přesunuté v to, kdy to sám vlastně přiznáte, že já nevím, na to, že se bojím výšek, tak docela jako v pohodě, jo, jako, takže v tu chvíli už to nevnímáte, no, ale je to...
0: Co se odehrává ve vás pár vteřin před tím, než vstoupíte na jeviště? Nebo na pódium, pardon.
1: Ano, to já... Já nevím, já mám pocit, že mám vždycky jako totální jako černotu, blackout před sebou, strašně moc často si jako opakuju texty, abych to nezapomněla, abych se nestal jako nějaký průser, že prostě tam jako zapomenu text, což se taky stává, jako a mě teda dost často, jo, že prostě zapomínám texty a nevím, no, už je to takový to jako, že dobrý, tak jsem, řeknu tu kliše větu tady a teď a děj se vůle boží prostě. Už to musí jenom dopadnout.
0: A kdo je s vámi v tu chvíli, než jdete na pódium? Jste sama, chcete být sama, nebo potřebujete třeba právě manžela, buď v roli manžela nebo manažera?
1: No, většinou právě můj muž odchází jako dopředu, tam ke zvukařům a tohle, takže už spolu potom nejsme. A přiznám se, že já jsem radši sama. Že já se jakoby uzavřu do nějaký svojí bubliny, kdy přestanu, pardon, kdy jako přestanu vnímat, nechci, aby na mě nikdo mluvil a vlastně se tak jako doopravdy uzavřu a už jenom se, vlastně se těším, až už to začne.
0: Až už to začne. Ano. A když si to začnete užívat, ten koncert?
1: No, většinou je to až ke konci, kdy už jako se úplně jako uvolníte a řeknete si tak a už jako, už si to chci užít, už nechci na nic myslet, takže ono, takhle to zní blbě, že člověk si začne užívat až koncerty i poslední písničky, tak to jako není, ale ta nervozita pořád jako pracuje během toho koncertu a je to vlastně hezký, vy vlastně jako nevíte, co se stane, protože já velice ráda komunikuju s diváky. Některé to trošku vyvádí z míry, ale já si to dokážu představit, kdybych já byla v jejich pozici a furt na mě někdo mluví, tak taky jako jsem z toho nesvá. Ale já mám skvělý fanoušky v tom, že už mě znají, takže na to jsou zvyklí, že vlastně někdo vám odpoví a teď se vám to úplně celý sesype, nějaký jako harmonogram, nějaký scénář u vozovkách, jo, co jste si dali. Takže je na tom super to, že je to pořád jiný. To je skvělý.
0: Říká Tereza Mašková, náš dnešní host.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti, povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která před pár měsíci odehrála, odespívala svůj první koncert v O2 Univerzum. Tam mi také přišel podpořit a zaspívat s ní společný duet herec Marek Lambora. Píseň Náš příběh, my tady také hrajeme často na vlnách Českého regionální stejně z Českého rozhlasu. Ale mě by zajímalo, proč Marek Lambora. Prostě byla jste to vy, kdo si vybral k duetu herce Marka Lamboru?
1: Jo, byla jsem to já a víte co, bylo to... My totiž, když jsme jakoby udělali písničku Náš příběh, tak to původně vlastně duet vůbec být neměl. Ale jak jsme jako ji poslouchali v tom studiu a teď jsem poslouchala ten text a vlastně takový to přesně to partnerský, jako co se i děje. A říkám, to vlastně by byl jakože super duet, kdyby do toho někdo šel. Ale já furt jsem vlastně nevěděla, kdo. A teď jsem tak, já jsem šla běhat a nějak mě prostě jako cvrknul do nosu ten Marek Lambora, kdy jsme se potkali. Myslím, v Tvoje tvář má známý hlas, potom následně při natáčení vlastně pohádky Princezna zakletá v čase. A tak jsem si říkala, já to zkusím, že mi se hrozně líbilo, jak zpívá, i když on jako říká, že jako hlavně herec, že jako to zpívání, ale já říkám, já to zkusím. No a zavolala jsem mu, nejdřív byl trošku zmatený, protože já mu říkám, hele, já mám písničku, já chci, abys jako... jí naspíval a ještě i jako natočil videoklip, kde budeš tancovat. Takže byl z toho docela jako, bylo taková jako půl minutky ticha a jsem hrozně ráda, že do toho šel a že to takhle celý vzniklo, protože si myslím, že vzniklo moc něco jako hezkýho, no.
0: Moc hezkýho, co má na YouTube kanále 30 milionové shlédnutí, takže to musí být tak. A je to velmi
1: hezké. Je to hezký.
0: Je to hezké. A já, když jsem se dívala už i v minulosti na ten klip, a vy jste vlastně byla v roce 2023 ve Stardance, účastnila jste se Stardance, ta písnička vznikla v roce 2022, já jsem měla za to, že ten klip musel být natočený po té Stardance.
1: Ne,
0: protože to vypadalo, že jste profesionální tanečníci, nebo tady hlavně u vás.
1: Tak to děkujeme.
0: Takže byste měla tak tančit ještě předtím, než jste šla do Stardance.
1: No jako uměla tančit, víte co, bylo to, měli jsme tréninky a prostě trénovali jsme v podstatě skoro potom už dost intenzivně a každý den s Márou, takže bylo to před Stardance, ale mě jako baví tancovat, takže jsem měla radost, že právě tu písničku můžeme tím tancem nějak jakoby znázornit. A to byla podle mě jak škola pro něho, tak i pro mě obrovská.
0: Mm-hmm. A to už jste věděla, že pojedete do Stardance, když jste cvičili, trénovali na natáčení videoklipu, nebo jste to ještě nevěděla?
1: No, já mám pocit, že jo, ale nesmělo se to říkat, takže jsem měla bobříka mlčení.
0: Jo, tak. A Marek to věděl?
1: Nevěděl.
0: Nevěděl. Taky ne.
1: Nikdo to nevěděl.
0: Když to nemáte nikomu říkat, tak prostě
1: tak
0: nikomu.
1: Tak já prostě jako neřeknu.
0: Ani třeba manželovi.
1: Tak to jo, to zase jako ten skákal radosti, když mě volali, to si doteď pamatuju.
0: Když on si přál, abyste tančila ve Stardance.
1: On si to strašně přál, abych tancovala ve Stardance. A no a jak mě volali, tak skákal radosti a já už jsem jenom viděla tu obrovskou dřinu a říkám, toto vůbec nebude jednoduché.
0: Takže měl větší radost než vy, co si budeme povídat.
1: Dá se to tak říct, ano.
0: Dobře, takže vy jste už věděla, že půjdete do Stardance, takže jste vlastně nacvičovali s Markem Lamborou, aby už jste si v duchu říkala, tak to už se připravuju
1: jo,
0: na ty tréninky.
1: Je to tak, je to tak.
0: Bylo to pak ale mnohem horší a náročnější ty přípravy na každotýdenní přenosy.
1: Jo, ale hlavně jako i psychicky bych řekla, že ono se to fakt nezdá, ale člověka to tak jako pohltí, nebo aspoň já jsem se tím nechala hodně pohltit, mě to strašně bavilo ten projekt, to je doopravdy krásný projekt, kdybych mohla jdu ještě jednou, ale už se k tomu postavím trošku jinak, chtěla bych si to víc jako užít a já jsem si myslela, že se ze mě stane jako profesionální tanečnice, já jsem potřebovala všechno jako probírat dopodrobno, jakýkoliv krok a přitom, kdybych si prostě řekla, nějak to jako dám a prostě chci si to užít, tak možná mě to tolik jako nepohltí, že nebudu pořád myslet na to, jenom jestli ten krok bude správně, nebo abych jako správně napla ruku, jako koho to zajímá, hlavně, že prostě to jako odtancujete. Teda aspoň tak jsem se potom na to začala dívat já, jo. A doopravdy byly to tréninky každý den, po čtyřech hodinách a doopravdy, takže jsem si tak šáhla trošičku na dno, to je silný slovo, na dno, ale já jsem do toho měla ještě divadla, koncerty a právě jsem měla před sebou tu první Lucernu. To vlastně se takhle všechno setkalo, takže bylo to pro mě jedno z, jako z velice náročných období, které jsem ráda, že jsem mohla zažít, ale taky, že ho mám za sebou.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala zpěvačka Tereza Mašková, která má na kontě už 3 své desky, ta třetí vyšla teprve nedávno a jmenuje se nebo nese název Nebudu sedět v koutě, a to ne, je v závorce.
1: Tak, ano.
0: To znamená, že jednou tam sedět budu a jednou tam sedět nebudu, nechci a chci.
1: Přesně tak, je to, já jsem totiž chtěla vlastně tím názvem tak nějak jako ukázat sebe, světu, jak to jakoby, hned to vysvětlím, jak to myslím, že já někdy mám takový jako pocit, že plavu mezi dvěma světy. To nebudu sedět v koutě, přesně to, že mám někdy obrovskou potřebu dát jako vědět, že hele, tak takhle ne, já se nedám, jako že jo, teď prostě jedu od rána do večera, tohle to bim, bam, bam, a potom, že mě úplně jako, že vypne, nechte mě všichni být, nepište mi, nevolejte, chci být na tom gauči se zmrzlinou, koukat na televizi, úplně se jako vypnout od světa, neodpovídat, nekomunikovat, a to jsem já, přátelé.
0: Tak kdybych nevěděla, jaké máte, v jakém jste narozená znamením, tak bych řekla, že jste blíženec, ale to nejste.
1: Nejsem, ne, jsem beran, ale jsem prostě taková, no, že někdy prostě doopravdy jedu obrovský bomby, nevidím, neslyším, mám pořád jako potřebu se k něčemu vyjadřovat, jako být jako respektovaná, a potom jakoby chci být ta, to mám říct, malá myška, která prosím, ne, nechte mě, nechci, nevím, jo.
0: Neexistuju,
1: prostě nechte mě bejt. Tak no, a to se někdy jako ve mně odehrává.
0: A to přijde tak z nenadání, nebo už cítíte, že to přichází, že už máte potřebu se někde schovat?
1: Já bych řekla, že to tak jako nárazově, že doopravdy, když je toho pracovně hodně, což je samozřejmě super, jenom někdy tak člověka, a to si myslím, že má každý, kdy jako, nevím, teď mi napadá, přijdete z práce, prásknete taškou a salám párky, nechte mě bejt, jo, že prostě jako chcete mít tu chvíli jako pro sebe a bejt se svýma myšlenkama, tak bych to jakoby řekla, že není to, že se distancuju od světa na 2 měsíce, že čagovelo, jo, ale spíš tohle, to jako, že být sama se sebou. Tak.
0: Máte to nějak skoordinované se svým manželem, pomlčka manažerem, kdy on už ví, že tak už jste spolu 8 let, tak, že prostě tak a teď potřebuje Tereska klid, koupím jí zmrzlinu, tu ji nechám mrazáku a odejdu.
1: No, někdy je to náročné, protože opravdu jsme spolu 24/7, každý den. A někdy to pozná, kdy jako už ví, dobrý, tak já jdu radši pryč, a někdy mu i já ze vší slušnosti a respektem se ho zeptám, hele, nechtěl bys třeba odjet do Bratislavy za rodičeva? Že na 2 dny, tak už pochopí, tak se zvedne a tak se měj, ahoj, jo. A stejně jsme pořád non-stop v kontaktu, jo. My zase taky jsme blázni, že furt si píšeme, voláme, ale je to někdy náročný, a mysleli jsme si, že se to dá rozdělit, jakoby, že ten pracovní život a ten soukromej, nedá se to rozdělit, pořád je to jakoby tam, ale pořád se učíme, máme k sobě vzájemný respekt, snažíme se pořád jako hlavně o všem mluvit, protože to si myslím, že je hrozně důležitý, a zatím se nám to daří. Ale říkám, jsme jako každý jiný pár, někdy Itálie, jo, takže bych řekla, že se pořád učíme.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je, jak jste mohli slyšet, píseň napověděla Tereza Mašková. My jsme v minulém vstupu trochu mluvili o takových vašich spíš osobních záležitostech rodinných. Vaším manželem je zároveň, váš manžel je zároveň i váš manažer a vlastně vašeho partnera, budoucího manžela vám přinesla Superstar, účinkování v Superstar, čili nejenom ten vstup do toho showbiznisu a hudebního světa, tak ale i ten osobní život vám nastavila Superstar.
1: Ano, je Superstar, je za vším. Ano, tam jsme se poznali, tam jsme se seznámili a vlastně potom vlastně jsme spolu začali pracovat a už to bylo.
0: Už to bylo.
1: Už to bylo.
0: A je to pořád.
1: A je to pořád.
0: A vloni jste se dokonce vdala.
1: Ano, přesně tak.
0: Potom, co jste opakovaně tu svatbu, myslím, odložila. Nebyl čas?
1: No, jako ano, nebo prostě někdy se to jako, že třeba měli jsme termín, pak zase do toho něco vešlo a tak dále. A mě vlastně kolikrát se zamýšlím nad tím, že vlastně já znám tolik jako párů, tolik lidí, co přesně takhle odkládali svatbu, jsou zasnoubeni třeba 10-13 let a vlastně jako jsou stále spolu, ale jakoby pořád se k té svatbě jako třeba nedostali a že stále to, jakoby ty lidi furt jako, že a tak jak je to jako možný, že jako proč ještě jako co je vám do toho, jako? Jo, že mě to jako překvapuje ještě v dnešní době, že to tak lidi vlastně jako někdy zaráží. Samozřejmě jsme to i my teda, kteří jako čekali dlouho, ale já jsem toho názoru, že všechno přichází v ten pravý čas a jsem ráda, že to teďkon došlo, jsme se vlastně brali 10.5., takže jsme měli i teď výročí rok. Takže z toho mám radost, měli jsme hezkou svatbu, užili jsme si to, řekla bych, že i naši kamarádi si to

0: chtěl udělat výlet, tak určitě může. Mám to všechno na svých webových stránkách, takže podzimní turné, čeká mě dovolená, na tu se taky těším, letní koncerty, divadlo ještě stále hraju, takže je toho spoustu, pořád mě to baví, no a tak.
1: Kdy vás můžeme vidět na prknech, co znamenají svět?
0: Tak, co se týče třeba toho turné, tak vidět...
1: Teď myslím divadlo.
0: Jo, divadlo, pardon, tak je to hudební divadlo Karlín. Hmm. Je to ve hře Bodyguard, osobní strážce.
1: Takže zpíváte, tančíte a hrajete.
0: Ano, dá se to tak říct, ano, ano. Ale pořád jakoby spíš tu solovou dráhu, nebo jakoby tu kariéru tý zpěvačky, pořád to vnímám jakoby takovej ten svůj... top strop, nebo já nevím, vy mě tady nevidíte, bohužel.
1: Ale ukazujete, ukazuju, že to je hodně vysoko,
0: že je to
1: ano.
0: Na tom prvním místě, že je to, co mě jako doopravdy hrozně moc jako baví a naplňuje pořád jakoby na tom prvním místě ten zpěv hlavně, no.
1: Tak, jak často se vás někdo ptá na barvu vlasů? Vy máte typickou růžovou barvu, opravdu výraznou, tím jste prostě charakteristická. Jak často dostáváte otázky, kdy to změníte, kdy budete mít třeba přírodní barvu nebo jinou barvu? Mm-hmm.
0: Je to v podstatě pořád. Je to v podstatě pořád a když se neřeší vlasy, tak se řeší moje dlouhý nehty, ale ta barva vlasů, já nevím, jako samozřejmě já jsem, když se podívám zpětně dozadu na svoje mládí, tak jsem dost experimentovala.
1: Nebylo vám 30 letos.
0: Ano, ano. Takže jsem dost experimentovala, ale já jsem se s tou růžovou tak nějak jako ztotožnila, že ano, je to i nějaké moje jako poznávací znamení, to si nemusíme říkat, že jako není, ale já se v tom cítím dobře, dává mi to svým způsobem nějaký jako sebevědomí, je to podle mě taková jako pozitivní barva, že takový, když si zkouším třeba nějaký paruky nebo něco, tak si říkám, že ne, že ještě si ji nechám a uvidíme, jak ještě dlouho, ale ještě budu růžová.
1: A nebudete mít potom třeba, kdyby se to mělo někdy měnit, jako obavu nebo strach to změnit, aby se něco... jestli nejste pověrčivá, jestli jako s tou růžovou já jsem prostě dokázala to a teď si změním barvu vlasu a teď třeba se něco stane a najednou se nebudou třeba vyprodávat koncerty.
0: Šmanko, já jsem do této doby jsem nad tím takhle neuvažovala. Teď jste mě úplně dostala do pomíková, jako se hovorí. No snad ne. To doufám, že ne. No, já nevím, ty brďo. Ne. Doufám, že to tak není, že lidé si mě nepamatují, nebo nemají mě rádi jenom kvůli toho.
1: Ne, to jsem jako nemyslela. Jsem si myslela spíš jako prostě, že jakoby ty růžový zůstanete věrná, ano. Protože prostě v té růžové jste vystřelila
0: nahoru. Chápu. Uvidíme, já doufám...
1: Samozřejmě, že vám pomohl vystřelit váš hlas, to je
0: jasný. Ano, rozumím vám, já doufám, že ne, že to není jenom o té jako barvě, že by to bylo takový to štístko, ten čtyřlístek. No, třeba, hele, tak teď jsem úplně v háji.
1: Takže budete na věky růžová. Tereza Mašková je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Tereza Mašková, zpěvačka. Blíží se léto, čas dovolených, ale také festivalů, koncertů. Vy jste už zmínila, že budete koncertovat, budete na festivalech, budete i v divadle.
1: Ano.
0: Bude nějaká dovolená.
1: Ano, ano, bude. A právě jedeme poprvé na loď do Řecka na katamarán s kamarády, takže jsem na to hrozně moc zvědavá. Mám strach trošku, protože jsem nikdy takhle jako nebyla a jsem zvědavá, co to se mnou udělá, takže rozhodně beru krabici kinedrilu, ale těším se, no, uvidíme. Řeknu vám potom, až se vrátím.
0: A víte, že se vám z lodi bude těžko odcházet, když budete chtít mít svůj čas pro sebe?
1: Já, ale prý tam je nějaký malej člun, aha, že když tak můžu normálně jako zdrhnout. Přesně tak, že víte co? Mějte se tady. Vím, no. Prostě nějak to budu muset zvládnout. Prostě.
0: Tak třeba tam to na vás nevíde a budete, nebo nepřijde a budete chtít být s lidmi, s těmi, se kterými tam budete.
1: Jo, to určitě budeme zastavovat v přístavech, projdeme si město, takže to bude super. Bude
0: ještě
1: to fajn.
0: Ještě nějaká dovolená nebo nějaký zážitkový výlet vás čeká?
1: Já bych právě ještě hrozně moc chtěla, protože vlastně na té lodi budeme týden a potom ještě máme týden volna. Jsem si vyprosila, že ještě aspoň 2 týdny chci mít volno, tak bych hrozně ráda stihla Tatry. Že nikdy jsem takhle nebyla, takovou jako turistiku, tak doufám, že se nám to podaří a nebudeme moc vyčerpaní z lodi, tak ty Tatry bych ještě chtěla stihnout.
0: Tatry jsou nádherné, vysoké nebo nízké? Asi ty vysoké?
1: Ty vysoké bych chtěla, no, tak uvidíme.
0: I tam se dá odpočívat, nemusíte pořád chodit. Takže 2 týdny dovolené, kdo vlastně rozhoduje o tom, jestli budete mít a kdy budete mít volno? Je to váš manžel?
1: Tak to zase jako ne, je to vždycky na domluvě, jenom já už teď rozhoduju, jak dlouhá ta dovolená bude. Vždycky jsme fakt měli třeba těch 5 dní, týden a to mi doopravdy nestačí, že? A pak už hned jako koncert třeba na druhý den, takže jsem říkala, jak pro něj, tak pro mě by bylo fajn aspoň ty 2 týdny jako doopravdy třeba i 3 dny válet, jenom válet se někde a odpočinout si, no, takže dílku teď rozhoduju já.
0: Gratuluju.
1: Tak,
0: zmínila jste vysoké Tatry, ale tak já jsem někde jste řekla, že byste ráda na Mont Everest.
1: Ano. Mě totiž, já jsem viděla film přímo jako Everest, který se jmenuje a mě to tak úplně jako nadchlo, což je hrozně zvláštní, jako tam ta dead zone, jo, a tohle, jak prostě nad těch 7000, jak už prostě pomalu umíráte a tohle, jak je to, úplně jsem si říkala, to není možný, proč tam ti lidi lozejí a pak jsem si začala prostě zjišťovat spoustu informací, jak jako je to vlastně jako krásný, jako celý a úplně jsem si říkala, že to jako potřebuji vyzkoušet a zažít si to. No a pak jsem začala jako googlit, jak dlouho by mě trvala takováhle příprava, takže 10 let. Na nejmíň, jako. Což by mě bylo 40 a to si říkám, tak to se mě zase jako nechce ve 40 na Everest.
0: Jako myslíte, že už je to moc, jo? 40.
1: Ne, to ne, ale já bych tam chtěla hned, víte, a to mě se nechce 10 let čekat, tak jsem si říkala, že aspoň jako do base campu, že bych se dostala.
0: Jo, tak jenom tak jako se podívat, jak se
1: jako,
0: chystají.
1: Jenom tak jako, že by the way, jsem tady. No, tak to je takovej jeden můj takovej sen, no.
0: A máte ještě nějaký takový jiný podobný sen třeba, kam byste se chtěla podívat, kam byste se chtěla vypravit, pokud bude čas?
1: Bali. Bali by mě hrozně moc zajímalo, ta kultura mě hrozně baví a veškeré ty chrámy a to, jak tam žijou a jídlo, tak Bali aspoň na měsíc, to opravdu si to tam jako procestovat a podívat se, to by mě zajímalo.
0: Na měsíc, tak uhádala jste teď 14 dní, tak třeba příští rok.
1: Těch 10 let ještě počkám.
0: To navýšíte potom.
1: Ano, ano.
0: My jsme tady během našeho povídání také vyslechli píseň od Tiny Turner.
1: Ano.
0: A vy jste říkala, že vlastně tato zpěvačka stála na začátku, ano, vašich hudebních pěveckých úspěchů, dá se to tak
1: přeložit? Ano, já jsem od Tiny Turner zpívala Simply the Best, to byla vlastně moje první a vlastně vůbec jako anglická písnička, kterou jsem kdy zpívala a dokonce to, myslím, že jsem se i s ní umístila na jedné pěvecké soutěži, jako jednu z prvních jako pěveckých soutěží, tak na ní hrozně moc ráda vzpomínám a doteď ten text jako umím, že ho opravdu umím na spaměť ještě.
0: To vidíte, i text umíte a ten váš vám
1: a někdy
0: občas vypadne.
1: To nevymyslíte prostě, to je život.
0: Tak, teď si Týnu už nezahrajeme, zahrajeme si vás. Píseň o nás dvou a já moc děkuju, že jste tu byla a ať se vám daří a ať dojedete zdárně do O2 Arény.
1: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
0: Tereza Mašková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Kinčperku nad Ohřínem mají s nedostatkem lékařů problémy. Dobrovolní hasiči v Karlovarském kraji získají víc než 15 milionů korun. Evropská komise zhoršila odhad růstu české ekonomiky. A zítra bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Kinčperk nad Ohří má v současné době zajištěnou lékařskou péči. Ve městě jsou jak praktici, tak i oční lékař a v červnu začne fungovat chirurgická ambulance. Přesto by ale město další doktory potřebovalo, protože ti současní už jsou většinou v seniorském věku, říká nezávislý starosta Marek Matoušek.
2: Určitě by se hodil zase mladý zubař, který by převzal jednu nebo druhou ordinaci od jedné nebo druhé paní doktorky. To by se určitě hodilo a myslím si, že by se určitě hodilo i posílení praktického lékaře pro děti a mládež.
0: Karlovarský kraj podpoří dobrovolné hasiče v regionu. Na dotacích rozdělí víc než 15 milionů korun, které jednotky využijí na modernizaci, vybavení nebo na zvýšení odbornosti jejich členů. Například na získání řidičských oprávnění skupiny C pro členy zásahových týmů. Pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
3: Součástí navržené podpory je také obnova zásahové techniky. Rada kraje proto doporučuje zastupitelstvu schválit dotace na pořízení nových cisternových automobilových stříkaček pro jednotky v Chebu, Kinčperku nad Ohří a Nejtku. Moderní zásahová technika výrazně zvyšuje připravenost jednotek a jejich schopnost rychle reagovat při mimořádných událostech v celém regionu.
0: Česká ekonomika podle Evropské komise poroste pomaleji, než se očekávalo. Hrubý domácí produkt se podle odhadu komise letos zvýší o 1,8%. Loni to bylo o 2,6%. Spotřeba českých domácností taky loni poprvé překonala úroveň před pandemií COVID-19. Komise pro letošek zhoršila výhled růstu ekonomiky taky celé Evropské unii. Důvodem je konflikt na Blízkém východě. Ten vyvolává nový energetický šok, který znovu podněcuje inflaci a otřásá ekonomickou náladou. Ukrajina pokračuje v útocích na ruská ropná zařízení. Nepilotované letouny opět zasáhly rafinérii v Syrzani v Samarské oblasti Ruské federace. Podle tamních úřadů zahynuli dva lidé.
4: Amatérské záběry zveřejněné na telegramovém kanálu Exilenova zachycují přímý zásah rafinérie v Syzrani, 700 kilometrů od ukrajinské hranice. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského už ukrajinské drony tímto způsobem v posledních týdnech zničily 10% všech ruských kapacit na zpracování ropy. Běloruské ministerstvo obrany mezitím potvrdilo, že Rusko převezlo na území Běloruska jadernou munici do raketových systémů Iskander, a to v rámci společných rusko-běloruských jaderných cvičení. Ta by měla dnes skončit. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek oznámil nominaci na přípravný turnaj před mistrovstvím světa. V listině jmén nechybí Tomáš Chorý s Davidem Douděrou. Oba byli po nesportovním chování v derby se Spartou vyřazeni z kabiny Slavie. Mezi nováčky v národním týmu jsou Hugo Sochůrek, Alexandr Sojka a Christopher Kabongo. Finální nominaci oznámí Koubek po přípravném utkání s Kosovem na Letné 31. května.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou skoro jasno, v údolích zpočátku i mlha, odpoledne přibývání oblačnosti, k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejnižší noční teploty 10 až 7, na horách 8 až 5 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povolané vítr slabý, proměnlivý nebo východních směrů. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech městské části Stará Role před kruhovým objezdem na Zlatém kopečku v ulici Počernická se srazilo nákladní auto s osobním.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pět minut po 14. hodině po zprávách s Lenkou Polákovou začíná právě teď čtvrteční dobré odpoledne s datem 21. května. Svátek dnes slaví Moniky, tak ještě jednou Monikám přejeme vše nejlepší vám všem posluchačům rádia vašeho našeho kraje. Krásný den. Napadlo vás někdy, kolik ostrovů je třeba v Praze na Vltavě? V rubrice Co v učebnicích nebylo, je už za chvíli společně s vámi spočítá Martin Písařík. Pár minut na to vám přineseme kulturní tipy na dnešní akce v našem regionu a také se budeme věnovat jednomu regionálnímu tématu. V Březové na Sokolovsku se sešli obyvatelé se starostou na téma větrné elektrárny akcelerační zóny a více informací vám přinese náš redaktor Václav Malý pár minut po půl třetí. Do té doby, vám budeme hrát a jedna z prvních písniček bude od Michala Davida a záhy na to Pavel Bobek, Belinda Carlisle nebo skupina Jelen. Já si myslím, že playlist je opět hezký, připravený pro vás a já vám přeji příjemný poslech a hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Skok muže z mostu vypadá jako sebevražda. Stopy z místa činu však ukazují na vraždu. Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT2. S Ondřejem Cihlářem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Muzeum Karlovy Vary vás zve dnes na výstavu s názvem Aspekty přírody, vize Alexandra von Humboldta. Návštěvníci se tak mohou seznámit se sbírkou spojenou s všestranným vědcem přelomu 18. a 19. století, který se také vypravil na několikaletou expedici do Jižní Ameriky. V Chebské galerii výtvarného umění vás zaujme dnes výstava nazvaná Nedokončený autoportrét. V prostorách Velké galerie představuje imaginativní tvorbu Veroniky Holcové, jedné z nejosobitějších současných tuzemských malířek. Komentovaná prohlídka zaměřená na život krále Velké Británie Edvarda VII. Začne v 15.30. Srz zájemců o zhruba dvouhodinovou prohlídku lázeňského města plnou historek o životě panovníka, který si Mariánské lázně zamiloval, je před turistickým informačním centrem na hlavní ulici. Městská knihovna v Ostrově vám dnes se nabízí přednášku o Zikmundu Lucemburském. Archivář a historik Oldřich Smola zájemce od 17 hodin seznámí s životem syna Karla IV. Městské divadlo v Sokolově nabízí koncert s názvem PS Iveta, hudební projekt, který mapuje kariéru nezapomenutelné zpěvačky Ivety Bartošové z hity jako Knoflíky lásky, Léto málo mě zná nebo Dej mi ruku v podání zpěvačky Šárky Vaňkové, začíná večer v 19 hodin. A klub Paderewski vás dnes také bude bavit v Karlovarské Husovce, má dnes na programu od 19.30 koncert písničkáře Miroslava Palečka. Jestli dnes vyrážíte na některou z těchto akcí, tak si to užijte i za nás. Přejeme vám krásné odpoledne, pohodový večer. My vám samozřejmě budeme hrát, budeme vám dělat společnost až do noci. Jsme tu pro vás 24 hodin denně od pondělí do neděle.

0: Obyvatelé Březové na Sokolovsku mají obavy z plánované výstavby solárních a větrných elektráren v okolí obce. Ministerstvo pro místní rozvoj vymezilo v Karlovarském kraji 4 akcelerační zóny pro jednodušší povolování obnovitelných zdrojů energie. Jedna z nich leží právě u Březové. V katastru obce navíc soukromý investor plánuje výstavbu větrného parku. Starosta proto svolal veřejnou debatu s obyvateli.
1: My víme, co teď rezonuje na sociálních sítích, co rezonuje mezi veřejností, a to je větrné elektrárny a akcelerační zóny.
2: Zahájil besedu s obyvateli nezávislý starosta Jaroslav Bělíček. Ministerstvo životního prostředí vymezilo jednu z akceleračních zón v katastru Březové v místní části Tisová.
1: Co se týče akcelerační zóny, je to plaviště u Tisoví, je to ta popílkárna vlastně, kde ten pozemek nemá žádnou hodnotu. A de facto se tam dlouho let nebude moc jiný využití udělat, než stavět fotovoltaiku. Ta lokalita není vidět, je utopená v dolíčku, je obřovin zarostlá kolem dokola silnic, takže tam je minimálně, že nás to bude rušit, narušovat.
3: Ale já jsem se chtěl zeptat na ty větrníky na obce.
2: Největší obavy měli místní z možné stavby větrných elektráren v lokalitě Paseckého vrchu, v místní části Lobzy.
1: Většina lidí si myslí, že to je náš projekt, že my tam chceme stavět větrné elektrárny a podobně, ale to je soukromý subjekt a soukromá investice. V té lokalitě, kde mají být projekty tří větrných elektráren, tak je tam stavba povolena, ale pouze pro rekreační účely, nikoli pro energetiku.
2: S případnou výstavbou větrných elektráren nesouhlasí obyvatel Lobzů Vladimír Pašek.
4: Bydlíme v bezprostřední blízkosti vlastně plánované výstavby. Těch důvodů, proč s tím jako celá obec jednohlasně nesouhlasíme, je jako celá řada. Mezi ty hlavní patří hluk, rušení zvěře, lesní, cena nemovitosti.
2: A co solární elektrárna v Tisové?
4: Solární elektrárny už to není vlastně v okolí mýho bydliště a zase úplně tolik se mi to nedotýká.
2: Na setkání se starostou dorazila také obyvatelka Březové Jana Muchnová.
5: Myslím si, že větrné elektrárny mají svůj význam, ale na správných místech, ale ne v blízkosti obydlí, jako jsme my, Březová, Lobzy a podobně.
2: Co říkáte na to, že starosta uspořádal takovou tu besedu?
5: Je super, že jsou takovýhle jednání, kde ty lidi můžou se dozvědět, ale můžou i říct. Je to důležitý, protože z mainstreamu se to dneska nedozvíme.
2: Nezávislý starosta Jaroslav Bělíček byl s účastí několika desítek obyvatel spokojený.
6: Jsem rád, že občani na besedu přišli. Je vidět, že mají zájem o to, co se děje, a jsem rád, že jsme si tady vysvětlili informace, které oni nedostávají. A samozřejmě jsem počítal s tím, že může přijet někdo z takzvané organizované skupiny, který vlastně narušují tyhle ty jednání, a proto jsem rád, že jsme si tohleto vyříkali s místníma občanama, kteří tomu mají největší vztah a řeší tyhle ty problémy, a ne s někým cizím, kdo by mluvil do našich problémů.
2: Tři větrné elektrárny u Lobzů by podle vedení obce měly měřit až 125 metrů. Odbor životního prostředí krajského úřadu záměr investora v minulosti už dvakrát zamítnul. Z Březové u Sokolova, Václav Malý, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Je to právě teď v tomto čase, 14 hodin 49 minut přesně, rozhlasová inzerce, volejte do studia, linka je připravená, volná pro vás, naše posluchače 221 55 37 37, k dispozici máte jako vždy také i e-mail studio.varizavináč.rozhlas.cz, tak klidně inzeráty, také i posílejte. Před mnou chvílí na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary zazněl hit o Bílé jevy 250, tak třeba

0: třeba i motorka může být předmětem vašich inzerátů. To je samozřejmě na vás. Cokoliv budete chtít nabídnout nebo poptat, tak v tomto čase od pondělí do pátku v rozhlasové inzerci maximálně 3 věci najednou a mělo by vám být více jak 18 let a připomínám, že by jakákoliv věc, jakýkoliv inzerát neměl souviset s vašimi obchodními aktivitami, tak na to myslete. Ve vysílání už teď vítám našeho dnešního prvního inzerenta. Hezký den.
1: Dobrý den, přeju. Já bych chtěl poprosit posluchače. Vykupuju staré hodinky na ruku, můžou být aj nejdoucí, staré budíky, kapesní hodinky a starou bižuterii na čísle 607 542 652. Děkuji moc a nashledanou.
0: Ještě nás doplňte o informaci, z jakého místa voláte a
1: Pardubický kraj.
0: Jste Pardubického kraje a ještě jednou váš telefon.
1: 607 542 652.
0: Děkujeme moc krát za nabídku, krásný den, naslyšenou. Tak nabídka, poptávka v jednom, tak volejte našemu posluchači, telefon je 607 542 652. Pro vaši inspiraci, v rámci rozhlasové inzerce můžete nabízet to, co už doma nepotřebujete a možná by ještě posloužilo někomu jinému. Stačí popřemýšlet, co vám doma překáží, anebo naopak, pokud byste potřebovali sehnat něco z druhé ruky, za pár korun třeba i někdy nabízíte za nevím, lahev vína, basu piv, třeba něco takového, tak můžete popřemýšlet. Víkend je před námi, tak až půjdete třeba na zahrádku, nebo budete doma vyklízet garáž, nebo budete vyklízet cokoliv jiného, tak mrkněte, podívejte se a třeba můžete i některou z vašich věcí poslat dál do světa a získat za ní pár peněz, anebo něco dobrého. Tak je to právě teď rozhlasová inzerce, která už pomalu končí. Já ještě jednou na závěr dnešní inzerce připomínám telefon, který budete potřebovat zase zítra, tak volejte na číslo 221 55 37 37. K dispozici máte e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Pokud si někdo z vás nestihne poznamenat, tak mrkněte na náš web vary.rozhlas.cz, kde najdete veškeré informace, včetně samozřejmě i toho, co vám právě teď hrajeme, ale o tom vás moc ráda informuji já, protože od toho jsem tady. Posloucháte čtvrteční dobré odpoledne s datem 21. května. A já přeji ještě jednou Monikám vše nejlepší, krásný sváteční den a za malou chvíli zprávy s Lenkou Polákovou. No a po 15. hodině, jako vždy, čtvrteční host.
2: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
5: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
7: Interaktivní program pro všechny generace nabídne muzejně vědecko-policejní noc v Karlových Varech. Skauti v Habartově na Sokolovsku dokončují další etapu stavby nové klubovny. Spotřeba energií v Česku na začátku roku mírně stoupala a zítra bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Karlových Varech se v pátek uskuteční muzejně vědecko-policejní noc. Karlovarské muzeum nabídne interaktivní program zaměřený na robotiku, šifry, 3D tisk, kriminalistické metody nebo virtuální realitu. Speciální večerní čtení pod lampou s herečkou Lucí Domesovou bude připravené na dvorku ředitelství muzea, které sídlí v ulici pod Jelením skokem. Podzemní vřídlo připravilo mimořádné komentované prohlídky a zámecká věž pak představí expedici za poznáním karlovarského dědictví spojeného s poselstvím pro budoucí generace. Policie České republiky otevře zájemcům podzemní kryt pod bazénem Termál s komentovanými prohlídkami a odbornou přednáškou o rekonstrukci národní kulturní památky se do akce zapojí i Císařské lázně. Muzejně vědecko-policejní noc v Karlových Varech se koná od 18 do 22 hodin a vstup je zdarma. V Habartově na Sokolovsku dokončují skauti další etapu výstavby nové klubovny. Dokončený montovaný objekt by měly od stavební firmy převzít v první polovině června. Základní kámen nového objektu položili skauti a zástupci města před 2 roky. Projekt podpořila evropská dotace i Karlovarský kraj, říká vedoucí skautského střediska Dýmka Habartov Lukáš Cupal.
8: Jedná se o Moudrou klubovnu, což je modulární projekt, za kterým stojí nadace Beneto, a díky tomuto modulárnímu projektu můžou skauti jednoduše stavit své další klubovny, kterých je v republice nedostatek. A Habartov je výjimečný tím, že jsme první pilotní projekt, první svého druhu v republice.
7: V současné době habartovští skauti schání finanční prostředky na vnitřní vybavení klubovny. Potřeba energií v Česku v prvním čtvrtletí rostla, uvádí to energetický regulační úřad, podle kterého se na tom podepsalo hlavně chladnější lednové počasí. U elektřiny vzrostla spotřeba meziročně přibližně o 3%. Nejvýrazněji rostla u domácností. U plynu pak stoupla meziroční spotřeba hlavně kvůli velkoodběratelům, a to asi o 4,5%. Pokračuje mluvčí regulačního úřadu Jan Hamrník.
9: Spotřeba elektřiny i plynu začala růst už v loňském roce, a to zejména kvůli nižším teplotám a klesajícím cenám energií. Trend pokračoval také v letošním prvním čtvrtletí. Vliv mohly mít také stále příznivé ceny pro konečné zákazníky, které v prvním kvartále ještě prakticky neovlivňoval konflikt na Blízkém východě.
7: Fotbalová reprezentace Demokratické republiky Kongo kvůli epidemii eboli ruší přípravné zápasy v metropoli Kinshase. Místo toho budou hráči podle mluvčího týmu trénovat v Belgii. V pondělí se měli fotbalisté na otevřeném tréninku vidět s domácími fanoušky. Přípravné zápasy mužstvo odehraje podle plánu. V Kongu na epidemii krvácivé horečky zemřelo přes 130 lidí.
6: Počasí.
7: Noci a zítra bude většinou skoro jasno v údolích, zpočátku i mlha, odpoledne přibývání kupovité oblačnosti, k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejnižší noční teploty 10 až 7 na horách, 8 až 5 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 21 až 24 na horách, 17 až 20 stupňů. Povane vítr, slabý, proměnlivý nebo východních směrů. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
7: V Karlových Varech městské části Stará Role před kruhovým objezdem v ulici Počernická se srazilo nákladní auto s osobním.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Tak jste slyšeli další zprávy s Lenkou Polákovou na Českém rozhlase Karlovy Vary. Teď 5 minut po 15. hodině posloucháte dnešní čtvrteční dobré odpoledne. Já vám za nás všechny přeji krásný den. Příští týden se uskuteční čtvrtý ročník festivalu Řetízkárna, který se bude konat o víkendu 29. až 31. května v Jáchymově. A letošní program bude rozhodně stát za to. Těšit se můžete například na vystoupení Davidského divadla a spoustu dalšího. O festivalu se za malou chvíli popovídáme s naším hostem, kterým bude Petr Pjáček za organizační tým za spolek Političtí vězni.cz. No a naším dalším tématem bude stavba multifunkční stezky u jezera Medard. Zůstaňte s námi, v této hodině budeme také soutěžit, ale hlavně budeme hrát pro vaši pohodu a příjemné odpoledne.
6: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Dnes ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary vás pozveme na velmi unikátní festival, který se koná opět v našem regionu. Jde o festival Řetízkárna, který se uskuteční, jak už tradičně, na podporu záchrany důlní řetízkové šatny z 50. let na Jáchymovské rovnosti. Naším hostem je už ve studiu Petr Pijáček za organizační tým festivalu Řetízkárna za spolek Političtí vězni CZ. Hezké odpoledne, vítejte.
1: Dobrý den vám, posluchačům.
0: Připomeňte našim posluchačům hned na úvod našeho rozhovoru, co je to vlastně projekt Řetízkárna?
1: Řetízkárna je projekt obnovy bývalé důlní řetízkové šatny, která je posledním stojícím objektem na místě bývalého uranového lágru Rovnost. Tenhle ten objekt náš spolek koupil před pár lety a projekt Řetízkárna je zaměřený na jeho obnovu a přeměnu na kulturní a vzdělávací centrum.
0: Vy jste, jak už bylo řečeno, ze spolku Političtí vězni. Co je to všechno vlastně schováno za tím spolkem? Čemu všemu se věnujete a koho sdružujete?
1: Tak členy toho spolku jsou především historici, ale je tam taky kolegyně, která je psycholožka, psychoterapeutka. Takže to byla parta lidí, která měla zájem o soudobé dějiny a tím hlavním, tu hlavní činností bylo vlastně mapování příběhů Jáchymovského pekla nebo těch uranových táborů, obnovení naučné stezky Jáchymovské peklo, zaznamenávání, nahrávání pamětníků a postupem času taky příprava festivalu Řetízkárna. To je ten stav, v kterém je to teď.
0: A v jakém stavu, stádiu se nachází projekt Řetízkárna? Jaké jsou novinky?
1: Náš předseda Tomáš Bouška je vlastně v momentu, kdy očekává rozhodnutí stavebního úřadu v Jáchymově, které by dalo vlastně zelenou pro podání grantové žádosti, která je vlastně zásadní pro celý ten projekt. Takže teď jsme přesně v tom bodu, kdy se rozhoduje, jestli můžeme jít tady touhletou cestou nebo ne.
0: Představte nám tedy novinky, ještě na které jsem se ptala, co se tam teď nového děje?
1: Tak kromě festivalu chystáme drobný mobiliář na doplnění naučné stezky. Rozvíjíme taky spolupráci s Rudověží smrti, s Kastelánem Dominikem Jandlem. Rádi bychom, aby i věž, i Řetízkárna byly součástí jakéhosi okruhu, po kterém by bylo možné zájemce provádět. Máme taky dobrou spolupráci s Pamětí národa. Naše kapacity jsou limitované, takže v tuto chvíli vlastně čekáme na to vyjádření toho stavebního úřadu a pokud to dobře dopadne, tak ta samotná příprava toho hlavního projektu bude to hlavní, čemu se budeme věnovat.
0: Pojďme teď k samotnému festivalu Řetízkárna, kdy a jak vznikl nápad uspořádat tento unikátní festival a co je vlastně tou hlavní myšlenkou a cílem této akce?
1: Letošní festival je čtvrtým ročníkem a ta hlavní myšlenka zatím je vlastně oslavit významné datum a to je 1. červen, kdy v roce 1960, toho 1. června vlastně to byl datum, ke kterému se uzavřel poslední tábor, takže to je jakási vlastně oslava zakončení tady téhleté bezprostřední kapitoly. Ten festival si klade za cíl zvyšovat povědomí o tom příběhu, o tom, co se na Jáchymovsku dělo. Ale zároveň ta ambice není jenom vzpomínat pro vzpomínání, ale taky vlastně jako zvát nové formy uměleckého vyjádření, zvát různé taky jako historiky, umělce, jak jsem řekl, ale taky mladou generaci a vlastně jako ptát se na to, čím jsou ty témata s Jáchymovem spojená, čím jsou relevantní pro dnešek a pro zítřek, protože za nás je to vlastně jako položená otázka, která míří na naši současnost.
0: Kdy a kde se bude festival letos konat, řekněte?
1: Letošní festival se bude konat příští víkend, bude začínat v pátek 29. května a bude pokračovat až do neděle, nedělního odpoledne 31. května přímo v Jáchymově a v jeho okolí. Část toho programu bude taky na Rudé věži smrti v sobotu 30. května a ta hlavní část bude přímo na Řetiskárně, což znamená v lesích nad Jáchymovem. Tak.
0: Přesně tak. A za malou chvíli vám prozradíme, jak bude vypadat letošní program. Naším hostem je Petr Pijáček za organizační tým festivalu Řetiskárna za spolek Političtí vězni.

0: Příští týden se uskuteční čtvrtý ročník festivalu Řetízkárna, který se bude konat o víkendu 29. až 31. května v Jáchymově. A letošní program bude rozhodně stát za to. O festivalu si dnes povídáme s naším hostem, kterým je ve studiu stále Petr Pijáček za organizační tým za spolek političtí vězni. Já bych se určitě teď chtěla zeptat na to, na co jsme se nestihli ptát v první části našeho povídání, a to na ten úžasný program.
1: Mhm. V rámci programu je možné navštívit několik tematických besed. Třeba v pátek bych vypíchnul besedu s Mikulášem Kroupom, Štěpánem Černouškem, Jáchymovské peklo, československý gulag. A v sobotu je to pak třeba přednáška o transgeneračním přenosu traumatu. Co se nějakého kulturního programu týče, tak bych rád pozval na divadelní představení Játra, kde jsou vyprodané místa na sezení, ale stále je možné přijít a koupit místo na stání. Promítáme několik filmů, nebo se bude číst taky vězeňská poezie. A samozřejmě bych chtěl pozvat i na sobotní pětní setkání, 37. ročník pětního setkání Jáchymovské peklo. Jde o oficiální pětu, kterou organizujeme společně s Konfederací politických vězňů, CER politických vězňů 50. let, Sdružení bývalých politických vězňů a Národním památkovým ústavem na Rudé věži.
0: Já jsem už v úvodu této hodiny zmínila, že součástí festivalu letos bude představení Davidského divadla, je to tak?
1: Ano.
0: Na to jsou ještě vstupenky, máme šanci?
1: To jsem se snažil říct, o půl deváté, v sobotu o půl deváté budeme hrát představení Játra, bývalého politického vězně Jiřího Stránského. Vstupenky na sezení jsou už bohužel vyprodané, ale stále je možné přijít a přímo na místě si koupit lístky na stání, když si přinesete vlastní židličku, tak si ji sednete.
0: Ještě bych se chtěla zeptat, v rámci vašeho festivalu máte velikánský tým, samozřejmě není to jen váš spolek, kdo všechno se na festivalu podílí a pomáhá ho organizovat?
1: Tak zcela nejvíc napřímo jsme v kontaktu s pobočkou Paměti národa Karlovarského kraje, s kastelánem Rudé věži smrti Dominikem Jandlem a pak s těmi spolky, který se jmenová Konfederace politických vězňů, CER politických vězňů 50. let a Spolek bývalých politických vězňů. Festival děláme taky ve spolupráci s městem Jáchymov.
0: Na začátku tohoto roku byly hosty na Českém rozhlase Tomáš Bouška ze spolku Političtí vězni CZ a Pamětník 50. let minulého století Jiří Rys Lukšíček. Tématem rozhovoru byl mimo jiné také i nový umělecký projekt Ruce uranu. Co je to za projekt? Představte nám ho teď více.
1: Je to projekt, který si klade za cíl vlastně uchovat paměť posledních uranových muklů. Ta idea je, že se vlastně odlévají do sádrového odlitku ruce těchto politických vězňů a z těch odlitků se potom bude vlastně odlévat socha z uranového skla, takového nazelenalého, a finální vyznění vlastně té sochy nebo tu podobu, tak ta bude zpracována ve spolupráci se studenty pražské UMPRUM, kteří navrhnou, jakým způsobem vlastně by ty odlitky měly být stvárněny, nebo jakým způsobem by celá ta socha měla vypadat. A ten záměr je tady tenhle ten památník nebo sochu umístit na prostranství před Řetízkárnou.
0: Není to tedy jen festival Řetízkárna, který teď máte na starosti. Na jaké další akce byste nás pozval?
1: V průběhu léta chystáme letní kino. Rádi bychom pustili nějaký tematický film. Na podzim děláme tradičně dušičkové setkání. To jsou zhruba akce, které teďka máme před námi.
0: Co dalšího? Jaké další vize, plány do budoucna?
1: Ten úplně jako dlouhodobý horizont tak je samozřejmě vybudování Řetízkárny, rekonstrukce Řetízkárny a vybudování toho kulturního a vzdělávacího centra, nejen fyzicky, co se cihel týče, ale taky programově, navázání a zintenzivnění kontaktů s Pamětí národa, s Rudou věží smrti, ale taky se subjekty, se školami a s organizacemi z německé strany, protože ten uranový příběh je krušnohorský a má českou, ale taky německou stranu.
0: Váš spolek pomáhá Řetízkárnu oživit, ale pomoci v podstatě může úplně každý z nás. Jakým způsobem je možné přidat ruku k dílu?
1: Tak kromě nějaké finanční podpory, za kterou budeme samozřejmě rádi, tak stále hledáme i nějaké dobrovolníky přímo na festivalech, že pokud byste chtěli, tak budeme rádi za každou ruku, která nám pomůže se skládáním židliček. Je možné se také ozvat, pokud by byli zájemci o průvodcování. Hledáme vhodné lidi, kteří bychom mohli zaučit a kteří by mohli provádět po té naučné stezce, nebo třeba i na Rudé věži smrti. Záleží to na domluvě, ale zatím takhle.
0: Komentovaná prohlídka bude také i součástí letošního programu Festivalu Řetízkárna, kde najdeme veškeré informace o celém programu a o všech akcích, které pořádáte.
1: Je možné sledovat náš program na našem webu www.retiskarna.cz nebo na našem facebookovém, instagramovém profilu taktéž Řetízkárna.
0: Říká Petr Pijáček, náš dnešní host za organizační tým za spolek Političtí vězni, a naším tématem dnes byl festival Řetízkárna, na který jste, milí posluchači, srdečně zváni. Děkujeme za váš čas, za pozvánku, za rozhovor, budeme se těšit na slyšenou a v Jáchymově na viděnou.
1: Díky, na viděnou.
2: Jáme vlak.

dnes západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.

0: 15 hodin 35 minut a Brontosauři na Českém rozhlase Karlovy Vary. Na kraji Sokolová a obce Svatava dnes oficiálně začala výstavba nové cyklostezky. Cesta bude vznikat v místech někdejšího hnědouhelného dolu, kde je dnes rozsáhlé jezero Medard. V podstatě jde o další etapu obnovy těžbou narušeného území.
1: Tak já, když jsem sem přišel poprvé, tak de facto já byl malý kluk, já jsem tady ve Svatavě vyrost. Když člověk sem přišel, tak opravdu viděl těžební stroje, které těžili uhlí, jezdili tady vlaky, které to uhlí dopravovali. My jsme to vnímali jako součástí Svatavy, ale samozřejmě prašnost tady byla velká.
2: Říká nezávislý starosta Svatavy, nejbližší obce k jezeru Medard, Radek Burda. To znamená, že na rozdíl od tohoto pohledu do přírody, na velké jezero, tak tady tehdy bujel průmysl.
1: Ano, byla to vlastně jedna z největších pracovních příležitostí tady hned v obci.
3: Právě v místech někdejší rozervané důlní krajiny je v současné době jezero Medard. Na jehož okraji vzniká území pro volnočasové aktivity. A právě tady teď začíná i stavba nové víceúčelové stezky.
4: Vycházíme, že toto je jedna vlastně první fáze, která odstartovává proměnu toho regionu a mohla by být jedním z pilířů vůbec transformace a regionální proměny Karlovarského kraje po útlumu uhlí a v rámci transformace odvětvové, která bude procházet v nejbližších desetiletích tímto regionem.
3: Vysvětluje Pavel Tomek, předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné a Suas Group, které do stezky investují více než 650 milionů korun. Projekt podpořil operační program Spravedlivá transformace. Nová stezka vznikne v místech stávající provizorní cesty, říká za zhotovitelské firmy Karel Složil.
5: Dáme jí pořádný základ, bude z asfaltu a bude opravdu sloužit pro cyklisty, pro bruslaře, pro běžce. Samozřejmě nebude přístupná autům. Bude taková plnohodnotná, tak aby mohla být využívána ke všem těmhle těm účelům.
2: Bude to na vás klást nějaké výjimečné nároky v souvislosti s kvalitou životního prostředí, kvalitou vody nebo prostě starým důlním dílem?
5: Já bych řekl, největší nárok bude ten logistický, protože když se na to jezero podíváme, ono má, ta cyklostezka bude mít celkem 13 kilometrů. Takže za mě největší výzva je ta logistika samotná, to, jak obrovské to jezero je a jak dlouhá ta stezka má být.
3: Dodává za stavební firmy Karel Složil a na jeho slova navazuje za Sokolovskou uhelnou a Suas Group Pavel Tomek, podle kterého by se měla stezka stát další regionální atrakcí.
4: Myslím, že tady najdou oblibu a už nachází aktivity v těch jiných vodních sportech, jako je kite, windsurfing, paddleboardy a tak dále. Takže to je jedno z důvodů, vlastně, kterým by měl startovat využití toho území, najít vlastně a přivést zázemí právě pro tyto atypické volnočasové vodní sporty.
3: Nová cesta povede územím, ve kterém se v minulosti vytěžilo přes 200 milionů tun uhlí. Stezky s přilehlým zázemím by měly být hotové příští rok na podzim. Ze Sokolovska Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Feuerwehrsmund.
1: Přesný čas je 3:15 a 1 minuta. Je právě teď čas na soutěž, tak připomínám, telefon sem k nám do Karlovarského studia a ten je stále stejný 221 55 37 37. Ovšem nejsou stejné otázky ani stejné ceny. Na tu dnešní vás zve Horní Hrad. Cena je krásná, jsou to 2 vstupenky na úžasnou noční prohlídku. Tak dobře, poslouchejte, Horní Hrad v letošní sezóně nabízí temnou expresivní výstavu děl Stanislava Hájka, ve tmě i výstavu kovových, tepaných a malovaných erbů šlechtických rodů, hradů i tvrzí. V sobotu 30. května od 20 hodin tady proběhne také komentovaná noční prohlídka a my nabízíme 2 vstupenky. Tajemný hrad v noci, tak může být váš. Určitě si to užijete, když s námi teď budete soutěžit, tak 221 55 37 37 a můžete vyrazit zdarma na noční prohlídku. A není to vše, co dnes můžete vyhrát. Můžete také vyhrát postup v celotýdenní soutěži a v té soutěžíme o Green Fee. A kde? Nejstarší golfové hřiště u nás. 18. jamkové hřiště Royal Golf Club Mariánské Lázně, oceněné titulem britské královny Alžběty II. Teď už zahájilo 121. golfovou sezonu. Hřiště je po zimní přestávce ve výborném stavu, připravené pro vás všechny, co milujete golf. Po celý tento týden také soutěžíme o 2x green fee na hru na mistrovském hřišti. Tak pokud správně odpovíte na dnešní soutěžní otázku, postoupíte do závěrečného losování, které proběhne v neděli 24. května v odpoledním vysílání a poukaz v hodnotě 2800 korun může být váš. Tak ještě jednou připomínám, telefon do studia 221 55 37 37. Těsně před soutěží vám ve svém hitu Mně bude to lehké zpíval Richard Miller. Naspíval duet, který zpíval o tom, že životní situace nejsou lehké se svojí ženou. A duet nedávno naspíval s jednou českou zpěvačkou s názvem, ten vám taky hrajeme na našich vlnách, Tahle 1 vteřina. Zkuste si vzpomenout, čí hlas je v tomto duetu vedle Richarda Millera. Ptám se na českou zpěvačku, to je jediná nápověda, kterou vám dám, a za malou chvíli také možnosti. A teď už vítám ve vysílání někoho z vás, kdo už je se mnou na telefonu. Hezký den.
2: No, dobrý den.
1: Hezký den. Já vás jenom poprosím, malinko si stlumte rádio, abychom mohli pokračovat.
2: Hej, Petr z Chebu.
1: Petře, hezký den.
2: Tam nebudou nápovědy teď dneska, že ne?
1: Budou, dneska budou.
2: Jo, budou, tak jestli máte nápovědy.
1: Znáte, nebo říká vám něco duet Tahle 1 vteřina?
2: No něco jo.
1: Něco jako jo, dobře, tak já mám 3 možnosti. Buď Richard Miller naspíval tento duet se zpěvačkou Emou Smetanou, nebo za B s Evou Farnou, nebo za C s Anetou Langerovou.
2: No, tak teďka se bavíme s paní a paní mi říká Ačko.
1: Říká Ačko. Paní je dobrý poslouchat. Přesně tak, s Emou Smetanou. Skladba, kterou právě pro Emu Smetanu a Richarda Millera složil Jordan High, určitě znáte, její muž, byla později v plné délce zařazená také na kompilační album Duety 1988-2024 a vyšlo v listopadu 2024. Takže taková skoro novinka a často vám ji
2: také hraje. Paní říká, že to je moc pěkný hit, no ale já nevím teďka, o co se jedná.
1: Tak stačí zítra zavolat do písniček pro vás? Ať už vy nebo vaše paní a my vám ten duet zahrajeme moc rádi. Mějte se krásně.
2: Teď vám
1: každopádně gratuluji k dnešní výhře a také k postupu do celotýdenní soutěže. Hezký den, pozdravujte ženu. Naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Atmosféra letní bouřek a Věra Martinová na Českém rozhlase Karlovy Vary. Letní bouřky nás už brzy čekají. Dnes ale určitě ne. Dnes čekejte většinou polojasno nebo oblačno, místy přehánky. No a jak zítra, tak to už vám řekne Lenka Poláková ve zprávách celou za malou chvíli. Po 16. hodině vás čeká Humoriáda. Dnes vám scénky bude nabízet Saskia Burešová a Pavel Kučera. Teď předám slovo ještě těm nejmenším z nás a pustím vám poslední písničku čtvrtečního dobrého odpoledne. Loučí se s vámi z Karlovarského studia Českého rozhlasu Zlata Kinská.
1: Ahoj, rádio!
2: Co je to kukavůz?
3: To je takový vozík třeba, kterým vozí lidi.
4: Že tam je vůz a tam kuká kukačka.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Březová na Sokolovsku začala budovat 10 malometrážních bytů. Další farmářské trhy se uskuteční v Karlových Varech. Policisté evakuují střední školu v Pardubicích a zítra bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Březová u Sokolova začala s vestavbou 10 nových bytů do podkroví městského domu na náměstí. Radnice už předala staveniště stavební firmě. Práce budou stát téměř 25 milionů korun. Město na projekt nezískalo dotaci a zaplatí proto ze svého rozpočtu. Pokračuje nezávislý starosta Jaroslav Bělíček.
2: To byla takzvaně dotace na podporované bydlení, kde byly samozřejmě podmínky. Ten člověk tam může bydlet do 35 let věku a pak ho musím vystěhovat, i když je to slušný člověk, nebo se mu zvýší příjem a já ho musím vystěhovat. Vzali jsme si na to úvěr a do konce roku by mělo dojít k výstavbě 10 bytů.
0: Před tržnicí v Karlových Varech se zítra uskuteční další farmářské trhy. Jak informovala mluvčí magistrátu Helena Kysela, přijedou zelenáři s pestrým sortimentem jarní sadby a nechybět nebudou ani oblíbení pěstitelé z Loun. Bude tu také cukrářka s nabídkou koláčů a v prodeji se objeví i sezónní sirupy. Farmáři a producenti přivezou také čerstvé rybí saláty, drůbež, vejce, sýry, uzeniny a pečivo. Prodej začíná v 9 hodin a končí s vyprodáním zásob. Policie evakuuje střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích kvůli napadení. Oznámila to mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Jeden člověk je v nemocnici, druhého zadrželi policisté. Ti budovu taky preventivně prohledávají. Nejbližší okolí školy je uzavřené. Ředitel školy Jiří Kraus k události bližší informace poskytnout nechtěl. Národní archiv zveřejnil celý záznam ze soudního procesu s nacistou Karlem Hermanem Frankem. Ten byl odsouzený před 80 lety za válečné zločiny, včetně vyhlazení Lidic. Při procesu promluvila také Milada Horáková.
3: Přišla jsem do Terezína v těžkých měsících po atentátu na Heidricha.
4: Den po dni, slovo od slova. V takové podrobnosti si můžou badatelé i laici projít měsíc trvající soudní proces s válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Celý rozhlasový záznam z roku 1946 zdigitalizoval archiv Českého rozhlasu, který vede Tomáš Duvka.
5: Ten proces byl archivován na zinkových zvukových fóliích. Představte si to jako takovou gramofonovou desku, která má každá asi 3/4 kilo. Je to ohromné množství těchto zinkových desek, asi 1400, dohromady váží skoro 3/4 tuny. Takže ten proces té digitalizace byl velmi náročný.
4: O detailech z procesu s nacistou Karlem Hermanem Frankem si můžete zjistit více na stránkách politickeprocesy.cz. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Se silnějším provozem počítejte na průtahu městem na úrovni Kauflandu ve směru na Cheb, v Sokolovské, Bezručově a také Dalovické ulici. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, moc se na vás těším.
6: Dámy a páni, chlapci a děvčata si užijí dnešní veselí s Pavlem a Saskií.
1: Humoriáda.

0: Eva Farná zpívala, Saskia Burešová se smála, hlavně v závěru písně. Čemu?
1: Ne, já ji mám moc ráda, Evo Farno.
0: Ano.
1: Se líbí, když se někdo umí dělat legraci sám ze sebe, to je roztomilý.
0: Tak to není jste tady kolik, úplně správně
1: ale
0: u nás.
1: Já bych jenom dneska chtěla pozdravit úvodu všechny Moniky, protože dnes mají svůj svátek. A jenom tak na doplnění, ráda bych prozradila, že původ je vlastně v řeckém slově monos a to se překládá jako osamělá nebo jedinečná. A potom je tam další takový výklad, to je rádkyně, ale úplně nejvíce mi líbí ten nejzásadnější výklad a to je bohyně. Mm-hmm. Takže všechny Moniky
0: všechny
1: jste bohyně.
0: Bohyně.
1: Všechno nejlepší.
0: Ano, dělá čest svému pořadu kalendárium, vidíte, to přijde a hned říká, kdo má svátek, možná se dostaneme i k tomu, kdo má dnes narozeniny, nevím. Každopádně všechno nejlepší Monikám a ptáme se na první výběr, paní Saskie, kdo to bude?
1: No, já mám strašně ráda Mirka Horníčka, protože jsem s ním také účinkovala, takže já myslím Mirka Horníčka, že bychom dali.
0: Nejsem proti.
2: A tak jsem začal s těma sochama si povídat, co prožívají a zjistil jsem, že některé sochy to mají velice těžké. Velice, například jsem našel v Praze sochy takových dvou mladých dívek, který stojí asi ve třetím poschodí na takovém soklíku, které je menší než jejich nohy. Takže ty prsty jim přečuhujou přes ten soklík, z dole to jasně vidět. A jedna drží jako košík na rameni, ta druhá má takhle hlavu, drží tady si hlavu takhle, jako kdyby říkala, nemá tady někdo algénu, jo, takový výraz. A obě dvě trnou. No pochopitelně, postavte mladý holky do té vejšky a teď oni denně celý léta se dívají dolů. Strašný pocit, strašný. Nebo jiná zase drží třeba vavřínový věneček, usmívá se, je něžná, ale ten strach v těch očích je. Protože ten soklík je malej, ta vejška veliká, dole proudí lidi. Co když se neudrží, že jo? Dívenka nahoře. Je to taková určitá neodpovědnost a to jsou prostě dospělé bytosti. Ale představte si, že sochaři třeba do té výšky umístí dítě. Holčičku, chlapečka, 2-3 roky starýho, tedy vytesanýho, že jo? Tak to víte, dítě se usmívá, dítě netuší to reálný nebezpečí, dítě dovádí. I doma vám leze po kredenci a vytrnete, tak tady taky. Dítě stojí na kraji balkonku, kouká dolů a netuší tu hrůzu, co je neodpovědnost. Sochařská neodpovědnost. A nebo sedí na takovém soklíku, kouká vyděšený děťák. Ale nerad bych vás děsil, ale tady jedna budova v Praze, ne je daleko odtud právě. A na té budově nahoře stojí paní. Tedy kovová paní, samozřejmě mluvím o sochách teď. Kovová paní celá vyvedená z kovu, z jakýho to nevím, já jsem se neskoušel ten vrib. A ta drží v ruce také, stojí a drží takovou věc, asi to je pochodeň, já nevím, ale vypadá to jako takový veliký kornouc se zmrzlinou, jako takhle velikou zmrzlinu má v ruce, a vedle ní lev, veliký lev, v nadživotní velikosti takový, a před ní pravou tlapou přidržuje kouli. V pátým poschodí nad hlavama chodců kouli. Já vím, že lev se dá vycvičit. Lev se dá vycvičit daleko složitějším úkolům, než je podržet chvilku kouli. No jo, jenomže přece jenom je to zvíře a člověk neví, co když ho zamane tou tlapou se podrbat někde, že jo? Vždycky na to místě přejdu na protější chodník, vždycky. I kuň se dá vycvičit, i kuň. Jsem viděl v manéži dámu v dlouhý toaletě, udělala hop a pět koní na zadní tlapky a také odešla k pudlíci. Normálně vyvedla z manéže po zadních nohách. No jo, jenomže když tohle zkusí někdo na budově nahoře, všimněte si ty tři koně, jak tam stojí, přímo nad vašima hlavama, že jo? Na vozejku dáma, která to drží na oprati, tak je hej, ona má křídla. Kdyby něco paní odlítla, co mi dole? Vždycky taky tam přejdu na protější chodník, radši jdu kolem kavárny Slávy, když to vidím, ten výjev tam nahoře. Je to určitá taková, bych řekl, sochařská neodpovědnost.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z kabaretu u Dobré pohody Miroslav Horníček na téma prohlídka Prahy a také slavné sousoší. Miroslav Horníček si zaslouží určitě vzpomínku od paní Sasky. Je
1: určitě,
0: to tak?
1: Protože já jsem s tím strávila mimo jiné taky dva krásné roky v kinoautomatu. Kinoautomat, jak asi mnozí posluchači vědí, měl veliký úspěch tenkrát na Expo 1967 v Montrealu. No a pak někdo prostě přišel na geniální nápad, že by, když to bylo tak úspěšné v Montrealu, že kinoautomat by se mohl také uvádět u nás v Praze. A dokonce teda v kině Světozor vybudovali tlačítka zelené, červené a tak dále. Vždycky se diváci rozhodovali, jako jestli mají mít kladnou odpověď nebo zápornou. Fungovalo to báječně, ovšem do té doby, než někdo pojal nápad, že na to jedno představení, které jsme měli odpoledne a večer a vždycky bylo vyprodáno, pozvou delegaci z UV Komunistické strany Československa. A tam byl takový úvodní film, kdy Mirek Horníček říká, víte, to je zajímavé, že vždycky, když někdo vybočí z onoho kýženého středu, tak mu vždycky dají honem rychle najevo, aby se vrátil tam, kam patří. No tak to se soudruhům tedy moc nelíbilo. A řekli, to se musí celé přestříhat, takže ten film se teda celý přestříhal a potom stejně jako došli k závěru, že to vůbec ten pořad nemá správný kulturně politický dopad, no a zrušili nám Kinoautomat. Ale nicméně já na tu dobu strašně rád vzpomínám, protože bylo to jedna krásný představení a pak jsme tam měli takovou báječnou partu, samozřejmě pan Činčera, Janík Roháč, za náma tam chodil Satinský a tak dále, všichni ty kamarádi, takže to bylo moc hezký vzpomínání. Opravdu nedá se na to zapomenout.
0: Závěrečné heslo a po naučení, co je úspěšné, se nechává a neruší.
1: Ano.
0: Tak, my pokračujeme dál, buď to s Miroslavem Horníčkem na prohlídce Prahy, anebo s Bohumilem Kleplem o cizích jazycích. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900. Těšíme se na vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Saskia Burešová a Pavel Kučera. Na výběr máme v tuto chvíli Miroslava Horníčka nebo Bohumila Klepla. Pojďte na našem telefonu přímo ve vysílání přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pavle, zdraví vás i paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
2: Vy jste mě překvapila s tím jménem Monička, to je moje vnučka.
3: No, vidíte.
2: Tak jsem mě ráno gratuloval a teď jsem mi řekl, že je bohyně.
3: Ano, a měla radost. Měla radost.
2: A měla radost, no. Tak vám děkuju.
1: Řekla, dědo, ty jsi boží.
2: A jsi Ačko.
1: Děkujeme.
3: Ačko.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju vám.
3: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
4: Samozřejmě vás, Pavle, Karel Vojkovi. A já bych si přál pokračování.
1: Děkujeme pěkně a naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, Brenos Martina. Hlasujem za Bečko.
1: Ano.
5: A prajem vám pohodový deň. A môžem sa niečo, pani Sasky?
1: Skúste.
3: Určite.
5: Tak, pani Sasky, vy ste rodáčka z Tornály.
3: Ano.
5: Vy ste sa narodila, vy ste išli priamo do Čech, alebo zo 2-3 roky ste prežila v Tornáli?
3: Ne, tak bol? Ja som sa narodila českým rodičům v Tornále.
5: Ano.
3: Asi to tam ano. Na maminku prišlo nejak dřív, takže určitou dobu, ale asi jenom pár měsíců. Ale rozkošné bylo, že my sme sa v té Tornále potom setkali. Byla som tam s pořadem Pepička Zímy v Tornále.
5: Ano.
3: A Pepíček tam nepředloženě řekl, že jsem se tam narodila. Nedovedete si představit ten poprask. Po skončení představení nám lidi nosili slivovičky, klobásky, jasne. Dobroty. No, úžasný to bylo. A on pojal takový nápad, říkal, hele, to je dobrý nápad. My teďko jedeme ještě do několika těch slovenských měst. No, tak bychom mohli říct, že se tam narodila. No, samozřejmě to byl Ford, on by neudělal, ale jinak bylo to vtipné.
1: Hezký zážitek.
5: Dobře,
1: tak stačí.
5: Děkujem a ano. Příjemný den. Dovidění.
3: Taky přejem.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím paní Sasky i vás.
3: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
1: Máme zapsáno, děkujeme, hezký den.
6: Děkuji, nastanou.
1: Další, prosím, vítejte u nás.
7: Moment, já vypnu rádio. Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem, zdravím super hvězdu České televize a můj idol z dětských let na českých obrazovkách, paní Sasky a Pavla Kučeru.
1: Zdravíme.
3: Já děkuji, protože jsem zdravím. Taky pejskařka.
1: Nápodobně.
7: Taky máte, jakýho máte psa?
3: Border teriéra.
7: Jo, já vím, jak to. Já mám zase kříženku, která vypadá jako zmenšená labradorka.
3: No vidíte.
7: Je to kříženka.
3: Hlavně, že jsou hodní ty pejsci.
7: Jsou, no. Aha. Takže dáme, klepneme Boba.
1: Dobře,
7: Boba,
1: máme to super, tam zapsáno. Děkujeme super. Pěkně.
7: Boba klepla, klepneme.
1: Mm-hmm. Tak, ať to tam můžeme klepnout, tak se loučíme. Hezký den přejeme. Tak pozdravujte pejska.
3: Naslyšenou. Zdravím pejska.
1: Ano. Tak, přátelé, po součtu všech hlasů, včetně SMS, tady máme výsledek. Bohumil Klepl v divadle Kalich povídal o cizích jazycích. Tak si kousek poslechneme.
8: Pane Kleple, opravdu umíte italsky? Slyšel jsem vás v televizi vyprávět, jak jste se domlouval v Itálii na tržišti, ale nevím, jestli vám tam rozuměli.
9: Já jsem lingvista, ale neumím jedinou řeč, kromě teda té azbuky. Italsky umím proto, protože v jedné hře u Karla Hermánka hraju homosexuálního impresária za Ványho, který mluví italsky. Ta hra pojednává o americké tanečnice Isadore Duncan. A ty věty jsou jenom o tančení, ale já je zdárně používám ve všech situacích v Itálii. To znamená, když jsem na tržišti a někdo si kupuje třeba hadry nebo ovoce, tak se ho zeptám. Teď vám to řeknu česky a pak vám to předvedu teda italsky. Říkám, já jsem vás v životě neviděl, vůbec nevím, kdo jste, ale zajímalo by mě, jestli víte, jak ta Isadora Duncan tančí a co to je za typ. Takže přicházím k tržišti, kde stojí italský trhovec a já říkám, Señor, non ho mai visto la signora Duncan danzare, devo descrivere la sua arte superiore. Che cosa posso dire? A italskej prodejce říká, che cosa? A já říkám, la vostro in familia, il vostro in come famosos. E allora vi prego, signora, ditemi che cosa fate, A ještě dodám, ma quale tipo di danze? A on říká, tango. Bravo. Ale mám historku ještě, teď se nechci vytahovat, ale v roce 92 jsem točil hlavní roli ve francouzském filmu, vážně. Mirek nepapartí, Mirek se nevrátil, hrál jsem českého emigranta, který se skutečně nevrátil z emigrace a ten film byl točen systémem skryté kamery, takže byl hranej, ale zároveň byla skrytá kamera a mně se často stávalo, že jsem musel mezi těma Francouzema dělat jako, že umím francouzsky, takže třeba byly dvě kamery schované někde, jako třeba můžou být i tady, někde byly schované a já sedím v restauraci, piju víno, jako herec klepl, ale nikdo to neví, protože nikdo tam klepla nezná. A Francouzi se připojou k hovoru, jsou družní. A já neumím francouzsky ani slovo, takže jsem dělal asi tohle. Takhle jsem řekl, sava. Je vous fais fi. Bonjour, oh, la rentre très bien, la fille, plus drôle. De la calefio, même bien, le parfio. Lumière, stupide humeur, t'es là. Ty Francouzi chvilku koukali, pak řekli, pardon, a odešli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vděčné věčné téma cizí jazyky a používání cizích jmen, cizích slov.
3: Klepl je strašně vtipný a je tak zvláštně namíchaný, protože on se narodil v Moskvě. Maminka je Arménka, celý život to dává k dobrému a tatínek je Vodíčína. Ale ta intonace byla dokonalá.
1: Ano, je globální. Ano, je globální. Skoro multikulty.
3: Mě to připomnělo Vlastu Buriana, to je známý výrok. Slon vlizí do tramvaje, že remandl
1: na
3: lupasí.
1: Na té chase je končí.
3: Ano, rozumíme si dobře. Ano.
1: Tak, Sasky, vy jste měla nějaký hlasatelkovský v úvozovkách problém s cizími jmény nebo názvy nebo nějaký takový zádrhel, kdy to nakonec vyznělo tak, velmi vtipně po letech?
3: No, vtipně nevím, ale v každém případě jako je důležité, aby se člověk z toho vždycky uměl nějak vylhat. Samozřejmě těch případů, těch příhod je celá řada, to bych tady nerada zdržovala, ale vzpomínám si, že před mnoha lety, kdy jsem taky uváděla televariete, tak jsem musela vždycky vítat všechny ty diváky v různých jazycích. Co pak němčina dobrý, ruština dobrý, bulharština dobrý, ale maďarština. To je ten nepolapitelný jazyk. Jo. Takže do dneška umím tu úvodní větu, já jsem se to učila i ve frontě na zeleninu, no prostě pořád jsem si to a umím to doteď. Jo, ještě kiváno, ke dveř, nezejk.
1: To znamená?
3: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Krásně. Teď neposlouchá nějaký Maďar.
1: No tak třeba zavolá, ale já mu rozumět nebudu, vy ano, možná. No. Tak vidíte to, k čemu všemu se hlasatelka dostane během své kariéry i k maďarštině. A pak, že čeština je nejsložitější.
3: Ale říkají, je krásná.
1: Je nádherná, maďarština je horší. Padá hvězda, Dalibor Janda bude zpívat a vy během té písničky můžete hlasovat. Bohumila Klepla, pokračování, zvolíte Ačko, pokud chcete Bedřicha Zelenku, dáte Bčko, Humor Mezera A nebo B, SMS na 900 11 04, a už jenom jedno číslo připomenu, 731 800 900, náš telefon.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Dalibor Janda nám zaspíval, Saskia mě trošku překvapila, čekal jsem, že bude faninka Karla Gotta a ona změnila během kariéry Dalibora Jandy názor. Dá se to tak říct?
2: No, ale jako Karla Gotta jsem samozřejmě nezavrhla.
1: No, ale pak ho Dalibor sesadil a ne, všechny dámy to nesly lehce.
2: No,
1: tak jo, tak jsme si zaspívali a teď si jdeme popovídat s našimi posluchači na téma Bohumil Klepl nebo Bedřich Zelenka. To jsou další dvě hvězdy, které můžete slyšet. Komu by dala přednost Saskie v tuto chvíli?
2: No tak pro změnu, protože život je změna, tak Bedu Zelenku bych já dala.
1: Ano. To je úspěšný, ne komik, ale autor i komických výstupů.
2: No, třeba Hlustvy si háka psal pro Mirka Homolu a Mirka Lipskýho. A mimo jiný, to možná málo kdo ví, to je taky bratr Oty Zelenky. A Ota Zelenka byl dramaturg a autor mnoha televizních inscenací.
1: Zelenkovi nám to celé okupovali.
2: A pak má ještě úspěšného syna režise.
1: No tak, prosím, tak to je ne. A ještě Jitka Zelenko, ale tak k ním asi nepatří.
2: Ne, tak k ním nepatří, ne, to je shoda jmen.
1: Ta je z jiné rodinky. Tak dobré odpoledne, kdo je s námi v naší rodince Humory Jádnické?
3: Ano, dobrý den, tady je Jitka. Zdravím paní Saský i pana Pavlíka a prosila bych pana Klepla.
1: My vám děkujeme.
3: A naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady František Albert Brotavou. Zdravím paní Sasky, empatickou dámu.
2: Ano, dobrý
4: a vás, Pavlíku, a je to dneska to je pohoda. Mele rád vás poslouchám.
2: Jsme rádi.
4: Vás a ten Peďu Zelenku, to je kralupák. Ten se tady narodil, ten je odkojený Vltavo, jak
1: ten je váš,
4: říká.
1: Dobře.
4: Kdybyste mi ho tam mohli dát. Děkuju vám.
1: Píšeme si hlas.
4: Zdraví.
2: Ano, děkuji.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Pavle, a paní Sasky, taky zdravím. Každou tu ji sleduju, furt to dávají v televizi.
1: Každý týden.
5: A dala bych Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Ano, vy taky, naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava, a srdečně vítám paní Sasky.
2: Ano, děkuji.
6: Kterou mám strašně ráda a si ji vážím.
2: Ježiš,
6: takže přeji, tak přeji hodně, a říkám to upřímně. Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody a vybírám Pavle Bčko.
1: Máme zapsáno?
2: Ano, a my vám taky přejeme hodně štěstí a pohody a hlavně zdraví.
6: Děkuji.
1: Dobré odpoledne i vám.
7: Dobré odpoledne, Pavlíku Božena. Zdravím vás a srdečně taky zdravím paní Sasky Burešovou.
2: Dobrý den.
7: Taky vás mám ráda. Vlastně my máme všechny tyhle ty moderátory a hlasatelé rádi, protože to byly jedničky. A chtěla bych Bčko. A přeju vám taky hodně zdraví, štěstí, úspěchu a prostě užívejte život tak, jak se má žít.
2: Přesně tak. Děkujeme.
1: Tak děkujeme pěkně. Jdeme se číst hlasy opět všechno dohromady. Tady máme... A Bedřich Zelenka bude pokračovat.
2: Ale.
1: Máme to pestré, jak říkala paní Saskie před chvílí. Takže Bedřich Zelenka o rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda. Na kladině obočí. A švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek malej a malej skoro žádný. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, mám řekl, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech se šupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Jo. Pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A jsme u sportovního tématu, ano. Paní Saskyně, máte ráda sport?
2: Já ještě jenom doplním k tomu Bédovi Zelenkovi, proč tolik úrazu, on totiž měřil skoro 2 metry, jo, takže to ještě na vysvětlenu. Byl strašně
1: tak
2: dlouhý,
1: k tomu se hodí volejbal, basketbal a další věci už mě nenapadají, pak už je to komplikované možná. Co vy a sport?
2: No tak to je, nemáte lepší otázku.
1: Mám, můžete to vzít i z toho fanouškovského hlediska, jo, teď je mistrovství v hokeji.
2: Ano, ano. No. Já ráda sportuji na kanapě, když je hokej, jinak tak ráda plavu, jo, ale sport, já sleduju všechno. Pod sportu. Mně se to strašně líbí, ale nejsem aktivně zapojená, to je
1: ano,
2: pravda.
1: To vůbec nevadí, já jsem se chtěl vyhnout otázce, jak to děláte, že tak skvěle stále vypadáte.
2: Ježi, děkuju.
1: Takže sportem to není, prostě to má v genech a je to asi životním
2: veselá
1: přístupem.
2: No, a taky přesně. Tím, že poslouchám Humoriádu, no. Protože ono se říká, že 1 minuta smíchu prodlouží náš život okolik o 20 minut. Takže tak já si to vždycky spočtu a hned se cítím mladší.
1: Dobře, přátelé, tak ať se máme čemu smát, ať prodloužíme o hodně i za dnešek ten život. Pojďme hlasovat. Bedřich Zelenka pokračování anebo Lubomír Kostelka. Vyberte si jednu z těchto dvou hvězd. SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, připomenu aktuální souboj. Máme tady Bedřicha Zelenku ve výstupu Konečně doma z nahrávky Československého rozhlasu 1967 anebo Lubomír Kostelka, Silvestrovský večer, Československá televize 1971. To jsou léta, kdy už Saskie mohutně uváděla, ano, řečeno ano. Familiérně.
2: Ano, ano.
1: Měla jste ráda Silvestry?
2: Já jsem je měla hrozně ráda a taky jsem je často sloužila. Někdo prostě si umanul, že budu sloužit Silvestry, že jsem silvestrovský typ. Aha. Takže já jsem pořád sloužila toho Silvestra, ale mezi náma měla jsem z toho radost. Ano. Byla to hezká služba.
1: Takže jste možná v tom roce 71 uváděla i toho Lubomíra Kostelku?
2: Ale v roce 71 jsem ještě nebyla hlasatelka.
1: Aha.
2: Jo.
1: Ale moderátorka už.
2: Moderátorka, ano.
1: Konferenciérka.
2: Ano. Co říkalo, správně, ano.
1: Dobře, tak Zelenka nebo Kostelka, u vás by to vyhrál kdo v tuto chvíli?
2: Já teď nevím, ale tak pan Zelenka už byl, tak jenom tak pro změnu já bych vzala toho Lubomíra Kostelku.
1: Touha po pestrosti, ano. Paní Saskie pokračuje.
2: Navíc to byl kamarád vládě Benčíka, že jo?
1: Samozřejmě. Tak, přátelé, zeptáme se posluchačů, kam nás nasměrují v tuto chvíli. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Anička ze Zubří. Já bych dala pana Kostelku a prosím pěkně, mohla bych něco na paní Burešové se zeptat?
2: Určitě.
1: Jestli bude vědět odpověď, já
3: paní
1: myslím,
3: Burešová,
1: že ano.
3: Já jsem ze Zubří a v roce 1968 nebo 1969, to je hrůza, že?
2: Ano.
3: Můj tatínek vám napsal do televize nějaké povzbuzení a vy jste mu za odměnu poslali fotky holky.
2: Aha.
3: Paní Panírková, Dvořáčková, Povodová, Ostranská, paní Čechová, no a samozřejmě paní Burešová, že?
1: Prostě legenda.
2: A měla radost.
3: Fotky máme, já mám teďka husí kůži, ale to je let.
2: No a měl radost tatínek? Měl radost?
3: No obří,
2: jo,
3: no on byl ročník 1905, jo, on byl takový písma, no cel básně a takhle. Aha. Jo, takže my ty fotky vaše máme.
2: Jejda.
3: A my na to koukáme velice často. A teď, když jsem to slyšela, že tam jste, tak jsem si říkala, musím vám to povědět.
2: To jste hodná.
3: No, ale je to strašně dávno.
2: No, no. Jo, bohužel.
3: No, nevadí, nevadí.
2: Čas utíká, no.
3: Čas běží, ano, nevadí, my máme vzpomínky krásné.
1: Tak paní Aničko, hlasovali jsme.
3: Takže?
1: Hlasovali jsme, paní Aničko. Dobře, dobře, dobře. Děkujeme, jo, naslyšenou.
3: Děkuju.
1: Mějte se krásně.
3: A mějte se hezky, paní Burešová.
2: Ty taky, děkujeme, naschledanou.
1: To je ale vzpomínání. Dobré odpoledne.
4: Do krásný čtvrtek, Pavle, tady Rakovník, srdečný přeju vám i paní Saský Burešové, krásný den.
2: Děkujem.
4: Moc se mi to... Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Taky jsem stálou posluchačkou kalendária.
2: To mě těší.
4: Je to... A ráda bych dala hlas za A.
1: Uh-huh.
4: A popřála krásný víkend a má být čím dál tím jako slunečnější počasí, tak ať si to užijeme. Přeji hezký víkend a...
1: Děkujeme.
2: Užijem si to na zahrádce.
4: Ať se vám stále daří.
1: A stále daří. Tak jo, děkujeme pěkně.
2: Ano,
1: víkend
2: děkujeme,
1: má
2: ať se vám taky daří.
1: Až tropické teploty nás čekají o víkendu. Maria.

0: Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou.
1: Ano, dobrý den,
0: paní Burešová, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju hezký jarní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům humoriádnice Růže na Rychnovsko. Nashledanou.
1: Děkujeme, zdravíme na Rychnov.
2: Přesně tak, díky moc, naslyšenou. No a je rozhodnuto. Lubomír Kostelka to může spustit, s ním tam bude Jiří Lír plus nějaké ty ženy, jak už to k Silvestru patří.
3: Pane Boru,
4: dobrý večer.
3: Oni jsou moc hodní.
4: Ano, koukám.
3: Máme lístky do divadla a dědeček se nám ještě nevrátil z lázní, tak jsem si řekla, pan Borůvka je pořád tak sám chudák. Tak si aspoň zjedna zahraje, člověče, nezlob se.
4: Já se nezlobím.
3: Ale nepříliš dlouho, děti musí brzy spát. Jste moc laskav, že nám tak ochotně vycházíte vstříc.
4: Madame,
3: a tady jsem vám přinesla vánočku novoroční. Sama jsem ji pekla. Tak děti, ne abyste zlobili pana Borůvku a ne abyste ho obehráli o všechny peníze. Tak pane Borůvku, šťastný a veselý, nashledanou.
4: Ano, šťastný a veselý. Ježišmarja, kde jsou ty děti, tady byli? Dětičky, honem si to spalte. Pojďte do ložnice, tam si budete zatím míchat figurčičkama. Tak honem, šuplí to, honem. Tak, šuplí. Tolik jsem se těšil, že budu dnešní večer sám. To snad není možné.
3: Petře, jsme sami?
4: Kláro, kde máte vánočku?
3: Prosím. Já jsem si
4: totiž trošičku zimnul, víte? A jsem z toho celý takový tumpachovej.
3: Ani krok. Nepřibližujte se.
4: Takže mám kráčet.
3: Petře, propadám se hanbou, ale musela jsem přijít. Byl to silnější než já.
4: Kde je Oskar?
3: Ano, já jsem řekla, že mě bolí hlava, že mi není dobře a šla jsem si lehnout, jako samozřejmě. Ano. Oskar je ve svém klubu, znáte jeho klub?
4: Samozřejmě, že znám, vlastně, abych pravdu řekl, tak on ty kluby tak nějak divně často střídá, víte, že...
3: Petře, já jsem vám přišla říct něco, co se vám chystám říct už rok.
4: Co pak?
3: Dejte mi cigaretu.
4: A počkejte, kvůli cigaretě jste mohla přijít už březnu, Kláro?
3: Ne, Petře, důvod je jiný. Já vás miluji.
4: Ježišmarja, jo.
3: Neomlouvejte se, Petře, já vím, ne. Že jste samotář.
4: Ne, tak to není.
3: Nemáte si s kým promluvit.
4: Vy přeháníte.
3: Nikdo vám nepodá šálek čaje.
4: Vy no.
3: A dnes, poslední den v roce, samota je hrozná věc, vidíte, všude se o tom píše.
4: Ano, jsem jako trosečník.
3: Co to bylo?
4: Já mám bíbu, zastydlou bíbu.
3: Ano.
4: Ano, já mám zastydlou úplně bíbu.
3: Už jsem se rozhodla, Petře. Zůstanu s vámi, budeme tady spolu sami.
4: Ježiš, to bych tak rád, ale mám o tom určité pochybnosti, Kláro.
3: Ne, život chystá nejrůznější překvapení.
4: Adolf s Dominem, já to tušil.
3: Ne, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on. Peťo, co se mnou uděláte?
4: Udělejte něco raději se mnou. Víte co, jděte do ložnice a zahrajte si dětičkama. Člověče, nezlob se. Tady totiž je všude plno, víte? Všude je tu plno.
3: Božák, on má z té samoty halucinace. Ale já jsem ještě nikdy nebyla v ložnici cizího muže, to ne. Raději do koupelny.
2: Humoriáda. Tak jak nám to dopadne v závěru humoriády? Bude ještě Lubomír Kostelka a spol, jako v této scénce, anebo nastoupí Luděk Kopřiva? Vyberte si, dneska to máme hodně pestré, s paní Sasky Burešovou těšíme se na vás. SMSky humor mezi A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ještě chvíli můžete, přátelé, hlasovat, přidat své hlasy pro Lubomíra Kostelku nebo Luďka Kopřivu. To je ten správný výběr, správná dvojice. No a paní Saskyně má něco ještě k jednomu z těchto dvou?
2: Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že Lubinovi Kostelkovi se říkalo, že je rekordman v počtu televizních a filmových rolích. On je skutečně natočil asi přes stovku. Byly to sice malé role, ale za to hodně. Měl jednu velkou hlavní roli, a to bylo v Juráčkově filmu Případ pro začínajícího kata. To byla jako jediná velká role. Jinak měl ty malý, ale zapsal se jako do povědomí diváku, protože to je přesto, to je dost přesto.
1: Tak pan Kostelka by byl možná vaším favoritem v tomto souboji. Pan Kopřiva to ale vyhrál v tuto chvíli.
2: Jo,
1: už máme sečteno, podtrženo. Ten je zase také herec menších rolí, jasný. I když ty nejvýraznější měl Otík. V závěru kariéry. No, ano, pan Fadář Otík. My si poslechneme, jak umí vyprávět fórky.
3: Na schůzce, aby tu jeli, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
4: Ještě jednou asi, že jo?
3: Ještě.
4: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.
5: Takhle má vypadat Silvestr.
3: Tak ještě jednou. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... Jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
1: Úspěšně dovyprávěno. Naše setkání s legendou končí v dnešní humoriádě. Děkujeme Saskyi Burešové. No je to velká škoda, ale bude snad příště, doufejme.
2: Ano, určitě.
1: Přeji hodně zdraví, děkuji za návštěvu.
2: Já taky moc děkuji a všechny zdravím.
1: Pavel Kučera se také loučí, přeji dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Na Sokolovsku začala výstavba nové stezky u jezera Medard. Soud poslal muže, který týral ženu na Lounsku, na 15 let do vězení. Agrární komora vyzvala vládu, aby mimořádně jednala o krizi v českém zemědělství. A zítra bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Mezi Sokolovem a obcí Svatava začala výstavba nové víceúčelové cyklostezky. Dlouhá bude 13 kilometrů a součástí projektu jsou parkovací místa, návštěvnická centra a hygienické

0: Házenkářky Kynžvartu prodloužily finále play-off české části Interligy do rozhodujícího třetího zápasu. V pražském Edenu porazili Slávii 35-33 a vyrovnali sérii na 1-1. Pokračuje trenér Kynžvartu Petr Sabatka.
1: Ako sme sa vysporiadali v priebehu celej sezóny s takýmito krizovými situáciami, verili sme, že ideme to otočiť, že budeme lepšie hrať ako doma. Bol to emocionálne veľmi náročný zápas pre všetkých. Myslím, že aj diváci sa bavili.
0: Rozhodující finálový zápas mezi házenkářkami Kynžvartu a Slávie bude v sobotu v Chebu, kde hraje západočeský tým domácí utkání. Počasí. Zítra bude většinou skoro jasno, odpoledne přibývání kupovité oblačnosti, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů Celsia, povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Ve Starém Sedle na Sokolovsku je z důvodu stavebních prací v ulici Sokolovská a Lokecká uzavřený jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Lidé v Březové u Sokolova diskutovali se starostou o plánované výstavbě tří větrných elektráren v Lobzech. Víc uslyšíte za okamžik. Domácí prostředí zatím není v českém finále Interligy házenkářek výhodou. Po Kynžvartu totiž ve své hale prohrála i Slávia a tak se boj o titul rozhodne až v posledním možném zápase. Je to už 20 let, co se uskutečnila krajinná výstava Cheb Markrevic. Město si o nastávajícím víkendu tuhle mimořádnou událost připomene a podrobnost prozradí místostarosta Michal Pospíšil. Taková jsou témata dnešního čtvrtečního dne v kraji. Jsme Český rozhlas Karlovy Vary, já jsem David Forst a budu moc rád, když následujících 60 minut zůstanete věrni právě téhle stanici.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: V Kinčperku nad Ohří vzniká lékařský dům. Město do objektu bývalé mateřské školy a knihovny postupně přestěhuje některé lékaře. Už teď je tu oční ambulance s optikou. Kolik ordinací je v plánu, říká nezávislý starosta Marek Matoušek.
2: Počítáme s tím, že by tam mohlo být 6 až 7 ordinací. On je rozdíl mezi ordinací pro praktického lékaře a pak samozřejmě pro chirurgickou ambulanci.
1: Potřeba je i zubní lékař nebo praktický lékař pro děti a mládež. Rada Karlovarského kraje schválila dotaci na podporu projektů na ochranu přírody. Jedná se o projekty, které zároveň pečují o zraněná nebo ohrožená zvířata a zajišťují vzdělávání dětí i veřejnosti. Dotace ve výši 2 miliony 300 tisíc korun bude rozdělená například do ekocenter, záchranných stanic, botanických zahrad, ale také na příměstské tábory. Obyvatelé Březové u Sokolova mají obavy z plánované stavby 3 větrných elektráren v místní části Lobzy. Na veřejné besedě se starostou upozorňovali hlavně na možný dopad projektu na krajinu a životní prostředí. Pokračuje nezávislý starosta Jaroslav Bělíček.
3: Větrné elektrárny mají svůj význam, ale ne zrovna u nás, kde se nám nelíbí to, že by zasahovali do našeho slavkovského lesa.
1: Tématu se budeme věnovat už za chvíli. V Habartově na Sokolovsku dokončují skauti další etapu výstavby nové klubovny. Základní kámen nového objektu položili skauti a zástupci města před 2 roky. Projekt podpořila evropská dotace i Karlovarský kraj. Potřeba jsou ještě finance na vnitřní vybavení. Klubovna by měla být hotová v červnu. CHEP si letos připomíná 20. výročí krajinné výstavy CHEP Martevic, který byl první svého druhu v České republice. Představila zahrady z celé Evropy a proměnila město od nábřeží Ohře až po Novou Lávku architekta Davida Vávry. CHEP chystá na tento víkend slavnostní připomenutí této mimořádné události. Věnovat si budeme i my ve Dni v kraji krátce po 17:30.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Jistě se poznali slovenskou skupinu Elán s písničkou Že mi je ľúto. 17 hodin a 15 minut, tedy přesně čtvrt na 6 a den v kraji Českého rozhlasu Karlovy Vary teď přichází se svým prvním tématem, o kterém jsem mluvil v začátku hodiny. Ministerstvo pro místní rozvoj vymezilo v Karlovarském kraji 4 akcelerační zóny pro jednodušší výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Jedna z nich leží u Březové na Sokolovsku, kde stát počítá se vznikem solární elektrárny. Starosta obce proto svolal besedu s obyvateli, aby jim záměr představil a vysvětlil další postup. Lidé diskutovali taky o plánu soukromého investora postavit větrnou elektrárnu v místní části Lobzy.
1: My víme, co teď rezonuje na sociálních sítích, co rezonuje mezi veřejností, a to je větrné elektrárny a akcelerační zóny.
2: Zahájil besedu s obyvateli nezávislý starosta Jaroslav Bělíček. Ministerstvo životního prostředí vymezilo jednu z akceleračních zón v katastru Březové v místní části Tisová.
1: Je to ta popílkárna vlastně, kde ten pozemek nemá žádnou hodnotu. Ta lokalita není vidět, je utopená v dolíčku, je obřovin zarostlá kolem dokola silnic, takže tam je minimálně, že nás to bude rušit, narušovat.
3: Ale já jsem se chtěl zeptat na ty větrníky na Lobze.
2: Největší obavy měly místní z možné stavby větrných elektráren v lokalitě Paseckého vrchu, v místní části Lobzy.
1: Většina lidí si myslí, že to je náš projekt, že my tam chceme stavět větrné elektrárny a podobně, ale to je soukromý subjekt a soukromá investice. V té lokalitě, kde mají být projekty tří větrných elektráren, tak je tam stavba povolena, ale pouze pro rekreační účely, nikoli pro energetiku.
2: S případnou výstavbou větrných elektráren nesouhlasí obyvatel Lobzů Vladimír Pašek.
4: Bydlíme v bezprostřední blízkosti vlastně plánované výstavby. Těch důvodů, proč tím jako celá obec jednohlasně nesouhlasíme, je jako celá řada. Mezi ty hlavní patří hluk, rušení zvěře, lesní, cena nemovitosti.
2: A co solární elektrárna v Tisové?
4: To není vlastně v okolí mýho bydliště a zase úplně tolik se mi to nedotýká.
2: Na setkání se starostou dorazila také obyvatelka Březové Jana Muchnová.
5: Myslím si, že větrné elektrárny mají svůj význam, ale na správných místech, ale ne v blízkosti obydlí, jako jsme my, Březová, Lobzy a podobně.
2: Nezávislý starosta Jaroslav Bělíček byl s účastí několika desítek obyvatel spokojený.
6: Jsem rád, že občani na besedu přišli. Je vidět, že mají zájem o to, co se děje. A samozřejmě jsem počítal s tím, že může přijet někdo z takzvané organizované skupiny, který vlastně narušují tyhle ty jednání. A proto jsem rád, že jsme si tohleto vyříkali s místníma občanama, kteří tomu mají největší vztah a řeší tyhle ty problémy, a ne s někým cizím, kdo by mluvil do našich problémů.
2: Tři větrné elektrárny u Lobzů by měly měřit až 125 metrů. Podle starosty odbor životního prostředí Ředí krajského úřadu záměr investora v minulosti už dvakrát zamítnul. Z Březové u Sokolova, Václav Malý, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Děkuju ti.
1: Lucie Bílá děkovala v písničce Děkuju ti a my děkujeme, že jste na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary společně s námi v dnešním čtvrtečním dni v kraji. Já připomenu čas, který ukazují naše studiové hodiny a je to 17 hodin a 21 minut. Finále českého play-off Interligy házenkářek rozhodne až poslední možný zápas. Slávie mohla boj o titul v Praze ukončit, jenže s Kynžvartem prohrála 33-35 a série je srovnaná na 1-1.
2: Slavistky měly po delší době skutečně domácí prostředí. Po rekonstrukci haly se totiž vrátili do Edenu.
3: Pro nás to je letos takový putování po republice, kdybych to řekla takhle. Přišlo plno lidí, chtěli jsme to doma urvat, ale bohužel to nevyšlo, nicméně neskládáme hlavy dolů a pojedeme v sobotu do Chebu, porveme se o to.
2: Adriana Míšová i její spoluhráčky ze Slavie ale doufali, že série rozhodnou v Praze a budou mít osmý titul v samostatné historii. Jenže zatím ho nezískali. Většinou totiž doháněli náskok motivovaných soupeřek, i když psychicky se připravovali.
3: Ta mentální stránka je důležitá a prostě je to ženský sport. Nicméně nebyli jsme daleko od toho, ale pak jsme v posledním útoku udělali technickou chybu a Kinčvar to potrestal a skončilo to vodba. Nedá se nic dělat.
2: Postlesk klasy slávistka Adriana Míšová. Žije tak naděje házenkářek Kynžvartu, že premiérově zažijí mistrovskou radost. A posílila je i výhra na Slávii. Nálada je.
4: A teďka si myslím, že po tomto zápase skvělá, že se nám to fakt vydařilo a já doufám, že nás poženou naši skvělí fanoušci. Kdybychom vyhráli tento titul, tak by to bylo určitě historický proházená Kynžvart.
2: Vyprávila z 9 góly nejlepší střelkyně zápasu v Edenu Tereza Filipková. Kynžvart ještě pár blízkých let naspátek nebyl mezi elitou. V minulých sezónách ale bral stříbro a bronz. A v tomto ročníku se musel vyrovnávat s odchody nebo zraněními některých opor. I proto trenér Petr Sabatka říkal.
5: Jako jsme se vysporiadali v průběhu celé sezóny s takými to krizovými situacemi. Verili sme, že ideme to otočiť, že budeme lepšie hrať ako doma. Bol to emocionálne veľmi náročný zápas pre všetkých. Myslím, že aj diváci sa bavili.
2: Kto sa bude radovať z českého titulu medzi házenkáskami, se rozhodne v sobotu v Chebu, kde hraje Kynžvart domácí zápasy. Z pražského Edenu Mirko Vasič, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: čem se mluví.
1: Krásný dobrý podvečer. Posloucháte pořad O čem se mluví na Českém rozhlasu Karlovy Vary, u kterého vás vítá Tereza Švecová. Naším dnešním hostem je Michal Pospíšil, první místostarosta města Cheb. A povídat si budeme o 20letém výročí konání krajinné výstavy Bez hranic Mark Revic Cheb. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, O čem se mluví.
1: Abychom se dostali k tomu, jakým způsobem si tohle významné výročí připomeneme, tak asi musíme nahlédnout trošku do historie. Takže mě by zajímalo, jak vlastně vypadal Cheb před tím rokem 2006, tedy před tou významnou krajinnou výstavou.
2: Tak dá se říct, že to území té krajinné výstavy, které najdeme pod hradem, najdeme ho v takzvaném pohoří pod hrází, bylo jednoznačně zanedbané, bylo to území, kde kdysi dávno právě takovéto krajinné výstavy probíhaly, ale bohužel zub času od roku 45 a přes celou tu dobu až vlastně v podstatě do porevolučních let tam bylo vidět, že prostě se o to až na některé výjimky město moc nestaralo. Právě ta výjimka jedna byla stadion, který byl na levém břehu, stadion bývalé Rudé hvězdy, tak tam se to udržovalo až do toho, než Rudá hvězda postoupila do první ligy a hrála na stadionu Lokomotiva a v podstatě na druhé straně byl už dožilý tenisový areál.
1: Jak jste ale naznačil, tak město Cheb mělo nějakou zahradnickou minulost už tedy těch dávnějších dobách.
2: Právě tuto zahradnickou minulost jsme objevili při konceptu té krajinné výstavy a při vyhledávání toho území, protože jsme si říkali, kde bychom našli na to takovou vhodnou plochu a zjistili jsme ze starých fotek a z historických análů to, že už vlastně na konci 19. století tam takovéto podobné krajinné výstavy a přehlídky byly konány a v podstatě toto vydrželo i ve 20. 30. letech a v podstatě ukončilo to celý konec druhé světové války.
1: Kde ten nápad na tu proměnu tohoto prostoru vznikl tedy?
2: Já myslím, že město se už delší dobu zabývalo tím konceptem revitalizace. Měl jsem z toho takový dojem, že to trošku bylo takový, jako ve vzduchu, nevěděli jak na to. Ale s tímto impulzem konání té krajinné výstavy přišlo město Mark Tervic, které říkalo, že u nás je to vlastně ty krajinné výstavy, neboli v originále Landesgartenschau, že to je v podstatě takový standard, který se ve městech představuje a města si pomocí tohoto nástroje dokáží poradit s dlouholetými problémy s takzvanými vředy města, že je odstraňují a vznikají tam potom vlastně území, která jsou hojně navštěvována a slouží k rekreaci a k volnočasovým aktivitám. Takže z města Mark Tervic přišla tenkrát taková nabídka, že pojďme to pořádat společně a byl by to takový jako nějaký určitý politický projev toho, že držíme za prvé historicky spolu, protože jsme již víc jak 400 let měli společnou historii. A další věc je, že vlastně v té době došlo k rozšíření Evropské unie směrem na východ a toto by byl takový, řekněme, jako pilotní projekt v rámci toho rozšíření.
1: Abych to vlastně časově zakotvila, tak to bylo 2004 a 2006 už potom byla.
2: Přesně tak, ale v době, kdy jsme toto plánovali s městem Mark Tervic, tak se tenkrát uvažovalo, že vlastně rozšíření té Evropské unie by mělo být v roce 2006, to, že se to zkrátilo o dva roky, jsme v té době nevěděli. Nicméně stále jsme to přisuzovali tomu, že i tak je to vlastně na začátku vlastně našeho působení v Evropské unii.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Byla to první taková přeshraniční spolupráce, tedy svého druhu u nás?
2: V tomto objemu peněz a rozsahu prací dá se říct, že ano. V tomto regionu určitě i do té doby známe řadu projektů, ale to byly spíš takové, jako takového menšího charakteru, jako je to mezi školami, byly to měkké projekty, ale takový to jako realizační, dá se říct, projekt, který jako mění zásadně část území nebo velké území v nějakém městě, tak to ano.
1: No a tady se opravdu změnilo velké území, protože říkám správně, že díky této výstavě vznikl celý váš rekreační areál Krajinka?
2: Ano, můžeme říct, že on tam jakoby, dá se říct, jako rekreační byl, ale nebyl až tak esteticky stvárněn, nebyly tam různé prvky a nabídky, které tam dneska najdete. To znamená, na procházku projít jsme se tam mohli, ale jaký to byl vzhled, to už je druhá otázka.
3: Byl to velký zlom i pro vlastně běžného občana města?
2: Určitě. Do té doby, do toho roku 2006, to bylo vlastně takové průchozí území. Lidé tam šli, procházeli se podél řeky, ale neměli důvod tam zůstat, neměli důvod tam cíleně projít. Od té doby, co vlastně se změnil vzhled toho území a potom i další fáze, to byla zpracování druhého břehu, tak je to dneska jednoznačně cílovým územím pro chebáky, návštěvníky, turisty a lidi, možná bych si dovolil říct, i z celého Karlovarského kraje.
3: Co dalšího vlastně během té výstavy tam probíhalo v té oblasti? Co bylo všechno k vidění?
2: My jsme přejali ten vzor německých krajinných výstav, které se skládají vlastně ze dvou částí. Jedna věc je ta, kdy se to vybuduje, a další část je ta provozní. To je to, že v podstatě ty 4 měsíce, po které ta krajinná výstava trvala, tak tam dochází k nabídkám jak tedy kulturního ranku, tak i zároveň výstavy nebo nějaká sympozia, která se váží k té přírodě, ke květinám, k vazbám květin a vlastně k takové, dá se říct, jakoby zahradnické činnosti.
3: Co se za vás v rámci celého toho projektu a na krajince povedlo nejvíce?
2: Je plno věcí. Tak zaprvé já si myslím jednu věc, že já jsem se vždycky koukal na krajinnou výstavu a na to území, takže v podstatě my vracíme kus historie a kus tradice města zpátky do současného života. A další věc, co je, že vlastně Chebský hrad, který je, to je fenomén, to je vlastně v podstatě národní kulturní památka. Já si myslím, že by už si zasloužil i zápis do UNESCO, minimálně kvůli své hradní kapli, tak tento hrad získal důstojné okolí. To znamená, že tady je jednoznačně vidět, že vlastně nějakým způsobem tento historický objekt velmi ctíme. Takže určitě kus historického území jsme dokázali dostat do nějaké kvality.
3: Byl tenkrát nějaký problém s tou realizací, třeba právě proto, že je to v takové blízkosti Chebského hradu?
2: Problém ani nebyl, ale byla ta věc spjatá spíš s financemi, které tím, že jsme vstupovali do Evropské unie, tak jsme v podstatě dokázali před tím vstupem čerpat z takzvaných přestupních fondů. A poté, když jsme vstoupili do Evropské unie, jsme očekávali, že bude daleko štědřejší náruč, a ona tam nebyla, protože jsme vstoupili v době, kdy bylo vlastně toto plánovací období v půlce a peníze byly rozděleny, takže už jsme vlastně si nedokázali tolik sáhnout na ty peníze, které jsme očekávali. To znamená, museli jsme z různých našich státních zdrojů, státních nějakých rozpočtů, anebo i z městského rozpočtu, a to hlavně jsme museli vlastně celou tu akci dokrýt.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: Jak se dál vyvíjel areál Krajinka za těch 20 let, tedy do letošního roku 2026?
2: Tak v roce 2006, jak jsem ji naznačil, se jednalo hlavně tedy o pravou část řeky Ohře, to znamená od hráze po písečnou bránu a předpolí té písečné brány. V roce 2013 se dodělal ten druhý díl, který se plánoval už na ten rok 2006, ale z časových a finančních důvodů to nebylo možné tenkrát dodělat, takže se vlastně ten levý břeh opravil jako na takovou aktivní zónu. Takže dá se říct, že jsme tu úpravu toho pohoří rozfázovali na dvě části. A vlastně v té první části ještě došlo k výstavbě dvou sportovních areálů, a to jeden je miniatur golf a minigolf, který najdeme na místech bývalého cvičiště psího, a kousek dál nad ním jsme přemístili tenisové kurty, které byly původně pod hradem, ale získaly nové stanoviště a byly v podstatě doplněny o stabilní halu, která si myslím s jejím povrchem skytala daleko lepší hrací a tréninkové možnosti, než to, co tam bylo předtím.
3: Když se naopak podívám ještě do další budoucnosti, třeba do roku 2046, tak jaké jsou další plány s rozvojem areálu Krajinky?
2: Já myslím, že vzhledem k tomu prostoru a k tomu umístění tam už nějaké větší možnosti pro rozšíření nejsou. Já myslím, že ta hlavní koncepce je daná. Je tam dáno to, že v podstatě ta pravá strana by měla sloužit spíš pro ty parkové úpravy, pro ty procházky, pro ty květinové záležitosti a ta levá strana by měla být vlastně tím kolbištěm pro atletiku, pro různé volnočasové sporty.
3: No a teďkon tedy k těm oslavám. Jakým způsobem oslavíte tohle významné výročí 20 let?
2: Tak my jsme se snažili najít podobný termín, jako tomu bylo v tom roce 2006. Tomu jsme se dokázali přiblížit, takže my vlastně v sobotu a v neděli bychom se chtěli s občany sejít, chtěli bychom je pozvat do území krajinné výstavy, aby to s náma oslavili, aby si vychutnali program, který jsme připravili v sobotu dopoledne v 11 hodin. Bychom to chtěli slavnostně zahájit takovou určitou vzpomínkou a dá se říct připomenutím si, jak to vypadalo kdysi a jak to vypadá dneska. Je na to připraveno takový několik fotek, je několik rozhovorů politiků a lidí, kteří v té době byli angažováni vlastně do celé té realizace krajinné výstavy a potom vlastně v sobotu budou následovat četné programy pro děti, budou tam stánky na občerstvení a večer by měl být vlastně určitá talk show s populárním hercem a moderátorem Václavem Vidrou. Na druhý den bychom chtěli zapojit do toho i Dům dětí a mládeže se svým programem a co si myslím, že bude velmi krásné, to je vlastně koncert odpoledne v neděli karlovarských symfoniků, kteří zahrají čtveroroční období od Vivaldiho a to je vždycky velmi působivá muzika.
3: Kde najdu kompletní program, pokud bych se s ním chtěla seznámit?
2: Tak kompletní program je možno najít na stránkách infocentra města Chebu, kde se dozvíte i něco k historii, kde byla vlastně vytvořena stránka právě k těm 20 letům krajinné výstavy a zároveň je tam i program, který je rozdělen na sobotu a na neděli, takže myslím si, že každému, kdo to navštíví, mu bude jasno.
3: Já moc děkuji, že jste byl naším hostem v pořadu O čem se mluví. Tohle byl Michal Pospíšil, první místostarosta města Chebu.
2: Já vám taky velmi děkuji a chtěl bych touto cestou pozvat posluchače, aby se k nám přišli podívat. Myslím si, že si užijí krásný víkend.
3: Děkujeme.
2: Taky.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. O čem se mluví?

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: počasí.
1: Tak jak jste zvyklí ve dni v kraji, v tenhle čas, tedy zhruba 10 minut před 18. hodinou, ani dnes to nebude jinak, je tady počasí, tentokrát s Ivo Baumanem. Ivo, hezký podvečer, jak bude dnes v noci a zítra?
2: Dobré odpoledne, tak kupovitá oblačnost nás dnes provází celý den a teď večer se snad, alespoň tomu všechno nasvědčuje, začne rozpouštět, aby se během večera prakticky úplně obloha vyčistila, po zbytek noci bude jasno nebo skoro jasno. Kránu se v údolí mohou vytvořit ojedinělé lokální mlhy, hlavně v blízkosti řek a vodních ploch, ale opravdu jen lokálně a výjimečně, s malou pravděpodobností. Teploty v noci klesnou na 10 až 7 stupňů Celsia. Zítra přes den očekáváme ráno a večer téměř jasnou oblohu, pouze uprostřed dne naskáče nějaká ta kupovitá oblačnost a bude přechodně polojasno. Srážky žádné neočekáváme, naopak teploty ty budou lepší než dnes mezi 21 a 24 stupni Celsia. Vítr bude vád jen slabý proměnlivý, případně může převládat východní směr.
1: Příjemná vyhlídka na zítra, díky za ní, Ivo, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Hezký večer, naslyšenou.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.
2: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Dobrovolní hasiči v Karlovarském kraji získají víc než 15 milionů korun. Muzeum Karlovy Vary zítra pořádá muzejně vědecko-policejní noc. Evropská komise zhoršila odhad růstu české ekonomiky a zítra bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Karlovarský kraj podpoří dobrovolné hasiče v regionu. Na dotacích rozdělí víc než 15 milionů korun, které jednotky využijí na modernizaci vybavení nebo na zvýšení odbornosti jejich členů, například na získání řidičských oprávnění skupiny C pro členy zásahových týmů. Pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
4: Součástí navržené podpory je také obnova zásahové techniky. Rada kraje proto doporučuje zastupitelstvu schválit dotace na pořízení nových cisternových automobilových stříkaček pro jednotky v Chebu, Kinčperku nad Ohří a Nejtku. Moderní zásahová technika výrazně zvyšuje připravenost jednotek a jejich schopnost rychle reagovat při mimořádných událostech v celém regionu.
3: Muzeum Karlovy Vary na zítra připravilo muzejně vědecko-policejní noc. V hlavní budově muzea si návštěvníci vyzkouší práci z roboty, virtuální realitu, 3D tisk nebo kriminalistickou hru Vykradený trezor. Do programu se zapojí taky Císařské lázně s komentovanými prohlídkami a besedou bývalého elitního policisty Martina Baláže nebo Zámecká věž. Pokračuje ředitelka muzea Dominika Kužišníková.
5: Návštěvníci se můžou stát součástí živého příběhu, uzdravovat lázeňského pacienta, rozvádět minerální vodu do lázeňských domů a další atrakce. Bude otevřena i zámecká kavárna od 18 do 22 hodin, kde budou mít speciální nabídku pro návštěvníky.
3: Česká ekonomika podle Evropské komise poroste pomaleji, než se očekávalo. Hrubý domácí produkt se podle odhadu komise letos zvýší o 1,8%. Loni to bylo o 2,6%. Spotřeba českých domácností taky loni poprvé překonala úroveň před pandemií COVID-19. Třídenní rusko-běloruská jaderná cvičení končí. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v noci na dnešek ruská armáda převezla do Běloruska jadernou munici.
6: Ruské ministerstvo obrany na sociálních sítích zveřejnilo video, ve kterém armádní vozidla vyjíždějí z garáží, projíždějí lesem a za tmy i denního světla vojáci vykládají z nákladňáku rakety se zakrytými hlavicemi. Munice pro raketové systémy Iskander má být po cvičeních uložena v polních skladech. Ukrajinské ministerstvo zahraničí označilo rozmístění taktických jaderných zbraní v Bělorusku za bezprecedentní hrozbu globální bezpečnostní architektuře a vyzvalo západní partnery k tvrdé reakci. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
3: Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek oznámil nominaci na přípravný turnaj před mistrovstvím světa.

0: Živý vítr nebo východních směrů. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Dobrý podvečer, vážení posluchači. U pořadu Muziky muziky vás vítá Jaroslav Tachovský. 25. října 1913 se v Trhových Svinech do muzikantské rodiny narodil človíček jménem Karel, který již od útlého dětství vykazoval velké hudební nadání. Ano, bylo to u Waldorfů. Již ve 12 letech ovládal housle, flétnu, bubínek a hrál v otcově kapele. Není proto divu, že v roce 1928 narukoval do vojenské školy v Praze. Po absolvování byl přidělen k hudbě 18. pěšího pluku v Plzni, kde strávil 6 let. Jak sám později řekl, lepší průpravu jsem si nemohl přát. Vojenské kapely měly zvuk. Hrál jsem na flétnu, bicí a vypomáhal s dirigováním. Vzpomínal, že v něm zůstal živý odkaz dvou dirigentů, a to Svojtka a Chládka, u kterých si cenil toho, že kumšt je podmíněn disciplínou.

Po vojenské službě se vrátil do civilu. Byla hospodářská krize, takže se zachraňoval hraním po kavárnách v Berouně, kam se s rodiči přestěhoval. Pak se stal členem kočovné divadelní společnosti, ale i tam zažil bídu. Cituji. Psal jsem často domů, nejvíce samozřejmě o peníze. Starostlivý otec mu nakonec obstaral místo úředníka na poště. Tak se na tu poštu vypravil, ale nedošel. U kavárny Demínka potkal známého muzikanta Jaroslava Škabradu, který tam jako strážník řídil dopravu na křižovatce a ten jako náhodou hrál u hradní uniformované stráže bezpečnosti. Slovo dalo slovo a Waldauf byl začas ve stejné kapele. Ještě předtím se ovšem stal dopravním policistou. Opět ho cituji. Křižovatka v Michli, kterou jsem vyfasoval, se velice brzy stala známou tím, že ačkoliv je tu nějaký strážník, není to nic platné. Vedení policie ho z dopravy raději odvolalo a udělalo z něj civilního detektiva inspektora. Měl dohlížet na Mravno.

V roce 1942 byl pověřen, aby založil orchestr kriminální policie. Členové orchestru byli detektivové, kteří dobře znali kapsáře, kasaře a další pobudy. A teď si představte, že tito lidé tvořili značnou část obecenstva a tančících. Na pódium kriminalisté a na parketu kriminálníci. Jako kriminalista se Karel Waldau se svými kolegy za německé okupace napojil na ilegální hnutí vlastenců. Vyráběli falešné doklady a ukrývali ohrožené osoby. Cituji. Od té doby znám mnoho statečných lidí. Viděl jsem ovšem také takzvaný biograf v pečkárně. Okupanti mě tam vyslýchali, ale dopadlo to se mnou líp než s jinými. V té době Waldau už i skládal. V nakladatelství Kovařík mu v roce 1943 vyšla první píseň Až si budeš jinou brát a později známý Valčík Až nás cesty svedou.

V roce 1947 co by 34-letého inspektora nečekaně skolil infarkt. Od policie byl propuštěn a odstěhoval se za klidem do vesničky Měchenice. V roce 1954 ve svých 41 letech složil státní zkoušku z dirigování a v jeho životě nastal obrat. Již v roce 1942 založil smyčcový orchestr a v roce 1967 malou dechovku Valdaufinku. V té době napsal také některé své hity. Společnou cestou, Kdo má rád tu českou písničku, Mládí nevybouřené, Pod jednou střechou a další. Texty si psal jednak sám, ale například Bohuslav Nádvorník napsal text k písni Mládí nevybouřené a Tvé vlasy kvetou, maminko. Ladislav Jacura otextoval Pod jednou střechou, Sobekurská, Proč nechceš být mou a Mazurku, Hodiny to ví.

prvního manželství měl dceru Evu a syna Karla. S druhou manželkou, známou zpěvačkou Zorkou Kohoutovou, měl dva syny Jana a Dana. Třetí jeho žena byla také zpěvačka Ivana Sajnerová. Karel Waldauf skonal 4.7.1982. Na jeho počest se koná každoročně v jeho rodných Trhových Svinech Mezinárodní festival dechových hudeb. Já osobně jsem velice rád, že jsem si mohl několik let s Waldaufinkou pod vedením Karla Waldaufa zahrát. A potvrzuji, že to byl pan muzikant, ale velice přísný muzikant. Vážení posluchači, přeji vám krásný zbytek dne a příště se na vás opět těším na vlnách rádia vašeho kraje.

Starolepecká polka v hudebním zpracování Zdeňka Bláhy uvádí dnešní špalíček lidových písní. Na vlnách rádia vašeho kraje se přihlašuje Miroslav Šimandl. Dnešní moje slovní vstupy budou mít ve svém podtextu slovo pranýř a doložené formy pranýřování těch, kteří se něčeho dopustili. Přeji vám pěkný a nerušen poslech.

Pranýř je označení pro trestní nástroj v podobě sloupu, klády, klece, vyvýšeného lešení či jiného pevného uchycení. K němu byl trestaný člověk připoután a prezentován široké veřejnosti za skutky, které vykonal. Účelem pranýřování bylo zostudit dotyčnou osobu, její chování před obyvatelstvem a současně tím veřejnost před nevhodným jednáním dotyčného důrazně varovat. Pranýř nebyl klasické vězení, ale bylo to místo hanby, ponížení a utrpení.

Uvržení do klády a některé formy veřejného pranýřování existovaly už ve starověku. V tuzemském právu se pranýř objevil už v 11. století a v následující době je jeho užívání doloženo v řadě evropských zemí.

Nejčastější formou pranýře byl dřevěný, později kamen sloup, postaven většinou na náměstí, rinku nebo v blízkosti kostelů a radnic. Prostě tam, kde docházelo k velkému shromažďování obyvatelstva. A tímto naplňovalo pranýřování svůj výchovný charakter.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte špalíček lidových písní se zajímavým podtitulem Pranýř lidového zaříkávače. Lidé byli k pranýři přivazováni řetězy nebo lany. Na mnoha místech měl pranýř podobu uzavřené dřevěné, případně kovové klece, ze které trestaní jedinci neměli úniku. Byl v podstatě vydání na pospas osudu, na pospas kolem jdoucímu davu. Ten je mohl hanobit pliváním, urážkami, posměchem a někdy i ranami. U pranýře se také dalo mučit nebo vykonávat menší tělesné tresty, zejména výprasky rákoskou, proutěnou metlou či karabáčem. Jindy byli nepoctivci nebo mladé děvy volných mravů z úřední vůle potřeni medem a vystaveni hmyzu.

V mých studentských letech, které jsem prožil na Slovensku, jsem navštívil se svým kamarádem masivní vysoký pranýř na Mírovém náměstí v Senci nedaleko Bratislavy. Zde pranýř naplňuje významnou pamětihodnost města. V roku 1609 postihla místní hospodáře katastrofální neúroda cibule. Okamžitě se začaly rodit zvěsti, že příčinou jsou jakési nekalé čáry a kouzla, a záhy se našel viník. Podezřelý čaroděj byl lapen a skončil na pranýři.

Vybudované pranýře jsou symbolem práva i u nás, například v Náchodě, Rosicích, ve městě Valašské Klobouky, ale i jinde. Jako trest v uzavřené komunitě byl dál používán ve vojenském soudnictví a také v některých věznicích. K bolestivému pranýřování pro výstrahu docházelo také v nacistických věznicích a koncentračních táborech. Užívání pranýře v tuzemském vězení je doloženo též v uranových dolech. Dnes už si naštěstí připomínáme jen slovo pranýřovat, které je odvozeninou podstatného jména pranýř. Přátelé, čas vymezen dnešnímu špalíčku se naplnil a i když moje slovní vstupy nebyly dnes nikterak příjemné, snažil jsem se je doplnit pěknými lidovými melodiemi, které máte rádi. Příjemně stráven dnešní večer a na brzkou shledanou se po rozhlasových vlnách těší Miroslav Šiman.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Oběť dnešního napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Benzín od zítra opět zdraží, naftu naopak řidiči o víkendu natankují levněji než dnes. Na zámku Kinžvart budou nové výstavní prostory a zítra bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Oběť dnešního napadení v Poděbradské ulici v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Pachatele, který útočil nožem, na místě zadržela policie. Nedaleko střední průmyslové školy chemické policisté evakuovali a uzavřeno je i okolí školy. Po napadení převezli záchranáři zraněnou osobu do nemocnice. Zranění ale podlehla. Maximální cena benzínu od zítra vzroste, nafta naopak zlevní, informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů, řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak oproti dnešním cenám o 12 haléřů zlevní na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit až do pondělí. Vláda plánuje cenové stropy pohonných hmot určovat minimálně do konce května. Zámek Kinžvart připravuje prostory pro novou expozici. Výstava se bude týkat historických fotografií, takzvaných daguerotypí, ale taky dalších vzácných předmětů kancléře Metternicha, říká kastelán Ondřej Cink.
2: Budou tam prezentovány některé velmi cenné exponáty, které se nám dochovaly a většina z nich nebyla dosud veřejnosti prezentována. Příkladem je asijská sbírka, numismatická sbírka, ale také antická sbírka a sbírka plastik a soch.
0: Výstava by měla být návštěvníkům otevřená na konci letošního roku a bude součástí prohlídkových okruhů. Prohlídky studií i muzea nabídne i letos Český rozhlas Plzeň během Národního festivalu muzejních nocí. První prohlídka začne zítra v budově rozhlasu na náměstí Míru v 17 hodin. Budou celkem 4 a po každé návštěvníky provede někdo jiný, říká jeden z průvodců, moderátor Stanislav Jurík.
3: Okruhy nás průvodců budou stejné, ale každý to pojme trochu jinak. Někdo z pohledu historie, někdo z pohledu natáčení filmu Vlny, to bude pan ředitel, někdo z pohledu svého jediného pořadu, který tu vysílal, a to je Jirka Hofreiter a jeho Larifáry.
0: Prohlídky si je možné dopředu rezervovat v recepci Českého rozhlasu Plzeň. Sport. Hokejová útočnice Natálie Mlínková slaví s Montrealem premiérový zisk Walter Cupu. Ve čtvrtém utkání finále zámořské ligy žen PVHL porazili Otavu 4-0 a sérii vyhráli 3-1 na zápasy. Počasí. Zítra bude většinou skoro jasno, v údolích i mlha, odpoledne přibývání oblačnosti, k večeru vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášen

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistra dnes do Hezky česky přišla se slovem katachreze a my jsme se lekli. Vy jste zároveň dodala překlad slohová vada, ale stejně netušíme, paní magistro, tak o co jde?
2: To je spíš taková charakteristika, že je to slohová vada nebo důsledek, ale lidově řečeno jde o to, že rádi užíváme různá přirovnání, metafory a podobně. A někdy se stane, když je to v živé řeči, nebo když člověk nepíše, ale řeční a trošku se rozohní, že se mu vybaví více těch přirovnání podobných a on je spojí. A tím vznikne ta katachreze, ta hybridní, skoro legrační, nezáměrně komická formulace.
1: Já asi vím, co myslíte. A nedávno jsem to od někoho slyšel, že chtěl říct, to byla třešínka na dortu. A řekl, to byl bombónek na dortu, místo aby řekl, to byla třešínka na dortu nebo bombónek na závěr.
2: Tak.
1: To jsou ty katachreze. No teď si jistě posluchači říkají, které ještě vymyslíme nebo které jsme zaregistrovali. Tak co máte v zásobě?
2: Vymýšlet není třeba. Najde se poměrně dost dokladů. Já bych začala tím nejhezčím. Není to nic novodobého, objevilo se to v novinách, nejsem si teď jistá v kterých, ale ještě v meziválečné době, až to upoutalo pozornost jazykovědců. A sice bylo tam tehdy napsáno nenávist krátkozraká jako lež na hliněných nohách. Ten, kdo si chtěl mluvit o zaslepené nenávisti, zároveň do toho zapojil tu lež, která má krátké nohy.
1: Jo, a řekl krátkozraká.
2: Ale jak už mu naskočily ty nohy, tak přidal kolos na hliněných nohách a měli jsme tedy krátkozrakou lež na hliněných nohách.
1: Z vaší zásoby tady mám, ne že byste to používala, ale že jste to zaregistrovala, stěžejní perlu, což je kombinace vzácné perly a stěžejního bodu. A nebo na mrtvé koleji, tedy mrtvý bod a slepá kolej, ještě možná přilévat olej do stoupající nervozity, tedy olej do ohně a dráždit nervozitu. Pak taky spala jako zabité dřevo. To je jako spala, jako by do vody hodili spíš, ne?
2: Spát jako zabitý, spát jako dřevo, takže mohli bychom tu čekat i spát jako do vody hozené zabité dřevo.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Lači ratešukar šuniben. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o romských písních Halgatech. Příjemný poslech vám přeje Jan Josef Rosenberg.

0: Stále je s vámi Oroma Vakeren. Dobrý večer. Brno, tým Zapsaný spolek, tvoří dobrovolníci. Organizace se zaměřuje na přímou materiální i sociální pomoc lidem v nouzi. Jožku Daniela oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Danieli, vy jste zakladatel Brno týmu. Jak dlouho fungujete a kde?
2: Fungujeme tady v Brně 4 roky na Bratislavské 69. Máme dveře otevřeny pro každýho, neděláme žádný rozdíly a nikdy jsme nedělali rozdíly. Dál tady mám kluky, který se mnou spolupracují už dlouho a mám tady ten tým, který mám rád. A ten tým jsem si ne vybral já, ale vybrali si oni mě. A ptáme se všech lidí, co by chtěli změnit, jak bychom jim mohli my pomoct.
1: Co byl hlavní impuls založit Brno tým?
2: Pomáhat lidem, pomáhat samoživitelkám, pomáhat důchodcům, pomáhat dětem a pomáhat čem, co se dá. Vymýšlíme, jak se jim dá pomoct a čím bychom jim mohli pomoct, čím můžeme být nápomocní. Takže to byl největší náplň toho Brno týmu, který tady je a která bude dál. Domov důchodců navštěvujeme a třeba napečeme buchty a přijdeme, dáme buchty, zatancujeme si s nimi, pobavíme je. I takové programy máme.
1: Pane Poláku, vy jste jeden z členů Brno týmu. Co vy tam máte na starosti?
3: Pomáhat lidem prostě ze vším, čím můžem.
1: Znali jste se všichni?
3: My se známe už několik let.
1: Co vás naplňuje v té práci?
3: Prostě to, že můžu někomu pomoct. Dobrovolně tam jsme, takže my to děláme čistě fakt jenom pro lidi, aby jsme mohli pomoct.
1: Paní Hamrová, vy jste jedna z žen. Kolik žen je v Brno týmu?
4: Je tam Eva Bánová, Maruška Horvátová, takže tři.
1: Když se zakládal Brno tým, jaké máte poselství?
4: Hlavně pomoc lidem, to je největší. No a když jim nemůžeme pomoct, tak jim nemáme ubližovat, to říkal i Dalaj Lama. Nejvíc potřebují bydlení, ale hlavně se jim snažíme pomoct ulevit od toho, aby si mohli zaplatit, tak jim dáme tolik potravin, aby mohli, že vlastně mají ty potraviny, nemusí kupovat a tím pádem jim zbývá na nájmy a na potřeby, které si potřebují zaplatit.
1: Když přijdou k vám matky samoživitelky, co nejvíce oni potřebují?
4: Pořád se motáme teda kolem toho bydlení, tam je to složitý, protože k nám hodně chodí lidi z ubytoven, takže ty mají největší požadavky na to bydlení, ale zatím, jestli se nám teda podaří zrealizovat to, co máme v plánu, zatím bohužel nemáme ty prostředky na to, aby jsme jim to bydlení sháněli. Hlavně, když jsou to Romky, je to problém. S některýma chodím na úřad, chodila jsem s paní i na armádu spásy, dneska už je paní úplně v pohodě a žije si svůj vlastní život a je spokojená. Hlavně nás trápí to, že jako ty vícečetné rodiny pro ty prostě nemají byty. No ale jinak děláme pro děti, hlavně hodně akci, úplně jako nejvíc. Začínáme Mikulášem, vánoční večírky. Ten Mikuláš, to se musíme teda jako pochlubit, jako Brno tým, protože tam jako 300 dětí není problém. To děláme ve spojení teda s káznicí, protože oni tam mají ten prostor na to. A pak konec školního roku, začátek školního roku, takže scháníme pomůcky různě, jako třeba i přes diecézní charitu, protože ona dělá tu sbírku na to. Tak jako se snažíme prostě všeobecně v průběhu celého roku ty lidi jako namotivovat, ale hlavně jako aby už to zvládali sami, protože to je nejdůležitější. Jako spousta té sociální práce je jenom o tom, že je vezmou za ruku, vypíšou s nima papír a odvedou je na úřad a zase je přivedou zpátky domů. A to je za mě to strašný problém. Ty lidi se za 30 let se nepohli. A my to tak nechceme. My chceme i doučování, ne jenom pro děti, protože potom ty rodiče se neumí s nima doma učit a zase je to neosamostatní. Zase budou jenom vyhledávat nějaké organizace, takže my to chceme úplně jakoby změnit.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manka v Budbach, Zor, Tessa Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Oběť napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Policie obvinila 20 lidí z machinací se zakázkami na opravy městských bytů v Havířově. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Policie odpoledne zasahovala v Poděbradské ulici kvůli pobodání. Podezřelého útočníka na místě zadržela. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisté kvůli konfliktu preventivně evakuovali. Oběť záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla, říká mluvčí Janovská.
2: Ta událost je čerstvá, do předmalé chvíle zde probíhaly neodkladné úkony, kriminalisté zjišťují, co se na místě stalo, budou vyslýchat svědky, samotné ohledání místa události bylo ukončeno, ale ty úkony v trestním řízení dále pokračují.
0: Podle médií student školy pobodal dívku, která na škole taky studovala, údajně kvůli rozchodu. Detektivové obvinili 20 lidí kvůli machinacím se zakázkami na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Podle policie se údajně zmanipulované zakázky týkaly let 2022 až 2023. V posledních dvou letech je to už třetí případ související s městskou realitní agenturou, která městské byty v Havířově spravuje. Právě předchozí kauzy podle dozorujícího vrchního státního zástupce Radima Dragouna pomohly policistům k odhalení nejnovějšího případu.
3: Tato trestní věc se týká jiného jednání, než jaké je předmětem dalších již vedených trestních věcí souvisejících s byty v Havířově. V nich je činné okresní státní zastupitelství v Karviné. Mohu dále uvést, že z těchto dříve zahájených trestních řízení vyplynuly některé poznatky, které vedly k nyní prováděným úkonům trestního řízení, které nyní dozorujeme.
0: Mezi obviněnými je podle informací Českého rozhlasu i bývalý jednatel městské agentury a současný krajský zastupitel zvolený za ANO Robert Masarovič. Všem obviněným hrozí až 12 let ve vězení. Hasiči opustili místo, kde v Národním parku České Švýcarsko hořelo. Skončila totiž dvoutýdenní lhůta pro nepřetržitý dohled nad požářištěm. Plochu o rozloze asi 100 hektarů nedaleko Rynartic na Děčínsku pomáhalo strážcům hlídat 6 jednotek dobrovolných hasičů. Neznamená to ale, že dozor nad chráněným územím úplně končí, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
4: Ten přímý dohled sice končí, ale to neznamená, že Národní park nebo ta plocha bude úplně bez dohledu. Přecházíme do standardního režimu, kdy máme v pohotovosti dronové stanice, které jsou vlastně autonomní a bude vlastně pokračovat standardní prevence. Sport.
0: Finští hokejisté deklasovali na mistrovství světa v Curychu Lotyšsko 7-1. Kanada zdolala Norsko 6-5 v prodloužení a vystřídala českou reprezentaci na prvním místě skupiny ve Friburgu. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách a na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na severu a
1: severu. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 z Plzně do Prahy za Berounem stojí porouchané osobní auto na 16. kilometru. Zasahuje do pravého pruhu, tak dejte pozor. A ve Frýdku Místku ve Frýdlanské ulici srazil autobus chodce. Počítejte tam s omezením. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Typické jsou pro ní růžové vlasy.

0: Do Alex a host zavítala zpěvačka Tereza Mašková. Píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, Dívej se na mě, je z vašeho druhého alba. Ano. Hraje se pravidelně na koncertech, musí, je to ta píseň, která musí zaznít?
1: Já tuhle písničku mám hrozně moc ráda, a takže když je ta možnost, tak samozřejmě ji hrajeme, jenom tím, že už jsem vydala, už mám 3 desky za sebou, tak člověk se snaží ten playlist prostě tak sestavit, aby tam bylo od každého něco, takže nedají se prostě hrát všechny ty písničky, ale když je ta možnost, tak ji velice ráda hraju.
0: Tak a zazněla třeba v O2 Univerzum? Vzpomenete si, jestli jste ji zpívala?
1: V O2 Univerzum bohužel nezazněla.
0: Tak v jedné Lucerně.
1: V Lucerně byla na obou, na všech třech, tak.
0: Vy jste před 8 lety vyhrála Superstar, ano, už je to 8 let. Během toho nebo poté jste vydala první desku, Zmatená,
1: přesně
0: která
1: tak.
0: Odpovídala vašemu rozpoložení,
1: ano,
0: jste se hledala,
1: ano.
0: Pak přišla druhá, třetí deska, mezi tím ale 3x Lucerna, O2 Univerzum letos v lednu.
1: Ano.
0: Co O2 Arena?
1: No samozřejmě je to ten cíl, je to ten sen, za kterým teď půjdu, a hrozně moc se těším na tu cestu tam, takže makám, co se dá, začínám dělat opět novou hudbu, vlastně odjela jsem jarní turné, teďkon se chystám na podzimní, takže doopravdy snažím se, aby ta cesta tam byla úspěšná, dá se to říct takhle.
0: A aby byl potom úspěšný samotný ten koncert.
1: Přesně
0: a dá
1: tak.
0: Se očekávat, že se o tu arénu pokusíte, nebo budete ji plánovat, bude termín příští rok, nebo to je příliš brzy?
1: To ještě ne. Všechno má svůj čas a ono to přijde.
0: Tak zatím si můžeme povídat tedy o těch úspěšných koncertech, které máte za sebou, ať už v Lucerně 3 koncerty, nebo jak už jsem zmiňovala, v O2 Univerzum, taková příprava na tu O2 Arenu. Dá se to srovnávat, Lucerna a O2 Univerzum?
1: Já bych řekla, že každý ten prostor je jiný, a hlavně v tom, že třeba Lucerna je pro mě doopravdy taková srdcová záležitost, protože byl to vlastně jeden z mých doopravdy prvních koncertů, který jsem kdy jako měla jako sama, že na který si mohli lidi koupit lístky, jo? Že pro mě to bylo jako něco neuvěřitelného, že se to jako povedlo, že byla vyprodaná a že vlastně všechny 3 a hlavně ten prostor, tam už je to legendární prostor, ten tam prostě dejchá,

0: tam dýchá historie a hlavně je to tam hodně takový, jak bych to řekla, jste si hodně blízko k těm lidem, což já mám ráda, je to hodně intimní. Za to O2 Univerzum, to už se bavíme jakoby doopravdy o velký hale, kdy ten kontakt s těmi diváky není tak blízký, ale zase na druhou stranu já se nedám, takže já nemám problém za těmi mými fanoušky jít, takže každý ten prostor je jiný a každý má svoje kouzlo.
1: Ano, to jste tam předvedla, když jste šla vlastně uličkou, jste se procházela sem a tam, takže jste si z toho udělala takovou lucernu.
0: Přesně tak, já jsem si to udělala po svým.
1: Který z těch koncertů, nebo jste si více užila? Tak, se zeptám.
0: Ojojoj, to je těžký.
1: Dá se to srovnat i v tomto pohledu, nejenom tím prostorem?
0: Já si myslím, že možná první lucernu, když jsem měla, tak jsem si užila... Nechci říct, že víc, ale bylo to jiný, protože to zrovna vlastně bylo po té Stardance, kdy jsem se klepala nervozitou tím, že jsem musela tancovat a doopravdy se mi jako vrátila tím taková ta teenagerská puberta. nervozita, jo, kdy se mě klepalo úplně všechno. A v té lucerně, jak jsem jako měla pocit, že tak a tady patřím, tohle jsem já, ten zpěv, moji fanoušci, tady jsem doma, tak tam jsem necítila vůbec nervozitu, což bylo hrozně zajímavý. Takže jsem si fakt jako užívala, že dělám to, co jako dělat mám v té první lucerně. Samozřejmě ta druhá a třetí lucerna už zase byla o něčem jiném, protože chcete to posunout prostě zase někam jinam, aby to bylo jiný. Nechcete zklamat ty fanoušky, tak tam už zase nabíhala ta moje klasická nervozita, no a O2 Univerzum, to jsem se klepala jak ratlík.
1: No a že jo, řeší se, nebo určitě, samozřejmě pro vás je to nejdůležitější, aby se vyprodala, aby se kupovaly vstupenky, tak vy jako zpěvačka samozřejmě máte na to lidi, ale řešila jste zejména třeba první, druhá lucerna, jako že jste se každý den podívala, jestli se prodaly lístky, kolik se jich prodalo a jak to nejde?
0: Jo, určitě, jako byla jsem z toho opět nervózní, jestli se to podaří i teď vlastně po druhé. A musím teda říct, že mistr v tomhle tom je můj muž, že ten doopravdy jako non-stop, co hodinu prostě sledoval ten prodej jakoby těch vstupenek, takže já jsem byla všem informovaná, někdy už mu říkám, prosím, už ne, už dost, aspoň jeden den, jako nechme to tak, ale samozřejmě člověku to nedá, je zvědavý, jak to probíhá, no.
1: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která má za sebou několik velmi úspěšných koncertů, ať už v Lucerně nebo v O2 Univerzum, a postupnými krůčky se dostane až k O2 Aréně. Vy jste na tom posledním koncertě měla různé efekty, snesla jste se tam třeba z výšky, na závěsné konstrukci, tančili tam s vámi tanečnice, měla jste tam tuším i rachejtle, nebo jak se tomu říká?
1: Ano, takový ty konfety, vystřelovače.
0: Tak, ty konfety, tak jdete do všeho, co vám přichystají, navrhnou, nebo třeba i sama do toho promlouváte, jak bude vypadat koncert?
1: No, takhle, jako co se třeba toho lítání týče, tak já doopravdy se strašně bojím vejšek a nezvládám, nebo jako ne, že to nezvládám, ale mám z toho doopravdy strach, ale prostě když člověk jako vidí, že je to jako hezký a efektní, tak nějak jako v sobě, nebo ten adrenalin tak jako zapracuje, že na to potom jako nemyslíte, tak zrovna tu houpačku jsem jako s tím jsem dost bojovala, úplně jsem s tím jako nebyla ztotožněná, ale nakonec jsem ráda, že to teda všechno proběhlo. A co se týče veškerých těch jako efektů a tohle, tak to já teď musím pochválit svého muže, kterého doopravdy, který mi zároveň dělá i manažera, tak on na to má hrozně dobrý oko, že spoustu věcí jako vidí a řekla bych, že je až takový jako vizionář v tomhle tom, takže v tomhle tom já si nechám hodně poradit od něho i vlastně jako samozřejmě všechno se mnou konzultuje, že jestli se mně to líbí nebo co na to říkám, naopak mě třeba i přesvědčí o tom, to bude fakt dobrý, když se zvlítneš třikrát prostě, když vyletíš nahoru, jo, takže někdy trošku zabojujeme, ale většinou tohle to všechno jako vymýšlí on, no.
0: A jak se v tom zpívá, myslím, na té houpačce?
1: Na té houpačce, no, ty zkoušky pro mě byly dost jako, když jsem si říkala, tak tohle nedám, že doopravdy, a přitom nešla jsem až tak jako vysoko, nebylo to, jo, jako, že bych se z toho měla zbláznit, ale ty nervíky pracovaly a říkám, když už jste jakoby na tom koncertě, když už to jako běží, tak to nevnímáte, prostě tam je takovej jako, se v takový euforii, když vidíte ty lidi, jo, jak zpívají vaše písničky, odťukám, všechno funguje tak, jak má, a vy se prostě houpete, tak naopak to vlastně jakoby to, ten svůj strach přesunuté v to, kdy to sám vlastně přiznáte, že já nevím, na to, že se bojím výšek, tak docela jako v pohodě, jo, jako, takže v tu chvíli už to nevnímáte, no, ale je to...
0: Co se odehrává ve vás pár vteřin před tím, než vstoupíte na jeviště? Nebo na pódium, pardon.
1: Ano, to já... Já nevím, já mám pocit, že mám vždycky jako totální jako černotu, blackout před sebou, strašně moc často si jako opakuju texty, abych to nezapomněla, abych se nestal jako nějaký průser, že prostě tam jako zapomenu text, což se taky stává, jako, a mě teda dost často, jo, že prostě zapomínám texty a nevím, no, už je to takový to jako, že dobrý, tak jsem, řeknu tu klišé větu tady a teď a děj se vůle boží prostě. Už to musí jenom dopadnout.
0: A kdo je s vámi v tu chvíli, než jdete na pódium? Jste sama, chcete být sama, nebo potřebujete třeba právě manžela, buď v roli manžela nebo manažera?
1: No, většinou právě můj muž odchází jako dopředu, tam ke zvukařům a tohle, takže už spolu potom nejsme. A přiznám se, že já jsem radši sama. Že já se jakoby uzavřu do nějaký svojí bubliny, kdy přestanu, pardon, kdy jako přestanu vnímat, nechci, aby na mě nikdo mluvil, a vlastně se tak jako doopravdy uzavřu a už jenom se, vlastně se těším, až už to začne.
0: Až už to začne. Ano. A když si to začnete užívat, ten koncert?
1: No, většinou je to až ke konci, kdy už jako se úplně jako uvolníte a řeknete si tak a už jako, už si to chci užít, už nechci na nic myslet, takže ono, takhle to zní blbě, že člověk si začne užívat až koncerty i poslední písničky, tak to jako není, ale ta nervozita pořád jako pracuje během toho koncertu a je to vlastně hezký, vy vlastně jako nevíte, co se stane, protože já velice ráda komunikuju s diváky. Některé to trošku vyvádí z míry, ale já si to dokážu představit, kdybych já byla v jejich pozici a furt na mě někdo mluví, tak taky jako jsem z toho nesvá. Ale já mám skvělý fanoušky v tom, že už mě znají, takže na to jsou zvyklí, že vlastně někdo vám odpoví a teď se vám to úplně celý sesype, nějaký jako harmonogram, nějaký scénář u vozovkách, jo, co jste si dali. Takže je na tom super to, že je to pořád jiný. To je skvělý.
0: Říká Tereza Mašková, náš dnešní host.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti, povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která před pár měsíci odehrála, odespívala svůj první koncert v O2 Univerzum. Tam ji také přišel podpořit a zaspívat s ní společný duet herec Marek Lambora. Píseň Náš příběh, my tady také hrajeme často na vlnách Českého regionální stejně z Českého rozhlasu. Ale mě by zajímalo, proč Marek Lambora. Prostě byla jste to vy, kdo si vybral k duetu herce Marka Lamboru?
1: Jo, byla jsem to já a víte co, bylo to... My totiž, když jsme jakoby udělali písničku Náš příběh, tak to původně vlastně duet vůbec být neměl. Ale jak jsme jako ji poslouchali v tom studiu a teď jsem poslouchala ten text a vlastně takový to přesně to partnerský, jako co se i děje. A říkám, to vlastně by byl jakože super duet, kdyby do toho někdo šel. Ale já furt jsem vlastně nevěděla, kdo. A teď jsem tak, já jsem šla běhat a nějak mě prostě jako cvrknul do nosu ten Marek Lambora, kdy jsme se potkali. Myslím, v Tvoje tvář má známý hlas, potom následně při natáčení vlastně pohádky Princezna zakletá v čase. A tak jsem si říkala, já to zkusím, že mi se hrozně líbilo, jak zpívá, i když on jako říká, že jako hlavně herec, že jako to zpívání, ale já říkám, já to zkusím. No a zavolala jsem mu, nejdřív byl trošku zmatený, protože já mu říkám, hele, já mám písničku, já chci, abys jako... jí naspíval a ještě i jako natočil videoklip, kde budeš tancovat. Takže byl z toho docela jako, bylo taková jako půl minutky ticha a jsem hrozně ráda, že do toho šel a že to takhle celý vzniklo, protože si myslím, že vzniklo moc něco jako hezkýho, no.
0: Moc hezkýho, co má na YouTube kanále 30 milionové shlédnutí, takže to musí být
1: tak.
0: A je to velmi
1: hezké. Je to hezký.
0: Je to hezké. A já, když jsem se dívala už i v minulosti na ten klip, a vy jste vlastně byla v roce 2023 ve Stardance, účastnila jste se Stardance, ta písnička vznikla v roce 22. Já jsem měla za to, že ten klip musel být natočený po té Stardance.
1: Ne,
0: protože to vypadalo, že jste profesionální tanečníci, nebo tady hlavně u vás.
1: Tak to děkujeme.
0: Takže vy jste uměla tak tančit ještě předtím, než jste šla do Stardance.
1: No jako uměla tančit, víte co, bylo to, měli jsme tréninky a prostě trénovali jsme v podstatě skoro potom už dost intenzivně a každý den s Márou, takže bylo to před Stardance, ale mě jako baví tancovat, takže jsem měla radost, že právě tu písničku můžeme tím tancem nějak jakoby znázornit. A to byla podle mě jak škola pro něho, tak i pro mě obrovská.
0: Mm-hmm. A to už jste věděla, že pojedete do Stardance, když jste cvičili, trénovali na natáčení videoklipu, nebo jste to ještě nevěděla?
1: No, já mám pocit, že jo, ale nesmělo se to říkat, takže jsem měla bobříka mlčení.
0: Jo, tak. A Marek to věděl?
1: Nevěděl.
0: Nevěděl. Taky ne.
1: Nikdo to nevěděl.
0: Když to nemáte nikomu říkat, tak prostě
1: tak
0: nikomu.
1: Tak já prostě jako neřeknu.
0: Ani třeba manželovi.
1: Tak to jo, to zase jako ten skákal radosti, když mě volali, to si doteď pamatuju.
0: Když on si přál, abyste tančila ve Stardance.
1: On si to strašně přál, abych tancovala ve Stardance. A no a jak mě volali, tak skákal radosti a já už jsem jenom viděla tu obrovskou dřinu a říkám, toto vůbec nebude jednoduché.
0: Takže měl větší radost než vy, co si budeme povídat.
1: Dá se to tak říct, ano.
0: Dobře, takže vy jste už věděla, že půjdete do Stardance, takže jste vlastně nacvičovali s Markem Lamborou, aby už jste si v duchu říkala, tak to už se připravuju
1: jo,
0: na ty
1: je
0: tréninky.
1: Je to tak, je to tak.
0: Bylo to pak ale mnohem horší a náročnější ty přípravy na každotýdenní přenosy.
1: Jo, ale hlavně jako i psychicky bych řekla, že ono se to fakt nezdá, ale člověka to tak jako pohltí, nebo aspoň já jsem se tím nechala hodně pohltit, mě to strašně bavilo ten projekt, to je doopravdy krásný projekt, kdybych mohla jdu ještě jednou, ale už se k tomu postavím trošku jinak, chtěla bych si to víc jako užít a já jsem si myslela, že se ze mě stane jako profesionální tanečnice, já jsem potřeba všechno jako probírat dopodrobno, jakýkoliv krok a přitom, kdybych si prostě řekla, nějak to jako dám a prostě chci si to užít, tak možná mě to tolik jako nepohltí, že nebudu pořád myslet na to, jenom jestli ten krok bude správně, nebo abych jako správně napla ruku, jako koho to zajímá, hlavně, že prostě to jako odtancujete. Teda aspoň tak jsem se potom na to začala dívat já, jo. A doopravdy byly to tréninky každý den, po čtyřech hodinách a doopravdy, takže jsem si tak šáhla trošičku na dno, to je silný slovo, na dno, ale já jsem do toho měla ještě divadla, koncerty a právě jsem měla před sebou tu první Lucernu. To vlastně se takhle všechno setkalo, takže bylo to pro mě jedno z, jako z velice náročných období, které jsem ráda, že jsem mohla zažít, ale taky, že ho mám za sebou.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala zpěvačka Tereza Mašková, která má na kontě už 3 své desky, ta třetí vyšla teprve nedávno nese název Nebudu sedět v koutě, a to ne, je v závorce.
1: Ano.
0: To znamená, že jednou tam sedět budu a jednou tam sedět nebudu, nechci a chci.
1: Přesně tak, je to, já jsem totiž chtěla vlastně tím názvem tak nějak jako ukázat sebe, světu, jak to jakoby, hned to vysvětlím, jak to myslím, že já někdy mám takový jako pocit, že plavu mezi dvěma světy. To nebudu sedět v koutě, přesně to, že mám někdy obrovskou potřebu dát jako vědět, že hele, tak takhle ne, já se nedám, jako že jo, teď prostě jedu od rána do večera, tohle to bim, bam, bam, a potom, že mě úplně jako, že vypne, nechte mě všichni být, nepište mi, nevolejte, chci být na tom gauči se zmrzlinou, koukat na televizi, úplně se jako vypnout od světa, neodpovídat, nekomunikovat, a to jsem já, přátelé.
0: Tak kdybych nevěděla, jaké máte, v jakém jste narozená znamením, tak bych řekla, že jste blíženec, ale to nejste.
1: Nejsem, ne, jsem beran, no, jsem beran, ale je to, no, je to, jsem prostě taková, no, že někdy prostě doopravdy jedu obrovský bomby, nevidím, neslyším, mám pořád jako potřebu se k něčemu vyjadřovat, jako být jako respektovaná, a potom jakoby chci být ta, to mám říct, malá myška, která prosím, ne, nechte mě, nechci, nevím, jo.
0: Neexistuju,
1: prostě, nechte mě bejt. Tak, no, a to se někdy jako ve mně odehrává.
0: A to přijde tak z nenadání, nebo už cítíte, že to přichází, že už máte potřebu se někde schovat?
1: Já bych řekla, že to tak jako nárazově, že doopravdy, když je toho pracovně hodně, což je samozřejmě super, jenom někdy tak člověka, a to si myslím, že má každý, kdy jako, nevím, teď mi napadá, přijdete z práce, prásknete taškou a salám párky, nechte mě bejt, jo, že prostě jako chcete mít tu chvíli jako pro sebe a bejt se svýma myšlenkama, tak bych to jako by řekla, že není to, že se distancuju od světa na 2 měsíce, že čago velo, jo, ale spíš tohle, to jako, že být sama se sebou, tak.
0: Máte to nějak skoordinované se svým manželem, pomlčka manažerem, kdy on už ví, že tak už jste spolu 8 let, tak, že prostě tak a teď potřebuje Tereska klid, koupím jí zmrzlinu, tu ji nechám mrzáku a odejdu.
1: No, někdy je to náročné, protože opravdu jsme spolu 24/7, každý den. A někdy to pozná, kdy jako už ví, dobrý, tak já jdu radši pryč, a někdy mu i já ze vší slušnosti a respektem se ho zeptám, hele, nechtěl bys třeba odjet do Bratislavy za rodičeva? Že na 2 dny, tak už pochopí, tak se zvedne a tak se měj, ahoj, jo. A stejně jsme pořád non-stop v kontaktu, jo. My zase taky jsme blázni, že furt si píšeme, voláme, ale je to někdy náročný, a mysleli jsme si, že se to dá rozdělit, jakoby, že ten pracovní život a ten soukromej, nedá se to rozdělit, pořád je to jakoby tam, ale pořád se učíme, máme k sobě vzájemný respekt, snažíme se pořád jako hlavně o všem mluvit, protože to si myslím, že je hrozně důležitý, a zatím se nám to daří. Ale říkám, jsme jako každý jiný pár, někdy je Itálie, jo, takže bych řekla, že se pořád učíme.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Naším hostem je, jak jste mohli slyšet, píseň napověděla Tereza Mašková. My jsme v minulém vstupu trochu mluvili o takových vašich spíš osobních záležitostech, rodinných. Vaším manželem je zároveň, váš manžel je zároveň i váš manažer a vlastně vašeho partnera, budoucího manžela vám přinesla Superstar, účinkování Superstar, čili nejenom ten vstup do toho showbiznisu a hudebního světa, tak ale i ten osobní život vám nastavila Superstar.
1: Ano, je Superstar, je za vším. Ano, tam jsme se poznali, tam jsme se seznámili a vlastně potom vlastně jsme spolu začali pracovat a už to bylo.
0: Už to bylo.
1: Už to bylo.
0: A je to pořád.
1: A je to pořád.
0: A vloni jste se dokonce vdala.
1: Ano, přesně tak.
0: Potom, co jste opakovaně tu svatbu, myslím, odložila. Nebyl čas?
1: No, jako ano, nebo prostě někdy se to jako, že třeba měli jsme termín, pak zase do toho něco vešlo a tak dále. A mě vlastně kolikrát se zamýšlím nad tím, že vlastně já znám tolik jako párů, tolik lidí, co přesně takhle odkládali svatbu, jsou zasnoubeni třeba 10-13 let a vlastně jako jsou stále spolu, ale jakoby pořád se k té svatbě jako třeba nedostali a že stále to, jakoby ty lidi furt jako, že a tak jak je to jako možný, že jako proč ještě jako co je vám do toho, jako jo, že mě to jako překvapuje ještě v dnešní době, že to tak lidi vlastně jako někdy zaráží. Samozřejmě jsme to i my teda, kteří jako čekali dlouho, ale já jsem toho názoru, že všechno přichází v ten pravý čas a jsem ráda, že to teďkon došlo, jsme se vlastně brali 10.5., takže jsme měli i teď výročí rok. Takže z toho mám radost, měli jsme hezkou svatbu, užili jsme si to, řekla bych, že i naši kamarádi si to užili a jedeme dál.
0: Ano, takže jste slýchávala i takové to do roka a do dne, když jste to stále odkládali a rušili termín?
1: To jsem si nejdřív myslela, do roka a do dne, pak jsem pochopila, že do roka a do dne to nebude a už jsem si jenom říkala, uvidíme, kdy to bude, ale jednou to bude.
0: Do kterého roka?
1: Přesně tak.
0: Co máte teď před sebou? Co vás čeká?
1: Nás čeká... Já jsem vlastně spustila podzimní turné, které je teď právě v prodeji, jestli to můžu takhle říct. Takže kdyby si někdo chtěl udělat výlet, tak určitě může. Mám to všechno na svých webových stránkách. Takže podzimní turné, čeká mě dovolená, na tu se taky těším, letní koncerty, divadlo ještě stále hraju. Takže je toho spoustu... pořád mě to baví, no a tak.
0: Kdy vás můžeme vidět na prknech, co znamenají svět?
1: Tak, co se týče třeba toho turné, tak vidět...
0: Tak myslím divadlo.
1: Jo, divadlo, pardon, tak je to hudební divadlo Karlín. Hmm. Je to ve hře Bodyguard, osobní strážce.
0: Takže zpíváte, tančíte a hrajete.
1: Ano, dá se to tak říct, ano. Ale pořád jakoby spíš tu solovou dráhu, nebo jakoby tu kariéru tý zpěvačky, pořád to vnímám jakoby takovej ten svůj... top strop, nebo vy mě tady nevidíte bohužel.
0: Ale ukazujete, ukazuju, že to je hodně vysoko,
1: že je to
0: ano.
1: Na tom prvním místě, že je to, co mě jako doopravdy hrozně moc jako baví a naplňuje pořád jakoby na tom prvním místě ten zpěv hlavně, no.
0: Tak jak často se vás někdo ptá na barvu vlasů? Vy máte typickou růžovou barvu, opravdu výraznou, tím jste prostě charakteristická. Jak často dostáváte otázky, kdy to změníte, kdy budete mít třeba přírodní barvu nebo jinou barvu? Mm-hmm.
1: Je to v podstatě pořád a když se neřeší vlasy, tak se řeší moje dlouhý nechty, ale ta barva vlasů, já nevím, jako samozřejmě já jsem, když se podívám zpětně dozadu na svoje mládí, tak jsem dost experimentovala.
0: Nebylo vám 30 letos.
1: Ano. Takže jsem dost experimentovala, ale já jsem se s tou růžovou tak nějak jako ztotožnila, že ano, je to i nějaké moje jako poznávací znamení, to si nemusíme říkat, že jako není, ale já se v tom cítím dobře, dává mi to svým způsobem nějaký jako sebevědomí, je to podle mě taková jako pozitivní barva, že takový, když si zkouším třeba nějaký paruky nebo něco, tak si říkám, že ne, že ještě si ji nechám a uvidíme, jak ještě dlouho, ale ještě budu růžová.
0: A nebudete mít potom třeba, kdyby se to mělo někdy měnit, jako obavu nebo strach to změnit, aby se něco jestli nejste pověrčivá, jestli jako s tou růžovou já jsem prostě dokázala to a teď si změním barvu vlasu a teď třeba se něco stane a najednou se nebudou třeba vyprodávat koncerty.
1: Šmanko, to já jsem do této doby jsem nad tím takhle neuvažovala. Teď jste mě úplně dostala do pomíková, jako se hovorí. No snad ne. To doufám, že ne. No, já nevím, ty brďo. Ne. Doufám, že to tak není, že lidé si mě nepamatují, nebo nemají mě rádi jenom kvůli toho.
0: Ne, to jsem jako nemyslela. Jsem si myslela spíš jako prostě, že jakoby ty růžový zůstanete věrná, ano. Protože prostě v té růžové jste vystřelila
1: nahoru. Chápu. Uvidíme, já doufám.
0: Samozřejmě, že vám pomohl vystřelit váš hlas, to je
1: jasný.
0: Ano,
1: rozumím vám, já doufám, že ne, že to není jenom o té jako barvě, že by to bylo takový to štístko, ten čtyřlístek. No, třeba, hele, tak teď jsem úplně v háji.
0: Takže budete na věky růžová. Tereza Mašková je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Tereza Mašková, zpěvačka. Blíží se léto, čas dovolených, ale také festivalů, koncertů. Vy jste už zmínila, že budete koncertovat, budete na festivalech, budete i v divadle.
1: Ano.
0: Bude nějaká dovolená.
1: Ano, ano, bude. A právě jedeme poprvé na loď do Řecka na katamarán s kamarády, takže jsem na to hrozně moc zvědavá. Mám strach trošku, protože jsem nikdy takhle jako nebyla a jsem zvědavá, co to se mnou udělá, takže rozhodně beru krabici kinedrilu, ale těším se, no, uvidíme. Řeknu vám potom, až se vrátím.
0: A víte, že se vám z lodi bude těžko odcházet, když budete chtít mít svůj čas pro sebe?
1: Já, ale prý tam je nějaký malej člun, aha, že když tak můžu normálně jako zdrhnout, přesně tak, že víte co? Mějte se tady. Vím, no. Prostě nějak to budu muset zvládnout. Prostě.
0: Tak třeba tam to na vás nevíde a budete, nebo nepřijde a budete chtít být s lidmi, s těmi, se kterými tam budete.
1: Jo, to určitě, fajn. To určitě. Budeme zastavovat v přístavech, projdeme si město, takže to bude super. Bude
0: ještě
1: to fajn.
0: Ještě nějaká dovolená nebo nějaký zážitkový výlet vás čeká?
1: Já bych právě ještě hrozně moc chtěla, protože vlastně na té lodi budeme týden a potom ještě máme týden volna. Jsem si vyprosila, že ještě aspoň 2 týdny chci mít volno, tak bych hrozně ráda stihla Tatry. Že nikdy jsem takhle nebyla, takovou jako turistiku, tak doufám, že se nám to podaří a nebudeme moc vyčerpaní z lodi, tak ty Tatry bych ještě chtěla stihnout.
0: Tatry jsou nádherné, vysoké nebo nízké? Asi ty vysoké?
1: Ty vysoké bych chtěla, no, tak uvidíme.
0: I tam se dá odpočívat, nemusíte pořád chodit. Takže 2 týdny dovolené, kdo vlastně rozhoduje o tom, jestli budete mít a kdy budete mít volno? Je to váš manžel?
1: Tak to zase jako ne, je to vždycky na domluvě, jenom já už teďka rozhoduju, jak dlouhá ta dovolená bude. Protože vždycky jsme fakt měli třeba těch 5 dní, týden a to mi doopravdy nestačí, že? A pak už hned jako koncert třeba na druhý den, takže jsem říkala, jak pro něj, tak pro mě by bylo fajn aspoň ty 2 týdny, jako doopravdy třeba i 3 dny válet, jenom válet se někde a odpočinout si, no, takže dílku teď rozhoduju já.
0: Gratuluju.
1: Tak,
0: zmínila jste vysoké Tatry, ale tak já jsem někde jste řekla, že byste ráda na Mont Everest.
1: Ano. Mě totiž, já jsem viděla film přímo jako Everest, který se jmenuje a mě to tak úplně jako nadchlo, což je hrozně zvláštní, jako tam ta dead zone, jo, a tohle, jak prostě nad těch 7000, jak už prostě pomalu umíráte a tohle, jak je to, úplně jsem si říkala, to není možný, proč tam ti lidi lozejí a pak jsem si začala prostě zjišťovat spoustu informací, jak jako je to vlastně jako krásný, jako celý a úplně jsem si říkala, že to jako potřebuji vyzkoušet a zažít si to. No a pak jsem začala jako googlit, jak dlouho by mě trvala takováhle příprava, takže 10 let. Na nejmíň, jako. Což by mě bylo 40 a to si říkám, tak to se mě zase jako nechce ve 40 na Everest.
0: Jako
1: tak
0: myslíte, že už je to moc, jo? 40.
1: Ne, to ne, ale já bych tam chtěla hned, víte, a to mě se nechce 10 let čekat, tak jsem si říkala, že aspoň jako do base campu, že bych se dostala.
0: Jo, tak jenom tak jako se podívat, jak se
1: jako,
0: chystají.
1: Jenom tak jako, že by the way, jsem tady. No, tak to je takovej jeden můj takovej sen, no.
0: A máte ještě nějaký takový jiný podobný sen třeba, kam byste se chtěla podívat, kam byste se chtěla vypravit? Pokud bude čas.
1: Bali by mě hrozně moc zajímalo, ta kultura mě hrozně baví a veškeré ty chrámy a to, jak tam žijou a jídlo, tak Bali aspoň na měsíc, to opravdu si to tam jako procestovat a podívat se, to by mě zajímalo.
0: Na měsíc, tak uhádala jste teď 14 dní, tak třeba příští rok.
1: Těch 10 let ještě počkám.
0: To navýšíte potom.
1: Ano, ano.
0: My jsme tady během našeho povídání také vyslechli píseň od Tiny Turner.
1: Ano.
0: A vy jste říkala, že vlastně tato zpěvačka stála na začátku, ano, vašich hudebních pěveckých úspěchů, dá se to tak
1: přeložit? Ano, já jsem od Tiny Turner zpívala Simply the Best, to byla vlastně moje první a vlastně vůbec jako anglická písnička, kterou jsem kdy zpívala a dokonce to, myslím, že jsem se i s ní umístila na jedné pěvecké soutěži, jako jednu z prvních jako pěveckých soutěží, tak na ní hrozně moc ráda vzpomínám a doteď ten text jako umím, že ho opravdu umím na spaměť ještě.
0: No vidíte, i text umíte a ten váš vám a někdy občas vypadne.
1: No, to nevymyslíte prostě, to je život.
0: Tak, teď si Týnu už nezahrajeme, zahrajeme si vás. Píseň o nás dvou a já moc děkuju, že jste tu byla a ať se vám daří a ať dojedete zdárně do O2 Arény.
1: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
0: Děkuju. Tereza Mašková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Benzín od zítra opět zdraží, naftu naopak řidiči o víkendu natankují levněji než dnes. Na 15 let do vězení poslal soud muže, který týral a znásilňoval ženu na Lounsku. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Maximální cena benzínu od zítra vzroste, nafta naopak zlevní, informovalo o tom Ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů, řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak oproti dnešním cenám o 12 haléřů zlevní na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit až do pondělí. Vláda plánuje cenové stropy pohonných hmot určovat minimálně do konce května. Soud poslal na 15 let do vězení muže, který podle obžaloby měsíce věznil a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku. Jde o celkový trest i za předchozí znásilnění jiných žen. Do vězení mají jít i tři komplicové, kteří hlavnímu obžalovanému pomáhali při věznění ženy. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Státní zástupkyně i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Hlavní obžalovaný zůstává ve vazbě. Případ se podle žalobkyně Simony Konopáčové vymyká podobným trestným činům.
3: Ta oběť byla vlastně vězněna po dobu 3 měsíců. Otázkou, jak by celá věc dopadla v případě, že by se poškozené vlastně nepodařilo vlastně svými silami vysvobodit z toho zajetí a v podstatě se vymykala i tou brutalitou, těmi útrapami, kterým byla vlastně ze strany toho hlavního pachatele vystavena.
2: Soud zároveň rozhodl, že všichni obžalovaní mají oběti zaplatit odškodnění 1 800 000 korun za psychickou újmu. Policisté vyšetřují skupinu moravských aktivistů, kteří v Brně natřeli sochu Edvarda Beneše na červeno. Informaci serveru iDnes potvrdil Českému rozhlasu policejní mluvčí Pavel Šváb. Aktivisté na sochu pověsili ceduli, která Beneše označuje jako nacistu a škůdce Moravy. Policie to podle Švába vyšetřuje jako trestný čin poškození cizí věci.
4: Během úkonu na místě si povšimli dvojice mužů, jejichž popis odpovídal osobám na zveřejněném videozáznamu. Oba ztotožnili. Podezřeli se k úpravě, sochy doznali a podali k věci vysvětlení na služebně.
2: Rudá barva na Benešových rukou podle aktivistů symbolizuje mrtvé při odsunu sudetských Němců. Právě v Brně zítra oficiálně začíná sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Z průzkumu agentury Median vyplynulo, že to více než polovina lidí nepovažuje za správné.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 na kilometru 356 směrem do Brna je odstavené porouchané osobní auto. Ve Vlčnově v ulici Hlucká došlo k nehodě motorky a osobního auta. Probíhají tam teď záchranné a vyprošťovací práce a dopravu řídí policie. V Brně ve Svatopetrské ulici projíždějte opatrně, je tam odkrytý kanál. A ve Frýdku Místku na průjezdu městem čekejte komplikace. V Beskydské ulici mezi odbočkou na Palkovice a čerpací stanicí Orlen se střetl autobus s chodcem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel suverénní Tonda Hlaváč zprávou Ráno bylo stejný, kterou před dobrými 35 lety doručil do prvního alba Budějických nezmarů Pavel Žalman Lohonka. Jeho začátky jsou nerozlučně spojeny s partou Minnesingerů s pokračováním v pravidelně se měnící sestavě a spol. Její nejnovější složení se aktuálně představuje na 22-dílném výběru Žalmanových nejsilnějších písniček pod názvem My vyhnání z ráje. Ukrytým v textu Jdem zpátky do lesu.

Pavel Lohonka, Michaela Hálková, Petr Havrda a Petr Novotný, tedy aktuální sestava party Žalman a spol. A jedna z nejznámějších písniček Krise Kristoffersona Why Me Lord s textem kapitána Kida Damitton, kterou Pavel přivedl na desky poprvé z Minnesängry už v roce 1984. A o 11 let později připomněli country veteráni T.G. Shepherd z Conway and Fitty.

miloval svět, až nová epocha

Poetickou procházku lesním Jakubovem v okrese Třebíč, spojenou se vzpomínkou na učitele a básníka Josefa Suchého, nabídl Roman Horký se svým Kamelotem. Je to jeden z tuctu příběhů jejich letošního alba Spasitel, který otevírá roman s Tomášem Linkou, Petrem Kocmanem a Alanem Mikuškem výpravou za zlatem.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Jim McQueen, David Crosby, Chris Hillman a Michael Clark, tedy slavní kalifornští Birds v sestavě, v níž vydali své třetí studiové album se skotskou lidovkou z 18. století, kterou všichni znáte léta s Pavlem Lohonkou jako divokej horský tymián. Tady je v letošní podobě.

0: Písničkou Mraky jdou vám připomněla Raduza své nejnovější dvoualbum Nebe je odemčené a Rezetrymská falešná karta z Nového Města na Moravě nabídne ze své rovněž nové kolekce Zatracení blázni písničku Roby Čecháka Čas nálezů a ztrát.
1: A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, po chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den

Pavlem Lohonkou, Michailou Halkou, Petrem Havrdou a Petrem Novotným jsme se prošli krásnou Pálavou a v dalších minutách zazpomínáme na folkového genia Johna Prajna, který odešel do nebeské dvorany slávy před 2 lety. Písnička, kterou Žalman proměnil v píseň malých pišáků, se v dnes už více než půl století starém originálu jmenuje Hello in there.

krosný drátěno. O lidé, tiše půjde.

Pavel Žalman Lohonka s Michalou Halkovou a píseň malých pěšáků v dočista nové nahrávce z autorské encyklopedie, která se objevila s letošním létem pod názvem My vyhnání z ráje. Najdete tady vlastně poprvé i autorskou verzi stejného rána, které vám na začátku líčili budějiští nezmaři. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Američan hospitalizovaný na Bulovce je dál bez příznaků eboli. Po napadení u pardubické střední školy zemřela studentka. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. V noci v Praze přistálo s pacientem letadlo z Ugandy. Ten teď bude v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka minimálně 3 týdny, řekl ministr Vojtěch.
2: Není důvod k jakémukoliv zdravotnickému výkonu, ale musí být hospitalizován v té izolaci, v té speciální izolační místnosti, která je v rámci fakultní nemocnice Bulovka na infekční klinice, což se děje. Lékaři provedli nějakou základní anamnézu, ale důležité je skutečně, že symptomy se u něj neprojevily.
1: Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK byla obětí studentka a důvodem byly osobní problémy ve vztahu. Záchranáři ji převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Ta kvůli útoku taky evakuovala nedalekou střední průmyslovou školu chemickou. Z podzemí dolu ČSM se už podařilo vytáhnout všechny elektrické kombajny a dobývací stroje. Pokračuje tak příprava na zasypání jam. Jak potvrdil ředitel útlumu v OKD David Hájek, některá zařízení se podařilo prodat, jiná skončí ve šrotu. Velká část vybavení ale podzemí zůstane.
3: Je to i mechanizovaná výstuž, která byla používána v Porubech, kde její příprava na vytažení vyžaduje angažma v řádu 10 000 směn a týdnu příprav, o které bychom museli držet lidi déle, a to jsme si spočítali, že za tu cenu, za kterou bychom to dokázali prodat, se to v žádném případě nevyplatí. Sport.
1: V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je celkem 7 útočníků, včetně slávisty Tomáše Chorého i Sparťana Jana Kuchty. Tomu k návratu do národního týmu pomohlo i zranění jiného reprezentanta, říká trenér Miroslav Koubek.
4: Výpadek Honzy Klimenta ze zdravotních důvodů, takže jsme museli tam dosadit do toho portfolia těch rotových hráčů další jméno, a pro Honzu Kuchtu rozhodla ta aktuální forma čísla, který má přístup, chování, řeč těla a zkušenost.
1: Trenér Koubek vybral na kemp před šampionátem 29 hráčů. Za 10 dnů po přípravném zápase s Kosovem zveřejní finální nominaci, která se bude skládat z 26 fotbalistů. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 na 10. kilometru směrem do Brna havarovalo osobní auto do dopravního značení. A v okružní ulici v Ledenicích na Českobudějovicku havarovalo auto do plynové přípojky a uniká tam plyn. Na místo míří složky integrovaného záchranného systému. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Kdybych měl nějak víc přiblížit tu dnešní hodinku z rozhlasového archivu, asi bych řekl jenom tři slova. Hravost, humor a zábava. Nahlédneme totiž do historie rozhlasových soutěží. Tak jestli chcete, zkuste hádat s námi. A pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak to máme 7:01 ranou. To byla, tuším, nějaká pohádka snad o statečném krejčíkovi, ale taky to, věřte, nevěřte, byl název soutěžního pořadu českého nebo tehdy ještě československého rozhlasu v 60. letech. Šlo vám vlastně o soutěžní klání mezi dvěma městy, kterým prováděl tehdy velmi známý a oblíbený moderátor doktor Jan Pixa. A jaký byl vlastně princip celé soutěže, která se přirozeně vysílala v přímém přenosu, to si můžete poslechnout v ukázce V záznamu večera, kdy spolu soutěžila mužstva v Hradci Králové a v Lounech.
2: Jedna soutěž pro dvě města vysílaná ze tří míst, čtvrtý den v týdnu, pětičlenným štábem, 6×10 minut, to je 7:01 ranou.
3: Dobrý večer, hlásí se vám pražský dispečink ligové soutěže 7:01 ranou v divadelku v Suterénu v Praze 6 v Dejvicích v Ústředním domě armády. U mikrofonu je Jan Pixa a současně se vám hlásí stanoviště hlavního rozhodčího Zdeňka Jirotky.
4: Dobrý večer. Představíme soupeře. Ve třetím utkání prvního kola stojí proti sobě družstvo Louny, které vítáme rytmickou skupinou Vladimíra Truce.

0: Na druhé straně naší linky je východočeský Hradec Králové. Přesněji řečeno jeho pražské předměstí.
1: No, Hradec Králové, protože to pražské předměstí to mělo být původně, ale teď se nakonec rozhodlo, že to bude celý Hradec Králové. Hlavní rozhodčí Zdeněk Jirotka provedl takové vyzvání k prezentaci a abychom tady celý večer nevedli solo my z Prahy, tak předáváme slovo tomu ze soupeřů, který je od Prahy vzdálenější. To jest Hradec Králové. Voláme Hradec.
2: Tady je Hradec Králové, velký sál Parku kultury a oddechu. U mikrofonu Stanislav Zářecký. Všechny vás, přátelé, zdravíme z města, v jehož zdech sídlí krajské orgány našeho východočeského kraje. Zdravíme účastníky dnešního soutěžního večera v Ústředním domě armády v Praze a zvlášť upřímně zdravíme své soupeře, reprezentanty Severočeského kraje v Lounech. Pro ně tady máme jedno veršované říkáníčko, které poznalo světlo světa z pera čistého amatéra a neméně ryzí amatér je bude přednášet. Tož tedy, přátelé v Lounech, poslouchejte. Buďte pěkně pozdraveni, Louny, město chmele, taste kordy, už se blíží útok nepřítele. Mázy piva s čepičkami, dejte hezky stranou, skolit máme draky z Prahy, 7 jednou ranou. Ať vám kuráž do útoku harmonika dává, Karel Konrád drží palce, Frýda z nebe mává. Ať si rada starších v Praze na nás zuby zláme, od Hradec

0: A teď naše znělka, po které budeme odpovídat na otázky soutěže. Já vám jen prozradím, že ji hraje Josef Růžička na elektrofonickou kytaru a Jaromír Fischer na elektrofonické varhany. Oba nástroje jsou výrobkem československých hudebních nástrojů Hradci Králové, odkud určitě mnozí z vás znají piano značky Petrov. Prosím, znělka. Ona to je v pravém slova smyslu hymna Hradce Králové. A teď už jsme, přátelé, připraveni plnit úkoly.
1: Děkujeme vám z Hradce, moc hezky jste to udělali, moc jste nás tady potěšili, slyšeli jste, doufám, ten potlesk, kterým zdejší obecenstvo kvitovalo ten váš hezký pozdrav, i když byl určen lounským. A přátelé v Hradci, já mám ještě jednu poznámku. Prosím vás, už teď si přichystejte z nějakého autorského kolektivu tam ve svém středu, přichystejte si 5 otázek, kterými se budete ptát v průběhu soutěže, tuším, že to bude 4. soutěž, budete se ptát neznámého muže nebo ženy na jeho povolání. Odpovědi smějí být jenom ano, anebo ne, tak podle toho potom ty otázky budete muset formulovat. Říkám vám to proto, abyste měli čas se na ně řádně připravit. Totéž vzkazují také do Loun, kam posíláme taky pozdrav z Prahy a prosíme Louny, aby se nám přihlásili ústy Vlastislava Větrovce, prosím.
2: Tady Louny, dobrý večer, u mikrofonu Vlastislav Větrovec. Ovšem, zdaleka ne sám. Na našem sportovním kolbišti je připraveno početné družstvo lounských, které se chystá podle staré tradice hájit barvy a čest svého rodného města. Louny bývaly odjakživa kolébkou talentů a slavných men, která nelze ani vypočítat, stavitelů, básníků, umělců. Jsou tedy městem s bohatou historií a neméně krásnou přítomností. Louny jsou dnes městem železničářů i městem průmyslu a zemědělství. Slunce už nám dnes zapadlo v 18.20 nebo 18.00, nevím přesně, a neprší, což není divu, neboť jsme tady v nejsuším okrese Čech, ale věříme, že nás brzy uslyšíte, až se ozve naše znamení. Na klavír je hrál inženýr Štembera. No a to by bylo zatím z Loun všechno.
1: Přátelé v Lounech, děkujeme vám. Jsme rádi, že jste ve stavu takové bojové připravenosti, právě tak jako v Hradci Králové. Už vás nechceme napínat. A přátelé, už jsme tady s první otázkou, kterou budete plnit hned. Prosíme obě dvě města o pozornost. Zahrajeme vám úryvek z jedné opery a předem říkám, že nechceme, abyste nám řekli, o kterou operu jde a který skladatel ji napsal. Budeme pro vás mít otázky trochu jiné, přesto je nutné, abyste ten úryvek poznali. Prosím, ukázku.

0: Přátelé v Hradci, voláme vás. Přátelé v Hradci, buďte tak laskaví a řekněte nám, ve kterém roce měla tato opera svou premiéru. A vy, přátelé v Lounech, budete tak hodní a řeknete nám, při jaké příležitosti měla tato opera svou světovou premiéru. Prosím, voláme Louny.
1: Ano, tady Louny, tady Louny. My jsme teď měli otevřené uši, takže teď je zavřeme a otevřeme hlavy, abychom dali je dohromady. No a myslím, že už jsme se tak ujednotili na odpovědi, tak prosím naše znamení. Tak odpověď zní, tato opera byla uvedena u příležitosti otevření Suezského průplavu.
0: Děkuju vám, stačí, je to v pořádku a právě jste vsítili jednu branku. Nebudu k tomu... Alice Zahrádková už vám tady dala jedničku, ovšem teď jsme zvědaví, co k tomu řekne Hradec. Potom řekneme, která opera to byla a který skladatel ji složil. Prosím, Hradec.
2: Tak šlo o operu Aida. Pardon, nejprve znělka. Šlo o operu Aida a měla svoji světovou premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře. Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Děkuju, naprosto přesně. Získáváte tak jeden bod, nebo jak my říkáme, v sítem jste jednu branku. A my už tomu celkem nemusíme, přátelé, ani tady z Prahy nic dodávat, protože jste řekli, že šlo o Giuseppe Verdiho. Jedině snad to taková maličká zajímavost, že na té premiéře titulní roli Aidy zpívala Češka. Byla to Terezie Štolcová, rodačka z Kostelce nad Labem. Ale to jenom tak na okraj, jenom pro zajímavost. A už máme pro vás další úkol. Prosím, Zdeňka Jerotku, kdyby byl tak laskav a uvolnil nám na chviličku svou židličku, protože sem pozveme Hanu Vítovou. Aby byla tak hodná a zatelefonovala si s někým. Malý okamžik, paní Vítva, já bych ještě řekl, komu je to určeno. Tak tato otázka je určena do Hradce. Přátelé, poslouchejte telefonický rozhovor, který vede jakási dáma s někým na druhém konci drátu, koho vy ovšem neuslyšíte, a potom nám laskavě řeknete, s kým, se kterou osobností Hana Vítová, respektive ta dáma, kterou nám tady teď hraje, s kým tento rozhovor měla. Prosím, začínáme.
3: Hello. Dobrý den. U aparátu je Čurdová z kultury. Poslyšte, četla jsem vaše paměti a ráda bych si ještě něco doplnila. Tak váš otec měl 19 dětí, že? Co? 20? No to byl tedy kabrňák. No jenže tenkrát nebyly antikoncepční poradny, no takže to zas nebyl tak moc velký kumšt. Prosím vás, mám tady jednu nejasnost. Zabil jste toho Felixe Novohradského z Kolovrat nebo nezabil? No, tak když vám stačí, že jste se kvůli tomu 630 let soudil, no tak to beru zpátky. No ale poslyšte, vy jste měl těch soudů víc, co? Adam jste měl v mládí taky hodně, že? No co o nich soudíte? No myslím jako o ženách. Aha, teď v 60. jste změnil názor. No a na víno jste taky zanevřel. Víno je dar boží, znamenám. Prosím vás, v kterém roce jste napsal Prosto pravdy? Aha, v 26. Děkuji. Mně se to moc líbilo, jak se tam obouváte do kněží, advokátů, do lékařů. Jenže taky zpěváky jste tam mohl skritizovat. Ty by to potřeboval ještě dneska. No a poslední otázka. V kterém roce jste, prosím, umřel? Děkuji vám, pane... Pardon, promiňte, pane Pixo, já jsem to málem prozradila.
0: Naštěstí se to neprozradila. Děkuji vám, paní Vítová. A voláme do Hradce. Přátelé, kdo byl asi na druhém konci drátu?
2: Tak, doktore, prosím vás, ještě maličkou chviličku se zde poradíme. Jistě. Naši odborní poradci právě mají hlavy pohromadě a přemýšlí. Tak to byl Mikoláš Dačický z Heslova.
0: Výborně, rádi vám zatleskáme. Jak vidíte, přátelé, Hradec právě vsítil další branku, takže stav utkání teď je 2-1. Ovšem, ještě mají příležitost Louny. A zase budu prosit Zdeňka Jirotku, kdyby laskavě uvolnil svou židličku, tentokrát pro Milana Frýdla, který zase jako jiná postava si zatelefonuje s jinou postavou. Louny, toto je otázka pro vás. Stejného druhu, jako byla předtím pro Hradec. Prosím, Milan.
4: Haló? To jste vy? Tady jsem já. No, pamatujete, jak jste v 19. roce frknul s tou plukovní pokladnou do Vídně? Já vám ji tenkrát nesl, to je leco. Proč volám? No, jestli vám v té pokladně náhodou něco nezbylo. Jo, vy jste ji musel zase vrátit. A plnou? Škoda. No samozřejmě, když to poručil císař, to bylo nutný. Císař není žádnej hej, počkej. Slyšel jsem, že vás trápí podagra. A migrena taky? No, tak to ještě čekejte senilitu, to má každý pořádnej šlechtic. To byste ani nebyl šlechtic, kdybyste je neměl. A degeneraci nemáte? Možná, že o tom ani nevíte. Jo? Gratuluju. K čemu? No přece, jak jste to loni natřel těm protestantům u Stína ve Slezsku. Prchali a ani moc neprotestovali, že jo? No to protestanti dělají. A poslyšte, co dělá pan Zeno? Kouká pořád na hvězdy? Proč? Jo, on je váš hvězdář. Helejte, jak je to s tou zemí, točí se? No je volovina, to bysme přeci upadli, že jo? Tak buďte zdrav a... Jestli vám můžu radit, nejezděte do... No, nejezděte tam.
0: Hovor skončen. A já volám Louny. Poznali jste, s kým hovořil Milan Frýdl, totiž postava, kterou Milan Frýdl představoval. Louny.
1: No tak tady Louny, jestli dobře slyšíte, tak slyšíte, jak se tady rozhostilo obrovské ticho. A teď se právě radíme, dáváme hlavy dohromady. No ale je otázka, jestli budeme moct odpovědět. Tak přátelé, co vy na to? Je tam telefon ještě, okamžik, ještě si počkáme na telefon. Zatím se ještě můžeme radit.
0: Jistě,
1: má někdo
0: můžete.
1: Jiný názor? Vy tam vzadu říkáte? Rusvorm také, ano. A telefon? Valdštejn.
0: Aklamací někoho zvolte.
1: Tak co mám povědět? Tak jste pro Valdštejna, ano? Jsou tady rozpaky, ale já myslím, že... Těch rozpaků bychom měli vyplout. No, přátelé, domluvme se. Tak kdo je pro Rusvorma? Nechce děje vůle většiny. To je nás málo. A pro Valdštejna? Těch je ještě méně. To znamená, teď jsou tady neutrálové. Tak vsadíme to na Rusvorma. Co se může stát, na nejvíc ztratíme bod, ještě ho můžeme dohnat. Tak na druhém konci pomyslné telefonní linky by byl generalissimus Rusvorm.
0: Škoda, že jste nehlasovali pro toho Valdštejna, protože šlo o Albrechta z Valdštejna, přátelé. Albrecht z Valdštejna byl tím pomyslným příjemcem toho telefonického rozhovoru a bohužel vám tady branku tady nemůžeme uznat. Takže stav teď po druhé otázce je 2-1.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Svého času už jsem vám tu v divadle pro vaše uši představil soutěžní rozhlasový pořad. Kdy to bylo? Tedy to není otázka, ale název toho pořadu. Vysílal se v 70. a 80. letech a posluchači hádali a pak do rozhlasu posílali korespondenční lístky, dopisy a pohlednice s tipem na tajný rok X. No a když jsme před chvílí v Lounech neuhádli toho Valdštejna, bude se nám ta postava, historická osobnost Albrechta z Valdštejna ještě hodit. Jen připomenu, že v rolích průvodců se představují pánové Antonín Hart a Milan Klásek. A doplní je také herečka Alena Vránová.
2: Halo člověče, co je to s vámi? Nevidíte, že začínáme? Ukažte, co je to za knihu, že se o ní nemůžete odtrhnout?
3: Budete se divit. Tři mušketýři.
2: To se tedy divím. Tak když už jste si vybrali historii mušketýrů, musíme upozornit, že v našem roce X tomu bylo už 6 let, co mušketýři odsoudili zlou milady k smrti. A trest byl hned na místě vykonán bývalým katem, který byl zrovna po ruce a ochotně si s ní vyřídil své účty.
3: Ano, ano. V našem roce X uplynulo právě 6 let od pádu pevnosti La Rochelle. Věrné přátelství mušketýrů se mezi tím na dlouhý čas rozpadlo. Porthos žil šťastně s vdovou Kokenárovou a Aramis zvolil ctnostný život mnicha v klášteře v Nancy a Athos trávil čas na svém zděděném majetku na francouzském venkově. Jediný D'Artagnan neopustil vojsko a byl dokonce povýšen na poručíka.
4: A co když to tak, pánové, vůbec, ale vůbec nebylo?
2: Ale kdo pak nám to tu vstoupil do děje? Snad to není přímo velká D'Artagnanova láska paní Bonacieux.
4: Snad ano, snad ne, ale to není důležité.
3: A co tedy je důležité?
4: Kdo ví, třeba že tu a tam poopravím vaše slova.
2: Ale prosím, to my se zase dáme rádi poopravit. Od tak půvabné dámy.
4: No, tak třeba D'Artagnan. Víte, že v tom vašem roce X mu bylo teprve 14 let?
3: Ne, ne. Ale ne.
4: Ale ano. A garda šedivých mušketýrů vznikla dokonce až celých 23 let po tom vašem vybraném roce. Ano. Kardinála Richelieu D'Artagnan ani neznal. Za to byl oblíbencem kardinála Mazaréna.
2: Ale vy nám berete iluze. To snad tři mušketýři ani neexistovali?
4: To ne, existovali. A dokonce i jména měli stejná jako v románě Alexandra Dima. Jsou popsání v líčení jistého Courtilze de Sandra. Nazval své dílo Paměti D'Artagnanovi a drží se v něm důsledně historické pravdy. Ale když později Dima čerpal z této knihy, časově všecko jaksi důkladně posunul a promíchal. A proč ne? V lecjakém zajímavém příběhu je pravda obrácena na ruby.
3: Ale ať je to tak nebo tak, zdá se mi, že se tenkrát nějak stále jen mordovalo a bojovalo.
4: Jen tenkrát?
2: Ale, madam, nebuďte, prosím, jedovatá. Pravda je, že to byla doba válečná. No tak třeba u nás v Čechách. Válka pustošila zem už několik let. A bída z nouzí si tu podávali ruce.
3: Pole pustá, nikdo nesil ani neoral, vypálené vesnice značily jako černá stopa postup armády a tam, kde vojáci nepálili, vyplenili aspoň stavení do posledního drobečku.
2: A přece na dně té bídy doutnala ještě jiskřička naděje, že jednou a třeba už brzy bude konec té strašlivé války. Na trůn dosedne opět český král a do země se vrátí ti, kdo se s holýma rukama vystěhovali.
4: Všecko se změní jako mávnutím kouzelného proutku a zase bude dobře. Kolikrát už lidé takhle sněli na různých místech a v různých časech.
2: Jenže v našem roce X dostávali neurčité naděje určitější podobu. Proslýchalo se, že velitel císařských vojsk, vévoda Albrecht z Valdštejna, jednal už s emigranty i se švédským kancléřem Oxenšernou. Je hotov postavit se proti císaři a prohlásit se českým králem. Má přece celou armádu v ruce.
3: V ruce a hlavně v Měšci. Financoval totiž už pár let vojsko a proto mu byl zprvu císař ochoten ledacos odpustit.
4: Valdštejnova zpupnost mu však už dávno byla trnem v oku. A konec konců i odpouštění mělo své hranice.
3: V našem roce X se Valdštejn necítil bezpečný už ani ve svém paláci v Praze. Měl-li dobrý den, spřádal ještě plány na ovládnutí Evropy, ale množili se dny, kdy se cítil prach bídně a bez lékaře neudělal ani krok.
2: Bez lékaře, ale také bez dvorního astrologa, ne? Radil se s ním i o tom, koho má pozvat k obědu.
3: Však to také mělo velký význam. Jako třeba zrovna v Chebu v osudný den našeho roku X, kdy byli na slavnostní oběd pozváni velitelé největších pluků, Scottové Butler, Leslie a Gordon.
2: Kteří pak na oplátku zase pozvali k večeři maršálka Illova a hrabata Tričku Akinského. Valdštejn se pro velké bolesti omluvil.

0: Naši hosté nějak málo pijí, plukovníku Butlere. Nechutná jim snad u nás?
1: Ale poslušte si přece, pánové, a napijte se ještě, prozit.
2: Večeře byla výborná a víno je opravdu znamenité. Jsme vám, pánové, vděční za tuto večeři. Chci věřit, že si dobře rozumíme a že tomu tak bude i nadále. Na naše další společná vítězství.
0: Škoda, ano? Že vévoda Valdštejn nemohl přijít s vámi, hrabě Trčko.
2: Je na tom opravdu špatně. Každý pohyb ho bolí. Však jste, pane Leslie, v poledne všichni viděli. Vyhublí je na kos.
1: Ale hlavu na punktování má ještě čerstvo.
2: O, to ano, pane plukovníku, myslí mu to dobře. Celé odpoledne pracoval s námi na novém armádním rozkaze určeném všem jednotkám.
0: Nějak bylo v poslední době příliš mnoho těch rozkazů a přísah. Nezdá se vám, pane hrabě?
2: Inu, vévoda jedná podle situace, jinak to dnes není možné. Před měsícem sice podepsalo věrnost všech 42 velitelů vojsk, ale mezi tím se situace, jak víte, změnila.
1: Baže změnila. Byla tu předtím stále možnost, že se Valdštejn s císařem dohodne.
2: I my jsme dlouho doufali.
0: Doufali? Spíše jste mezi tím s každým punktovali. Se Švédem, se Sasíkem i s Francouzem. Proti císaři.
2: Ale pánové, jak tomu mám rozumět? Víte dobře, co máte slíbeno. Půjdete-li s námi, vévoda nejen poplatí vše, co je vám dlužen císař, ale obdaří vás navíc velitelskými hodnostmi i statky. Ostatně, což jste mu dnes poledne neosvědčili věrnost?
1: Věrnost, věrnost. Jak může mluvit o věrnosti ten, kdo nejprve zradil víru předku pro císaře a pak císaře pro jakousi chiméru, že se stane českým králem?
0: Tak jest. Přísaha byla vynucena a Valdštejn už je v koncích. Slibuje, ale nemá ani peníze, ani lidi.
2: Hrabě Chynský, slyšíte to? No to je opravdu příliš. Za těchto okolností...
1: Ano, za těchto okolností. Geraldine, kupředu!
0: Kdo je dobrý? Císařský.
1: Ať je císař Ferdinand!
3: Tak skončila večeře, od níž si Valdštejnovi generálové tolik slibovali.
4: Maršál Ilov, Trčka i Kinský byli na místě zabiti a plukovník Butler vedl mezi tím tlupu dragounů za Valdštejnem. Zastihli ho v noční košili.
5: Jak mu bylo předpověděno?
3: Myslíte v horoskopu od Jana Keplera?
5: Ne, ne. Tam bylo řečeno jen, že náš rok X bude pro vévodu osudný. Mám na mysli vidění Kristýny Poniatovské, sirotka po bývalém knihovníkovi ze Žerotína. Předpověděla, že Valdštejn bude proboden kopím v nočním úboru. Také poslala Valdštejnovi varovný list s nebeským poselstvím, aby nebyl tak bezohledný, spupný a panovačný a polepšil se.
4: A co na to Valdštejn?
5: Nebral to moc vážně. Žertoval, že ti druzí dostávají listy od císaře nebo od papeže, ale on prý přímo z nebe.
3: No, a my teď máme nejvyšší čas skončit naši vycházku do roku X.
4: A tak se také s vámi rozloučíme, protože už jistě všichni víte,
3: kdy to bylo.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak myslím si, že asi ta Valdštejnova smrt v Chebu byla tou největší nápovědou, co říkáte. Ano, pokud jste hádali rok 1634, bylo to správně, v případě Albrechta z Valdštejna přesně 25. února. No a teď ještě do třetice soutěž a nadto detektivní. V 90. letech obohatil program rozhlasového vysílání zajímavý seriál, kde se na řešení jednotlivých případů podíleli sami posluchači, jak jinak. Je to prosté, paní Watsonová. Tahle parafráze slavného výroku Sherlocka Holmese doprovázela každé setkání tří dam. Paní Watsonové, paní Doyleové a paní Gardnerové. A jistě uznáte, ta jména nebyla zvolena náhodně.
2: Jak zemřel John Borman.
3: Příběh z cyklu detektivních hříček. Je to prosté, paní Watsonová.
2: Jsou povolání, která se nezapomínají. Však jste si toho určitě všimli. Jistě jste už někdy viděli muže, který se nedokáže rozloučit s prostředím, v němž pracoval, i když mu už čas dávno nadělil zasloužený odpočinek. Někdy jsou ty aktivní penzisté nesrazitelní, jindy jsou na svém bývalém pracovišti vítaní a ctění. Mají totiž co říci těm mladším. Mají něco, co se nedá koupit. Životní zkušenost. No, jen si poslechněte pana Dereka Doyla a dáte mi zapravdu.
4: Tak pan Wilkinson už má také předpenzí. Já si pamatuju, jak přišel poprvé do služby. Předložili ho odněkud z Lestru. Jde příští měsíc do penze. Byl jsem se podívat na okrsku a zjistil jsem, že je z toho trochu zaskočený a melancholický. To jsou pocity, které velice dobře znám. Kdy to není zase tak dlouho, co jsem je prožíval.
5: Obávám se, že to je už více než 10 let, pane Doyle. A dosud jste se s tím faktem, že už nejste v činné službě, nesmířil.
6: To je také důvod, proč stále chodí za svými chlapci, jak říká, na starý okrsek.
5: Až jeho chlapci budou také v penzi, už nebude mít kam chodit.
6: Když už tam chodíš, mohl bys občas přinést nějaký případ, abychom měli náplň na nedělní odpoledne. Jistě se tý komisař Wilkinson někdy svěří se svými problémy.
4: Tentokrát tam nebylo nic zajímavého, jen banální případ sebevraždy. Hoši mě vzali sebou na místo činu, ale zdá se mi, že jeho objasnění je velice snadné. Ještě čekají na výsledek pitvy a mohou to uzavřít.
6: I když...
5: Řekl jste, i když, komisaři. Řekl jste to takovým tónem, že mám pocit, že ten případ... Zase tak jednoduchý není.
6: Mohl bys nás seznámit s podrobnostmi, Dereku? Také si myslím, že nejsi o závěrech těch svých chlapců skálopevně přesvědčen.
4: Proč si to myslíš?
6: Protože tě znám.
2: Dámy si dolili čaj s tou zvídavou dychtivostí, kterou tak dobře známe. Bylo jasné, že program nedělního odpoledního dýchanku nebude zase až tak nezajímavý, jak se zpočátku zdálo.
4: Dobrá, k tomu smutnému činu došlo v nové kancelářské budově ve čtvrti Oaks. Když jsme seděli v kanceláři s týmem Wilkinsonem, ozval se telefon. Někdo odtamtud volal, že v budově bylo slyšet výstřel. Zvedli jsme se jaksi automaticky a vyjeli na místo, kde se střílelo.
5: Vy jste jel také?
4: No jak říkám, probudili se ve mně staré návyky. Ani nevím, jak jsem se dostal do výjezdového vozu. Oni to brali úplně stejně.
6: Vůbec si neuvědomili, že s nimi jede penzista?
5: To je úžasné, jak člověk sroste s prostředím. Trochu mě to dojímá.
4: Já jsem si to uvědomil teprve na místě. Ale tým mi řekl, ať se účastním vyšetřování, jestli aspoň ověřím, jestli jsem nezapomněl, jak se to dělá. Tak jsem tam zůstal. Ale samozřejmě jsem se snažil do jejich práce nezasahovat.
5: Byla to tedy sebevražda?
6: Kdo se tam zabil? A jak to provedl?
4: Bylo to celkem prosté. V kanceláři, která patří firmě Marko, ležel na zemi její obchodní ředitel, pan John Borman. Měl v pravém spánku ošklivou dírku. Vedle něj ležela pistole.
5: Kdo toho nebohého Bormana našel?
4: Byl to vrátný. Vrátnice je v přízemí, stejně jako kancelář. Pan Glenn, to je ten vrátný, vypověděl, že v 6:30 uslyšel výstřel. Běžel najisto, v budově v té době už nikdo jiný nebyl. Dveře kanceláře pana Bormana byly zavřené.
5: Zavřené nebo zamčené?
4: Zjistili jsme, že byly zamčené, ale vrátný to nemohl vědět. Zvenčí totiž všechny dveře v té budově nemají kliku, ale jen takovou tu kouli, takže otevřít se dají jen zevnitř nebo klíčem. Pan Glenn je neotvíral. Měl sice univerzální klíč, ale rozhodl se, že zavolá policii. Chvíli klepal a volal, ale zevnitř se nic neozývalo, tak spěchal k telefonu.
5: Vy jste tedy dveře otevřeli?
4: Ano, otevřel je jeden z policistů. Uvnitř jsme uviděli to, co jsem říkal.
5: Člověk se přece jen tak nezabije. Měl ten pan Borman nějaké problémy, třeba osobní?
4: Hovořili jsme s jeho ženou, která se z toho zroutila. Tvrdila, že v rodině bylo všechno v pořádku a nenapadá jí nic, co by mohlo zavdat příčinu k takovému rozhodnutí.
5: Bylo to tedy klidné manželství?
4: Klidné manželství. Na první pohled snad ano, ale rozhodně si myslím, že dneska nic takového neexistuje.
5: Do hlavy člověku nevidíte. Ten vrátný neměl tušení o nějakém motivu?
4: Ten byl jen velice vyděšený, nebyl vůbec schopen vypovídat, ale nakonec se uklidnil a vzpomněl si, že pan Bormer měl jakýsi zásadní spor se svým společníkem a spolumajitelem firmy, panem Samuelem Pitkinem.
5: To je jistě zajímavá informace. Vyslechl někdo toho Pitkina?
4: Ne, nebyl k sehnání, doma nebyl.
5: Ještě k tomu vrátnému. Jistě věděl, kdy pan Borman do kanceláře přišel.
6: Byl tam celou dobu sám?
5: Netelefonoval někomu? Mluvil s ním vůbec ten pan Glenn?
4: Ale to je přece křížový výslech, co na mě praktikujete.
6: Někdy nezbývá, než spustit křížový výslech. Samozřejmě, že bychom raději vyslýchali toho pana Glenna.
5: Toho však nemáme k dispozici, takže informace nám musíš poskytnout ty sám. Pokud by nám je neposkytl ten tvůj přítel Wilkinson.
4: Wilkinson je dobrý polná, neprozradil by vám nic. Ostatně pro něho je ten případ jasný jako východ slunce.
6: I přesto, že nemá ani tušení o motivu.
5: Motiv pro sebevraždu policie zkoumat nebude. Pokud pitva neprokáže cizí zavinění, bude případ odložen.
4: Ano, všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude.
5: Ale sám si naznačoval, že se ti na tom jasném případu něco nezdá. Vždycky se chlubíš svým kriminalistickým instinktem. Pokud ti něco napovídá, měl bys nám to říct.
6: Vaše sestra má pravdu, pane Doyle. Vy jste nám určitě neřekl všechno, co o tom případu víte.
4: Všechno podstatné jsem vám řekl, milé dámy. Jen mě trochu překvapilo, že v místnosti ani nikde jinde nebyl nalezen dopis na rozloučenou.
5: To je překvapivé, ale není zas až tolik nezvyklé. Spousta lidí odchází z tohoto světa vedena nějakým náhlým popudem. Dlouhotrvající deprese například vyústí ve chvíli, kdy člověk vezme zbraň a obrátí ji proti sobě.
6: A pan Glenn byl posledním, kdo s panem Bormanem mluvil?
5: To je, myslím, dobrá otázka.
4: V inkriminované době byli v budově jen dva muži. Glenn a Borman. Pan Borman přišel na večer a sdělil vrátnému, že prověří ty sporné účty, kvůli kterým se pohádal den předtím s panem Pitkinem.
6: Oni se pohádali kvůli účtu?
4: Ano, pan Borman podle všeho našel nesrovnalosti a pohádal se s panem Pitkinem. Hádku slyšelo mnoho lidí. Borman na Pitkina křičel, že je zloděj a že ho zničí. Bylo to hned dopoledne. Pan Pitkin odešel velice rozčílený a jako by se po něm slehla země.
5: Ale pozor, pan Pitkin tedy mohl mít motiv.
6: Mohl se obávat, že pan Bormann prokoukne jeho machinace z účty.
7: Měl pan Pitkin klíč od kanceláře?
6: Věděl pan Pitkin, že pan Bormann vlastní pistoli?
4: Odpověď zní ano. Pan Pitkin přirozeně měl klíč od kanceláře. Byl přece společníkem firmy Marko. A o tom, že pan Bormann vlastní zbraň, věděl také velmi dobře. Ostatně věděl o ní i Vrátný, kterému předváděl takový trik. Ukazoval mu, jak rychle dovede zbraň vytasit z podpažního pouzdra. Říkal, že proti jeho rychlosti nemá žádný lupič šanci.
7: To je jistě velice zajímavé. O zbrani tedy vědělo více lidí.
4: Ano, pan Bormann ji držel legálně a používal ji při transportu peněz z banky do banky. Tu práci nechtěl svěřovat nikomu jinému. To, že se pistolí chlubil, znamenalo, že chce nahnat strach potenciálním lupičům.
7: Uměl vůbec střílet?
4: Každou středu chodil střílet na sportovní střelnici, aby si udržoval formu.
7: Pan Glenn ho tedy viděl jako poslední, když pan Bormann procházel na večer Vrátnicí. Ničeho podezřelého si nevšiml. Jakou měl pan Bormann náladu?
4: Pan Glenn vypověděl, že pan Bormann přišel velmi rázně. Říkal, že si dokáže ve firmě udělat pořádek. Požádal také pana Glena, aby mu skočil do vedlejšího traktu pro sendvič a kávu.
7: Je tam vůbec nějaký bufet?
4: Jenom prodejní automaty. Pan Glen nakoupil podle pokynu a odnesl to panu Bormannovi do kanceláře.
6: Pan Bormann byl v té době v pořádku?
4: Pan Glen zaklepal na dveře kanceláře a nic se nedělo. Zaklepal tady ještě jednou hlasitěji. Pan Bormann otevřel a převzal sendvič a kávu. Poděkoval a řekl, že bude pracovat asi až do rána, že je toho všeho daleko víc, než si původně myslel.
7: Že je toho daleko více, než myslel. Tím mínil asi to, že v účtech našel více nesrovnalostí.
4: Ano, byl prý velice rozčilený, hlas se mu chvěl.
7: Je možné do budovy přijít jinou cestou než kolem vrátnice, v které seděl pan Glenn?
4: To jsem si samozřejmě zjišťoval. Je tam ještě zadní nouzový vchod, od kterého mají klíč šéfové firem.
6: Tedy i pan Pitkin.
4: Služba ve vrátnici končí běžně o půlnoci. Kdyby někoho napadlo pracovat nad ránem, mohli by přijít právě tím nouzovým východem. U východu je také skleněná skříňka s klíčem. V případě požáru nebo nějakého jiného nebezpečí stačí skříňku rozbít a klíčem odemknout.
6: Byla ta skříňka nepoškozená?
4: Naprosto, sám jsem ji kontroloval. A ručím za to, že zadní vchod v poslední době nikdo nepoužil. Pan Glenn tvrdil, že by to mohl dokonce odpřisáhnout. Myslím, že nemá cenu se nad tím nadále zamýšlet a spekulovat.
6: Promiňte, vezmu to. Doylová? Ano, dobrý den. Jistě, Derek je u mne. Pro tebe, Dereku.
4: Doyle. Ahoj, Time. Co říkáš? Počkej, opravdu? Ale to je zajímavé. Co říkáš, to je nejen zajímavé, ale to naprosto mění situaci. Díky za zprávu. Ozvu se.
6: To byl ten tvůj Wilkinson, viď?
4: Ano. A řekl mi něco velice zajímavého.
7: Víš snad něco, co jsme nevzali v úvahu?
6: Zjistilo se něco při pitvě?
4: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
6: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
4: Vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak. Nemyslíte?
7: Ach tak. Zdá se mi to docela prosté, pane Doyle.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak co, uhádli jste? Pokud ne a potřebujete ještě čas nebo chvíli na přemýšlení, správné řešení vám nabídneme za chvíli, jen co se vrátíme z výletu do Lhoty, kam nás zve Jitka Molavcová.

0: No a co zbývá? Ještě potvrdit odhalení vraha, protože vy už to určitě doma u rozhlasových přijímačů víte. A já se s vámi loučím s přáním dobrý dnů ve zdraví a při poslechu dalšího divadla pro vaše uši se těším zase někdy hodně brzy naslyšenou.
1: Zjistilo se něco při pitvě?
2: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
2: No, vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak, nemyslíte?
3: Ach tak, zdá se mi to docela prosté, pane Doyle. Jestliže měl v krvi stopy po uspávacím prostředku, těžko se asi zastřelil. Ostatně i to, že se v kanceláři nenacházely žádné kompromitující listiny, napovídá, že
1: pan Bormann byl spíše zavražděn. Vrah jistě odnesl i listiny a nastražil to tak, jako by šlo o sebevraždu.
3: A jistě jste si povšimli, že v koši nebyl kelímek od kávy, i když tam byla plastová krabice od sendvičů.
1: V kávě byly jistě barbituráty, které pana Bormana uspaly. Zastřelit ho nebyl už potom velký problém.
2: To znamená, že vrah uklidil listiny a odnesl i kelímek, v němž by se jistě dali zjistit stopy po uspávacím prostředku.
3: Ale potom mi vychází jediný člověk. Ten, který přinesl kávu, který měl univerzální klíč a měl patrně i pověření od pana Pitkina. Počkal, až Bormann usne, odemkl kancelář, zastřelil Bormana jeho zbraní, odnesl listiny a kelímek a pak zavolal policii a předstíral zděšení.
2: Opravdu prosté, paní Watsonová.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, čtvrtek 21. května 2026. A zase počase vás zdraví na vlnách Českého rozhlasu v noční lince z Prahy Honza Macoun. Dnes bez kolegy Kubaly, který si rochní někde v plechu, spí. No tak, spí. Chrápe. Má břicho. Já mám teda větší a chrápu taky, tak podle toho usuzuji, ale počkejte. Nespí on třeba někde netradičně jinak? Víte, o tom bude dnešní vysílání noční linky. Čtvrteční noční linka, když auto supluje ložnici.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Prosím vás, klid. Nemyslím na sex, myslím na to, když jste spali někde jinde a bylo to pro vás zásadní. To auto tam je jen, protože se to hodilo.

0: Auto většina z nás bere jako dopravní prostředek, jenže někdy se z něj stane hotel, azyl, nouzová noclehárna nebo dokonce místo, na které člověk po letech vzpomíná raději než na drahou dovolenou. Někdo spal v autě během cestování, jiný po rodinné hádce, další po plese, i nějaké ty cukrbliky by tam mohly být. A já se ptám úplně na všechno, co se točí kolem auta. Ne naše první auto, ale když je auto jako hotel, nebo když auto supluje ložnici. A když to vemu obecně, netradiční nocleh vás a vašich blízkých, anebo z doslechu, i to se počítá. Nebojte se, Praha nekouše, těším se na vás. 731 800 900, 731 800 900 a do třetice.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řekli jsme to třikrát, tak to platí a prosím pěkně, nebojte se i vy, kdo jen tak pasivně posloucháte, pojďte se zapojit klidně. I na poprvé počítá se úplně všechno. Následující dvě hodiny společného regionálního vysílání se stanicí Pohoda. Je to noční linka Českého rozhlasu dnes s Honzou Macounem z Prahy. Tak se těším, kdo otevře dnešní vysílání, když auto supluje ložnici. Jo a samozřejmě, kdybyste nechtěli se mnou mluvit, i to se počítá, písmenka jsou vítané, nebo vítaná, a to na e-mailu linka@rozhlas.cz a nebo v komentářích pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Tak kdo bude jako první? Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo nám volá? Kdo pak je na druhé straně a kdo to všechno otevírá? Tak slyšíme se. Jste tam a já to slyším. A nic. No tak to jsme nezačali nějak dvakrát vápně, tak zkusíme jinak. Třeba tak. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer i vám. Odkud nám voláte a kdo jste?
2: Z Brna, posluchačka Petra.
0: Milá Petro, když auto supluje ložnici, tak povězte.

0: duch jsem tam měla.
1: Pardon.
0: Spávala jsem za prací, jela jsem na jedné drůbežárně. Ráno jsem si tam, sehnala jsem si takový malinký vařiček na líh. Jsem si vařila kafe, chodila za mnou liška. No, ale druhou noc prostě tam pršelo, bylo tam blato, tak jsem tam nemohla vjet, tak jsem vjela, jela jsem o kousek za dědinou a vjela jsem jako na kraj polní cesty, ještě to nebyla úplně polní cesta, ještě tam byly panely. A přijeli tam policie a klepali na mě, já z těch poduchen jsem se vyhrabala a oni mi oznámili, že tam nesmím stát, že mám zajet kousíček dál. Já říkám, ale tam zapadnu, že ne, teď neprší, tam už je to vyschlé. No tak jsem tam zajela, což o to, jenomže v noci další bouřka a já už jsem nevěla. Tak jsem peřiny nechala v autě, zamčila auto, šla jsem pěšky 2 kilometry do práce a pak jsem scháněla někoho, kdo mě odtáhne.
1: Tak když není zbytí, tak člověk takhle zůstane v autě. Opakovalo se to ještě někdy, že jste byla nucena, ať už v rámci nějakého vztahu anebo nějaké změny pronájmu, podnájmu, anebo na dovolené, taky se může stát. Spala jste
0: ne,
1: někdy?
0: Ne, potom už ne. No ale abych to dozprávila, tak potom, když teda jsem odpoledne po práci sehnala kamoše, ten přijel, zapřál to a že nejde, že musíme sehnat traktor. Já říkám, to si děláš srandu. Pouzně do toho, měl favorita, říkám, pouzně do toho. Já jsem si to auto nakonec vytahla z toho bahna, jo. Zaliskaní jsme byli všichni, jo. Ale podařilo se, no. A pak už teda to, ten týden jsem to nějak přečkala.
1: No vzpomínky to máte skoro jako živé, jako by to bylo včera a přitom 25.
0: No 25 let, jo, ale ta liška, jak tam za mnou chodila, to bylo hezky, ona mě tam vzdáli, pozorovala vždycky jako.
1: Tak pozor, ať nebudíme zase tady někoho, kdo nám tady pochrupává. Děkuju, dobrou noc.
0: Jo, dobrou noc.
1: No tak já, co, tak když něco pokazím, tak si stejně posypu popel na hlavu a přiznám se. Tak tohle bylo od nás z rodiny a nebyl jsem to já.

Prosím pěkně, dnes v noční lince na téma, když auto supluje ložnici. Ne mikrospánek, ano, ne, to ne, takhle ne. Jak jste na tom, kdy jste byli nuceni, ať už dobrovolně, nedobrovolně, spát v autě? A nebo nějaký netradiční nocleh, to se taky počítá a nemusí to být právě v něm. Kde všude jste spali? Přespali jste taky někdy v autě? Probudili vás policisté, déšť nebo ranní slunce do očí? Sklápili jste sedačky na benzínce? Zažili jste noc na parkovišti u moře? A takový ten spánek, kdy se zamlží okna, dobře lžu, žádný spánek, nějaké romantické chvíle, také byly? I na to se ptá.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Jitka z Kladna píše, s manželem jsme v 80. letech jeli starou škodovkou do Maďarska. Na hotel nebyly peníze, tak jsme spali přímo v autě kousek od Balatonu. Sedačky sklopené, právě jsem to zmiňoval, pod hlavou ručník a okna pootevřená. Ráno nás probudilo slunce a vůně vody. Bolívala záda. Člověk byl celý polámaný, ale dodnes na to vzpomínám raději než na kdejaký hotel. Byla v tom svoboda a pocit, že svět je otevřený. Přiznám se, taky jsem několikrát nocoval v autě a dokonce taky na cestě z Budapeště do Prahy a za deště, únava velká, benzínka to jistila, ale můj zásadní nocleh v autě byl taky z únavy a bylo to na Ukrajině z cesty z Krymu směr Cherson, jestli to říkám správně. A ta únava byla tak strašně velká, že jsem zkrátka zastavil a nebyl jsem schopný už potom popojet ani pár metrů a to se kolem toho auta sešlo asi tak 20 psů a všichni štěkali. Úplně všichni štěkali. Já nevím, jestli nějaké papání nebo něco podobného, nebo poznali, že to bude cizinec a že ho pěkně vyštěkají a nenechají spát. No ale dopadlo to dobře. Na zaplať pánbu, že jsem nejel dál, protože ono, když se řekne ukrajinská silnice, tak to znamená ve výsledku, no, buď to jde, anebo není nic. Aspoň tak to bylo před lety. Zrovna dnes mi to připomněly sociální sítě před 9 lety. Jedna velká ukrajinská návštěva. Na nic, popojedem.

0: když auto supluje ložnici. Prosím pěkně, takhle to máme. Noční linka z Prahy do 1 hodiny povídání. Máte takový nějaký příběh, který by se dal sdělit do vysílání, tak jsem s ním 731 800 900 jako Radek. Pěkný večer.
1: Hezký večer všem posluchačům i do Prahy vám, Honzo.
0: Děkuju.
1: Děkuji za krásné téma, které já jsem neodolal, musel jsem zavolat, protože zrovna teď, já nevím, asi po 20 letech, tak pojedu v sobotu z mojí Oktávii, nechal jsem se tam ještě dodělat nějaký molitan po tu madraci, protože budu spát v sobotu v autě, já se na to strašně těším a je v tom ta svoboda. Pane Honzo, je to v tom ta svoboda, že ráno se zbudíte z toho auta, otevřete ty zadní dveře v té oktávce, zapálíte si to cigáro.
0: Jožišmarad, co to říkáte, kouření škodí zdraví, ale rozumím vám.
1: je to krásná svoboda. Úplně se strašně to zase těším, jo, a já tam vždycky na všech těchto víkendech velmi brzy, už je třeba 5-6 hodin, jo, a ty ptáci zpívají všude kolem vás, jo, a spíte, nespíte někde na hotelu, spíte v tom autě, to je úplně super.
0: Ale že to máte takhle v plánu, kam teda jedete, nebo proč budete spát v autě?
1: No, oni pro nás, my jedeme na svatbu, a svatba už proběhla tajně někdy v prosinci, ale nechali to teď až na květen, že a pozvali nás jako příbuzné, že bude taková krásná letní, nebo letně.
0: No může být, počasí na to bude.
1: O víkendu už na to počasí bude. Zahradní slavnost, tak já jsem na to strašně těším.
0: No počkejte, jestli pijete alkohol, tak to teda vám řeknu, že takové probuzení v autě taky znám a můžu vám říct, že jsem se otrávil málem sám ze sebe.
1: No já právě přemýšlím, že když, už jsem to zkoušel, jak mám zamknout, protože když zamknu dálkovým ovládáním, tak se mi ty okénka vyjedou nahoru, jo, a já se potřebuji nechat nějaký ten luft, abych tam měl čerstvý vzduch, a už jsem to vymyslel.
0: No,
1: velmi se na to těším.
0: Ano.
1: A už jsem to teda zažil, jo, ale říkám, jeli jsme za přátelama z kapely, a to, že snad 20 let někde do kempu s manželkou, a to jsme tam spali spolem. A teď už to máme vymyšlené, takže manželka, když mají pro nás ubytování v jejich rodinném domku, tak ať tam jede manželka, já už tam budu spát sám. ať se tam...
0: Co? Taky klidně manželka může taky, aspoň zažije romantiku po letech třeba, ne? Jo, ne?
1: No, v tomto jsme trošku jiní.
0: Dobře, já vás do ničeho nenutím, abyste si nemyslel, že z vás trhám nějaké praktiky nebo něco takového, to zase ne, ale jenom vám řeknu, vlastně teď si uvědomuju, že vlastně mě na spánku v autě rušila jedna věc, a to zcela zásadně, a bylo to vlastně pokaždé, a to bzučení komáru a komáři samotní.
1: Jo, tak... Teď to ještě nebude. Teď je ještě na komáry brzo.
0: Ať se vám to vydaří, prosím pěkně, dejte, když tak vědět, jak to dopadlo a zdali se okénka zamlžila. Děkuju, dobrou noc.
1: Pane, já vám moc děkuju za povídání.
0: Taky. No ono... Auto už dávno neslouží jenom k cestování, protože pro spoustu lidí se občas mění i v improvizovanou ložnici. Ať už kvůli dlouhé cestě, třeba nějakém festivalu, no tak dost. Kvůli práci nebo kvůli obyčejné únavě, podle cestovatelských serverů a automobilových klubů se nejčastěji přespává, a to jsem si poznamenal, v autech se nejčastěji přespává hlavně ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii nebo na Novém Zélandu, kde je běžné takzvané, jestli znáte, camping, vlastně to jsou taková ta auta speciálně upravená na to, že vlastně tohle je nahrazení hotelu a nejen jedného ubytovacího lůžka. Lidé tam vlastně vyrážejí na dlouhé roadtripy, na takové cesty a nebo na poznání. Noc v autě berou tedy jako možná součást dobrodružství. Hodně rozšířené je ale spaní v autech taky v severských zemích. Hlavně v Norsku nebo Švédsku, kde zákony umožňují poměrně volné přespávání v přírodě. V Evropě bývává spaní v autě nejčastěji u moře, během dovolených, na odpočívkách, při dlouhých cestách nebo právě po zmiňovaných festivalech. No a podle psychologů v tom není jen nouze. Někteří lidé prý v autě paradoxně cítí větší klid a bezpečí než v hotelu. Jen ráno bývá o něco tvrdší než doma v posteli. No to je fakt.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, nemládneme, to je fakt. Zrajeme. Kostra taky začne někdy vrzat, protestovat. Ale když k tomu zapije Karel Gott, hned jsme čupr plní elánu a to dáme. Pojďme si zaspívat. Teda já taky, ale vypínáme mikrofon, anebo mi přeladíte jinak.

0: Máme auto, jedeme někam, anebo malujeme, rekonstruujeme, tak musíme přespat buď v hotelu, ale za to se musí zaplatit, nebo u tchyně. No, auto bude možná jistější. Když auto supluje ložnici, tak Pavel napsal: dobrý večer, já jsem v jednom období svého života automobil měl za bydlení. Jenže mi tenkrát ukradli poznávací značky, tak jsem musel opustit komunikaci a odtáhnout auto do dvora. Tam ale parkovali i zaměstnanci městského úřadu a nelíbilo se jim, když ráno přijeli zaparkovat do práce a v jednom z aut byl spící člověk zavalený v peřinách a polštářích. Tak mě zaměstnanec městským autem na lani odtáhl za město na takovou slepou silnici a tam jsem byl až do podzimu. Jednou jsem vstával a na autě byla jinovatka. Já se začal obávat toho, že zimu tam nedám. Naštěstí se objevil inzerát v našem časopise o pronajmutí garáže. Jeli jsme tam se podívat a garáž jsem si pronajal a to už pak začala další etapa mého života a auto, pokud se nemýlím, byl Nissan Sunny. Přeji všem hezký večer. Pavle, děkuju za zprávu. A co vy, jak to máte? Co vaše auto pamatuje? Teda, jestli ho ještě máte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900 a kdo nám volá? Pěkný večer.
2: Dobrý večer přeji. Tady Pavel z pražského Žižkova.
0: Ano, Pavle, prosím pěkně, povězte, jak jste na tom s autem, případně, no, případně je jestli ho ještě máte.
2: A auto ještě mám ho asi 24 let, stejně starýho, jako mám starou teru.
0: Ano.
2: A jeli jsme takhle jednou na dovolenou do Krušných hor. A jeli jsme takhle tou severní cestou a bylo hrozné náledí. A bohužel jsem to už jako nezvládl jako technicky, tu jízdu, takže jsme museli přespat na odstavném parkovišti a počkat, až to do rána posypou. A potom jsme pokračovali teprve na Mariánskou, tam vlastně kde jsme byli ubytovaní. Takže jsme jednu noc strávili v autě.
0: Jestli tomu správně rozumím, tedy zima, to znamená, že jste zima musel mít nastartováno a topit.
2: Ano, je to pravda. Já jsem musel jako průběžně přitápět, protože jinak bychom to jako nevydrželi, takže jsem měl dostatek benzínu v nádrži, takže to vyšlo docela dobře.
0: Jak kvalitní spánek to byl?
2: Vůbec nebyl kvalitní. To nebyl kvalitní. Jako já myslím, že ty ostatní, kteří byli v autě, ty tři, manželka a dvě děti, ty spaly, ale já jsem jenom přitápěl.
0: Vy jste udržoval rodinný oheň.
2: Ano, benzínový oheň jsem udržoval.
0: No jo, no tak je tenkrát to se topilo na tuhá paliva, co si pamatuju, možná ještě dneska to taky někde je, ale neříkejte, že to bylo jediné spaní takhle, nebo ještě za těch...
2: Nebylo to jediné, protože já mám ve zvyku jako jezdit všude pozdě večer, takže jsme jeli do Uherského Hradiště a tam poblíž, nebo ne poblíž, ale dál jsme mířili na takzvanou osadu Vyškovec a tam jsme byli ubytovaní u jedné paní. No a stalo se to, že my jsme to prostě večer nenašli. Jezdili jsme pořád okolo, až jsem to potom někdy jako ve dvě v noci jako nechal na nějakým parkovišti odstavným a ráno, když se začal rozednívat, tak najednou ten Vyškovec, ta vlastně to místo obytování bylo přímo před náma, ale přes tu se to vůbec neviděli. Takže my jsme byli prostě těsně u toho místa obytování, ale nemohli jsme se tam dostat.
0: A nešlo ani zavolat nic?
2: No tak ve po půlnoci už nám to bylo trapné volat, takže jsme to přespali.
0: Ano.
2: A vyřešili jsme to tady tímhletím způsobem.
0: No a co takové třeba daleké cesty k moři?
2: Jo, to jsme taky jednou jeli na ostrov Cres, to jsme jeli. A to jsem teda řídil sám. A jeli jsme přes Rakousku, přes Vilách a všude možně, bylo to hezký. Udržoval jsem se takovým nezdravým nápojem energetickým.
0: Čím sladší, tím větší křídla, říkáte.
2: nebudu jmenovat ten nápoj. No a prostě jsme jeli přes ten Vilách a potom, když jsme přijeli ještě přes Slovinsko, tak tam, jak jsme jeli z toho kopce s těma serpentínama, tak tam na mě přišla taková strašná únava. Bylo to asi 6 ráno, že jsem si opravdu musel dát asi 2 hodiny spánku. A pak jsme to dorazili až někam na pobřeží, protože Cres je ostrov, takže jsme stihli ještě ten trajekt, že dobře to dopadlo a do druhého dne do večera jsme dorazili tam, kam jsme měli.
0: Tak dopadlo to dobře. Což jste mi připomenul taky jednu moji cestu takhle přes Rakousko k moři do Chorvatska, do Jugoslávie a já jsem chtěl ušetřit a nechtěl jsem platit za ty dálniční poplatky, tak jsem měl přes sedlo. No, řeknu vám, že že už to nikdy v životě neudělám, protože to je tak vyčerpávající, že ani jsem tam nedojel a už se muselo chviličku odpočívat, aspoň těch 20 minut spánku. A to je snad jediný okamžik, kdy člověk jako v tom autě, aspoň teda v mém případě, fakt zalomí na těch 20 minut a potom, jak se říká, jakmile si člověk dáchne, tak potom je to hned přeci jen svěžejší ta jízda.
2: Určitě je to lepší, jako přestat přerušit tu jízdu, dát si 25, nebo myslím, že se 25 vyplatí a potom pokračovat dál, než to hodnit nějakýma energetickýma nápojema.
0: Moc děkuju. Moc děkuju za vaše noclehy v autě. Těšilo mě.
2: Tak mě taky. Poslouchám vás na vysílači Cukrák. Ano. Hotelích 7. Protože to je jediný nejsilnější vysílač tady v okolí.
0: Takže má mateřská stanice Český rozhlas
2: ano,
0: Střední Čechy.
2: Tak
0: děkuju pěkně a třeba ráno naslyšenou.
2: Mějte se hezky a přeji hezké vysílání. Naschledanou.

0: tak láka na ten čudný zvuk.
1: Hana ze Zlína píše, jednou jsme přespávali v autě při cestě nahory, večer pohoda, romantika, jenže nad ránem přišla strašná bouřka, déšť bubnoval do střechy auta tak silně, že jsme mysleli, že se něco rozbije. Okna se mlžela, všude vlhko a zima, ráno jsme byli úplně stuhlí a mokří a od té doby říkám, že spaní v autě je krásné jen do chvíle, než začne pršet. Taky píše Lenka, s budoucím manželem jsme kdysi neměli peníze na penzion, tak jsme projeli půlku republiky autem a spali, kde se dalo. Na parkovištích, u lesu, jednou dokonce vedle hřbitova. Smáli jsme se úplně všemu. Dneska máme hypotéku, práci a každý svůj režim. Ale na tyhle noci vzpomínáme možná nejradši. Člověk tehdy nepotřeboval skoro nic.
0: Už jsem blázon sám, veď si stále hrám, len ten čudný zvuk. Čuky, čuk, čuky, čuk, čuky, čuky, čuky, čuky, čukáme ten čudný zvuk. Nad chodníkom čuky čuk, čuká mi ten čudný zvuk, čuky čuk. Zvláštní zvuk, krásný zvuk, čuky čuk, a láka má ten čudný zvuk.
1: Tak jsme se projeli autem Trabant.
0: Tak láka má ten čudný zvuk.
1: Marian Labuda s námi. Český rozhlas, noční linka, kdo nám volá?
2: Dobrý večer. Já Veselý.
1: Ano.
2: Mohla bych si povídat taky něco.
1: No jasně, jsme ve vysílání, tak ven s tím, jaký to byl nocleh, kde to bylo, kdy to bylo?
2: Bylo to v letě, jedno, můj manžel jako chodil dost opilej domů a v noci nás vyhodil. Tak já jsem, dceři byly 4 roky, tak já jsem vzala perinu a šli jsme si lehnout do auta. Leželo se tam pěkně, ale nejhorší bylo to, když ráno jsem musela do práce, předu do školky a vylízali jsme z auta, byli jsme na náměstí, aby jsme se nebáli nějaký potulý uličce. Bylo to hrozný pocit, když chodí a my vylezli z auta. Neměli jsme se kde umýt, ona musela do školky, já do práce. Takže to bylo, dost v autě byla pěkná, ale ten pocit takovej, takovou ostudy, že musíme spát v autě.
1: Jo. To naprosto chápu, člověk se probudí zmuchlaný, zničený, pytle pod očima, jako kdyby si u vás nechala na odpočinku Simona Stašova, že si mi přijde vyzvednout později, ale zase na druhou stranu, hlavně, že jste měli kam, taky se mohla stát situace, že nebudete mít vůbec kam.
2: Ano, přesně to říkáte. A museli jsme tam spát i druhou noc.
1: Ano.
2: To a pak už jsme jako třetí noc už jsme šli domů. A čtvrtou noc.
1: Ano.
2: A čtvrtý den za mnou přišla kamarádka, že jí taky manžel vyhodil, jestli bych ji nenechala přespat v autě. No tak říkám, to bych ji nenechala. Tak jsem odemkla auto, odvezla jsem ji takhle až ke zbytou, takhle stranou. Jenže v noci chodila hlídka policie. A zjistili, že tam spí, že tam měla ještě psa venku zavázanýho. Tak ji kontrolovali, jak to, že má auto, že jeli papíry. Od auta ona prostě neměla, že, když to bylo auto moje. Tak v noci na mě zvonili, že mi jako odcizila auto. Já pánu, ona mě ho neodcizila. Já jsem jí ten pobyt tam dovolila, aby tam přestala. No, ale zase jsem musela v noci teda jít. A prostě potvrdit, že to je jako moje auto.
1: No, ale no, tak dalo se to aspoň vysvětlit, jako aspoň to jako se dalo, ale potom existují potom taková auta, říkej, no, auta. To jsou už potom vraky, akorát to blokuje parkovací místa na sídliště nebo tam, kde lidi bydlí. A tam jako chápu, když není zbytí, ale ono to nemá ani SPZky, vlastně to nemá ani třeba kola. Nahrazuje to bydlení, ale ale
2: tak
1: takhle ne.
2: To bylo pojízdní auto, prostě pojízdní, tak zase druhý den ještě chtěla, a já už tě tam jako nemůžu nechat spát, protože já pak s tom mám akorát nepříjemnosti, že jo. Takže vím, že to přespávat v autě, hlavně, jak se říkal, že hlavně, že jsem měla střechu nad hlavou.
1: Přesně tak. Teď, kdybyste zůstala vysloveně před dveřmi svého bytu, svého domu, tak to si s dítětem už vůbec neumím představit. Takže tohle byla nějaká záchrana, zaplať pánbu za ní teda.
2: Ano, já vstala perinu, dítě do toho zabalila a spali jsme v autě.
1: Jano, i když vaše vzpomínání na spánek v autě není zrovna moc milé, optimistické, je to z toho spíš smutného ranku. Zažila jste někdy i optimistické, lepší takové, zkrátka, kdy to mělo jinou šťávu, jiný elán?
2: Ne, neměla jsem potřebu jiná v autě spát. Jenom tenhle ten příběh se mi stal.
1: Tak vám děkuju.
2: Prosím,
1: není zač. Naschledanou, Janě, díky.
3: Vem mě na kosmický vandr.

0: čtvrteční noční linka z Prahy dneska s Honzou Macounem a téma, když auto supluje ložnici. Vzpomínáte, kdy se tak stalo, ať už dobrém či zlém, romantickém, neveselém, anebo vůbec vynuceném takovém spánku? A volá nám po hodně dlouhé době, jak mi prozradil Petr Solomouce. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Já také zdravím, pěkný večer. Já mám takový krátký příběh, kdy jsme v roce 1994 jeli také do Chorvatska a jeli jsme z Olomouce v noci přes Rakousko, Slovinsko a pak jsme to trošku střihli a jeli jsme tehdy v poválečné zóně přes Bihač, ale už jsem byl taky dost unavený a ty městečka tam byly některý dost takový rozbombardovaný a zastavil jsem na jenom takovém pustém parkovišti, myslím, že vedle byla škola nebo dokonce kostel nebo něco takového. A protože jsme neměli jenom auto, bylo to tehdy sice velký auto, Renault Nevada, takže nás s klukama, s dětma jsem jim udělal místo a oni spali v autě. A já bych si odpočinul, tak jsem si vzal karimatku a lehl jsem si vedle té Nevady, protože samozřejmě ten pocit z té válečné zóny, nebylo to tehdy úplně ideální, ale byl klid. Tak jsem tam ležel na té zemi, trošku jsem zadřímnul a ležel jsem teda těsně vedle toho auta a najednou jsem říkal, co tady dělají pod tím autem takový králíci nebo něco takového to bylo. Já jsem se, tehdy nebyly mobily, tak jsem měl samozřejmě u sebe baterku a rozsvítil jsem a to vám byly největší krysy, které jsem v životě viděl. Něco neuvěřitelného a asi to nám ve mně zůstane jaksi do konce života a v tom okamžiku jsem byl vyspaný, skočil jsem do auta a pokračovali jsme dál do Splitu.
0: No, tak to teda mám pocit, že tohle zažít, tak rozhodně to poslední, co by mě mělo napadnout, je, že člověk vydává někdy zvláštní existence lidi ve svém okolí a mají krysu na rameni, na hlavě, to tak jako pobíhá nebo potká. A to teda, vlastně to nedávám, no to máte pravdu. No,
1: ale Honzo, víte, co bylo nejzajímavější? Ten pocit toho, kdy ležíte na zemi na karimace, a vedle vás ve vzdálenosti třeba 1,5 metru je krysek, velký přerostlej králík. Skutečně neuvěřitelný.
0: Ahoj, pěknou noc, jak se ti tam spí, já jdu jenom kolem, jdu se najíst.
1: Tak to je vše, to jsem jenom se chtěl podělit.
0: A já děkuju. Dobrou noc a zdravím do Olomouce.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
0: ...731-800-900, volejte noční linku, pište linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Když auto supluje ložnici, no, nabízí se to a nemusí to být vždy jen v dobrém, třeba takový krysí noční pozdrav, no, i to se může stát. Což mi ale připomíná vlastně taky, když jsme byli na dovolené s rodinou, ještě to byl Honzík malý, tak jsme vyrazili ještě do Jugoslávie, to akorát začínala válka a ne nás pustit z té magistrály vlastně pobřežní, kdykoliv se chtělo uhnout, tak nás vyhnali vojáci se samopalama. To byly zvláštní pocity, ale to jsme měli nějaké velké auto, nějaký tranzit, že jsme mohli se vyspat vcelku normálně, ale jet 20 kilometrů vzdálenost, 2 dny, no nic moc. Tak máme ještě chvilku času. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jana Poděbradská.
0: Zdravím vás.
2: A já vás tež. A povím vám moji příhodu nebo přespání v autě z minulého roku. Byla jsem pozvaná od kamarádů na 80. Na té chatě nedaleko Benešova se nás sešlo víc a bylo tam místo na spaní, ale 78 roku a 80, ale byly tam palandy.
0: Ano.
2: Tak těžko se nám na ty palandy lezlo, vždycky jsme dolezli po žebříčku a řekli jsme si, já to nedám. Tak já jsem řekla, a já jdu do auta. Tak jsem šla do auta a teď od ty řeky bylo tak studeno. Hmm. Jenom deku. Já jsem byla ráno ráda, že jsem zalezla do postele, z který někdo vylez.
0: No ale Palandy, teda to vám řeknu, při představě ještě v takovémhle věku, tak nahoru to možná ještě dáte, ale já bych vás pak chtěl vidět, jak jdete dolů.
2: Já už jsem, my už jsme se nikdo neodvážili. Vylezli jsme tak jako nahoru po tom žebříčku, protože to byla starší chata, no prostě s palandama původníma, takovejma.
0: Co to bylo za zvláštní nápad, že jste takhle vyjeli? Neříkejte, že jste dopředu nevěděli, jak budete spát?
2: Jenže chlapi si řekli, že odjedou, jenže něco vypili. Všichni jsme něco vypili. Pak ujel jeden autobus, druhý autobus a už prostě nebylo zbytí, že jo? No, tak já jsem měla jediná auto, tak jsem do toho auta zalezla. No ale ráno v 5 hodin už jsem byla ráda, už jsem chodila. Už jsem řekla, teď mě letos zvou znovu a já jsem řekla, já už tam nepojedu.
0: Bylo to pěkný, kvalitně jsem se vyspala dlouho, nad to nebudu jako určitě myslet ve špatném, ježišmarja, už nikdy
2: tak
0: víc,
2: ne,
0: ale zase...
2: Ne,
0: na druhou stranu buďte ráda, ne jako pan posluchač před chviličkou, Karimatka, krysí pozdrav.
2: No, to jsem poslouchala a to by mě vůbec nenapadlo si takhle lehnout někde na zem.
0: A mě jo.
2: Myš a taková žába a takovýhle věci, to prostě ne. Tak ještě nechám prostor někomu jinému.
0: Děkuju. Taky
2: naschledanou,
0: dobrou noc, těšilo mě, to byla Jana z Poděbradska. A kdo bude další? Mimochodem, Jano, máte potlesk teda, i za ty palandy.
3: Noční

23.51, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda z mé mateřské stanice Český rozhlas Střední Čechy. Zdraví, pěknou noc přeje Honza Macoun. Dnešní noční linka, 2 hodiny, nadané téma. Kdo jste se připojili později, když auto supluje ložnici, tak to je to téma. Píšete jak zběsilí, voláte jak zběsilí a já vám za to děkuji. Volat můžete, ano, 731 800 900 anebo linka@rozhlas.cz. Písmenka jsou také dána. Ládě z Litoměřic napsal: zdravím vás, Honzo, s paní Fautě jsem zažil několikrát. Poprvé to bylo před časem, kdy jsme jeli na Moravu za sestřenicí Miluší, která nás nevzala k sobě domů a nechala nás v noci o půlnoci venku. Tak jsem s maminkou a strýcem zajel na vlakové nádraží Havířov a tam jsme se zabalili do dek a polštářů a spali do rána. Ráno jsme vstali, dali si snídaní a jeli jsme dál na Slovensko se podívat. Pak jsem ještě spal při hlídání strojů na různých místech na Litoměřicku. S paní Fautě mi jinak nedělá problém, líbí se mi a určitě v budoucnu ještě využiji. Zdravím všechny posluchače noční linky, Láďa z Litoměřic a já děkuji. Marek Tlučhoř napsal: dobrý večer všem posluchačům, krátký příběh z mého mládí. Jako čerstvý držitel řidičského průkazu jsem si ještě před vojnou od rodičů půjčil Moskviče, což bylo tehdy parádní auto, doslova vůz. Chtěl jsem s ním na romantickou výšťku vzít moji lásku, kuchařku Boženku z vedlejší vesnice. Otec mi samozřejmě dlouho promlouval do duše, abych na vůz dával pozor. Před cestou jsem s vozem zajel do příkopu a uvízl zde. Tak jsem se bál otcova výprasku, že jsem v autě vypnul. Jo, ne vypnul, ale vypil rumu i borovičky, které jsem měl sebou, a tenhle pohodový materiál mě vlastně na místě nakonec uspal. Takže jsem za Boženkou nikdy nedojel. Ráno jsem se polními cestami vrátil pěšky domů, no nemusím vám snad asi vyprávět, co doma následoval. Od té doby jedině na Pioníru. Jo. S Boženkou na Pioníru, se kterými jsme v příkopě s Boženkou končili pravidelně a dobrovolně. Marku, děkuju a zdravím do Opavy. Co dělá Boženka?

0: dáme se chvilku pauzy, písnička do celé do půlnoci a pak to rozjedeme zase na novo. Druhá hodina vysílání noční linky na téma, když auto supluje ložnici.
1: Gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday.
2: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: vámi je noční linka Českého rozhlasu dnes z historické budovy v pražském Karlíně Straví a ze studia osamocen bez mého mistra zvuku. Zkrátka za všechno může Macon. Ať už v dobrém či zlém, jak to tak vidím i v příspěvcích, které posíláte. Děkuji za maily, za pozdravy. Také děkuji za témata, která posíláte do noční linky, co by bylo vhodné probrat. No, těší mě, když se jedná o originální témata, na druhou stranu i úplně všední téma, které dlouho nebylo, můžete připomenout a můžeme probrat, nebo mohou probrat i mý kolegové z noční linky. Je to na vás, klidně napište jan.macon@rozhlas.cz nebo obvykle linka@rozhlas.cz. Pište, můžete pokritizovat, pochválit, na všechny vaše zprávy samozřejmě prostor je a děkuju za případné zpětné vazby, tak obecně, co posíláte. Rozhodně budu rád, když budeme moci spolu i třeba v těch červnových večerech nebo nocích probírat témata, která jsou vašemu srdci blízká, jako třeba, a to jsme neměli, to mi došlo od jednoho pana posluchače, o archivnictví. Archivář. Je to archivář a probrat něco na tohle téma. Popřemýšlím a rád splním.
1: Noční linka.
0: Tak vítáme nový den, pátek 22. května 2026. Dnes, když se podívám do kalendáře, svátek slaví pánové se jménem Emil. Emilu máme něco přes 7600, nejčastěji Emilové bydlí v Bystřici nad Pernštejnem, anebo v Kravařích, případně obecně v Krušných horách, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov a podobně. Jeden Emil připadá přibližně na 1400 obyvatel a typickému Emilovi je 60. No a podle příjmenáře kouknu, kdo nám to slaví, 22. už to vidím v příjmenáři Křivánkovi. Tak i vám, jenom to nejlepší a písnička pro vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jakmile odpije je Jaromír Nohavica, vracíme se k tématu, když auto supluje ložnici.

0: S vámi Český rozhlas, zdravím vás, tady Honza Macoun, téma noční linky, když auto supluje ložnici. Tak těším se na další příběhy 731 800 900. Pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo nám otevírá nový den a druhou hodinu vysílání, Honza u telefonu?
1: Dobrý večer, pane Maco, tady je Český Těšín.
0: Ano, zdravím do Těšína. Kdo nám tam poslouchá, kdo volá?
1: No, Milada.
0: Milado, tak povězte vaše spaní v autě.
1: No, je to taková zajímavá příhoda, to už je staré přes 60 roků. Mm-hmm. To jsme s kamarádkou jeli jedno do Luhačovice podívat a počítali jsme s tím, že asi nebudeme ani vůbec spát, protože jsme tam neměli zamluvený nocleh. Tak jsme to riskli a strašně jsme byli zvědaví, tam je takový bar, jmenovalo se to Domino, nevím, jestli to tam ještě jako existuje. Mm-hmm. A tak jsme se tam, jako, že si zatancujeme a to jsme byli odvážné holky, no to jsme měli, kolik jsme měli, 20 roků, ani ne 20, myslím, tenkrát. Tak jsme diskovali, dneska bych to asi v životě neudělala.
0: Takže vy jste jela na diskotéku v vozovkách toho času.
1: Ano, my jsme byli ve Zlíně a byli jsme si tak koupit kufry. A my jsme neměli s sebou jako nic, ani na spaní, jenom ty prázdné kufry a taštičky. A teď jsme se tam seznámili s dvěma klukama,
0: ano,
1: v tom Dominu a oni, že jsou z Havířova a že jsou na služební cestě a že nás veznou zpátky autem. No tak si představte, holky dvě, jo? No a my jsme machrovali, že jsme tam byli jako na dovolené a měli jsme prázdné kufry. A oni zase jako říkali, že zajdeme za město, kousek a že postaví stan a my, že budeme spát v autě a oni ve stanu. No jo, tak jsme přijeli za město, kluci zastavili a nakonec, že to nestojí za to, jako stavit ten stan. Asi ho taky neměli, asi taky si vymysleli tak jako my. No a takže jsme nakonec zůstali všichni čtyři, to byla Volha služební.
0: Ano.
1: A tam se spouštěli ty sedadla, tak tam bylo takové letiště z toho, no a tam jsme spali jak sardinky.
0: A to jste se nebála, když to máte takové telecí nápady.
1: Představte si, jak jsme byli hloupé, naivní holky. No ale nic, no, ten, co ležel jako za mnou, ten byl fakt slušný, to byl asi, já nevím, no ten byl slušný. A ten, co jako potom ležel,
0: ten byl slušný, ten jo.
1: Tak ten jim moc nedával pokoj, pořád tam na ně je to, ale tak dopadlo to ve vší jako počestnosti do rana, ani jsme moc nespali, protože jsme jednak měli strach. No a ráno, jak se už

0: se zblázním.
1: Počkejte, a práskla jste to, pochlubila jste se doma?
0: Ne,
1: mám se ne. Ne, ne.
0: Mám se ne.
1: To by bylo asi sekec.
0: Možná, že třeba časem potom, že jak už jsem byla vdána, tak jsem se možná přiznala, ale já jsem byla ráda, že to tak dobře dopadlo, že se nám nic nestalo. Teď je, oni nás mohli klidně znásilnit, co nám
1: no jasně.
0: To, co takže teda... nakonec byli ti kluci ještě fakt všecká.
1: To je, to je tak, když se sejdou dvě hlavy holčičí a mají takovéhle nápady, protože samotnou by vás to určitě nenapadlo.
0: No to ne, ale my jsme byli, no strašně jsme byli takové naivní. A my jsme chodili, my jsme byli velké kamarádky, my jsme od 5. třídy, jsme pořád spolu jako kamarádili, až jsme už chodili do práce potom, no. Ale chodili jsme stejně oblečené. A představte si potom, jako to už nepatří k tomu příběhu. No a potom se začali jako šuškat, že když jsme chodili stejně oblečené, jestli nejsme náhodou jako to... Víte co?
1: Jo, to, jako to.
0: No, tak, no. Tak už jsme si přestali, už jsme nechodili oblečené.
1: No, ale vzpomínky jsou to hezké, to zase probereme jindy. Tak já děkuju, zdravím do Těšína.
0: No, já jsem tě smývat nohavice a říkám, tak musím jít a dovolám se. Já jsem volala asi 10 dneska už. No.
1: No, vidíte, a klaplo to a já vám za to děkuju.
0: Jo, ještě, jestli můžu se zeptat, neměl jsi maminku, nemenovala se Anna?
1: Ne, moje maminka se jmenuje Ivana a teď poslouchá u rádia a předpokládám, že úplně se chce oběsit, protože co tam zase on říká o sobě,
0: to je škoda,
1: o rodině.
0: Protože já jsem, mám kamarádku Macou Novou a tak jsem si říká, že se vás zeptá, jestli náhodou to není vaše maminka.
1: Optala jste se, nemám, není, ale no, děkuju. Ne, no, jim se vůbec nezlobím.
0: Takže mějte se dobře v Praze, já tam mám bráchu v Praze.
1: Děkuju,
0: no.
1: Zdravím do Těšína, no, dobrou.
0: A mám štěstí, já už jsem jedno z vám taky volala. Teď jsem měla takový zajímavý příběh. To zase bylo téma jako no. Prostě zajímavý večer, co nás potkalo za dobrodružství. No, ale to bude jindy zase.
1: Dáme si, tak dáme si. Na taky, ať se daří, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: To byla Milada a příběh 60 let dozadu. No, tohle to dneska, co? Takhle, kdyby vám vnučka udělala? To ji radši zabijete sama, že jo? Jedeme dál. Kapela Olympic hrál písnička, kterou jsem neslyšel ani nepamatuju, tak díky hudebnímu dramaturgovi za to. No a co vy, dramaturgicky, jak se poskládáme s dalším příběhem?

0: jestli to bude další nocleh v dobrém nebo ve špatném, netuším, ale vím, že volá Anna. Zdravím vás, pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer.
0: Ano, Aničko, povídejte, váš nocleh v autě, když no, se supluje
1: to,
0: takhle postel.
1: No, to se nejedná o nocleh, ale cesta v noci do práce.
0: No tak ven s tím.
1: No a to jsme jako jeli z vesnice do vesnice a jeli jsme polní cestou. Jako to byla, já jsem neřídila, řídila to od, jako teta od, jako, no Kravina jsme jako jeli. No a tam v noci přes tu vesnicu projížděli policejní auta hlídkové, jo. No a tak jsme, ona si večer nastříkala auto, to už mrdlo, nastříkala auto důkladně a to vám tak zamrzlo, že to bylo kus ledu. Tak nějak si to očistila, aby viděla na cestu a jeli jsme. A no. Teď jak tak jeden proti nám bylo to auto hlídkové. A my jsme zatočili na tu polní silnici a oni za náma. A tak ona přidala, že jim ujedem. No ale samozřejmě trabant, že co to je. No a tak jsme, oni začali houkat, že, a trubit na nás. No tak nakonec jsme museli zastavit, ale ten strážník, který vystoupí, ona říká, že nevystoupí, já samozřejmě taky ne, že? Mm-hmm. A ten strážník to vyšel a on se nás vyzval, jak my jich, protože to auto bylo opravdu, to byla skořápka ledu, že? Takže on nevěděl, kdo v tom autě je, jo? Až potom jsme se dohodli tak jako, že nás potom pustili, no a nechtěl věřit, že jedeme v noci do práce, že?
0: No, a ten spánek fakt nebyl v tom autě tedy, nebo byl?
1: Nebyl, protože jsme jeli do práce, že? Jsme stěli v noci, jako...
0: No, abych řekl pravdu, v Trabantu si ani neumím představit, že by se dalo spát, teda.
1: No tak, o to ne, to jsme se tím přepravovali, jako domů a do práce.
0: Dobře, Aničko, děkuji vám i vám za vaši příhodu, příběh. A ať se daří, pozdravujeme auto značky no. Trabant. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: To snad nemusíš rozmátit celý vůz. Dveře stačí lehce přivřít podle návodu, zapadnou sami.
3: Černý auto by stejně ani nebylo hezké.
4: Ale v létě...
5: Tati, předjel tě Trabant.
6: Můžu tě někam přiblížit?
3: To jsi vyženil?
7: Můj vůz je spolehlivý a vděčný.
8: Svoj Trabanta by si směl pořídit. Poněvadž ty to zkrátka nestíháš, Vando. Nezlob se na mě, ale ty to nestíháš.
7: Vezl jsem jen pro kamarády zabíjačku.
3: Víš co, zastav, já si vystoupím.
9: Klarino.
3: Ráda bych vystoupila.
10: Vy rozumíte Trabantu?
7: Říkají, že jsem odborník. Pamatujte.
0: No, Trabant se hodněkrát objevoval ve filmech. No, bylo to sympatické. Milá vzpomínka i v tomto případě, i když tady máme takovou zvláštní atmosféru, bouřka s deštěm, blesky. Ne, to nemáme tady v Praze, ale tím bych chtěl dokreslit i příběh, který dorazil, a to na linka@rozhlas.cz od Jardy. Zdravím vás, telefonát pana posluchače přespávajícího v Oktávě se zadními dveřmi mě přiměl k tomu, abych vám napsal o tom, jak v rámci dovolených jsme se ve čtyřech se ženou a s dvěma školou povinnými dcerami dokázali taky přespat v Oktávě. No, byla to ale ta bez těch zadních dveří za to skřidelky, která sjela z výrobního pásu v Mladé Boleslavi v roce 61. Na plošce u okna nad zadním sedadlem s námi nocovala naše čtyřnohá kámoška Kokr Španělka, takže pět vás bylo. No, spali jsme za nepříznivého počasí vícekrát. Jednou nás z nocoviště za jednou vesnicí na Vysočině hodinu před půlnocí vyhnali dva bdělí notně rozdurdělí připodroušelí domorodci s brokovnicí v ruce. Při našem spěšném odjezdu do půlnoční k bouřce se chystající krajiny se za námi ozývaly výstřely, naštěstí špatně mířené, nebo jen pro pobavení střelce, mířené do oněch boušku dopravujících mraků. Jinak později, to už byla Felicie, jsme cestou do Chorvatska ve čtyřech noc strávili v lesíku ve Slovinsku nebo na odpočívadle v Rakousku pravidelně. Tak příjemný poslech a dobrou noc všem zúčastněným. Jarda. A co váš příběh, když auto supluje ložnici?
6: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Spaní v autě může znít romanticky, dobrodružně nebo prakticky, jenže ne všude je legální. V některých zemích totiž úřady rozlišují mezi obyčejným odpočinkem za volantem a skutečným nocováním. A rozdíl může být docela drahý. Třeba v Chorvatsku, Portugalsku nebo v některých částech Itálie hrozí za nocování mimo kempy pokuty v přepočtu i několik tisíc korun. Přísná pravidla platí také v Rakousku nebo ve Švýcarsku, nebo hlavně v turistických oblastech a národních parcích. Ve Francii bývá spaní v autě často tolerované jen na jednu noc a bez kempování kolem auta. To znamená žádné židličky, markízy ani vařiče. Naopak ve Skandinávii bývají pravidla výrazně volnější a noc v autě tam klidně běžně využívají během cest přírodou. Odborníci zároveň připomínají ještě jednu důležitou věc. Pokud člověk po alkoholu spí v autě na místě řidiče a má klíčky u sebe, může mít problém i bez nastartovaného motoru. A to už není drahá dovolená, ale hodně drahé probuzení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo nám představí svůj příběh? Kdo vzpomene na okamžik, kdy auto suplovalo postel, no? Jsem zvědav. Tak třeba vy. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý den. Tady je Marie Praha Západ.
0: Zdravím, Marušku.
2: Já vás taky moc. Já mám takový kratičkej příběh jenom.
0: Tak
2: je to pár let. Jela jsem do lázní, do Darkova, Karviná, na ozdravný pobyt a soused se mi nabídl, prostě, že mě i s kuframa odveze.
0: Ano.
2: Jo, je to, tak si káš, přičím to byl fotograf. A dobře, tak jsme teda vyrazili hodně, že jo, brzo. No ale nebyli jsme ani v Praze, najednou mobil. No a partnerka mýho souseda volala, která teda byla jinde, že jede s náma a se tam to nějako zastavíme. Já jsem se tomu musela strašně smát a potom, když jsem je viděla, ona chudák měla vyražený zuby, jak se učila na kolečkových bruslích. Takže takhle, no bála se o partnera prostě.
0: Jo, takhle, žárlivina.
2: No určitě, no vám říkám, ještě když byla v takovémhle stavu.
0: Takže vlastně nemohlo být ani nocování v autě.
2: Ne, ani nebylo, já na to nejsem.
0: Já se, Maruško, omlouvám, ale zkuste někam k oknu, pokud to jenom trochu půjde, protože to spojení není úplně ideální.
2: Já mám starý mobil. Je to lepší?
0: No, zkusme to dál, povídejte.
2: Takže, jako jsme tam pro mě zajeli, nakonec jsem byla ráda. Protože mi potom i nastavila, naladila televizi. Oni se tam měli přede mnou, tam byli nějaký Arabové. Takže já jsem taky, nejsem technický typ, jo. Prostě všechno udělala, co bylo třeba. A nebo že jsem se i opravdu trochu v tom autě prospala, protože jako dělala navigátorku. Když jsem byla na ty vstupní ty ulice, co to udělal, jo?
0: Haló, haló, neslyším. Vypadlo nám to, Maruško, ale to zásadní jsme slyšeli, navigátorka, která si vás potřebovala pohlídat společně se svým partnerem na cestě do lázní. No je to originální zase na druhou stranu, ne, že ne. Tak doufám, že jste se prospala ještě tak zpětně. Tak pojďme dál, pěkná.
3: Já skočím po zádech.
0: A Janek.

0: Teď po telefonním spojení s Vysočinou, tady Praha, volám Jindru.
1: Ano, dobrý večer všem.
0: Ano, vám i vám.
1: Redakci. A vyprovokovalo mě ty národní parky, jak jste tam četl.
0: Co pak, že byste se taky chtěla vyspat, nebo chtěli jste se vyspat v národním parku?
1: No, chtěli jsme se vyspat.
0: Chtěli je důležité, to zavhání tím, že jste toho moc nedaspali a že vás vyhnali.
1: Vymátli nás. Ale začnu ještě jednou. Týká se dvě přespání Chorvatska. Bylo to v 80. letech. Já jsem jednou dostala devizový příslib, tak jsme jeli s kamarádkou a bydleli jsme tam u jedné vdovy v Makarský, bezvadná paní Kristýna. A tak se mi tam líbilo, pak jsme dostali nějak ještě jeden příslib. A manžel chtěl vidět Sarajevo. Pomocí 7 kulí v Sarajevu, tak pojedeme ke Kristýně, ale přes Sarajevo. No to jste neviděli. Tak Škodovkou přes ty hory, no co vám budu říkat, někde nahoře na těch vrškách nám to začalo vážit samozřejmě. Takže jsme tak sotva sjeli do Sarajeva, tam jsme teda dojeli někdy v noci, takže jsme přespali opravdu, už se nedalo nikde nic schánět mezi takzvaná hodina mezi psem a vlkem, tak jsme přespali v Sarajevu na nějakém předměstí na parkovišti. Dobře, tak pak jsme jeli teda dolů do té Makarské, ale ještě prostě jsme si žili ty hory, tak to bylo docela dramatický, pořád jsme dolejvali vodu do chladiče a dojeli jsme ke Kristýně a ta už nás čekala od rána, my jsme tam dorazili někde odpoledne a ona celá vyděšená, kdeže cestujeme. No tak potom jsme tak nějak pospravovali to auto, ale to už, tak to první spaní v autě proběhlo teda na předměstí Sarajeva, takže jsme z toho více méně nic
0: neměli. Zaplať pánbůh, že z toho nebyl sarajevský atentát, teda takhle, ale to teda fakt jako v té době.
1: Ale už bych to nikdy neabsolvovala, protože to skutečně bylo, no a to auto ještě vlastně nás zlobilo celou tu dobu, co jsme tam byli a když jsme se vraceli, tak konečně to kleklo v trogíru, takže tam jsme taky museli přespat víceméně do rána, než jsme našli servis, kde jsme to potom opravovali.
0: A říkáte, že když se nevařila voda, tak se vařily brzdy?
1: Takže to byla taková dovolená za trest, jo. Kdybychom se svezli tak, jak jsme jezdili autobusem, tak jsme tyhle starosti neměli. Ale to nebylo tak dramatický, ale druhá záležitost taky vlastně v Chorvatsku. Kristýna měla příbuznýho, on byl bývalý ředitel turistbyra, tak nás vždycky chtěl seznámit s nějakou hezkou oblastí Chorvatska, a takže dojedeme na Mljet. A to je ostrov dole ještě pod Drvenikem a nádherný ostrov, ale tím, že jsme taky nějak zmeškali jeden trajekt, tak jsme tam zůstali vlastně a bylo tam nádherný koupání, je tam uprostřed takový jezero a tam je hotel a tak jsme si to užívali, byli jsme tam prostě, co to šlo, až do posledního toho přívozu. A tam bylo parkoviště takový lesní a u toho přívozu a asi kilometr dva byl kemp, ale protože jsme tam dorazili a už se pomalu smrákalo, my jsme jezdívali v září a to jsou docela krátký dny, tak jsme si říkali, no tak přečkáme tady na tom parkovišti a ráno si ještě projedeme ten ostrov a jako vrátíme se až prostě k večeru potom zpátky do Makarsky. Že jsme se sotva uložili k spánku, rozložili jsme si jenom sedačky a tak jakože víceméně byly krásný ty večery, že jo, tak tam tak odpočíváme a najednou takovej halas kolem nás a baterky a klepání na auto a no, tak jsme vylezli a co se děje a oni, no, že tam nesmíme, to byl národní park, že jo, takže tam nesmíme prostě nocovat na tom parkovišti, že musíme do toho kempu.
0: Vyhnání z ráje.
1: Tak to bylo takový docela, že jsme se vyděsili, že jo, že jsme jako...
0: Jako na mě baterkou, kdyby někdo posvítili v podvečer, tak bych se vylekal.
1: No, bylo to takový, protože jsme tam byli sami na tom parkovišti, samozřejmě jako lidi to znali, my jsme to neznali, že tam nesmíme zůstávat, to, takže to bylo takový dramatický a ještě vlastně uprostřed noci jsme hledali ten kemp a pak jsme teda se tam nějak víceméně přespali taky jenom v autě, už jsme nerozkládali ani stan.
0: Slyším vás, takže přežili jste to ve zdraví s hádkami?
1: No, ani ne.
0: Já jsem ti říkala, že máme udělat tohleto. Ne, ty jsi mě neposlechla.
1: No tak, když jsme teda v tom Sarajevu teda přespávali nad ránem, tak to už jsem byla napružená taková.
0: Nemluv na
1: toho,
0: mě.
1: Že se blížíme ke Kristýně a že to bude všechno v pořádku, takže mě to
0: no, děkuju,
1: tankovalo.
0: Jindro, děkuju, zdravím na Vysočinu.
1: Ale jenom prostě, že jsme teda se to obešlo bez pokuty, jenom prostě.
0: S domluvou.
1: Že se skutečně v těch národních parcích nesmí. No,
0: a teď si tak, představte, že tady máme Ivana Mládka, který pojede Škodovou a to na, víte kam?
1: Na Oravu.
0: No přesně, sedne to tam jak na sedinku. Dobrou noc.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.

731 800 900. Když auto supluje hotel, tak o tom to je dnes v Noční lince. Mám tady další příběhy, které jste odeslali, tak ať se na ně taky dostane. Třeba Věra, ano, ještě si to tady zobnovuji. Věra. Dobrý večer, pane Honzo. Dnešní téma mi nedalo, abych neseběhla z patra do přízemí k počítači a neodvyprávila téměř 50 let starou příhodu se spaním v autě. Jezdívali jsme na dovolenou na jih Jugoslávie do Trsteníku. Doufám, že to říkám správně. Výjížděli jsme vždy na noc. Přijeli se Čechy, Slovensko a hned na kraji Maďarska přespávalo. Převlékli jsme se hezky do píša. Tak to poslední, co by mě napadlo při spánku v autě, je převléknout se do pyžam. Ale prosím, v pořádku, proti gustu. Já s mamkou v autě, taťka se sestrou v přístřešku vedle auta, v noci mě probudilo něco jako chrápání, ale nebylo to chrápání. Bylo to chrochtání divočáku. No neumíte si představit tu rychlost, s jakou jsme měli vše naházeno dovnitř auta. A ujížděli jsme přes celé Maďarsko v pyžamech. Léta se té historce smějeme. Tenkrát nám ale do smíchu nebylo. Příjemné spaní v autě přeje všem posluchačům Věra. No, anebo Krysy, vyberte si. Popojedem Věra Martinová, Harlekín, pěknou noc, tady Český rozhlas a Noční linka, když auto supluje ložnici. A další příběhy budou, máme ještě 20 minut.

0: Další host v našem vysílání a další s paní v autě, tentokrát od Hany. Zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, nebo vlastně už skoro dobrý ráno.
0: A klidně, klidně, a jak je, Libo?
1: No, takže já když tohle poslouchám, tak jsem si vzpomněla, jak my s mužem jsme jezdili třeba do NDR, tak jsme jeli na vejlet, jsme si řekli, v nějakým kempu přespíme. No a někdy jsme to taky nějak nestihli, nebo tam nebyl ten kemp.
0: A nebo to nevyšlo, jinými slovy.
1: No, ano, ano. Tak jsme spali jednou u hřbitova, to jsme nevěděli, to jsme se probudili ráno. Potom, jednou jsme spali, zase to už bylo, ono bylo za chvíli tma, když jsme říkali, kde budeme spát, tak na kraji pole byla taková cesta tam, nikdo tam nejezdil, tak jsme si tam lehli do auta, no a leželi a ráno se začalo už rozednívat. Teďko tam najednou začaly jezdit kombajny, traktory, to bylo pole ohromný. No my jsme měli strach, my s tím naším Moskvičem, jsme tam stáli na kraji, no bylo to strašný, teda pro nás jsme si mysleli. Ale pak jsme se ptali, muž se zeptal toho řidiče, prosím vás, můžeme tady stát, nebo to, no tak jestli vám to nevadí, říká německy, tak jsme trochu rozuměli, protože my bydlíme tady u Chebu, tak to takhle a rozumíme to.
0: Takže během oni žní dostat se takhle do Německa, no, no fajn.
1: No a to jsem se, tak jestli vám to prý nevadí, tak nám to vůbec nevadí, jen tady klidně stůjte. Tak jsme tam stáli, buklo nás ty řací stroje, všechno, jenom jsme koukali.
0: Správná socialistická dvojice, teda v tom případě. Jestli jste zvládli během kombajnů tam být, tak si myslím, že to byste si mohli dát do rámečku na další příslip, aby vás pustili přes hranice tenkrát. No, no a povídejte.
1: To bylo asi, myslím, že nějak začátkem 80. let a se jezdilo hodně. Že tam jezdili třeba i
0: jen tak
1: na výlety, nakupovat, různě takhle. No. Jo, ale tohle to, když jsme zaměli na ten výlet, tak to bylo něco.
0: A co jste to měli za auto vlastně, jestli se smím zeptat? Jak to bylo prostorné, jak to bylo bolestivé?
1: No, tak byl to Moskvič 408, jestli to znáte.
0: Ano, vybavuji si.
1: A jsme museli rozložit ty sedadla, ale když jsme je rozložili, oni tam byli takový hrby, tak jsme to museli ještě vypodložit a to, no ještě, že takhle. A tak jsme, protože v té tmě, kde máte to hledat, že jo, to, to taky nejde.
0: A tak to už jste měli grif, ne, v tom, když jste takhle jezdili často.
1: Ale to jsme jeli dost často vždycky, no. Když byl třeba i na 1. máje jsme jeli, to jsme se zase nemohli ráno dostat z toho pole. To nám pomáhali Němci, to, protože jsme se tam jako do toho bahna nějak nořili. Tak tam přišli manželé německý a takový sympatický a normálně nás vytlačili z toho a takhle. My jsme jezdili, my jsme si to hodně užili teda.
0: Takže česko-německé přátelství. Česko-německé přátelství.
1: No, tak
0: no tak pomohli.
1: Ne, že bychom tam měli nějaký přátelství, ale teď ono se nikam nemohlo jezdit. A my to tady měli takhle za hranice, máme děl. No, jsme jezdili. A jeli jsme do daleko, až k moři, tam jsme měli třeba penzion, jo, to ano. Jsme měli jako od práce. No, to bylo dost daleko, no, no. Tak jsme se s manželem střídali vždycky, když jsme jeli.
0: Takže tak co prostě ten Moskvič s vámi všechno zažil?
1: No. A já potom ve 3 hodiny už jsem to zatáhla, říká, teď si tady někde lehneme, uděláme si to v autě. No, to jsme taky jednou dojeli do nějakých, no bylo tam takový parkoviště, velký, široký. No, spali jsme a měli jsme tam ještě děti. To byly malí. No, ty jsme tam nechali spát v autě a my jsme si lehli na lavičku takhle vedle. Protože už byly 3 hodiny a už jsme na to neměli, aby jsme řídili, to by jsme bývali snad bourali. Představte si, najednou vám jezdili samý kombajny na to parkoviště. Vyšli ty chlapi z toho a šli se podívat k tomu našemu autu. Já vám dostala takový strach. Já jsem říkal, Ježišmarja, teď je tady ještě ta zásilní a muž mi nemůže pomoct, protože jich tady bylo spoustu těch kombajnů.
0: A děti spokojeně chrupkají v autě a my tady takhle.
1: No, Ježišmarja. A oni tam přišli k nám, koukali na nás, já jsem se takhle tiskala k autu a oni šli jako ke mně a podívali se do toho auta a ty tam viděli ty naše 2 andělíčky, jak tam spějí malí děti. Tak oni byli úplně z toho, úplně hin. Šli do auta některý, dali nám banány, ať to dáme těm dětem a tak. No. Tak mě úplně překvapili teda.
0: No tak.
1: Tak byli hodní.
0: Haničko, děkuji vám za váš příběh. Přiblížila se 1 hodina, musíme končit. Ano, a děkuji vám za zavolání.
1: Jo.
0: Dobrou noc, ať se daří.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: Milan napsal, ahoj Honzo, tak si říkám, o čem bych psal já. A vzpomněl jsem si, jaké krásné jsme měli za mládí v době porevoluční, asi v roce 90, takovou bytovčáku zvaných porevolučních, takže kamarádům na přísahu do Chomutova. 1 noc tam v Žigulíku a 2 až doma u garáži. No, 4 ogaři a 1 dívka omámení alkoholem jsme nešli spát dom. Bylo nám fajn, ráno se probereme z lihu opojení a auto zasypané sněhem. No na pohodu, zdravím všechny, Milan, opatrujte se, děkujeme. A Petr, ahoj Honzo, těsně po revoluci jsme začali jako firma vozit zboží z Rakouska. Za osobákem nákladní přívěs asi 3 metry, ale musel se v čelních skladech vlastně zapečetit plombou a do Mikulova jsme s mým otcem přijeli přesně v 18 hodin v pátek, těsně před Vánocemi. Celník rakouský usoudil, že jsme kamion a odmítl nás proclí, takže jsme do pondělního rána čeli 2,5 dne s otcem strávili v autě, ale jednu výhodu to mělo, na kterou nikdy nezapomenu. Povykládali jsme si tak pěkně a srdečně jako nikdy. A to nejen o životě. Zdraví Petr. Rozumím. Když není úniku, pán Bůh to dá takhle dohromady, no proč ne?

Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Máme tu noční linku do jedné hodiny. Povídání na téma, když auto supluje ložnici. No, postel je pohodlná, není pohodlná, tuto tlačí a ouvej. Ono, když zaprší, zamlží se, ale zase na druhou stranu člověk někdy s únavou zkrátka bojuje, ale to je prohraný boj. Musí se odpočívat a musí se aspoň na chviličku dáchnout, jak se říká. Ještě tady mám příběhy, příspěvky, které jsem neodvysílal. Třeba, tady to máme, Iveta. Tak Iveta napsala, zdravím vás, pane Jene, a všechny nespavce, protože jsem nadšená řidička, setkala jsem se i s tím, že mě okolnosti donutily v autě přespat. Jezdím hodně a občas i opravdu dlouhé trati, ale když se cítím unavená, zastavím a dáchnu si. Byť by to mělo být jen pár kilometrů od cíle. A rozhodně lepší přijet se zpožděním, než nedojet. Jsou ale situace i ta, co jsem přichystala svému manželovi. Tenkrát, že se nějak zapomněl v restauraci a když přišel o půlnoci domů, já s dětmi už spala. Jezdil na kole a tak chodil domů přes garáž, ale dveře ze sklepa do bytu byly zamčené. Nás nic nevzbudilo. Tak byl odsouzen ustlat si v garáži, v autě, měl ale takové výčitky svědomí, že to zvládla, ani nevrčel, že jsme nechali zamčené dveře. Jen bych dodala, že mým celoživotním a dnes už vím, že nesplnitelným snem bylo obytné auto, ale to je jiná kapitola, Iveta. A rozumím, protože to je taky taková moje tužba, nebo aspoň karavan, že jo, ale zatím se nezadařilo a neznám ani ve svém okolí, ani se svojí druhou polovičkou, že by mě do toho někdo nutil, jako a vlastně přemluvil přátelsky. No kéžby. A mám tady i smutné psaní. Zdravím pana Honzu a všechny posluchače, stydím se, tak mi prosím promiňte, že chci být nepoznaná. Po darování části chaty Neteři mám Neteř bezdůvodně zakázala na ní jezdit, přestože jsme ji vybudovali spolu s manželovými rodiči, ale manžel nijak neošetřil používání chaty. Zdálo se to jemu rodině zbytečné. Teď po delší době, kdy jsme tam nejezdili, se chceme podívat, jak i nová majitelka Neteř udržuje, nebo jak ji zdevastovala. To víte, když ji dostala zadarmo a bez práce, tak si toho ani neváží, jenže nejsme si jistí, jestli nevyměnila zámek a proto nám možná hrozí přespání v autě, v horách a zimě. A už nejsme nejmladší. Nezvládneme to na otočku zpět, je to moc daleko. A co ranní hygiena? Doufám, že klíč k chatě bude fungovat, jak se říká, za debrotu na žebrotu. Dobrou noc. A uzavírám povídání s Michalem. Michal napsal, když auto supluje ložnici. No, na konci poslední noční linky zaznělo z úst pana kapitančika dnešní téma. Pochopil jsem ho tak, že nespokojenost v sexuálním životě přivádí muže k motoristické vášni. No a teď chce si mi říct, Freude, vždycky na tě dojde. A pak při usínání mi to nedocházelo. Mimochodem, tak dobře jako ve vlastní posteli by se mi v autě nikdy neusínalo. Ne, skutečnost s přespáváním v autě neznám. Slyšel jsem, že hodně Američanů bylo splozeno právě na sedačkách těch širokých amerických korábů. A co mi pak naopak došlo je, proč ta americká auta jsou tak prostorná. No, zase se vracíme k tomu Freudovi. Je to proto, že Američanky jsou kypré a mají velké sedinky. Aby ten akt byl pohodlně proveditelný, je třeba hodně prostoru. To je taková moje soukromá teorie. Nikomu ji neříkám, nevnucuj. Já děkuji za všechny vaše dnešní příspěvky, bylo to moc fajn. Končí čtvrteční noční linka s Honzou z Prahy. Koukám se do dalšího vysílání Českého rozhlasu. Ta další noční linka začíná už dnes hodinu před půlnocí a bude s vámi Jarka ze Zlína a téma, jak pečujeme o sebe a své tělo. A jestli se nepletu, uslyšíme se i v sobotu, hodinu před půlnocí, já a vy. Tedy pokud si najdete čas na vysílání noční linky a téma, možná jste zaznamenali ve vysílání regionálních stanic, Martina Písa říká, s takovou vsuvkou do vysílání, co v učebnicích nebylo. A já si to vypůjčím do vysílání noční linky. Pojďte mě překvapit, co v učebnicích nebylo a možná je to škoda.
Loučím se, přeji dobrou noc z Prahy, pěkné sny, přeje Honza Macoun, ať se vám daří, kdyby něco, tak Jarka už dneska se mnou o noc později, anebo třeba s tématy, nad kterými můžeme přemýšlet nejen já, Jarka, Borek a další kolegové z Noční linky. Je nás dost, ať je to pestré i v rámci vysílání. jan.macoun@rozhlas.cz. Chce se mi říct dobrou noc a pěkné sny i z Prahy ode mě, tedy ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Ale ne, docela sympatická noc, jdu se projít a ráno v 5 některým z vás naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte, slýchávám od vás, že tyhle naše hodinky s archivem jsou pro vás něco jako večerní nebo noční zastavení v dnešní uspěchané době. Taková trochu nostalgie do moderního světa kolem nás. Asi každý z nás takovou chvíli občas potřebuje. Co říkáte? Tak dobrý večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Všimli jste si, kolik novinových nebo novinářských žánrů už zmizelo? Možná stejně jako pomalu mizí i zvuk, ten nenapodobitelný zvuk šustění novinových stránek? Co třeba takový fejeton? Ono, být fejetonistou, to bývala výsada mezi novináři, takový autor už byl vlastně napůl spisovatelem. Jan Neruda napsal těch fejetonů nepočítaně. A jeden z nich, Světe div se, byl právě inu o psaní fejetonu, takový fejeton o fejetonu.
2: Je-li časopis Švarným junákem, je fejeton kytkou na jeho klobouku. Kytka po kytce vadne, junák zůstává junákem a denně nastrčí kytku novou. Již z toho je vidno, jak květnatý musí být ten, který kytky ty všechny dodává. Květnatější než celá lučina. A nikdy nestačí ani ta. A fejetonista musí užít pařenišť, skleníků nebo i vypůjčit si něco od souseda. Ale těžké postavení má pan fejetonista, tomu musím sám dosvědčit. Měl-li Bůh Janus dva obličeje pro celý věčný život svůj, musí jich mít fejetonista do jediného roku aspoň 100 a každý jiný. Jednou nadšený, po druhé uslzený, po třetí dětinský, po čtvrté mudrcký, po páté skotačivý a tak dále. On musí bavit, ať již baví pravdou nebo žertem. Ale je-li opravdový, řeknou mu, že nemá vtipu. Je-li žertovný, řeknou, že ze všeho jen si tropí smích. Všem nevyhoví nikdy. A to je to nejhezčí u něho, že si z toho nic nedělá. On musí být básníkem, filozofem, učencem, humoristou, kritikem, mužem plným citu, mužem zas skalnatého srdce. Ale ze všeho toho smí mít zas jen tak ždibeček, aby nenudil, aby nebyl jednotvárný. A co jiného mu často ještě vytýkají. Fejetonista musí být sám mozaikou jako jeho fejeton. Především musí mít nesmírný pojem o vlastní hodnotě. Řekněme hned o vlastní své vznešenosti. Pak má i hned omluvu, když se všemu směje. Proč je všechno na světě tak malé vedle něho? On může sice někdy ze zvláštní milosti uznat i náhledy jiných lidí, ale nesmírně by si ublížil, kdyby pak nepřidal i hned slůvko ale. Vždyť je názor jeho světový, obrovský. Smrtelník obyčejný není snad ani 100 vyhovět požadavkům toho jeho názoru. Náhled, že on, fejetonista, je mužem rozhodně velkým, musí také čtoucímu lidstvu vtloukat ve dne v noci, sic mu to na mou věru nikdo neuvěří. Kdykoliv řádku napíše, musí nějak obratně nevědomému čtenáři dát na srozuměnou, že ta řádka je v skutku výborná. A řekne-li někdo, že to neskromnost, musí být fejetonista nesmírně udiven a odmrštit drzého mluvku skromným poukázáním k tomu, že je vůbec nejvíc spravedlivý. Najde-li někdo něco výborného, že to vždycky upřímně uzná. A dělá-li sám pán Bůh,

0: vymluvme jim to. A fétonista musí mít tedy vtip, i když ho nemá. Vždyť nemůže jako Šašek Prehaser pokleknout na jevišti, sepnout ruce a bídně žalostným tónem zvolat: pánové, pro boha vás, prosím, smějte se mě. Ale vtip je velké neštěstí pro člověka. Proto mám s fétonisty tolik soucitu. Kdybych byl k nesmírnému leknutí svému někdy spozoroval jen jiskru vtipu při sobě, byl bych se zastřelil, nebo oženil, nebo jinak své existenci konec učinil. Vtipný člověk je nesmírným chuďasem. Žádný si ho neváží, neboť každý je sám dost vtipný. Třeba ho vtipy napadají vždy jen tenkrát, když ho holič drží za nos a on musí zůstat němý. A pak vtip fejetonistů vsedává obyčejně na židli, jejíž nohy jsou nohy satyrovi. Kdo pak ale snese satyru? Ano, kdyby satyrik vždy jen milé mé sousedy tepal, ale čert mu věř, zítra snad zaleze si i na mne. Má-li stát pro každý druh choroby zvláštní dobročinné ústavy, proč pak jich nemá také pro ty nešťastníky, kteří mají vtip? Chyba, velká chyba. Do oboru fejetonisty spadá celý svět. On má právo hubovat se s pánem Bohem, proč se ho nezeptal na radu, když tvořil člověka, a dokáže mu zrovna hravě, že lidé, tak jak jsou většinou ničemové, nehodící se ani pro fejeton. On může poslat čtvrtou božskou osobu z Říma na Maltu, kdy se mu zlíbí. On může rozřešit všechny otázky rakouské nesmírně lehce a říci s největší určitostí, nebude v Rakousku míru a spokojenosti, dokud neslijou se veškeří národové v národnosti toliko dvě. Ministrů v službě a ministrů v penzi. On může Němce chválit, aniž by je tím urazil, a může Čechy hanět, aniž by se ve Vídni proto zlobili. On může psát nejen o lidech, nýbrž i o věcech, o nových obrazech, o nových původních dramatech, a čím horší takové drama je, tím větší může mít z něho radost. On může psát z jara o prvních chroustech, 16. května o svatém Janu a celý rok o pražském blátě. On může dělat vtipy na každého a když si to ten každý nenechá líbit, může fejetonista v noci chodit domů se silnou holí. A když celý týden není v novinách nic než samé prohlášen za blbého a samá konfiskace, může si fejetonista vylítnout o 200 let dál a popsat, jaký svět bude pak. Ano, on může psát i o nejvyšším, nejkrásnějším na světě, o fejetonu samém. Ale pak, ať je obratný jako já, ať mluví, co chce, neřekne ale vlastně nic. Kvůli tomu, aby se řemeslo neskazilo.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně: obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž,

0: pomyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky, a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky, a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není. Do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmán může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu A já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí přitom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice: pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z níž jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel: co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel: bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel: ty jsi šťasten. Manžel: klasický nápad, tu máš. Telefonuji jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje: jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Paníčka telefonuje: to jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.
1: Haló?
2: Haló, kdo volá?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A když už jsme dnes se spisovatelem, novinářem a básníkem Janem Nerudou začali, tak s ním i zůstaňme, protože jeho povídky a vyprávění, to je svým způsobem originální dokument doby. Nerudovy postřehy nám tak zachytili třeba 5. září roku 1847. Janu Nerudovi tehdy táhlo sotva na 13, ale tehdy poprvé ozářily pražské ulice plameny ve více než 200 plynových lamp. A nebo taková cesta koňkou z Karlína až na Smíchov. To všechno najdeme v Nerudových poznámkách.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova, a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podíváš se přece jednou tedy zase na staré město. A v skutku, přece vzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a Malostraňák jde. Přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když už jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Také plyn začal kdysi v Praze, ten svítivý plyn. Rok 1847. Opět to byl pán Hartmann, který se u nás zastavil pozdě na večer a vypravoval. Na staroměstském náměstí hraje hudba, lidí všude jako o parádě. A to osvětlení, to je zázrak, jako ve dne špendlík by mohl najít. No tohle to jsem musel vidět. Vytratil jsem se bez čepice a jen tak v kajdě a letěl Ostruhovou ulicí dolů k mostu a přes něj na staré město. To byla krása. Svítilny na železných bydlech a v nich ty plameny jasné, široké bez knotů, pochodnící procesí lidu. Díval jsem se blažen do plamenů, blažen do veselých úsměvných lidských tváří. Nemohl jsem se odtrhnout.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. a salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým bousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Támhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii. Musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla. Totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká. Sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou, a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím. Než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá, není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si sednatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy. A když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Kolikrát jsme tu za poslední roky slyšeli v našem divadle Nerudova Hastrmana, tu povídku, kterou známe asi všichni ze školních škamen. No tak dobře, no, od školních tříd. Za nás už ty lavice zase tak masivní taky nebyly. Asi dvakrát určitě, protože Hastrmana tu četli neopakovatelně pánové Zdeněk Štěpánek a Martin Růžek. A dnes se k ním stejně kouzelně přidá i pan Otakar Brousek, ten nejstarší. Ona totiž ta povídka sama, Hastrman, jakoby čtenářům už napovídala svou atmosférou a náladou. No a k naší noční nostalgii se, myslím, docela hodí. Dobré dny, přátelé.
2: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal, mrazový nebo sluneční, na nejvýše držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty klepce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze, už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou uctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehince hvízdl. Takové lehinké hvíznutí zafičelo. Jo? Což mělo význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě, hned dole vlevo, s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvízdl. Jo, moře. Proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu a když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvízdl po druhé. To si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem. A kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan Rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké, příbuzné, mladé, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce. A v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám na hoře Kozákově. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana Rybáře. Tam usedal totiž pan Rybář každého krásného dne na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dýmky. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě, samé divné řeči. Najednou zdvihl pan Rybář prst a hvízdl. Tjo, já se držím Rosenaua. Rozena upraví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a posilují, slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. O Rozenauovi a o panu rybářovi měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak dorůstaje dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář tenkrát v skutku citoval zcela věrně. Jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rozenau, nýbrž jakýs Ruso. Patrně mrzká náhoda pana rybáře zvedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak až ke 3 hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku, venku, zavolal honem něco dovnitř domu. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Herzl, šenkýř u 2 slunců. Podotýkám, že 2. pád množného počtu pro slovo slunce je podle malostranského jazyka zcela určitě slunců. O je, volal pan Vitouš, kupec na rohu, musí být zle, nes se na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl 1 z těch 4hranných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Tiskl jí pevně k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze přiblížen. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Pozdravován zdvíhal hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v 2. patře gymnazijní profesor pan Mühlwenzel, matematik a přírodospitec, tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře, pokynul panu rybáři k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zářily. Jakou to má asi cenu, koktal? Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků, pak vyndal 1 temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak? Moldavit. Jo, moldavit, hvízdl pan rybář. Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už řídké. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. Co tak asi? 3 zlaté v 20nících byste za něj dostal. No? 3 zlaté, hvízdl tenounce pan rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šeptal po chvilce z náhle stísněného hrdla. Chalcedony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlekla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšiml sobě nikoho, nehvízdl ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všecky jeho myšlenky byly v něm hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně Rybářova oběma okny do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan Rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle se boutrl. Moře. Proč tu není moře? Šeptl. Arty se mu zachvěli. Snad se v něm vlnila tesknost jako bíjící moře. Škubl sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotkl. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Fíj, oblásky. A mejkl jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan Rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan Rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajvl. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubl. Tak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny, vždyť to znám sám. Ale cenu mají přec. Pro nás i pro vás. Vy jste je sobě pracně sebral. Strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit. Vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal zas stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku... Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovou ruku. Copak nejsme vámi bohatí? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom vás neměli. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlídl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jako by rozpuštěný démant. Vše se vlnilo. Až k samému oknu. Až do jeho oka. Moře. Moře. Dál už povídat nebudu. Dál už neumím.